0: se pouze levým pruhem, kolona se netvoří. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové opatrně mezi sjezdy na Kolín a Jičín. Na 41. kilometru se kvůli noční údržbě vozovky bude až do rána projíždět pouze levým pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, místy přehánky, jen ojediněle bouřky, na východě k večeru i skoro jasno. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Pokračuje noční radiožurnál 5 minut po 14:00 a dnes tu máme v soutěži lahůdku pro všechny milovníky detektivek a také výletů do historie. Vlastimil Vondruška, František Nýdl nebo Naďa Horáková a mnoho dalších autorů pro vás připravili detektivní případy v právě vyšlé knize Ve jménu spravedlnosti, která má podtitul Detektivní příběhy z Českého království. Kdo se tedy chcete vydat o několik století nazpět, řešit záhady, vraždy a jiné zločiny, tak s námi soutěžte na číslech 221, 552, 155 nebo 255 na konci. A volat mohou ti z vás, co u nás nic nevyhráli za poslední 2 měsíce. Pokud to splňujete, tak volejte právě teď.
1: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Zpěvák Wins Joy zazněl v nočním radiožurnálu a před námi je v tuhle chvíli soutěž.
1: Vydejte se díky radiožurnálu po stopách záhadných vražd, zmizelých těl, uzamčených komnat i ztracených ceností do prostředí středověkých měst, hradů i odlehlých koutů země. Poznejte zločin, tajemství a spravedlnost v kulisách Českého království v období 13. až 17. století. Mezi autory nechybí Vlastimil Vondruška, Naďa Horáková, František Nýdl, Martin Nesměrák, Martina Novotná nebo Věra Mertlíková. Soubor detektivních povídek Ve jménu spravedlnosti dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Výhru pro dnešek a celý zbytek týdne známe. Pojďme teď zjistit, kdo z vás se jako první dovolal sem k nám do studia. Haló, slyšíme se?
2: Ano.
0: Kdo pak je na druhé straně telefonu?
2: Pavel.
0: Pavle, slyším, že jste na cestách, tak doufám, že se jede bez problémů takhle v noci.
2: Jo, zatím to je dobrý.
0: Tak to je dobrá zpráva. Doufám, že si tu cestu zpříjemníte třeba i výhrou, ovšem předtím vysvětlím ještě pravidla, budu pro vás mít soutěžní otázku, k ní tři možnosti, jedna z nich je hledaná správná odpověď. Je to takhle jasné a srozumitelné?
2: Ano.
0: Dobře, pojďme na to. Dnešní výhra nás zavede do Království českého a právě s tímto obdobím naší historie bude souviset i dnešní otázka. Dnes se ptáme, z jaké dynastie byl první český král, kníže Vratislav II., následně známý jako král Vratislav I. Za A to mohli být Habsburkové, za B Přemyslovci, za C Lucemburkové.
2: A? Tak fakt budu typovat. Tak Bčko.
0: Zkoušíte Bčko, Přemyslovce. No a tip vám vyšel na jedničku. Já vám gratuluju, výhra je vaše. Ono se to nabízelo, Přemyslovci jsou prvním rodem vlastně, který byl v Království českém, nebo první dynastií, která vlastně je známá z Království českého, právě Vratislav I. král patřil do Přemyslovců, tak to jenom dovysvětlím. Každopádně výhra je vaše, necháte si ji nebo někoho potěšíte?
2: Asi někoho potěším.
0: Někoho potěšíte, tak doufám, že se dárek bude líbit. Já vás jenom poprosím, tady vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
2: Dobře, děkuju.
0: Díky. A vy ostatní budete mít příležitost s námi soutěžit samozřejmě zase zítra v nočním radiožurnálu v tradičním čase, tedy po druhé hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Zpěvačka Syna Spyrou z písní Die on this Hill zazněla v nočním radiožurnálu s datem 19. května. A unikátní zvukové svědectví přímo od soudu s nacistou Karlem Hermanem Frankem teď můžete slyšet v nové historické sérii Českého rozhlasu Plus. Najdete ji i v naší aplikaci Můj rozhlas. Frank, který stál za vyhlazením Lidice ležáků, byl souzen za své zločiny za druhé světové války přesně před 80 lety.
1: Veřejný žalobce u mimořádného lidového soudu v Praze navrhuje zahájení trestního řízení proti Karlu Hermanu Frankovi.
2: Pětidílná série přenese posluchače přímo do soudní síně roku 1946. Tehdy se Karl Hermann Frank zodpovídal ze svých zločinů proti českému národu, včetně vyhlazení Lidic, ležáků a poprav během takzvané druhé Heinrichiády.
3: Já jsem ztratila muže, otce a čtyři bratry, vrahu bídnej.
4: Ale vlastně se mu nikdy nepodařilo prokázat, že on by přímo sám zabil někoho vlastní rukou. To znamená, on byl ten člověk, který vydával ty rozkazy, věděl o různých věcech, které se děly, včetně vypalování Lidic a podobně. Za to byl odsouzený, za to, že to řídil, ale seděl za tím psacím stolem a tedy, když to řeknu blbě, tak zkrátka on sám pravděpodobně nikdy nikoho tady nezabil.
2: Popisuje jeden ze spoluautorů pořadu Vojtěch Koval.
5: O osud žen a děti, ani o jiné okrutnosti jsem se nezajímal.
4: Člověk, který by zvládl si to poslechnout celé, nebo třeba aspoň nějaké větší úseky, tak může být překvapený tím, jak ten K.H. Frank u soudu vystupuje. Je tam muž, který si možná ještě neuvědomuje, že ho možná popraví, pravděpodobně ví, že ho odsoudí. Historik Vojtěch Kincel se domníval, že on si v té době pravděpodobně myslel, že třeba bude doživotně někde vězněn a že ho asi v tu chvíli třeba nenapadlo, že může dojít i na tu popravu.
6: Obecenstvu oznamují, že poprava bude vykonána veřejně dnes o 13. hodině na dvoře Pankrácké věznice.
2: S kolegyní Lucí Korcovou vyrazili také přímo na místa tragických událostí.
4: My jsme chtěli, aby ten posluchač měl opravdu pocit, že jednak poslouchá ten proces díky těm archivům, ale zároveň ho dostat na to místo, protože když dneska přijdete do Lidic, tak dnes už je tam památník a zbytky té vesnice, ale když vedle vás stojí historik Vojtěch Kincel a vypráví vám, co se tam dělo, kdy přijeli nacisté, kde popravovali ty muže a podobně, tak tento pocit jsme tam chtěli dostat.
2: Celou sérii Kat K.H. Frank Proces s vrahem od psacího stolu můžete poslouchat také na platformě Můj rozhlas. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I po celou noc.

0: seriál Radiožurnálu.
1: Akce Úklid.
0: Aneb Razie, která otřásla českým fotbalem.
1: Investigativní reportéři Radiožurnálu mapují pozadí největšího tuzemského úplatkářského skandálu.
0: Jak se předávaly peníze ze sázek na zmanipulované zápasy?
1: Které utkání navedlo vyšetřovatele na stopu?
0: A kolik procent šlo zapojeným hráčům?
1: Akce Úklid. Aneb Razie, která otřásla českým fotbalem.
0: Každý všední den krátce po 8:45 živě na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Dvě hodiny a 30 minut. Stručné zprávy přináší Monika Chmelová.
3: Prezident Petr Pavel jednal s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem z hnutí ANO. Podle Havlíčka mluvili hlavně o energetice, včetně plánu na zestátnění energetické společnosti ČES. Dále pak o hospodářské strategii vlády nebo o státním rozpočtu. Podle prezidentské kanceláře se také shodli na tom, že je důležitá účast obchodních delegací na zahraničních cestách politiků. Setkání inicioval podle ministra Havlíčka prezident. Žádný další termín teď v plánu není. Francouzská policie spustila vyšetřování více než stovky pařížských základních škol, školek a jeslí. Podle prokuratury se to děje kvůli podezření ze sexuálního zneužívání dětí. Od začátku roku pařížské úřady odvolaly 78 vychovatelů. Více než 30 z nich čelí obvinění ze sexualizovaného násilí. Iránské úřady propustily do domácího léčení vězněnou disidentku a nositelku Nobelovy ceny míru Narges Mohammadiovou. Ozbrojené složky zatkly na konci minulého roku. Za kritiku iránského režimu měla strávit přes 10 let za mřížemi. Ve věznici držela hladovku na protest proti tamním podmínkám. V posledních týdnech se její zdravotní stav výrazně zhoršil. A do Brna v pondělí dorazila mobilní vesmírná raketa Spacebus. Umožňuje vydat se ve virtuální realitě na oběžnou dráhu Země a zažít vesmír očima astronautů. Roadshow je součástí projektu Česká cesta do vesmíru. Raketa zůstane v moravské metropoli ještě dnes, následně se vydá do Znojma a až do 13. června projede další města napříč republikou.
1: Sport.
3: Souboj českých tenistek v úvodním kole na antukovém turnaji ve Štrasburku vyhrála Marie Bousková. Nasazená osmička zdolala na třetí pokus poprvé v kariéře aktuální jedničku deblového žebříčku Kateřinu Siniakovou, a to po setech 7-6 a 6-3. Na antuce v Hamburku uspěl v prvním kole generálky na Roland Garros Jakub Menšík. Nad domácím Němcem Štrufem zvítězil 7-6 a 6-2.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D7 u Chomutova a omezení na D11 u Poděbrad. Na nehodu stále pozor na příjezdu do Chomutova po dálnici D7 z Prahy. Za odbočkou na Centrum a Kadaň na 77. kilometru havaroval kamion. Zasahují tam záchranáři, je to ale s opatrností průjezdné bez kolony. Na D5 z Plzně do Prahy počítejte s omezením za sjezdem na Zdice. Mezi 26. a 22. kilometrem silničáři opravují vodorovné značení. Pravý pruh je uzavřený, projíždějte jim opatrně. Pracuje se také na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové. Mezi sjezdy na Kolín a Jičín na 41. kilometru opravují vozovku. I tam je pravý pruh neprůjezdný, levým ale s opatrností projedete plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, k večeru na východě i skoro jasno, na některých místech přehánky, jen výjimečně bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál, slovo má opět Adam Carda.
4: Ano, posloucháte noční vysílání Radiožurnálu necelé 4 minuty po 2:30 a v kinech po úspěšném snímku Michaelu Jacksonovi byl v Cannes na filmovém festivalu představen další očekávaný hudební snímek, a to John Lennon Poslední interview. Režíroval ho hollywoodský režisér Steven Soderbergh a snímek vychází z posledního rozhovoru Johna Lennona těsně před jeho smrtí, který dosud v plném znění nebyl publikován. Jak se film povedl, a nebo naopak nepovedl, tak to se dozvíte od našeho filmového kritika Pavla Sladkého v článku na irozhlas.cz, najdete ho v rubrice Kultura. A dál už si pustíme kapelu Snow Patrol.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Čeští vědci zachraňují ohrožené druhy jeřábů. Nejedná se o ptactvo, ale stromy, které množí speciální metodou v laboratoři. Za chvíli tam v nočním radiožurnálu nahlédneme.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: přírodě je snadno poznáte podle zářivých červených nebo oranžových plodů jeřabin. Jenže vzácné druhy jeřábů patří k nejohroženějším stromům české krajiny. Vědci proto vyvinuli způsob jejich ochrany. V laboratoři ve skleněných nádobách je množí speciální metodou, kdy z malého kousku rostliny vypěstují stovky nových sazenic.
1: Je to vlastně takový mikrosvět. Vidíte tady nádoby kultivační, kde už jsou narostlé rostliny.
2: Stojíme u speciálního laboratorního zařízení, které filtruje vzduch, takže vědci mohou pracovat ve sterilním prostředí. Ukazujeme ve výzkumném ústavu pro krajinu Jana Hadzal Šedivá.
1: Vyjmeme z té baňky narostlé výhonky, dáme je na filtrační papír a skalpelem oddělíme jednotlivé výhony.
2: A ty oddělené výhonky pak zase zpátky sázíte do těch baněk, ano, do živné kultury, ano. A zase množíte dál.
1: Ano, přesně tak.
2: Teď jsme přišli do kultivační místnosti, kde v policích vidíme desítky baněk s rostlinami.
1: Vidět jeřáb, který je 14 dní. My jsme tam původně dali jeden výhon a těma růstovýma regulátorama, které máme v médiu, tak dochází k zmnožení.
2: Jak dlouho tady zůstane?
1: Je to většinou 4 týdny a pak zase ten proces se obnovuje. Zase ta kultura narostla, takže oddělíme ty nově vzniklé výhony a dáme je na čerstvé médium.
2: Důležitou fází je pak zakořenění mladých rostlin. Ze sterilního mikrosvěta skleněné baňky se je vědcům podařilo přesadit přímo do substrátu z rašeliny a perlitu.
1: Vidíte tady tu baňku, je tam vysoká vzdušná vlhkost bez mikroorganismů, takže ty rostlinky jsou zhýčkané, takže my je musíme zase adaptovat na ty normální podmínky.
2: Tímto způsobem dokáží vědci rozmnožit stovky nových jedinců. Přitom na začátku mají k dispozici jen malé množství části rostlin.
1: Na jaře bereme mladé výhony z přírody, nám stačí pár pupenů nebo mladých výhonů.
2: V české krajině najdeme 21 původních druhů jeřábů. Většina z nich je ohrožená nebo velmi vzácná, říká Jiří Velebil z Výzkumného ústavu pro krajinu.
3: Ohrožuje hlavně fragmentace území, zarůstání těch současných biotopů křovinami, zároveň neschopnost jejich regenerace díky zastíněnému biotopu, díky přemnožení zvěří.
2: Navíc se tyto stromy v přírodě sami velmi špatně rozmnožují. Množení v laboratoři je tak klíčové k jejich ochraně. Tereza Janouškovcová, Radiožurnál.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský servis připravila Monika Chmilová.
3: Prezident Pavel je připravený jmenovat Miroslava Hlaváče do čela české armády. Tři oběti má střelba v islámském centru v kalifornském San Diego. Čeští hokejisté vybojovali na světovém šampionátu druhou výhru, poradili si se Švédy. A dnes bude převážně oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, teploty až 22 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Prezident Petr Pavel je připravený jmenovat Miroslava Hlaváče do funkce náčelníka generálního štábu. Radiožurnálu to řekl prezidentův mluvčí Vojtěch Šeliga. Nominaci Hlaváče včera schválila vláda. Od léta by mohl v čele armády nahradit Karla Řehku, kterému teď dělá prvního zástupce. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO má Hlaváč dostatek zkušeností. S tím souhlasí i prezident Pavel, říká jeho mluvčí Šeliga.
4: Prezident republiky se seznámil s návrhem vlády na jmenování náčelníka generálního štábu. Generál poručíka Miroslava Hlaváče považuje vzhledem k jeho působení v pozici zástupce náčelníka generálního štábu, k jeho velícím a vojenským zkušenostem, vzdělání a schopnostem za dobrého kandidáta.
3: Nominaci Hlaváče musí ještě probrat sněmovní výbor pro obranu. Islámské centrum San Diego v Kalifornii se stalo terčem střeleckého útoku. Dva mladíci před mešitou podle policie zastřelili tři dospělé muže. Krátce na to byli nalezeni mrtví v autě nedaleko. Zřejmě zemřeli vlastní rukou. Šéf místní policie Scott Wall případ označil za zločin z nenávisti. Both suspects in this
5: case. Policisté po příjezdu našli tři mrtvé přímo před vstupem do mešity. Mezi nimi i bezpečnostního strážce, který podle policie svým zásahem zabránil ještě horší tragédii. Útočníci cestou stříleli i po zahradníkovi v okolí, ale nezasáhli ho. Pár bloků od mešity pak policisté objevili uprostřed ulice auto s oběma podezřelými, 17-letým a 19-letým. Oba byli mrtví. Policie spolupracuje s FBI. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Národní soutěž muzeí Gloria Musealis sezná své vítěze. Cenu za nejlepší výstavu včera v prostorách Ministerstva kultury dostalo Severočeské muzeum v Liberci, a to za expozici o osudech Liberečanů za druhé světové války. Publikací roku je pak monografie o dějinách města Odry na Novojičínsku, kterou vydalo Muzeum Odarska. Ocenění za muzejní počin roku si odneslo Nové krajské technické muzeum Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě.
0: Sport.
3: Čeští hokejisté vyhráli na mistrovství světa na Švédském 4-3. Vítězný gól dal Jiří Černoch. A sudí Ondřej Berka podle komise rozhodčích ligové fotbalové asociace nechyboval v sobotním ligovém duelu mezi Teplicemi a Duklou. Severočeši zápas vyhráli 2-0.
6: Rozhodčí slabý, slaboučkej, katastrofa.
7: Řekl po zápase trenér Dukly Pavel Šustr. Výkon sudího Berky kritizoval i majitel pražského celku Matěj Turek. Berka se ale podle komise rozhodčích ve všech sporných momentech utkání rozhodoval správně, včetně neuznané branky Dukly v 25. minutě. Útočník Žilber se totiž i podle komise dotkl míče rukou.
8: Po dotyku s rukou míč změnil směr a svoji rotaci.
7: Tvrdí ve svém komuniké komise, která kvůli kritice ze strany Dukly zveřejnila i komunikaci rozhodčího Berky s videorozhodčím Tomášem Kocourkem při přezkumu neuznaného gólu.
9: Ale chlapi, je to ruka, jo? Za nás je to ruka, jo? Jsme přesvědčení, že to je ruka.
7: O sestupujícím týmu z šance ligy tak rozhodne až sobotní přímý souboj mezi Duklou a ostravským Baníkem. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D7 u Chomutova a překážka na D1 za Loktem. Na dálnici D7 pozor na nehodu před Chomutovem ve směru z Prahy. Za odbočkou do centra a na Kadaň. Na 77. kilometru havaroval kamion a na místo museli vyjet záchranáři. S opatrností ale projedete plynule. Na D1 z Prahy do Brna zvyšte pozornost za odbočkou na Čechtice. Na 71. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla, řeší tam poruchu. A na D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením. Mezi sjezdy na Kolín a Jičín na 41. kilometru je kvůli údržbě vozovky uzavřený pravý pruh. A průjezdné je to plynule, omezení skončí ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, k večeru na východě i skoro jasno. Na některých místech se vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
2: S vámi je noční radiožurnál 3:05 a přeji příjemnou a poklidnou úterní noc. Dnes je 19. května. Vzniká v Česku paralelní vláda zmocněnců. Jejich počet už převyšuje počet ministrů. Potřebuje jich kabinet tolik? I to jsme zjišťovali a reportáž uslyšíte za pár minut.
0: Noční radiožurnál
1: a Adam Carda.

0: Od minulého týdne má vláda dalšího zmocněnce, tentokrát pro plnění závazků vůči NATO. Jde o 18. takový post tohoto kabinetu. Některé funkce zmocněnců vznikly před mnoha lety, řadu z nich ale zřídila až současná vláda. Opozice tato místa nazývá trafikami. Podle některých odborníků slabší ministři dostávají k ruce právě zmocněnce.
1: Na vládě jsme schválili pozici nového zmocněnce pro plnění závazku vůči NATO, kterým se stal pan Jakub Landovský. Není to žádná trafika.
2: Takhle premiér Andrej Babiš z hnutí ANO oznamoval zatím posledního z nových vládních zmocněnců. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka z ANO zřídila vláda některé nové posty kvůli nadrezortní koordinaci. Navíc podle něj můžou být časově omezené.
3: Typický příklad je ten stavební zákon, který byl tak náročný, že jsme museli vlastně vzít člověka z trhu, který tomu dobře rozumí.
2: Nevždy, ale podle všeho jde o nápad celé vlády. Takhle mluvil ministr sportu Boris Šťastný z motoristů o jmenování Jakuba Landovského.
4: Toto je plně v gesci pana premiéra, to je potřeba jenom respektovat a je dobře, že taková pozice vzniká.
2: A takhle zase přímo předseda vlády o jmenování Filipa Turka.
1: Kauza Turek, ano, já už to chci mít z krku. Teďka je vládní zmocněnec, ať se připraví na to, že v Evropě budeme přesvědčovat další členské státy, jak zachránit tu Evropu.
2: A opozice kritikou nešetří. Třeba zástupci TOP 09 mluví o vzniku paralelní vlády zmocněnců. I současný šéf ODS Martin Kupka zřizování nových postů nechápe. Minulá vláda, které byl součástí, jich přitom měla na konci volebního období jen opět méně.
5: Možná se dočkáme toho, že bude nový vládní zmocněnec i proto, jak se budou obsazovat lety vládních a ústavních činitelů.
2: Shodu ale současná a bývalá vláda u některých postů přece jen našla, jak doplňuje Karel Havlíček jako ministr průmyslu a obchodu.
3: Typický příklad je zmocněnec pro AI. On je u mě, ale pan premiér ho využívá i pro aktivity spojené s AI prostě napříč jednotlivými rezorty.
2: Politolog Jiří Pehe zdůrazňuje, že vládní zmocněnci mají smysl tam, kde pro určitou oblast chybí ministerstvo. Například zmocněnec pro lidská práva.
6: Této vládě se to rovná skoro epidemii. Pokud jsou ty pozice zmocněnců vytvářeny v oblastech, kde nepůsobí ministr a vláda tam chce nějakým způsobem působit, tak ty pozice se v minulosti osvědčily.
2: Dlouhodobě má Česko i třeba zmocněnce pro Balkán, pro záležitosti romské menšiny nebo pro spolupráci na hraničních vodách. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: Billy Idol zazněl v nočním radiožurnálu a vrchní soud minulý týden spustil asistenta založeného na umělé inteligenci. Mělo jít o jakousi virtuální justiční poradnu, jenže aplikace někdy odpovídala nesprávně a mohla také ohrozit soukromí. Jak se něco takového stane a na co by si lidé měli dát pozor, tak to bylo tématem našeho pořadu Antivirus. S jeho autory Janou Magdoňovou a Janem Cibulkou ho probíral moderátor Jiří Chum.
1: Antivirus.
2: Jak si můžeme tu aplikaci Čenda představit?
3: Je to klasický chatbot, tedy virtuální asistent, kterému můžete položit dotaz a on vám odpoví. V době, kdy aplikace startovala, odpovídala volně na dotazy, které ji lidé pokládali. Dnes už je omezená jen na vybraná témata a zároveň zmizela historie otázek, na které se lidé ptali.
2: Víte, proč už dnes ta historie není dostupná?
4: Podle místopředsedy Vrchního soudu v Praze Romana Horáčka, který za chatbotem stojí, to mělo být hlavně kvůli uživatelům, kteří byli v některých dotazech vulgární. Nicméně problém mohlo být i soukromí, pokud by v dotazu některý z uživatelů uvedl osobní údaje, například tam skopíroval rozsudek, který se ho týká, tak by to viděli všichni ostatní.
3: Z toho plyne asi první rada, kterou v Antiviru v případě různých asistentů umělé inteligence dáváme pravidelně. Nikdy do nich nevkládejte citlivé osobní údaje, ať už jde o jména, adresy nebo i zdravotní diagnózy nebo právě právní dokumenty.
2: Aktuálně tedy už aplikace odpovídá pouze na vybraná témata.
3: Je to tak a i to je podle místopředsedy Horáčka reakcí na to, jak lidé web používali. Zkoušeli se ho totiž ptát na otázky nesouvisející s justicí. Testovali hranice toho, co takový nástroj snese. A tomu by současná omezení měla bránit.
4: I my sami, když jsme nástroj testovali, tak jsme se ho ptali třeba na mediálně sledovanou kauzu Čapí hnízdo. A v tu chvíli chatbot začal spekulovat o tom, jaký trest by mohl hrozit nynějšímu premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO.
3: Přitom to byla odpověď jednak neúplná, Andrej Babiš má nyní poslaneckou imunitu a navíc by si asi neměla objevat v nástroji, za kterým stojí lidé z justice, kteří mohou Babišovu kauzu v budoucnu rozhodovat.
2: Mohou se lidé na takového chatbota s důvěrou obrátit, když tedy potřebují právní radu? Jde o aplikaci, kterou představil Vrchní soud spolu s ministrem spravedlnosti, tak jak to funguje?
4: Tady je určitě na místě opatrnost. Když dáme stranu osobní údaje, tak přímo v chatbotu se píše, že nejde o právní poradenství. Aplikace může vracet rady, které mohou být v některých případech nesprávné či příliš nesouvisí s dotazem.
3: Místopředseda soudu nám to vysvětloval tak, že jde o testovací verzi aplikace, která má zjistit zájem veřejnosti a zmapovat, na co se lidé budou nejčastěji ptát. Na základě toho by pak měla vzniknout nová verze, která už by měla být spolehlivější.
2: No a přece jenom aplikace představená soudem a dělá chyby.
4: To je vlastnost všech AI chatbotů nejrůznějšího druhu, že jsou nespolehliví, zejména v případech, kdy záleží na konkrétních detailech, což je právě i případ justice. I u aplikace Čenda autoři otevřeně přiznávají, že se snaží čerpat nejdříve z návodů na státních webech, ale když odpovědi nenajde, tak si vypomůže informacemi ze zbytku internetu.
3: A protože je internet plný rad neúplných, špatně napsaných nebo úplně nesprávných, odráží se to i ve výstupech nejrůznějších AI chatbotů. Jejich tvůrci se tyhle chyby mohou snažit nejrůznějšími technikami omezovat, úplně vyloučit je, ale není možné.
2: Jana Magdoňová, Honza Cibulka a Antivirus. Děkuji za ní.
3: Naslyšenou.
4: Naschledanou.
1: Antivirus. Váš průvodce nástrahami online světa. Radiožurnál.
5: Každý den s vámi. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Vydejte se díky radiožurnálu po stopách záhadných vražd, zmizelých těl, uzamčených komnat i ztracených ceností do prostředí středověkých měst, hradů i odlehlých koutů země. Poznejte zločin, tajemství a spravedlnost v kulisách Českého království v období 13. až 17. století. Mezi autory nechybí Vlastimil Vondruška, Naďa Horáková, František Nýdl, Martin Nesměrák, Martina Novotná nebo Věra Mertlíková. Soubor detektivních povídek ve jménu spravedlnosti dostanete tento týden v soutěži Nočního radiožurnálu.
1: Je přesně 15:30. Posloucháte zprávy s Monikou Chmilovou.
2: V Izraeli začal platit trest smrti pro palestinské teroristy. Ty budou moct vydávat tamní vojenské soudy. Budou se vztahovat pouze na Palestince, kteří zabijí izraelské občany. Na izraelské vrahy Palestinců se trest vztahovat nebude. Nařízení, které prosadila vláda Benjamina Netanyahua na popud extremistických náboženských stran, kritizuje Evropská unie, světové i izraelské lidskoprávní organizace. Polsko předá do Česka 3 zadržené kvůli žhářskému útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Mělo by k tomu dojít nejpozději během několika týdnů. Informovala o tom Česká televize s odkazem na mluvčího policejního prezidia Davida Šéna. Má se jednat o 2 muže a 1 ženu s polským občanstvím. Kriminalisté je podezírají hlavně z napomáhání při založení požáru. Policie případ vyšetřuje jako teroristický útok. Soud zprostil bývalého poslance TOP 09 Dominika Feriho obžaloby z dalšího znásilnění. Obžaloba ho viní z toho, že si v roce 2015 při styku s tehdy 17-letou dívkou i přes její nesouhlas sundal prezervativ. Podle soudce Marka Bodláka se sice skutek stal, podle tehdejší legislativy ale nešlo o trestný čin. Rozhodnutí je nepravomocné. A v hromadné dopravě v Brně platí 3 velké změny. Dopravní podnik kvůli velkému zájmu posílil provoz tramvají k Bohunické nemocnici a do Líšně. Na brněnské letiště zároveň přestali jezdit expresní autobusy a nahradila je nová trolejbusová linka. Na měsíc a půl je pak zrušený provoz tramvají přes náměstí Svobody v historickém centru města. Výluka souvisí mimo jiné s rekonstrukcí trati. Skončit by měla na konci června. Sport. Čeští hokejisté si po porážce se Slovinskem v prodloužení poradili na mistrovství světa se Švédy. Ve třetím utkání skupiny ve švýcarském Friburgu nad nimi vyhráli 4-3. Odpoledne Kanada zvítězila nad Dánskem 5-1, v Curychu pak domácí Švýcaři přehráli Němce 6-1 a Finové Američany 6-2.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D7 u Chomutova a překážka u Branišovic na Brněnsku. Na dálnici D7 vyšetřují nehodu před Chomutovem ve směru z Prahy. Za odbočkou do centra na 77. kilometru havaroval kamion. Je to se zraněním, zasahují tam záchranáři, s opatrností ale projedete plynule. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy se pracuje mezi Zdicemi a Berounem. Mezi 26. a 22. kilometrem silničáři opravují vodorovné značení. Projíždí se pouze levým pruhem, kolona se netvoří. A na silnicích na severovýchodě počítejte místy s mlhami. Horší podmínky jsou teď na dálnici D1 v okolí Ostravy. Hůř vidět je od Klimkovického tunelu až po hranici s Polskem. Zvolte vhodné svícení. A u Pohořelic máme hlášenou překážku na silnici 53 do Znojma. Na rovince před Branišovicemi zastavila dodávka kvůli poruše. Projíždějte kolem opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme převážně oblačno až polojasno, na některých místech přehánky a nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď vám nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Experti úspěšně vyjmuli lebku svaté Zdislavy z betonu.
6: Relikvie je zachovala a teď jí čekají ještě další restaurátorské práce.
7: Lebku pachatel ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí.
8: Podle policie zalil lebku do betonu a chtěl jí pohřbít v řece.
9: Vystavováním relikvie totiž osobně nesouhlasil.
10: Za krádež mu hrozí až 8 let vězení.
11: Lebka svaté Zdislavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí do konce května.
12: Vypnutý alarm, ukradená lebka světice. Zloděj prchl se vzácnou relikví a zalil ji do betonu. Detektivka ze severu Čech, která obletěla celou zemi. Proč vůbec vystavujeme ostatky lidí ve vitrínách? Ptám se profesora Petra Kubína z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Dnes je úterý 19. května. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
13: Dobrý den.
12: Policie o víkendu oznámila, že ukradenou lebku svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí se povedlo vyjmout z betonu. Dobrá zpráva.
14: Jméno poprosím.
15: Sestra Roberta je v pořádku a jsme šťastní.
12: Je zachovala.
15: Tak rychle za 48 hodin dokázat najít paní Zdislavu, to je přímo vás nebe

0: cokoliv.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: Do betonu ji podle policie zalil 35-letý muž, který ji ukradl minulý týden v momentě, kdy byl vypnutý alarm kvůli nadcházející bohoslužbě. Zachytila ho u toho kamera. S jakým napětím jste to pátrání sledoval? Jak jste se o té zprávě dozvěděl?
1: Tak říkal mi to můj syn, myslím večer, když to vyšlo, mi to přišlo jako vtip vlastně.
0: Že něco takového může stát.
1: Že si něco takového může stát, no přesně tak. Divil jsem se, protože jsem si neuměl představit, že se kradou relikvie v Čechách v 21. století. V jiném století ano, v jiné zemi možná ano, ale ne v Čechách v 21. století.
0: Policisté pak prověřovali mimo jiné auta v okolí. Muže zadrželi už ve čtvrtek. Přálo jim prý štěstí, protože on se jim nějak snažil stížit i identifikaci a asi změnil zevnějšek, převlékl se a tak dále.
2: Nám zamožnil identifikaci, což nám skoro počátku samozřejmě komplikovalo situaci.
0: Nicméně prý byl u toho činu příčetný. Policisté ho pak několik hodin vyslýchali.
2: Tak nám odmítal sdělit místní této relikvie.
0: Nakonec se tedy dozvěděli, že pachatel, a to je odpověď na vaši otázku nebo na vaše podivení, proč se to stalo, prý nesouhlasil s vystavením lebky odděleně od těla, chtěl ji pohřbít vhozením do řeky.
2: Tak tuto relikvii zabetonoval do určitého předmětu a měli v úmyslu ponořit do nějaké řeky, do nějaké vody.
0: Vy v tom nacházíte nějaký spirituální náboženský motiv, nebo to se někdy dělo?
1: Ne, je to hodně bizarní. No, jedna, která když ji pohřbí v řece odděleně, tak tím prostě ji nespojí s tím zbytkem těla, když už teda takhle argumentoval, takže to jeho vysvětlení teda není koherentní. A já tomu nevěřím prostě, tohle je hodně divné, to prostě vůbec to nedává smysl.
0: Pak ještě to zaletí do betonu.
1: No přesně tak, no to nedává smysl prostě, samozřejmě, že ta lebka už by se pak asi nikdy nenašla, pokud by nebylo přesně známo to místo, kde to může být, tak to by se asi nikdy nenašlo. Ale to vysvětlení nedává smysl. Já tomu prostě nevěřím.
0: Kdo byl svatá Zdislava? Co to je za postavu?
1: To je velmi zajímavá postava, je ze 13. století, takže my ji můžeme brát vlastně jako současníci svaté Anežky. Takže tu dobu známe dobře, bohužel ji zdaleka tak dobře neznáme, protože o ní máme prameny až z doby 50 let po její smrti a vlastně docela stručné. Takže víme jenom to málo, že byla manželkou Havla z Lemberka, že to byl markvartic, že spolu zakládali klášter v Jablonem, možná v Turnově, spolu založili hrad Lemberg, spolu založili městečko Jablone, takže pro ten severočeský kraj je samozřejmě velmi významná.
0: A byla už ve své době?
1: Určitě. Právě tímhle tím, a to je vlastně jaksi trvalé dědictví. A potom se o ní vznikla legenda a tu my jako historici nejsme schopni potvrdit, protože nemáme ty prameny, že tedy pomáhala, že léčila a tak dále. Že to byla paní takového vzoru, jako máme třeba, máme tedy z té doby podobné světice, především svatou Alžbětu Durinskou, o ní víme mnohem víc a ta skutečně pracovala ve špitálu a tak usilovně, že tam dokonce zemřela, nebo svatá Anežka založila špitál v Praze. Takže do téhleté spirituality ona patří a ta, protože založila Dominikány, tak se k ní Dominikáni vždycky hlásili. A ti Dominikáni vlastně nesli tu její úctu. A u každého takového světce není jenom jeden život, to znamená ten pozemský, ale je důležitý a možná důležitější je ten druhý život, to znamená ta posmrtná úcta, která tady je po staletí, sice ze začátku malá, ale potom ji nesl rod Berků z Dubé. A především tedy bych řekl, na konci 19. a ve 20. století získala na významu jako česká světice, 1907 byla blahořečena a hlavně 1995 kanonizována papežem, tedy krátce po revoluci. Takže vlastně nese takový...
0: Janem Pavlem II.
1: Přesně tak.
3: Blahoslaveného Jana Sarkantra a blahoslavenou Zdislavu a zapisujeme je do seznamu svátý.
1: Takže dnes je ten porevoluční etos, vlastně to znovu zařazení se Česka mezi velké evropské země.
3: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.
1: ta kanonizace platí pro celý svět. To vlastně má univerzální platnost. Kolik takových záležitostí v Česku máme, ani když vyhraje mistrovství světa v hokeji, tak to vlastně nemá takový dopad na celý svět.
0: Navíc to letos tak ani nevypadá.
1: Bohužel.
0: Že jsme k tomu měli dokráčet. To svatořečení, ta kanonizace je teda tím důvodem, respektive ta příčina je taková, že

0: pomáhala, že léčila podle těch nedoložitelných pramenů?
1: Na tom je založena ta její úcta, že žila jako zbožná žena, že založila klášter, spolu zakládá vlastně město. A pak samozřejmě při těch svatořečeních jsou také zázraky. Protože předpokladem pro svatořečení jsou dobré skutky za života a zázraky po smrti.
0: A už tomu rozumím.
1: To platí obecně.
0: Jak se vůbec lebka svaté Zdislavy, nebo ta vrchní část té lebky, dostala do relikviáře v Bazilice na severu Čech, která teda spadá pod litoměřickou diecézi?
1: Ona byla vždycky pohřbená v kostele svatého Vavřince
0: V Jablonném.
1: Přesně tak, tam v tom klášterním kostele, který vlastně spolu zakládala se svým manželem, tak to taky zakladatelům patřilo. No a když došlo k její beatifikaci, to bylo v roce 1907, tak tělo bylo vyzdviženo, to se takhle běžně dělá, prostě je to taková jakoby součást úcty, tak lebka byla oddělena a vystavena zvlášť v relikviáři.
0: Z jakého důvodu? Proč se to dělá?
1: To je dobrá otázka. Je to hrozně starý a dlouhý příběh, který začíná už, já to musím zjistit roka, 386 svatý Ambrož udělá poprvé tu věc, že vyndá z hrobu ostatky svěců a vloží do oltáře. Mm-hmm. Tímto chce spojit ten kult svěců s kultem mešním, s kultem eucharistickým. Prostě chce ukázat, že ty svědci mají ústřední roli v křesťanství. A od té doby se to dělá, že se ty ostatky vkládají někam do oltářů a s tím souvisí zvláštní úcta. To znamená, že lidé přicházeli k těm ostatkům a snažili se jich pokud možno dotknout nebo aspoň na ně pohlédnout, protože od té doby panovalo takové přesvědčení, že vlastně ti svědci mají jakoby znásobenou existenci. Mm-hmm. To znamená, jsou v nebi u Hospodina. To je jedna hlavní existence a druhá je, že stále ty kosti jsou pořád ještě živé. To znamená, když vy k těm relikvím přijdete, tak to je jako kdybyste použil smartphone. No. Máte přímé číslo na Hospodina a ty tam přijdete s konkrétním problémem. Řeknete, zítra jdu na kolonoskopii, potřebuju to přežít. Takže se pomodlíte ke konkrétnímu svědci, to je jako kdybyste telefonoval tomu Hospodinovi. Teď se to zlehčuju.
0: Vidíte, víra má velké psychosomatické účinky.
1: Má obrovské psychosomatické účinky, ale samozřejmě vy jste si mě pozvali jako historika. Tak já musím k tomu říct, že to taky souvisí s nějakým vývojem teologie. To znamená, že s příchodem středověku Kristus přestával být chápaný jako člověk, teda podle oficiálního učení to člověk a Bůh, přestával být chápaný jako člověk, ale jenom jako Bůh, čili kde si vysoko. Ale my lidé jsme potřebovali nějakého prostředníka. Hmm. To jsou ty relikvie, jo, abych to zjednodušil.
0: To prostě se modlí lidé ke kostem, které vidí ve vitrínách v kostele.
1: Přesně tak, protože věří, že ty kosti jsou živé, že v těch kostech ty kosti nejsou mrtvé. Ale abych to ještě uvedl do souvislosti dnešní, abyste si nemysleli, že jsme tady pohani, ne my jako dnešní křesťané, tak tato víra ale se víceméně opouští někdy v době osvícenství. Jo, kosti zase začnou být mrtvé a hřbitovy se zase začnou stěhovat někam daleko za město od kostelů. Ale zůstává tady jakoby ta zvláštní úcta. A teď je to taky v každé zemi jiné. Když jste v Itálii, no tak tam Carlo Acutis, čerstvě kanonizovaný mileniál, je vystaven v Assisi v kostele. Prostě vy ho můžete vidět, jak tam leží v Čínách a v Mykině. A nebo vidíte tam lebku svaté Kateřiny Sienské, která je prostě hrozná, protože je to prostě lebka potažená kůží, ale my Češi to takhle naštěstí, bych řekl, neprožíváme, ale sem tam máme některé ty ostatky vystavené a u té ta Zdislava byla možná překvapivě, i teda i pro mě, byla vystavena vlastně furt. Když se vystaví svatý Václav jednou do roka, tak řeknu, je to takový jako symbol, že vám běhá mráz po zádech, když tady vidíte nějakého člověka, který žil před 1100 lety a je to patron české země, tak asi je dobře. Ale aby někdo byl vystaven celoročně.
0: Je to úctivé vůči němu a je vůbec úctivé, že podívejte se, svatá Zdislava, ta má sice pohřbené tělo v Jablonném a lebku měla a uvidíme, jestli stále bude mít v té bazilice, ale části těch jejich kostí jsou darované po celém světě, asi na 40 místech po celém světě.
1: To je úplně běžné. To se takhle právě dělá, že ty kosti těch, nebo těla těch svatých se vlastně takhle dělí na malé částečky.
0: Papež má kousek Zdislavy.
1: Jo, to vůbec se tomu nedivím, takhle se to prostě běžně dělalo a to původně souviselo s tím, co jsem říkal, to znamená s tou vírou, že v té kostičce je tedy ten světec jakoby opravdu přítomen. Jo, opravdu přítomen, čili vy máte to přímé spojení na Hospodina. Já bych řekl, že dnešní teologie to takhle nedrží, ale to neznamená, že nejsou jedinci, kteří tomuhle věří pořád. Tak já nevím, ten zloděj, jestli si tohle myslel nebo ne, já prostě celému tomu jeho vysvětlení nějak nejsem schopen uvěřit.
0: Byli zlodějové, kteří kradli třeba i ampulky z krví Jana Pavla II.
1: Slyšel jsem, že to takhle bylo. Mně to vůbec přijde jakoby zvláštní praxe, tedy jak si odebrat někomu krev a nechat si jí s předpokládaným úmyslem, že se z toho stane jednou relikvie, mi přijde poněkud zvláštní, ale opravdu to tak jako souvisí s tou jeho evropskou, anebo řekněme v některých zemích, možná v Polsku teda také mentalitou, že to uctívání těch relikví, ale u nás tady v Čechách to jako není.
0: No ale vidíte, že se kradou. Že to není úplně bezprecedentní případ, když někdo teď přišel do kostela a vzal horní část lebky svaté Zdislavy, tak tady někdo v minulosti kradl ampulky z krví. Kradly se i relikvie vůbec v kostelích v Česku třeba v 90. letech?
1: Myslím, že ne, že v 90. letech se
0: kradlo všechno jiné.
1: Všechno jiné, ano, přesně tak. Ale jinak samozřejmě ten fenomén těch krádeží v minulosti, a teď myslím ale hluboké minulosti, jako ve středověku a v raném novověku, byl velikánský, ty se kradly hodně právě z toho důvodu, o kterém jsem mluvil. Takže o tom jsou dokonce psány velké knihy, takže my sami jsme vlastně postavili kult svatého Vojtěcha, jako my Češi, jo, jsme postavili na tom, že jsme jeho tělo, nebo náš vévoda Břetislav první ukradl jeho tělo v Hnězdě a přenesl ho do Prahy a od té doby katedrála byla zasvěcena takému svatému Vojtěchu. A Vojtěch tak stal vlastně naším patronem a díky tomu chtěl tady zřídit arcibiskupství, to, že tady máme tělo svatého Vojtěcha. Takže my s tím máme hodně zkušeností. Ukradli třeba sestra svatého Václava, ukradla spodní čelist z lebky svého bratra, píše Kristiánova legenda, spolu s jedním knězem. A za to pak prý, píše Kristián, byli pak potrestáni, že tedy brzy zemřeli.
0: A ty motivace byly stejné, jako teď v případě?
1: Ne, no tak ne. Tady ten pán, když říká, že chtěl, že mu vadilo to oddělení těla od toho, tak to naopak, protože jim nevadilo si utrhnout z lebky spodní čelist, ale oni chtěli mít tu relikvii.
0: U sebe doma.
1: Přesně tak.
0: Aby byli v kontaktu
1: s Hospodinem. Přesně tak.
0: Že by někdo ukradl relikvii a chtěl ji prodat na černém trhu, i to se děje, dělo?
1: U nás ne. Možná v jiných zemích se to dá nějak zpeněžit, ale u nás určitě ne.
0: Jestli se z lebka svaté Zdislavy do barokní baziliky vrátí, zatím není úplně jisté.
2: Restaurátoři se k ní pokusí navrátit úlomky kostí, které...
3: Zloděj při krádeži část lebky poničil.
0: Samozřejmě z těch bezpečnostních důvodů už teď se řeší, jestli by tam nemělo být větší zabezpečení, třeba nějaké pevnější sklo.
4: V případě, že bude lebka svaté Zdislavy znovu vystavená, měla by podle pražského arcibiskupa být posílená bezpečnostní opatření v bazilice.
0: Myslíte si, že je teda na místě přehodnotit zabezpečení třeba i podobných předmětů v Česku? Já ani nevím, kolik jich tak v kostelech v Česku je.
1: Hodně. Hodně. České kostely jsou plné relikví z doby barokní. Jo, teď už se ty relikvie moc nepoužívají. Ale to je skoro v každém tom barokním kostele, vidíte nějaké...
0: Lepka, holení kost,
1: přesně tak, cokoliv. V těch relikviářích toho vidíte spoustu, ale já si myslím, že ty běžné relikvie, to jsou většinou takzvaní katakombální svěci, že kdysi vynesli z katakomb v domění, že to je nějaký světec, přitom to je jeden z mnoha křesťanů, který je tam pořbený, a že to nějakou zvláštní hodnotu nemá, protože takovýchhle relikví je po celé Evropě prostě... 10 000, jo. Obrovské množství těch relikví. Ty katakomby jsou velké v okolí Říma a tam je to hodně vybrakováno. Co se týče českých svědců samozřejmě, nebo těch historických svědců, kde můžeme jako dopátrat, že tady mají spojení tady s námi, tak těch je samozřejmě mnohem méně a tam ty nejvzácnější ostatky jsou v katedrále svatého Víta. A jako jsou ty lebky slavné a ty jsou zabezpečeny dokonale. Tam se prostě normální smrtelník nedostane. To je v pokladu a to je jako v korunovační komoře. Byť to, tam to přímo není, to v jiné komoře.
0: Já jsem totiž zaznamenal slova pražského arcibiskupa, nového pražského arcibiskupa pana Přibyla, který říká, že by nerad, aby kostely byly zase zavírány nebo že by se neměly stát trezory.
5: Přece jenom kostely mají být otevřené, jsou to místa setkání člověka s Bohem a lidí mezi sebou.
0: Tak jak tyhle ty důležité sakrální předměty nebo ty relikvie, jak je zabezpečit, aby se něco podobného nestalo?
5: Jistě je to impuls k tomu, abychom se zamysleli nad tím, jestli nějak vlastně víc nechránit ty naše poklady, které máme,
1: To má naprosto pravdu, to já s tím souhlasím, že kostely by měly být otevřeny, že to prostě není muzeum, ale je to prostě místo setkání nebo místo modlitby. A já myslím, že tady je to celkem jednoduché. Většina těch relikví je opravdu zabezpečena, takhle vzácných relikví jako českých svědců je zabezpečena dobře. Tohle byla výjimka. Já si myslím, že to tam bratři dominikáni podcenili a možná z pochopitelných důvodů, protože si taky nedovedli představit, že by to někdo takhle ukrát a ještě během mše za bílého dne, tak že se určitě tím poučí a že proto najdou nějaké vhodné místo, nějaký relikviář zabezpečený. A možná by se přimluval k tomu, aby to bylo jako v případě těch jiných lebek, aby to bylo prostě zavřeno a ta lebka se ukazovala třeba o pouti.
0: No, jedna z těch poutí nás čeká teď 30. května, kdy si věřící připomínají památku svaté Zdislavy. Je to příležitost pro to ji vystavit?
1: To asi ano, ale nevím, jak to bude letos, protože sice teda zpráva je, že ji policisté nebo ti restaurátoři vyjmuli, ale v jakém je stavu a jestli je to už doočištěno, nebo jestli to stačí ta poutě 30. května, to znamená zhruba za 2 týdny, tak jestli se to do té doby stačí. Jinak samozřejmě při takovýchhle poutích se ty lebky vystavují na nějakém místě důstojném, ale pak bych...
0: Schovali do katakomb a...
1: No, prostě do nějakého trezoru, takhle to bývá, prostě v těch, ty ostatky bývají schovány v trezorech. Takže bych ji schoval prostě do trezoru a zase bych ji ukázal třeba i za rok.
0: Dobře. Co kdyby se ale ani toto nestalo a svatá Zdislava by se třeba už do baziliky v Jablonem nevrátila z bezpečnostních důvodů? Jak velká rána by to pro místní byla? Jak moc je svázaná s tím místem? Jak moc významné poutní místo to pro věřící je?
1: Je to významné místo, bych řekl, především lokální, to znamená pro litoměřickou diecezi, již je součástí, pro severní Čechy samozřejmě, pro Dominikány, protože ona je založila ten klášter, spolu založila v Jablonem. A tak samozřejmě ztráta by to byla, zvlášť pro tyto skupiny a konec konců je to česká světice, takže jako pro nás, pro všechny by to byla velká ztráta. Ale našla se, existuje, takže já si myslím, že tento scénář nehrozí.
0: Dobrá, tak jo, tak moc díky, že jste přišel, že jsme si mohli o svaté Zdislavě něco říct.
1: Děkuji za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Petr Kubín, historik z katedry církevních dějin a literární historie na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Mě zajímal příběh svaté Zdislavy a její lebky, kterou ukradl zloděj v bazilice v Jablonem v Podještědí. Našla se a teď je v péči restaurátoru. Závěrem dnešní epizody bych vám chtěl moc poděkovat za to, že jste za námi dorazili na Svět knihy. Vážíme si toho. A kdybyste náhodou měli čas i ve středu večer, tak vás tímto zvu do kulturního centra Vzlet v Praze, kde Český rozhlas Plus pořádá konferenci Křehká bezpečnost. Vystoupí na ní celá řada zajímavých hostů a lístky ty pořídíte na webu vzlet.cz. Naslyšenou zítra.
6: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

natte stát. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, z pretežky milí.

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Zpravodajský souhrn dodá Monika Chmilová.
3: Ruský prezident Putin dnes přijede do Číny. Vláda rozhodla o zrušení odboru pro lidská práva a ochranu menšin. Hokejová reprezentace zvítězila na mistrovství světa na Švédy 4-3 a dnes bude převážně oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, teploty až 22 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Ruský prezident Vladimír Putin dnes zahájí oficiální návštěvu Číny. Do země přijede jen několik dní poté, co se z Pekingu vrátil americký prezident Donald Trump. Rusko a Čína svůj vzájemný vztah označují za strategické partnerství.
5: Vladimír Putin a Xi Jinping se během posledního setkání loni v září vzájemně označili za přátele. Dlouhodobě blízké vztahy mezi Moskvou a Pekingem se ještě více prohloubily po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu. V oficiálních výstupech z jednání prezidentů Spojených států a Číny v minulém týdnu se o válce na Ukrajině neobjevila žádná zmínka. Rusko a Čína jsou světově nejbohatšími zeměmi na přírodní zdroje. Součástí ruské delegace do Číny jsou mimo jiné i zástupci ropné společnosti Rosněft a plynárenských firem Novatek a Gazprom. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
3: Odbor pro lidská práva a ochranu menšin zanikne. Rozhodla o tom vláda. Jeho agendu si rozdělí ministerstva. Třeba problematiku lidských práv bude mít na starosti resort spravedlnosti. Ministerstvo práce a sociálních věcí bude nově řešit témata rovnosti žen a mužů. Expertní neziskové organizace rozhodnutí vlády kritizují. Třeba podle bývalé zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové-Laurenčíkové může oslabit ochranu lidských práv a snížit pozornost vůči důležitým tématům.
6: Na úřadu vlády odbor lidských práv funguje více než 20 let. Ta agenda potřebuje nadrezortní koordinaci. Jedná se o témata, která jsou velmi komplexní, nepatří jednomu rezortu, ale pozitivní posuny v nich jsou naopak závislé na koordinované mezirezortní, mezioborové spolupráci.
3: Laurenčíková kritizuje i to, že zaměstnanci ani vedoucí oddělení o změně dopředu nevěděli. Astronom a popularizátor vesmíru Pavel Suchan dnes slaví 70. narozeniny. Vesmírné ukazy často komentuje i v našem vysílání. V Astronomickém ústavu Akademie věd má na starosti také ochranu pozorovacích podmínek.
7: Světlo se rozptyluje v ovzduší a detekujeme třeba pražské světlo z jizerské oblasti tmavé oblohy.
8: Astronom Pavel Suchan stál u zrodu všech čtyř oblastí tmavé oblohy na našem území. Kromě světelného znečištění se snaží přiblížit vesmírná pozorování lidem, říká astronom a redaktor rozhlasového Meteoru Petr Sobotka.
9: Stmelí lidi, zahájí projekt a když zjistí, že se to všechno dobře rozjelo, tak zase jde dál a vymýšlet něco dalšího.
8: Po Pavlu Suchanovi je pojmenovaná planetka číslo 37788. Martin Srb, Radiožurnál.
3: Sport. Čeští hokejisté mají na mistrovství světa druhou výhru. Po předchozí prohře v prodloužení se Slovinskem porazila reprezentace Švédsko 4-3. Oproti předchozímu utkání se toho ve hře národního týmu dost změnilo, popisuje útočník Lukáš Sedlák.
10: Vstoupili jsme dobře do tohohle zápasu, dali jsme první gól z předbrankového prostoru, kdy jsme se tam dobře natlačili, to, co nám chybělo ten minulý zápas. A i ty ostatní góly byly takový špinavý, takže to bylo důležité, že jsme na to zareagovali. Si myslím, že jsme nic nepodcenili, nedali jsme góly, dneska nám to tam napadalo, takže podle mě jsme zareagovali správně. No.
3: Ve středu budou hrát Češi s Itálií a poprvé na turnaji v odpoledním čase. Zápas začne v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport v 16 hodin 20 minut.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážky na dálnicích u Vyškova a nehoda u Dobříše. Na dálnici D1 pozor u Vyškova ve směru do Brna. Za nájezdem od Olomouce na kilometru 228 leží na vozovce v pravém pruhu sražená srna. Na D46 podobná překážka u Vyškova ve směru z Olomouce. Za sjezdem na Vyškov a Ivanovice na půltém kilometru leží na vozovce sražená srna. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy opatrně před sjezdem na Nymburk a Mělník. Na 39. kilometru máme hlášené stojící vozidlo. A u Dobříše hlásíte komplikace na silnici 114. Na příjezdu od Nového Knína na konci omezení pod dálnicí D4 zasahují záchranáři. Je to tam hůř průjezdné pro nákladní dopravu.
12: Stojí tady dvojhasiči a policie tady stojí z několika auty a musí se projíždět velmi pomalu. Já mám nákladňák a měl jsem co dělat.
11: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, k večeru na východě i skoro jasno. Na některých místech se vyskytnou přehánky, výjimečně bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
2: Přeji příjemné časné ráno s datem 19. května. Je tu úterý a právě teď se probouzíte 5,5 minuty po čtvrté. Pohled na Zemi očima astronautů. Tak to zažijete, když zamíříte do Brna. Tam totiž dorazila vesmírná raketa Spacebus, která postupně procestuje část republiky. Na virtuální cestu do vesmíru vás vezmeme za okamžik v nočním radiožurnálu.
4: Noční radiožurnál
0: a Adam Carda.
13: We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song. Next thing I knew, I'm walking over, came and tapped you on your shoulder. Said, my dear, you're not the only one. Spent the night there at my place, that night became 100 days. And I shared all my deepest secrets with you. Soon enough, well, I found out you're something I can't live without. And every time I close my eyes, I miss you.

0: Afrike.
1: V Brně začala včera cesta vesmírné rakety Spacebus. Mobilní raketa umožní především dětem vydat se ve virtuální realitě na oběžnou dráhu Země a zažít vesmír očima astronautů. Roadshow je součástí projektu Česká cesta do vesmíru a raketa zamíří hned do několika krajů po celé republice.
2: 18-metrová raketa má dva vchody. Tak, usedli jsme do modré sedačky, sedíme tady v řadě.
3: Když se podíváte na Zemi z vesmíru, vnímáte ji úplně jinak a právě to vám tahle virtuální cesta umožní zažít. Na chvíli se vydáte na oběžnou dráhu, jako už brzy astronaut Aleš Svoboda.
2: Vítá nás v raketě Spacebus ředitelka programu Janine Heisen.
4: Člen posádky mi pomohl nasadit si brýle pro virtuální realitu. Právě teď vidím modrou tečku na konci tunelu a najednou se ocitáme ve virtuální vesmírné lodi.
2: Virtuální kabina se odlepuje od Země a hlas budoucího českého astronauta Aleše Svobody nás provází celou cestu až na oběžnou dráhu.
5: Z oběžné dráhy je možné dobře rozpoznat i Českou republiku. Můžeme ji najít v samotném srdci Evropy. Její tvar je poměrně snadno rozpoznatelný, hlavně díky přirozeným hranicím, které tvoří hory.
2: Celý výlet trvá asi 15 minut. Takhle svou zkušenost popsala Nela s Klárou z první školní skupiny, která virtuální let vyzkoušela.
6: Obletěli jsme celou Země kouli asi dokola, byla tam úžasná polární záře, viděli jsme i Českou republiku, hrozně zajímavé.
2: A co jste tam viděli?
6: My jsme teda byli v tom raketoplánu a viděli jsme Zemi, Měsíc a ten vesmír. Mohli jsme se vlastně podívat i pod sebe, tam vlastně byl prostor kolem nás všude a fakt to bylo jako zajímavý.
2: Uvnitř jsou brýle pro virtuální realitu i speciální pohybová sedadla, takže lidé při virtuálním letu nejen vidí vesmír kolem sebe, ale pohyb rakety taky fyzicky cítí. Doplňuje Aleš Svoboda.
7: Ta virtuální realita je super v tom, že člověk je prostě vtažený do toho děje. My dneska vlastně virtuální realitu používáme při výcviku astronautů, třeba pohybu uvnitř mezinárodní vesmírné stanice nebo i při nácviku k výstupu do volného kosmického prostoru.
2: Raketa Spacebus zůstává v Brně do úterka. Potom se vydá do Znojma a až do 13. června projede další města napříč republikou. Přesné termíny a zastávky lze najít na stránkách Česká cesta do vesmíru.cz. Marek Hensel, Radiožurnál.

0: Novinka od Činasky, píseň Selhání, vám dělala společnost v nočním radiožurnálu a teď už další reportáž. Sám pracuje jako lékař a k tomu bojuje s agresivním nádorem mozku. 41-letému praktikovi Alexandru Noskovi dali před 2 lety naději dobrovolní dárci, kteří se složili na speciální vakcínu. Teď je dobral a sehnal dost vlastních prostředků na další. I když mu život komplikuje neustálá bolest v noze, dál se věnuje sportu, konkrétně individuálnímu mašingu. A především stále ordinuje v Polné u Jihlavy. Náš reportér se za ním vypravil.
1: Víceméně obě dvou pauzu jsme strávili prací. Teploměr do šupíku.
2: Ještě z lednice klasická odměna od pacientů.
3: To tam nedávajte.
4: Takový 40.
1: Tak já tady nechám a něco jenom domů.
2: Z ordinace spěcháme za psy. Alexandr Nosek se ke 2 pořídil štěně evropského saňového psa.
5: Ňam.
6: Nazdar, hopíku. Co?
1: Já mám možná chytí mikrofon. Jo.
5: Půjdeme dovnitř.
1: Jo, mám vajíčka.
5: Ještě zase ty vajíčka.
1: Hop, je to jako norsky, je to H a s kroužkem a P a znamená to jako hope, jako naděje.
5: Řekni něco, Estí.
1: Máš ho ráda, hopíka?
2: Dcera se narodila skoro rok po nepříznivé diagnóze.
1: Tady zvířátka ji baví. Jo, miluje pavouky. Viď? Pavouky zbožňuješ.
7: Tadne je modrý.
1: Ten není modrý. Barví ještě zatím nejdou. Za chvilku budou 2 roky a pořád tady jsem. Teď je to pro mě ta motivace, samozřejmě.
7: To počítám.
1: Všechno, co je od ty diagnózy, tak to je jako navíc, ne? Jako, jak když jsem poprvé viděl ten svůj snímek, tak jsem myslel, že budu prostě za 2, za 3 měsíce pryč.
2: Musel změnit jídelníček, jí hlavně tuky a vedle speciálních vakcín proti nádoru zkouší další léčbu.
1: Do okamžiku, kdy by se třeba mohlo objevit něco dalšího.
2: Doufá, že i na nádor zvlášť závažného stupně se najde léčba, která bude oddalovat, ale i zachraňovat. Z Jihlavska, Daniel Zach, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Je půl páté. Monika Chmilová má krátké zprávy.
5: Spojené státy prodloužily o další měsíc výjimku, která zemím umožňuje nakupovat ruskou ropu naloženou na tankerech. Za běžných okolností by se na ně vztahovaly americké sankce. O prodloužení lhůty informoval americký ministr financí Scott Bessent. Dodal, že rozhodnutí stabilizuje trh s ropou, která se dostane i do energeticky nejzranitelnějších zemí. Spojené státy výjimku ze sankcí poprvé zavedly v březnu. Reagovaly tak na růst cen ropy po zablokování Hormuzského průlivu. Europoslanci dnes nejspíš schválí dohodu o zpřísnění kontroly zahraničních investic. Členské státy by nově měly s Evropskou unií konzultovat všechny zahraniční investice, které jdou do kritických oblastí. Těmi jsou například umělá inteligence, mikročipy, kritická léčiva, zbraně anebo součástky, které je možné při výrobě zbraní použít. Českým pojišťovnám rostou náklady na léčbu klientů v zahraničí. Podle mluvčího České asociace pojišťoven Tomáše Pavlíka narostly loni výdaje meziročně o 22%. Může za to nejen větší počet úrazů v zahraničí, ale i růst výše škod. Například v cestovní pojišťovně Ergo loni poprvé přesáhla průměrná škoda hranici 10 000 korun. A Správa železnic v červnu vypíše soutěž na projekt stavby nové budovy hlavního nádraží v Brně. Tender má přesáhnout 1 miliardu korun. Železničáři chtěli soutěž vypsat už loni. Minulá vláda ale na projekt neschválila peníze. Současná vláda s ním rozpočtu počítá. Stavba začne nejdřív v roce 2028.
6: Sport.
5: Čeští hokejisté porazili na světovém šampionátu Švédy 4-3. V neúplné tabulce se vyhoupli na druhé místo a ve středu se od 16 hodin a 20 minut utkají ve Friburgu s Italy. A fotbalisté Arsenalu se poradili v předposledním kole Premier League s Burnley 1-0 a mají na dosah zisk titulu po 22 letech. Na první příčce pořadí mají pětibodový náskok na Manchester City, který má dnešní dohrávku k dobru.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D10 před Mladou Boleslaví a překážka na D46 u Vyškova. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy opatrně před sjezdem na Nymburk a Mělník. Na 39. kilometru vyšetřují nehodu, v místě se zpomaluje. Na dálnici D46 se vyhněte překážce u Vyškova, pokud jedete od Olomouce. Za odbočkou na Vyškov a Ivanovice na 0,5 kilometru leží na vozovce sražená srna. Na D5 z Plzně do Rozvadova zvyšte pozornost za odbočkou na Heřmanovu huť. Řidiči hlásí odstavené vozidlo na kilometru 104, zatím bez výrazného označení.
8: Odstavenou dojávku, zatím je to jenom trouhelník, nic tam ještě nebylo.
4: A na silnici 38 z České Lípy do Mladé Boleslavy pozor na překážku za Bílou pod Bezdězem. Na 22. kilometru leží na vozovce sražená srna.
9: Je to hodně napravo, ale ty lidi, co to vidí na poslední chvíli, tak vypočujou.
4: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, k večeru na východě i skoro jasno. Na některých místech se vyskytnou přehánky, výjimečně bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. Pokračuje stále ještě noční radiožurnál s Adamem Cardou.
10: Letecké společnosti nesmějí už k zakoupeným letenkám přidávat palivové příplatky. Pravidla před několika dny vyjasnila Evropská komise. Reagovala tak na zdražování leteckého paliva kvůli krizi v Hormuzském průlivu. Hrozí, že v Unii palivo dojde? Tak to je téma nejnovější epizody našeho podcastu Bruselské chlebíčky. Pozvánku k poslechu nabídneme za moment v nočním radiožurnálu.
7: Radiožurnál.
11: Každý den s vámi.

0: Nad sezónou letních dovolených se kvůli krizi v Hormuzském průlivu dál vznáší nejistota ohledně možného nedostatku leteckého paliva. Evropská komise připomíná, že v případě zrušení letů kvůli ceně paliv má cestující právo na vrácení peněz nebo změnu letenky a někdy i na další kompenzaci. V novém dílu našeho podcastu Bruselské chlebíčky novinář Vojtěch Očadlý ze serveru z dopravy.cz upozorňuje, že tato pravidla platí pro lety uvnitř Evropské unie a také pro ty, které v Unii začínají nebo končí a provozuje dopravce s licencí v některé z unijních zemí.
1: Co se týká finanční kompenzace, hodně záleží na důvodech toho zrušení. Evropská komise ale teď jasně říká, že samotná vysoká cena paliva mimořádnou okolností není. Aerolinka tedy nemůže jednoduše říct, že palivo zdražilo a tím se zbavit všech povinností. Podobně je to s palivovými příplatky například. Vyšší cenu paliva může dopravce promítnout do nově prodávaných letenek, ale už si nemůže zpětně účtovat nějaké doplatky za to, co jste si koupila před měsícem, protože teď to palivo zdražilo a i takové případy v Evropě byly. Už se dopravci pokoušeli oslovit cestující, vy jste si koupili letenku, když to palivo bylo levnější, teď

0: zdražilo, tak nám prosím jako zaplaťte, tak toto tedy nemůžou. To Evropská komise jasně řekla.
1: Mezinárodní agentura pro energii někdy v polovině dubna vydávala takové varování nebo jejich odhady, že Evropa má letecké palivo jen na 6 týdnů.
0: Já bych to teda nebral úplně jako nějakou jako předpověď, že za tedy si zbývají 2-3 týdny do té doby, která byla jako stanovená jako nějaká hranice. Nebral bych to tak, že se potom přestane létat.
1: A jak na to zareagovala Evropská unie?
0: Evropská unie zastává hlavně koordinační a regulační roli. Oznámila, že je možné používat palivo Jet A, které používají dopravci spíše v Severní Americe. To palivo je prakticky stejné, kromě nějakých jako v vozovkách technických specifikacích. Každopádně v Evropě máme standardní Jet A jedničku. Evropská unie řekla, že jako nic regulačně nebrání tomu, aby bylo dovážené právě palivo ze Severní Ameriky.
1: Vysvětluje dopravní novinář Vojtěch Očadlý. Celý díl bruselských chlebíčků najdete na webu Radiožurnálu, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Jana Karasová, Radiožurnál.

0: 11 minut nás dělí od páté, kdy začne ranní radiožurnál s Petrem Králem a také před námi poslední noční reportáž a vydáme se na jih Moravy. Brno totiž otevřelo své první dětské hřiště bez bariér. Postavila ho městská část Vinohrady hned vedle domu s desítkami bezbariérových bytů. Na klouzačku s nájezdovou rampou i vyvýšené pískoviště vyrazili dovádět děti z centra Kociánka, které o handicapované pečuje.
1: Pojď rychle!
2: Ale pojďte se taky zatočit, bude hromadná točba.
3: Malého Matyáše roztáčí na kolotoči Vojtěch Hercík z Kociánky. Červená kulatá platforma je usazená přímo v zemi. Matyáš na ní pohodlně najel se svým vozíkem.
4: Je to zpravý.
5: Ale chceš se zabrzdit? Nebo?
2: Ale určitě se zabrzdí.
3: Radí mu druhý kamarád, taky na vozíku.
4: Proč to zpomaluje?
3: Protože jedeme na jinou atrakci.
4: Jdeme.
3: Jedeme kolem dřevěných domečků, ke kterým můžou děti pohodlně zajet, hrát si na poštu, pekárnu nebo na benzínku.
4: Já budu tankovat.
6: Dobrý den.
4: O ne.
5: A je to...
4: Mám zase prázdno.
3: A potom po rampě s piškvorkami...
4: Máte kolečka, začínám, jo?
3: Vyjíždíme k klouzačce. Matyáš leze z vozíku, odráží se od rukou a sjede dolů. Další cizí dítě na hřišti mu hned přiváží vozík dolů.
4: Přeskou, já ti donesu.
7: My jsme vděční za každé takové nové místo. A hlavně tam, kde se můžou naše děti potkávat s jinýma dětma, hrát si spolu.
3: Přikivuje Vojtěch Hercík. Žádné takové hřiště v Brně není, jak dodává starostka Vinohrad Jitka Ivičičová z KDU-ČSL.
8: Mám zpětnou vazbu od vozíčkářů dospělých, kteří říkali, škoda, že něco takového nebylo, když jsme byli malí. Já jsem tolik toužila jít na pískoviště a tady je pískoviště. Ještě na nožce, kde může vozíčkář zajet pod něj a hrát si s pískem.
3: Dětské hřiště tady v Mikulovské ulici dřív fungovalo, ale nemělo takový gumový a pojízdný povrch.
8: Bylo z oblásky, bylo pro vozíčkáře naprosto nepřístupné.
3: Okolí hřiště ještě čekají úpravy, aby se na něj vozíčkáři s nás dostali a aby ho obklopoval i zelený záhon. Tomáš Kremr, Radiožurnál.

0: Tady je Radiožurnál 5 hodin. Začínají zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Ukrajina ostře kritizovala cvičení s ruskými jadernými zbraněmi v Bělorusku. Někteří čeští zemědělci plánují omezit hnojení kvůli krizi na Blízkém východě. Čeští hokejisté na mistrovství světa zdolali Švédsko 4-3 a většinou bude oblačno až polojasno, místy přehánky a teploty až 22 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Bělorusko a Rusko zahájili nácvik dodávek a použití jaderných zbraní. Ukrajina to označila za bezprecedentní hrozbu globální bezpečnosti a vyzvala západní země, aby na ni reagovali.
3: Ukrajinské ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení upozornilo, že společný rusko-běloruský nácvik jaderných úderů přímo porušuje základní články dohody o nešíření jaderných zbraní, které přísně zakazují předávat technologie zbraní hromadného ničení zemím bez jaderných zbraní. Rusko podle ukrajinské diplomacie vytváří z Běloruska své jaderné předmostí a Minsk se tím definitivně stává součástí ruského jaderného vydírání. Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Skoro 3/4 zemědělců zvažují, že omezí hnojení. Důvodem je nedostatek surovin kvůli krizi na Blízkém východě. Vyplývá to z dubnového průzkumu Zemědělského svazu a Agrární komory mezi 120 zemědělci nebo zemědělskými podniky. Detaily oznámí svaz dnes. Co by omezení hnojení znamenalo, vysvětluje za Zemědělský svaz Michal Procházka.
4: Samozřejmě se to odvíjí od toho, co to znamená pro ty plodiny. Když ten zemědělec bude méně hnojit nebo nebude hnojit, tak ty výnosy v té následující sezóně budou nižší a to zvedne cenu těch komodit a to potenciálně zvedne i cenu potravin.
1: Růst cen hnojiv zatím někteří zemědělci podle svazu zvládají dobře, protože se předzásobili. Není to ale trvalé řešení. Zájemci o studium na střední škole, kteří neuspěli v prvním kole přijímacích zkoušek, můžou ode dneška podat přihlášku do druhého kola. Hlásit se můžou i ti, kteří na vybranou školu nakonec nechtějí. Seznam škol, na které se uchazeči můžou hlásit, najdou v systému DIPSY. Vypouštění Labské přehrady ve Špindlerově mlýně v Krkonoších je u konce. Ještě tento týden začne čištění dna od usazenin po povodních v roce 2024. Nánosy bahna výrazně snižují schopnost přehrady zadržovat na horním toku Labe velkou vodu, říká mluvčí povodí Labe Aleš Prokopec.
5: Aby se tato situace nezhoršovala, je potřeba vytěžit přibližně 33 tisíc kubíků těchto nánosů. Práce se týkají zhruba 700 metrové části nádrže od přítoku směrem k hrázi.
2: Sport.
1: Češi ve třetím utkání na mistrovství světa v hokeji podruhé vyhráli. Nad Švédy ve Friburgu vedli po 13 minutách už 3-0. Nakonec zvítězili 4-3. Podle obránce národního týmu Tomáše Cibulky je po porážce se Slovinskem triumf nad jedním z favoritů turnaje pro mužstvo velmi cenný.
6: Ohromně, já si myslím, že po tom posledním zápase, který jsme odehráli se Slovincem, a věděli jsme, že to nebylo ono, věděli jsme, že do toho dalšího zápasu budeme muset kopnout, zabrat, a jsme do toho zápasu vlítli neskutečně a povedl se nám začátek. 3 góly. Bohužel pak jsme se to trošku zkomplikovali tím 5minutovým vyloučením, ale projevili jsme nějakou sílu toho týmu. Pro naše sebevědomí teď ohromně důležitá výhra.
1: Druzí Češi mají v neúplné tabulce skupiny B 7 bodů, o 2 méně než Kanada, která porazila Dánsko 5-1. V Ačku jsou 100% domácí Švýcaři po výhře nad Němci 6-1, ale taky Finové. Ti přehráli Američany 6-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážky na D1 mezi Prahou a Brnem a mlha na Ostravsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Sázavu. Na kilometru 36,5 zastavila dodávka v odstavném pruhu. Zatím bez výrazného označení, navíc stojí za zatáčkou. Na D1 z Prahy do Brna ještě jedna podobná situace za sjezdem na Čechtice. Na 74. kilometru opět porouchaná dodávka, tu už ale nakládají na odtah. Uzavřený je opět odstavný pruh a některá vozidla i tam vybočují. A na silnicích hlavně na východě počítejte s mlhami. Horší podmínky jsou na D1 v okolí Ostravy anebo na dálnici D55 z Hulína do Otrokovic. Dbejte na vhodné svícení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, ráno a večer na Moravě a ve Slezsku místy i skoro jasno. Přes den můžou být přehánky. Teploty 18 až 22 stupňů, na horách 12 a foukat bude slabý proměnlivý vítr nebo bude klidno. Při silnějších přehánkách vítr přechodně zesílí. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, úterní a 19. květnové, teď 5,5 minuty skoro po 5. hodině, ať už pro vás den končí nebo začíná, tak jsme rádi, že jsme u toho s vámi. Ranní radiožurnál a opět přehled o všem důležitém, podstatném, zajímavém z domova, ze světa, zkrátka to, co od nás čekáte, vás čeká v následujících 4 hodinách. Dobré jitro.

0: Pokud dnes půjdete na poštu tak, jak jste zvyklí, tak možná bude zavřeno. Česká pošta totiž zavřela 9 partnerských poboček. Byly ztrátové, hodně. 3 z nich jsou na Vysočině v okrese Havlíčkův Brod, například v Krásné Hoře. Pro zásilky a další služby tak lidé musí dojíždět jinam a poměrně daleko.
1: Takže se bude jezdit na okroulici, no. Ty lidi, že co jsou důchodci, co jsou bez aut, tak pro ně to bude horší. Ty si tam musí, aby je tam někdo odvez.
2: Vysvětluje Blanka Kuntová, že sama si na poštu do několik kilometrů vzdálené okrouhlice dojede autem. Část lidí bude mít ale s dopravou mimo Krásnou Horu problém. Poštu totiž navštěvují hlavně starší lidé, což Blanka Kuntová ví, protože dřív bývala vedoucí pošty. Ještě v době, než přešla pod partnerského provozovatele.
1: Navštěvovali místníma lidma to bylo, samozřejmě těma staršíma a ty mladý maminky s dětma. A hodně si třeba posílali balíčky a chybět bude určitě.
2: Zejména kvůli starším obyvatelům chce pobočku pošty udržet i nezávislý starosta Krásné Hory Petr Endrle.
3: My samozřejmě poštu chceme udržet a podporovali jsme ji dřív. Platíme na to nějaký paušály, které jsou na ten provoz. Dáváme prostory zdarma a elektřinu tam platíme taky, takže si myslím, že ty podmínky byly a jsou velice slušné.
2: Doufá proto, že se nového provozovatele podaří najít. Sama obec si totiž pod sebe poštu nepřevezme.
3: Pokud se najde provozovatel a bude potřeba, aby jsme se na tom podíleli, podílet se na tom budeme, ale aby jsme provozovali a opravdu ve velikosti naší obce a v rozloze, kterou máme, tak je to nemožný.
2: Krásná Hora není na Vysočině jediná. V pondělí se pobočky pošt neotevřely ani v Uhelné Příbrami a v Nové Vsi u Chotěboře. Lidé mají své zásilky uložené právě v Chotěboři. Podle mluvčího České pošty Matyáše Vytíka jde ale o dočasné řešení.
4: Poštovní služby budou v daných lokalitách zajišťovány pověřenými zastupujícími poštami. Ve střednědobém horizontu Česká pošta otevře pošty partner s novými provozovateli.
2: Matyáš Vytík současně upozornil, že zjištěný statisícový schodek se obcí a zákazníků nijak nedotkne. Po provozovateli bude Česká pošta peníze vymáhat právní cestou, protože je ve stanovené lhůtě neuhradil. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.

0: Dobré ráno, ve 5:45. O tom, co se děje. Americká policie vyšetřuje útoku islámského centra v kalifornském San Diegu. Dva teenagery před mešitou podle policie zastřelili tři muže. Krátce na to byli útočníci nalezeni mrtví v autě nedaleko. Zřejmě spáchali sebevraždu. A my zjišťujeme další podrobnosti a vrátíme se k tomu ještě v této hodině v 5:50. Památníku Ležáky chystají opravu rybníka. Má poškozenou hráz a voda už několikrát toto území zaplavila. A celá záchranná operace má stát zhruba 17 milionů korun.
1: Máme před sebou den s polojasnou oblohou, oblačnosti ale postupně ubude a hlavně na Moravě a ve Slezsku bude dnes dopoledne a v podvečer i jasno. Můžou se přitom objevit taky přehánky, ale jen místy. A s menší pravděpodobností se dnes objeví i bouřky. Nejvyšší teploty ty dnes naměříme od 18 do 22 stupňů, na horách pak kolem 12. V noci na zítřek hlavně v Čechách slabě zaprší a nejnižší noční teploty klesnou k 5 stupňům. Hezké ráno.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Slavné časy začátkem tisíciletí zažíval fotbalový klub Teplice. U památných bitev v evropských pohárech byl i náš současný fotbalový expert Pavel Horvát. Tehdy výrazná hvězda severočeského klubu, dnes náš fotbalový expert na radiožurnálu Sport. Do známého prostředí se vrátil večer s pořadem radiožurnálu Desítka Live.
1: Já měl štěstí, že brankář uklouzl a tu penaltu nekopl úplně dobře, ale naštěstí to teda skončilo brankou.
2: Ten brankář, on má spadl dopředu, to se nikdy při penaltě nestalo.
3: Jan Rezek, jaké to bylo být hostem tohoto pořadu?
4: Nezvyklá zkušenost, že jo, protože člověk není úplně zvyklý mluvit před tolika lidma.
5: Jsme ve fotě pro mýho tatínka, pane panenka, Toničko.
3: Početné publikum samozřejmě bavil také legendární Antonín Panenka.
6: To si měl problém, když jsem se někde objevil takhle v hospodě, tak vždycky se tam někdo na mě nalepil. Tak jsem jenom se bavil s trenérem o tom starým a on mi říká, já ti něco poradím. Až tě zase někdo takhle bude otravovat, tak mu řekni, že nejsi panák, ale že by si se dal řízet. Přátelé, já jsem si v životě nekous.
7: Já mám pocit, že tam se hlásí jeden z diváků. Dobrý den, jestli máte mikrofon?
6: Mám.
3: Teplická desítka Live Pavla Horváta nebyla jen plná historek, ale řešila se i aktuální témata.
6: Myslím, že svým způsobem možná pan první toho lituje, že to řekl.
8: Doudí se prostě takový, jako dá se říct, aj zlatíčko.
3: Jak vás bavila desítka Pavla Horváta?
9: Dělá to dobře a myslím si, že mu to sluší tohle to dělat.
3: Řekl fanoušek Tonda.
10: Pavel, já rád poslouchám desítku Pavla Horváta, vždycky teda použil ze záznamu, protože jak jsem v práci, tak nemůžu poslouchat naživo a nemůžu klást dotazy, takže jsem moc rád, že jsem se toho mohl tady zúčastnit. Položí dotaz.
9: Jiří Mašek, úplně paráda. Já poslouchám v rádiu, takže úplně super. No. Měl jsem tady syna, synovce, takže takový rodinný výlet.
3: Celou desítku Pavla Horváta Live v Teplici můžete poslechnout na radiožurnálu Sport odpoledne. Z Teplic David Kalvas, Radiožurnál.

0: Máme Radiožurnál, i dnes po ránu se budeme dívat na to, jak se vyvíjí fotbalová sásařská kauza v České republice. Nás je investigativní tým přidá další novinky, ale co můžete hledat i na našem serveru iRozhlas.cz. No a další zprávy o všem, co se děje doma ve světě, i na silnicích a na obloze, přidáme už za malou chvíli.
1: Host Radiožurnálu.
2: Před 80 lety stanul před soudem Karl Hermann Frank, takzvaný kat českého národa. Proč se mu přezdívá vrah spoza psacího stolu a jakou roli vlastně hrál ve vyhlazení Lidic? Celý proces v roce 1946 přenášel Československý rozhlas. Český rozhlas Plus teď o něm vydal novou podcastovou sérii. A ve studiu k tomu promluví historik Vojtěch Kincl z Akademie věd.
1: Host Radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno, teď je 17:30. Zprávy Tereza Tomášková.
4: Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. Jeho nominaci schválila vláda. Ve funkci by měl Hlaváč od léta nahradit Karla Řehku, kterému končí mandát. Pro nominaci Hlaváče jako jediný z kabinetu nehlasoval ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Řekl, že si představoval vhodnějšího kandidáta. Nominaci ještě projedná sněmovní výbor pro obranu. Pak náčelníka jmenuje prezident Petr Pavel. Polsko vydá do Česka 3 lidi zadržené kvůli březnovému žhářskému útoku na zbrojovku v Pardubicích. Informovala o tom Česká televize s odkazem na mluvčího policejního prezídia. K předání by mělo dojít nejpozději během několika týdnů. Podle dřívějších informací v Polsku v souvislosti s požárem, který policie vyšetřuje jako teroristický útok, zadrželi 2 muže a 1 ženu. Všichni mají polské občanství. Správa železnic v červnu vypíše soutěž na projekt pro stavbu nového hlavního vlakového nádraží v Brně. Hodnota tendru má přesáhnout 1 000 000 000 korun. Železničáři měli původně projektanta hledat loni. Minulá vláda na to ale neschválila peníze. Ta současná je na to vyčlenila letos.
1: Sport. Čeští hokejisté zdolali ve třetím utkání základní skupiny na mistrovství světa obhájce bronzu Švédy 4-3. Národní tým si tak připsal 2. výhru na turnaji. A hokejisté Montrealu s Jakubem Dobešem v brance uspěli v rozhodujícím 7. duelu a jsou v semifinále Stanley Cupu. Nad Buffalem zvítězili 3-2 v prodloužení. Dobeš k triumfu přispěl 37 úspěšnými zákroky.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D4 u Dobříše a nepojízdné auto na D1 u Sázavy. Na dálnici D4 z Písku a ze Strakonic směrem do Prahy dejte pozor u Dobříše. Na 28. kilometru vyprošťovali osobní auto po nehodě. Na chvilku byla dálnice zavřená v obou směrech. Teď už se podle policie opět projíždí jak na Prahu, tak i ve směru na Písek. Tak vydržte, kolony se rozjíždějí. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Sázavu. Na kilometru 36,5 stojí dodávka obytné auto na krajnici, podle našeho zpravodaje s prasklou pneumatikou.
6: Vypadá to na defekt, to znamená nějakou dobu to vlastně bude, protože kolem má rozházený věci, to znamená je to asi na rýzu tuhle chvíli.
5: Na místo už dorazila šipka a řidič bude měnit kolo směrem do vozovky a vybočuje se doleva. Opatrně projíždějte. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Většinou je teď skoro jasno až polojasno, teploty od 4 do 10 stupňů. Nejteplejší bylo dnešní ráno ve středočeském Ondřejově, kde teplota překročila 11 stupňů. Naopak nízko jsou teploty ve východních Čechách na Broumovsku. Tam jsou teď necelé 2 stupně Celsia. No a tradičně nejchladněji bylo v noci a ráno na Šumavě. Na Kvildě dnes i slabě mrzlo. No a nejvyšší teploty ty dnes zamíří až ke 22 stupňům a k tomu bude hlavně na Moravě a ve Slezsku opravdu slunečný den. Obloha bude především dopoledne a v podvečer jasná až polojasná, v Čechách ale bude oblačnosti víc. A právě v Čechách se dnes můžou místy objevit i přehánky, ojediněle i bouřky. A taky už vyšlo slunce nad obzor, dnes 8 minut po 5. hodině raní a zapadne přesně ve 8:45 večer. Dnes tak bude slunce nad obzorem o 3 minuty déle než včera. To byly zprávy. A teď už opět pokračuje Petr Král.
0: Dobré ráno. Jak víte, tak čeští hokejisté na mistrovství světa porazili v zápase skupiny B Švédsko 4-3. V první třetině vedli dokonce 3-0. No a zítra v 16:20 se utkají ve Friburku s Italy. Budeme u toho v přímých přenosech. S vámi ranní radiožurnál. Dneska také plný blahopřání. Narozeniny slaví Iva Janžurová a také astronom a odborný ochránce tmavé oblohy Pavel Suchan. Ten se za chvíli připomene se svými rozhlasovými vystoupeními i v ranním radiožurnálu. We'll be right back.

0: věcí.
1: 5.37 ranní radiožurnál. Dnes po ránu budeme také gratulovat toto hned dvěma oslavencům. Iva Janžurová slaví své půlku latiny. No a teď první, o kterém budeme mluvit ještě trochu víc. Přes půl století se totiž představuje lidem s vesmírnými úkazy na noční obloze. No a řadu let se stará i o to, aby byla noční obloha nerušeně viditelná. Astronom Pavel Suchan.
2: Ta naše síť, obecná republiková síť takzvaných těch lidových hvězdár popularizačních, je jedna z nejhustších na světě.
3: Pochvaloval si Pavel Suchan, astronom a popularizátor vesmíru, na vlnách radiožurnálu v roce 2002. Tehdy působil na Štefánikově hvězdárně v Praze, kde se věnoval návštěvníkům.
2: To, co my ukazujeme a zpřístupňujeme veřejnosti, to znamená pozorování přes okulár dalekohledu v kopuli pod tou otevřenou štěrbinou, pod tím vlastním nebem, tak je v podstatě už skanzen. Prostě to už se dneska ve vědě nedělá. Nejenom, že tam astronom v té kopuli vlastně není a sedí třeba v podzemní laboratoři a kouká na obrazovku, a dneska už běžně pracují robotické dalekohledy. To znamená, jestli ten astronom přijde ráno v německém Hamburku do práce, uvaří si kafe a pozoruje noční oblohu na jižní polokouli.
3: O několik let později se k vědeckým astronomům přidal i Pavel Suchan. Dodnes působí na Astronomickém ústavu Akademie věd v Praze a v Ondřejově. Popularizátorem ovšem zůstal. Letos jste ho mohli potkat jako průvodce při akcích ke dni hvězdáren a planetárií nebo ve dnech otevřených dveří v Ondřejově.
4: 26. září budeme mít Evropskou noc vědců. Těch možností, jak se přijít podívat na vědecká oddělení, k nám je velká spousta v průběhu roku.
3: Pavel Suchan je zároveň místopředsedou České astronomické společnosti. Ta sdružuje profesionální i amatérské pozorovatele vesmíru. V této společnosti i v Akademii věd s ním dlouhou dobu spolupracoval astronom Petr Sobotka, současný autor rozhlasového Meteoru.
5: Naše první setkání, to byl rok 1992 a už tehdy na mě působil, protože dokázal všechno krásně vysvětlovat, protože srozumitelně vysvětluje i složitější věci v astronomii.
3: Podle něj je Suchan výrazný také tím, jak se dokáže domluvit s lidmi a rozjíždět nové věci.
5: On je takový, já bych řekl, manažer české astronomie na všech úrovních. Pavel Suchan má skvělou vlastnost, že dokáže spojovat lidi. Byl u řady později velice úspěšných projektů. Třeba zmíním astronomickou olympiádu nebo tiskové zprávy České astronomické společnosti, které začaly vznikat právě za jeho působení. Stmelí lidi, zahájí projekt a když zjistí, že se to všechno dobře rozjelo, tak zase jde dál a vymýšlet něco dalšího.
3: Dlouhodobě se ovšem Pavel Suchan věnuje otázce světelného znečištění. V Akademickém ústavu má na starosti ochranu pozorovacích podmínek pro astronomy. Kromě toho ale společně s přírodovědci a technology vysvětluje lidem, proč je potřeba, aby v noci byla tma. Komentuje například změny veřejného osvětlení ve městech.
6: Každý si myslí, že v našem městě, v naší obci si svítíme pro sebe, ale světlo se rozptyluje v ovzduší a detekujeme třeba pražské světlo z jizerské oblasti tmavé oblohy.
3: V Česku máme zatím 4 oficiální oblasti tmavé oblohy a pod všemi je podepsaný dnešní oslavenec.
6: Světlo se teoreticky může šířit až 300 kilometrů daleko. Praha svítí až vlastně k hranicím České republiky.
3: Za dobrých pozorovacích podmínek a silným dalekohledem můžeme Suchana vidět i na obloze. Jeho vědečtí kolegové po něm totiž pojmenovali planetku s pořadovým číslem 37 788. Martin Srp, Radiožurnál.

0: Ranní radiožurnál, přehled o tom, co se děje, třeba také o situaci ve Spojených státech a střelbě v největší mešitě v americkém San Diego, tam má tři oběti. A ještě rychle doprava, D7 příjezd do Chomutova z Prahy u sjezdu na Spořice vyprošťují dodávku, jede to jenom jedním jízdním pruhem, ale jede to.
1: Zprávy z domova a vašeho regionu.
2: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
1: To je zpravodajství na radiožurnálu.
2: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno, 6:15. Uchazeči o studium na střední škole už můžou podávat přihlášky do druhého kola přijímacích zkoušek. Čas mají do pondělí a seznam škol, které mají ještě volná místa, po prvním kole najdete v elektronickém systému DIPSY. Bělorusko a Rusko zahájili nácvik dodávek a použití jaderných zbraní. Ukrajina to označila za bezprecedentní hrozbu globální bezpečnosti a vyzvala západní země, aby na to reagovaly.
3: Nehoda na D7 u Chomutova a kolony na D1 za Ostravou. Na dálnici D7 ve směru z Prahy na Chomutov teď pozor před Chomutovem. Na 74,5 kilometru kousek před sjezdem na Spořice vyprošťují dodávku z příkopu. Je tam odstavka, zabrali si pravý jízdní pruh a projíždí se pouze levým. A je to bez kolony. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy opatrně u Berouna. Na 20,5 kilometru sražená srnka na vozovce. Na místo jede hlídka to odstranit. A ještě D1, kolony čekejte za Ostravou směrem na Prahu. Po pojíždění před omezením u Klimkovického tunelu na kilometru 347. A zdržíte se do 10 minut od sjezdu na Klimkovice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: Polojasno až oblačno, místy přehánky, ojediněle bouřky a na Moravě a ve Slezsku i jasno. Nejvyšší teploty mezi 18 až 22 stupni. Tak právě takové počasí nás čeká dnes, tedy v úterý. No a taky zítra bude nejdřív polojasno, postupně se zatáhne a i ve středu čekejte přehánky, místy i bouřky a teploty o něco vyšší do 23. A teploty budou dál stoupat, ve čtvrtek už budou přehánky jen lokální a ve čtvrtek nás čeká polojasná obloha a teploty do 24 stupňů. Tak hezké ráno.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: To byl Miles Smith a s vámi je ranní radiožurnál i teď 10 minut před 6. Při střelbě v islámském centru v kalifornském San Diegu zemřelo 5 lidí, a to včetně 2 střelců. Útočníci měli být mladí ve věku 17 a 19 let. Jeden z podezřelých si z domova odnesl celkem 3 zbraně. Na jedné z nich byly také napsané nenávistné vzkazy. Pro americkou CNN to uvedli představitelé bezpečnostních složek. No a to další podrobnosti k tomu přidá Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Jiří, vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Útočníci tedy měli nějaký nenávistný motiv.
1: Vypadá to tak. Kalifornská policie k tomu alespoň tak zatím přistupuje. Dodal to šéf policie San Diego Scott Wall. Policii na to podivné chování upozornila asi 2 hodiny před útokem přímo matka jednoho z mladistvých útočníků.
2: Matka v telefonátu začala postupně skládat dohromady střípky informací. Domnívala se, že její syn má sebevražedné sklony. Řekla nám, že kromě syna jí doma chybí i několik zbraní a auto. Uvedla také, že její syn je s kamarádem a že jsou oblečeni v maskáčích. To podle nás neodpovídalo tomu, co obvykle vídáme u lidí se sebevražednými sklony.
1: No a bezpečnostní složky potom po obou dvou mladících zahájili pátrání a preventivně rozmístili hlídky do okolí jejich střední školy a taky k nedalekému nákupnímu středisku. Na tísňovou linku potom přišly první informace o několika výstřelech v nedalekém islámském centru.
0: A co se tam tedy stalo?
1: Ten přesný průběh se teď snaží dát dohromady policie a taky americká FBI. Podle šéfa policie Scotta Walla bylo na místě do 4 minut celkem asi 50 policistů a našli tam oba útočníky, kteří podle toho, jak vypadají ty střelné rány, pravděpodobně spáchali sebevraždu. Velkou roli v jejich zastavení ale údajně sehrál taky jeden z členů ochranky. Právě jeho ducha přítomnost možná zamezila většímu neštěstí. V komplexu islámského centra je totiž kromě mešity taky třeba škola a školka, kde v době útoku bylo nejméně 10 dětí. Guvernér Kalifornie Gavin Newsom vyjádřil soustrast pozůstalým a poděkoval záchranářům a taky vyzval obyvatele k tomu, aby následovali pokynů úřadu.
0: Jiří Chábr ze zahraniční redakce, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Radiožurnál, pozor, dálnice D1 za Ostravou před Klimkovickým tunelem na Prahu stojí tady souprava s nadměrným nákladem, brzdí se do krátké kolony, ale brzdí se v mlze.
3: Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
4: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval z vodidla i z pruhu do pruhu.
5: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
6: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
3: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
7: Po silnici první třídy jede vozíčkář na 4 kolce z jiného lidí. A je tady fakt mnoha.
5: Poslouchejte na cestách zelenou vlnu radiožurnálu.
3: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
5: Volejte 800 553 553.
3: Zelená vlna radiožurnálu.
5: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Zloděj prchl se vzácnou relikví a zalil ji do betonu. Detektivka ze severu Čech, která obletěla zemi. Proč vůbec vystavujeme ostatky lidí ve vitrínách?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 8 Radiožurnál a je to další kolo. Uchazeči o studium na střední škole můžou právě ode dneška podávat přihlášky do druhého kola. Vše podstatné skrývá systém DIPSY, anebo se k tomu dostaneme také postupem času i dnes v ranním Radiožurnálu. A za chvíli zprávy.
1: Seriál Radiožurnálu.
2: Akce Úklid.
1: Anet Razie, která otřásla českým fotbalem.
2: Investigativní reportéři Radiožurnálu mapují pozadí největšího tuzemského úplatkářského skandálu.
1: Jak se předávaly peníze ze sázek na zmanipulované zápasy?
2: Které utkání navedlo vyšetřovatele na stopu?
1: A kolik procent šlo zapojeným hráčům?
2: Akce Úklid Anet Razie, která otřásla českým fotbalem.
1: Každý všední den krátce po 8:45 živě na Radiožurnálu.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: Radiožurnál 6 hodin. S tobou má Tereza Tomášková.
3: Od dneška můžou žáci podávat přihlášky do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Europoslanci dnes zřejmě podpoří přísnější kontrolu zahraničních investic. Čeští hokejisté na mistrovství světa porazili Švédsko 4-3. Nehoda brzdí provoz na dálnici D7 u Chomutova a bude volo jasno až oblačno, místy přehánky, teploty do 22 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Neúspěšní uchazeči se můžou ode dneška hlásit do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Jednotnou zkoušku znovu psát nebudou, započítají se jim výsledky z prvního kola. Seznam škol s volnou kapacitou najdou uchazeči v systému DIPSY nebo na webových stránkách jednotlivých škol. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče můžou druhé kolo vypsat jen některé školy.
4: Ty poptávané školy vesměs, a je to můj osobní názor, naplní velmi výrazně ty kapacity už v tom prvním kole. To znamená, samozřejmě je to potom otázka pro toho neúspěšného žadatele, aby sledoval tu nabídku jednotlivých škol, zda budou vyhlašovat druhé kolo na doplnění případných kapacit.
3: Přihlášky je možné podávat do 25. května. Na Mostecku loni klesl počet krádeží a vloupání přibližně na polovinu. Vyplývá to z policejních statistik. Policisté tam totiž využívají systém zkráceného přípravného řízení. Zloději tak po zadržení putují rovnou za mříže. Pro policii, soudce a státní zástupce je ale tento postup náročný. V omezeném čase musí policisté nashromáždit všechny důkazy a soud musí někdy rozhodnout i v noci. V ranním Radiožurnálu řekneme víc asi za 20 minut. Evropský parlament dnes bude definitivně schvalovat úpravu kontroly zahraničních investic. Podle návrhu budou členské státy mít povinnost prověřovat zahraniční financování vybraných strategických odvětví.
5: Státy by měly sledovat a konzultovat s Evropskou komisí všechny zahraniční investice, které půjdou do kritických oblastí. Mezi ty patří například umělá inteligence, mikročipy, kritická léčiva, zbraně nebo výrobky, které lze při výrobě zbraní použít. Tím se tak zpřísní už existující systém kontroly, kdy o citlivosti investic rozhodovaly zcela jen členské státy. Europoslanci dnes budou také debatovat o situaci na Blízkém východě nebo rozdávat evropský řád za zásluhy. Ocenění dostane například bývalá německá kancléřka Angela Merkelová nebo moldavská prezidentka Maja Sanduová. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Radiožurnál.
3: U Zdymadla v Pardubicích dělníci budují nové kotviště na Labi za 50 milionů korun. Má ochránit velké i malé lodě při povodních a zajistit, aby bezpečně propluly plavební komorou. Stavba by měla být hotová v září. Podle ředitelství vodních cest jde o přípravu na budoucí splavnění Labe do Pardubic. V nejbližší době vzniknou nová kotviště na Labi i ve středočeských Klavarech a v Kostomlátkách.
2: Sport.
6: Česká mužská hokejová reprezentace porazila na světovém šampionátu Švédsko 4-3. Národní tým tak napravil 2 dny starou porážku se Slovinskem a podle trenéra Radima Rulíka byla na hráčích vidět touha to odčinit.
7: Samozřejmě to, co se stalo, já nevím, 2 dny zpátky, to není příjemný pro nikoho. Že jsme špatný, třeba pro něco dobrý, ale to uvidíme dál. Ale každopádně tím bychom se chtěli odrazit od tohoto zápasu. Bylo vidět na tom mužstvu, že chtějí jakoby uspět a opravdu se Švédama porovat o co nejlepší výsledek.
6: Další utkání čeká české hokejisty ve středu, a to proti Itálii. A brněnští basketbalisté vezou z Pardubic vedení v semifinále play-off Národní ligy 2-0 na zápasy. Úřadující vicemistři na východě Čech zvítězili po obratu, v koncovce i po druhé, tentokrát 92-89. Další 2 utkání v sérii na 4 výhry se budou hrát v Brně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: A nehoda na D7 u Chomutova, kolony v Ostravě. Na dálnici D7 ve směru z Prahy do Chomutova buďte opatrní na příjezdu do Chomutova. Před sjezdem na Spořice na kilometru 74,5 vyprošťují převrácenou dodávku z příkopu. Zavřeli si pravý jízdní pruh a projíždí se pouze levým, zatím bez kolony. Na D1 se rozjela kolona za Ostravou směrem na Prahu. Před Klimkovickým tunelem stál nadrozměrný náklad. Ten už je pryč, odstavený na benzínce. Dálnice teď plynule průjezdná. Pozor na Ostravsku, místy je tam mlha a viditelnost špatná. V Ostravě čekejte kolony na Rudné ulici. Ve směru z Havířova na Porubu postojíte před omezením u Vítkovic už asi 10 minut. A provoz houstný na příjezdech do Prahy, třeba na silnici 9 z Mělníka, už se tvoří kolony před Líbeznicemi. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude polojasno až oblačno, ráno a večer na Moravě a ve Slezsku místy i skoro jasno, přes den můžou být přeháňky. Teploty 18 až 22 stupňů, na horách 12. Foukat má slabý proměnlivý vítr nebo bude klidno. Při silnějších přeháňkách vítr přechodně zesílí. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, tak nejdříve číselný údaj o čase, 6 minut po 6. hodině. Hraní radiožurnál bude i o jiných číslech, i o penězích třeba. Například o tom, že Elon Musk prohrál soudní spor s tvůrci ChatGPT. Chtěl v přepočtu získat 3 miliardy korun, proč na ně nakonec nedosáhl, i to vám dnes ráno určitě řekneme. Ale možná vás spíš bude zajímat, co udělá v Česku se státními financemi zrušení penzijní reformy. Tak na to přineseme odpověď už za pár minut.
2: Raní radiožurnál a Petr Král.

0: Radio Žurnál 9 minut po 6. Národní rozpočtová rada chystá stanovisko k návrhu vlády zrušit část úprav penzijního systému a bude negativní. Radio Žurnálu to řekl předseda rady Mojmír Hampl. Podle něj by přinesly chystané úpravy dlouhodobou destabilizaci penzijního systému. Postupné zvyšování důchodového věku nebo snižování výpočtu důchodových částek zavedla minulá vláda, aby byl systém udržitelnější. No víc k tomu teď Liška Záborská z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Podle Hampla má rada obavy z rozvolnění rozpočtových pravidel, které vládní koalice minulý pátek odhlasovala ve sněmovně. Podrobné stanovisko konkrétně ke zrušení části penzijní reformy plánuje rada zveřejnit poté, co návrh půjde na jednání vlády.
0: A co je tedy Národní rozpočtová rada a jaký má na rozhodování kabinetu vliv?
1: Je nezávislým odborným orgánem. Hlavním posláním rady je vyhodnocovat, jestli stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti, ta je daná zákonem. Činnost rady přispívá k udržitelnosti veřejných financí a snižuje riziko zadlužování státu. Stanoviska slouží hlavně jako podklady pro vládu anebo poslance.
0: I o vašich penzích, Liška Záborská, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Podrobněji všechno probereme dnes v dopoledním Radiožurnálu po 10. hodině s naší hlavní ekonomickou analytičkou Janou Klímovou.

0: Radiožurnál. Daří se jim. Policistům v Ústeckém kraji se teď daří ve spolupráci se státními zástupci a soudci uzavírat stále více případů krádeží do 48 hodin. Pachatelé tak několik hodin po spáchání trestného činu končí ve vězení. Povíme, jak to funguje. Dobré ráno, teď je 6:45. Litr benzínu se dnes může prodávat maximálně za 44 korun a 43 haléřů a nafta stojí nejvýše 42 korun a 2 haléře za litr. Maximální ceny každý den určuje stát, a to během krize na Blízkém východě, a vláda nově schválila, že opatření bude pokračovat minimálně do konce května. A ještě k ostře sledovanému soudu ve Spojených státech a k Elonu Muskovi, který ho nakonec prohrál. Majitel firem Tesla nebo se i SpaceX se soudil s tvůrci umělé inteligence ChatGPT. Od společnosti žádá přes 3 miliardy korun. Ten proces sledovala naše americká zpravodajka Jana Ciglerová, tak se přihlásí po 6:30 i do ranního Radiožurnálu s podrobnostmi.
1: Překážka na D1 u Ivanovic a nehoda na Opavsku. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Ostravy teď velmi opatrně za sjezdem na Ivanovice na Hané. Na kilometru 237 leží na čáře mezi pruhy větší kus pneumatiky. Je tam mlha, není to moc dobře vidět, tak pozor na to. Na D1 ve směru z Ostravy na Prahu popojíždí kolona za sjezdem na Odry. Na 319. kilometru je zúžení. Zavřený levý pruh, fronta zatím krátká na 5 minut. A ještě silnice 46 z Opavy do Šternberka. V Litulovicích se srazila dvě osobní auta. Je to větší nehoda, na místo míří hasiči, taky sanitka. Omezí průjezd Litulovicemi. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Dnes a zítra nás čeká typické jarní počasí, polojasná až oblačná obloha, místy přehánky nebo bouřky, a hlavně na Moravě už bude jasno. Dnes tedy naměříme do 22 stupňů, zítra do 23 a ve druhé polovině týdne už dešťové přehánky neočekáváme. Naopak má být velmi slunečno. Předpověď totiž slibuje jasnou až polojasnou oblohu. No a nejteplejšími dny tohoto týdne bude sobota a neděle, kdy naměříme v sobotu do 27, v neděli dokonce do 28 stupňů. A také nás čeká slunečný víkend. Hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Svaby raní radiožurnál, víme, že na Mostecku loni klesl počet vloupání zhruba o polovinu, což vyplývá z policejních statistik. Policisté, státní zástupci a soudci tam totiž více využívají princip zkráceného přípravného řízení. Zadržení zloději se díky tomu nevrací po spáchání krádeže na ulici, ale putují rovnou za mříže. My to probereme v raním interview v 7.50 s prezidentem Soudcovské unie Liborem Vávrou, ale teď míříme přímo právě na Mostecko.
1: Největší a nejznatelnější úbytek jsme zaznamenali zejména u krádeží vloupání, kde ten pokles meziroční je minus 48%.
2: Popisuje loňský pokles krádeží v Mostě Martin Kováč, vedoucí hlídkové služby policie České republiky v Mostě. Podle něj čísla výrazně klesla díky spolupráci policistů, státních zástupců a soudců. Při zadržení zloděje v minulosti pachatel čekal na soudní líčení na svobodě a mohl dál vykrádat byty, auta nebo chaty. Policisté ale začali více využívat takzvaná přípravná zkrácená řízení, díky kterým pachatel několik hodin po krádeži putuje už odsouzený do vězení. Pokračuje okresní státní zástupce v Mostě Jakub Procházka.
3: Klade to samozřejmě určité požadavky na práci policie, která musí ty podklady sehnat co nejdřív.
2: Výhoda zkráceného přípravného řízení je podle Jakuba Procházky jednoznačná.
3: Pokud toho pachatele odstraníme z toho prostředí, kde může páchat trestnou činnost takhle rychle, tak je pak obrovské množství trestných činů, který nespáchá.
2: Předsedkyně okresního soudu v Litoměřicích Halka Lacinová tento postup chválí.
4: Je potřeba určitá flexibilita, rychlá reakce. Je to většinou v případech, které jsou jednoduché, prokázané.
2: A u jakých trestných činů je možné využít 48-hodinového zkráceného řízení?
3: Typicky jsou to krádeže v supermarketech, vykradené sklepy, řidiči pod vlivem, to znamená přičin ohrožení pod vlivem návykové látky, řidiči, kterým byl uložen trest zákazu činnosti řízení motorových vozidel.
2: Doplnil okresní státní zástupce Jakub Procházka. Obdobnou praxi jako v Mostě provádí policisté, okresní státní zastupitelství a soudy i v dalších okresech Ústeckého kraje. Podle informací od jednotlivých okresních státních zastupitelství řeší takové případy jednou až dvakrát týdně. Například v Děčíně loni takto odsoudili 76 pachatelů krádeží. To je trojnásobně víc než před 4 roky. Jan Beneš, Radiožurnál.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Velká otrava řeky. Proč místo usvědčení viníka zůstaly jen hořká pachuť a otázky? Nový publicistický pořad Rozpleteno, Bečva, česká cesta vyšetřování. ČT2. Portrét legendární socioložky a disidentky v premiérovém dokumentu Ženská otázka Jiřiny Šiklové. A ČT Art. Stala se nejslavnější spisovatelkou detektivek v dějinách. Nový dokumentární cyklus Agáta Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
2: Radiožurnál půl sedmé. Další zprávy má Tereza Tomáčková.
3: Primátor Karviné a bývalý šéf tamního fotbalového klubu Jan Wolf podle policie scháněl v roce 2024 osobní informace na sportovního novináře Michala Kašturíka kvůli článku, ve kterém redaktor zmínil, že primátor během jednoho zápasu nadával rozhodčím. Investigativní tým Radiožurnálu to zjistil z policejních záznamů ke korupční a sázkařské kauze ve fotbale, kde je Wolf obviněný z podplácení. Podle policie Wolf zaúkoloval svého řidiče, ať zjistí, kde redaktor bydlí a odkud pochází. Košturík to označil za nepřijatelné. Wolfův advokát Filip Petráš obvinění odmítá. Bělorusko a Rusko zahájili nácvik dodávek a použití jaderných zbraní. Ukrajina to označila za bezprecedentní hrozbu pro globální bezpečnost a vyzvala západní země, aby na ní reagovali. Ukrajinské ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení upozornilo, že společný rusko-běloruský nácvik jaderných úderů přímo porušuje základní články dohody o nešíření jaderných zbraní. Kvůli nebezpečí povodní chystají v památníku Ležáky opravu rybníka. Má poškozenou hráz a voda už několikrát zaplavila pietní území. Památník teď vybere dodavatelskou firmu. Práce by měly začít v létě a mají stát asi 17 milionů korun. Sport. Čeští hokejisté na světovém šampionátu ve Švýcarsku porazili Švédsko 4-3. V dalších duelech Kanada zdolala Dánsko 5-1 a ve skupině v Curychu Finsko vyhrálo nad Spojenými státy 6-2 a Německo podlehlo Švýcarsku 1-6.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 za Odry a v Praze komplikace na jižní spojce. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy na Prahu popojíždí kolona za sjezdem na Odry. Na 319. kilometru je zúžení, silničáři mají zavřený levý pruh. Fronta je tam zatím kratší do 10 minut. Ještě jednou D1 ve směru z Prahy do Brna, teď velmi opatrně u sjezdu na Velký Beranov. Na 119. kilometru Srnka je tam blízko, pohybuje se blízko jízdních pruhů, tak pozor na ní. Na silnici 46 z Opavy do Šternberka čekáme kolony v Litultovicích. Je tam nehoda přímo v obci a zasahují hasiči, projedete Kyvadlově. V Praze komplikace teď na jižní spojce směr Hradec Králové. Mezi sjezdy na Zahradní město a Hostivař stojí nákladní auto, hlásí náš zpravodaj.
6: Kamion v pravém pruhu a má nějakou poru. Je tam už trošičku fronta za ním, jo, jak se musí objíždět. Prostě bliká čerkama, no, ale to je všechno. Jako,
5: další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Začneme krátkým pohledem na to, jak je teď. Vstáváte do rána s polojasnou oblohou bez srážek. Výjimkou jsou jen slabší přehánky na Liberecku. Teploty se teď pohybují od 4 do 10 stupňů. Nejteplejší je dnešní ráno ve středních Čechách. V Praze Klementinu teploměr právě ukazuje 10 stupňů. V Příbrami mají 8, stejně jako v Brandýse nad Labem. Východ Čech a taky východ Moravy je o poznání chladnější. Teplice nadmetují Broumov, Lanškroun. Tam je teď 1 stupeň nad nulou. A třeba Opava, Karviná, Vizovice, tak tam teď teploměr ukazuje 3 stupně. Přes den pak teploty stoupnou na nejvyšší hodnoty mezi 18 až 22 stupni a obloha ta dnes bude polojasná. Na Moravě a ve Slezsku dnes bude slunce víc než v Čechách. Dopoledne a v podvečer tam čekejte i slunečno. No a dnes také počítejte s přehánkami, ale jen místy a s menší pravděpodobností se dnes vyskytnou i bouřky. To byly zprávy. A teď už opět pokračuje Petr Král.
2: Dobré ráno, jako na operační sále si musí připadat restaurátorky na zámku Kinžvart v ochranných rukavicích a se skalpelem v ruce opravují historickou schránku na nejstarší fotografie. Jaké to je, i to se ještě dozvíme. A také uslyšíte, jak si připadá Elon Musk po té, co prohrál soudní spor s tvůrci ChatGPT. Naše zpravodajka ze Spojených států za chvíli přidá detaily.
4: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

0: Ranní radiožurnál 6.37. Americký miliardář Elon Musk prohrál soudní spor s firmou OpenAI, tedy s tvůrci umělé inteligence ChatGPT. Musk žádal přes 3 miliardy korun a odvolání ředitele společnosti Sama Altmana. Porota v kalifornském Oaklandu ale po dvouhodinové poradě rozhodla, že Musk podal žalobu pozdě a nemůže se domáhat náhrady. Nebývalý případ sleduje se zájmem také naše americká zpravodajka Jana Ciglerová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: O co vlastně Musk s OpenAI a Samem Altmanem se soudil?
1: Musk podal žalobu na Altmana za to, že ho nalákal na vstup do OpenAI pod příslibem charitativní organizace. Musk byl tehdy velký spoluzakladatel v roce 2015, takový velký raný investor, nejvýraznější. A když potom o 3 roky později z OpenAI odešel, tak Sal Altman udělal přesně pravý opak. Udělal z firmy komerční podnik a začal přijímat miliardy od Microsoftu. A Musk to tehdy označil za krádež charity a žádal v přepočtu 3,5 bilionu korun.
0: No a proč ten spor nakonec prohrál?
1: Porota za necelé 2 hodiny velmi rychle rozhodla, že podal žalobu pozdě. Právníci OpenAI během toho procesu ještě ukázali, že Musk sám se v roce 2017 snažil s OpenAI udělat komerční firmu, takže tehdy mu to nevadilo.
0: No a co tohle rozhodnutí znamená pro OpenAI a pro Sama Altmana?
1: Petře, velká úleva, protože tenhle ten spor jí blokoval cestu k velkému vstupu na burzu, který se má odehrát ještě letos a může být jedním vůbec z největších v historii. A firma má dneska aktiva přes 200 miliard dolarů. Pro Sama Altmana samotného to znamená samozřejmě potvrzení v čele firmy. Musk řekl, že se proti rozhodnutí odvolá. A po tom verdiktu dokonce zaútočil na soudkyni a označili za aktivistku z Oaklandu, ale to je taková jeho typická taktika.
0: Reálná soudní bitva o umělou inteligenci ve Spojených státech má tady další kolo za sebou. Jana Ciglerová pro nás měla detaily k tomu. Díky moc, za naslyšenou.
1: Pěkné ráno.
0: Za 5 minut 3:15 na 7.

0: Stojí za to 28. ročník největšího romského festivalu Camoro, tak jak ho máte rádi, odstartuje 24. května od 19 hodin na Střeleckém ostrově v Praze. Máme pro vás vstupenky právě teď na tradiční adrese vstupenky@rozhlas.cz. Do e-mailu napište chci na Camoro Party. Bude to skvělý večer plný skvělé muziky a skvělé nálady. Chcete-li, tak pište vstupenky@rozhlas.cz. 10 posluchačů, 20 vstupenek, 10. e-maily vyhrávají právě teď. A my teď míříme na jeden zámek, kde budeme svědky chirurgicky přesného zákroku se skalpelem. Tak totiž musí postupovat restaurátorky na zámku Kinžvart, a to při opravě kazet, ve kterých jsou uložené vzácné daguerotypie. To jsou unikátní fotografie ze 40. let 19. století vypálené světlem na vyleštěné postříbřené měděné destičky. Každý snímek je originál a neexistuje kopie. Ochranný skleněný obal už dosluhuje a musí se opravit, aby se fotografie dochovaly.
1: Hlavním cílem je vyměnit právě to krycí sklo,
2: říká Barbara Lísnerová, restaurátorka.
1: To je původní sklo právě z těch 40. let 19. století.
3: Baru, máme někde ty lozu?
4: Tady.
3: Tak jo, děkuju, se trošku odleju tady do kádinky. Děkuju.
2: Tereza Cíglerová tady pracuje také na té spodní části, tak ta fotografie byla přilepená?
3: Kovová destička, na které právě je daguerotypie, byla přilepená k zadní straně celého toho uložení.
2: Ono to vypadá jako obraz.
3: Ono je to vlastně takový objekt.
2: A ta byla přilepená, odlepila se a teď vy musíte to lepidlo odstranit?
3: Ano, já momentálně odstraňuji lepidlo pomocí speciálního restaurátorského gelu.
2: V ruce máte, připomíná mi to, jak malý skalpel.
3: Ano, je to skutečný skalpel.
2: Je to skalpel.
3: Je to skalpel, je to
2: oční skalpel. A jako se škrabáváte to lepidlo, nebo co s ním děláte?
3: Ano, já si ho pomocí gelu naměkčím, protože ty klich už byl stvrdlý, a pomocí skalpelu ho po určitém čase jednoduše setřu z podložky. Já už destičku zpátky lepit nebudu, destičku vložím do takového rámečku, aby se mi nehýbala.
2: Kastelán zámku Kinžvart Ondřej Cink. Proč jste se rozhodli k restaurování?
5: Má to souvislost s přípravou nové expozice kinžvartské daguerotypie a právě tady ten soubor našich nejstarších daguerotypí už je v obalech, které dožily. A pro jejich ochranu a uchování je třeba právě restaurovat tu kazetu, ve které jsou ty obrázky chovávány.
2: Nová expozice s daguerotypiemi by mohla být otevřená koncem letošního roku. Ze zámku Kinžvart Andrea Štromajerová, Radiožurnál.
0: Tady je Radiožurnál ve 6:45. Také nové zjištění našich investigativních reportérů. Primátor Karviné Jan Wolf scháněl podle vyšetřovatelů osobní informace na sportovního novináře kvůli kritickému článku. Radiožurnál to zjistil z policejních záznamů ke korupční a sázkařské kauze ve fotbale, ve které je Wolf obviněn. Primátorův advokát Filip Petráš odmítá, že by se něco takového stalo, a my se k tomu vrátíme hned po 7. hodině podrobněji. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že zrušil údajně na dnešek plánovaný další útok na Irán. Oznámil, že tak učinil na žádost blízkovýchodních zemí, které chtějí více času na mírová jednání.
6: Kolony na D1 za Odry a taky u Brna. Na D1 ve směru z Ostravy do Brna popojíždí kolona za sjezdem na Odry. Na 319. kilometru je zúžení do jednoho pruhu, postojíte 5 až 10 minut. Na D1 silný provoz taky na příjezdu do Brna směrem z Ostravy. Nesouvislá fronta se táhne od 211. kilometru až do omezení u D2. Osobním autem se zdržíte 10 až 15 minut. Provoz vázne na D1 tradičně ráno i před omezením u Šmejkalky směrem do Prahy. I tam je to do 10 minut, brzdí se na 27. kilometru. A ještě jednou D1 směr z Prahy do Brna. Na 75. kilometru se pohybuje srnka mezi plotem a svodidly, a tak pozor na to. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
7: Máme před sebou týden s příjemnými denními teplotami nad 20. Ještě do čtvrtka se budou místy objevovat přehánky, ale nebudou nějak intenzivní a od pátku do neděle by už nemělo pršet vůbec. Teploty čekáme každý den asi o stupeň vyšší. Dnes tak naměříme na nejvýš 22 stupňů, zítra 23. No a jestli máte nějaké plány na víkend, tak počasí rozhodně nebude to, co by vám je zkazilo. Víkend totiž bude slunečný a nejvyšší teploty zamíří v neděli až k 28 stupňům a slunečné počasí s nejvyššími teplotami nad 25 stupni by mohlo vydržet i v dalším týdnu. Tak hezké ráno.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

0: vámi raní Radiožurnál. A teď jeden výzkum. 87% lidí by uvítalo, kdyby z českých fotbalových stadionů úplně vymizela pyrotechnika. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu agentury Median pro Radiožurnál. Ten vznikl po nedohraném ligovém derby mezi Slaví a Spartou. Zápasek známo v závěru předčasně ukončili výtržnosti domácích fanoušků. Ve studiu teď detaily Pavel Tilšar ze sportovní redakce. Dobré ráno.
1: Pěkné ráno. Připomenu, že fanoušci Slávie, kteří vtrhli při derby 9. května na hřiště, napadli některé hráče Sparty a do sektoru hostujících fanoušků naházeli pyrotechniku. Zápas byl později kontumován ve prospěch Sparty. Negativní názor lidí právě na zakázanou pyrotechniku dovysvětluje analytik agentury Median Vojtěch Dufek.
2: Nejčastěji se s tímto názorem stotožní lidé, kteří fotbal pravidelně nesledují. Mezi pravidelnými fanoušky fotbalu je naopak téměř každý pátý respondent proti úplnému odstranění pyrotechniky z českých stadionů.
0: Median se v průzkumu ptal také na to, kdo podle lidí nese za výtržnosti v derby mezi Sláví a Spartou odpovědnost. Jaké jsou výsledky toho?
1: Podle dotázaných mají na incidentu největší podíl ti radikální fanoušci ze slavistické tribuny Sever, bezpečnostní agentura a taky pořadatelé. Téměř 60% respondentů schvaluje i tresty, které Slávia a Sparta za utkání dostali. Víc než polovina lidí si zároveň myslí, že hráči Slávie Tomáš Chorý a David Douděra, kteří kvůli prohřešku vypadli z kádru Pražanů, by neměli být v nominaci na letní mistrovství světa. Doplním, že průzkumu agentury Median pro Radiožurnál se zúčastnilo mezi 14. a 18. květnem 1023 lidí.
0: A doplním, že ten výzkum můžete nastudovat také na našem webu i rozhlas.cz. Pavel Tilšar ze sportovní redakce. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: seriál Radiožurnálu.
1: Akce Úklid.
0: Anet Razie, která otřásla českým fotbalem.
1: Investigativní reportéři Radiožurnálu mapují pozadí největšího tuzemského úplatkářského skandálu.
0: Jak se předávaly peníze ze sázek na zmanipulované zápasy?
1: Které utkání navedlo vyšetřovatele na stopu?
0: A kolik procent šlo zapojeným hráčům?
1: Akce Úklid. Anet Razie, která otřásla českým fotbalem.
0: Každý všední den krátce po 8:45 živě na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se nedech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak táci tiše vzlétnou, vy nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepovědomí.

0: Biznismeni, politici, diplomaci míří do grónské metropole Nuku. Proč? Dozvíte se v ranním radiožurnálu od naší zpravodajky při evropských institucích. No a pokud vymíříte po D1 od Brna na Prahu, tak před omezením u Šmejkalky na 27. kilometru se před malou chvílí stala nehoda. Dvě auta v levém pruhu. Provoz je tady hustý. Šťastnou cestu.
1: Bruselské chlebíčky.
2: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
1: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
2: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
1: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
2: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Lázeňské město ukryté v údolí. Drsná krajina Krušných hor. Těžba uranu. To všechno je festival Řetízkárna. Ale také koncerty, debaty, výstavy, promítání dokumentů a také představení Davidského divadla. Přijďte zažít současnost se vzpomínkou na minulost. Přijďte zažít festival Řetízkárna 29. až 31. května v Jáchymově. Více informací www.řetízkárna.cz. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
0: Dobré ráno v 7 hodin. Posloucháte zprávy s Terezou Tomáškovou.
4: Primátor Karviné Jan Wolf scháněl podle vyšetřovatelů informace na sportovního novináře. Radiožurnál to zjistil z policejních spisů. Ruský prezident Vladimir Putin dnes přijede do Číny. Čeští hokejisté na mistrovství světa porazili Švédsko 4-3. Nepojízdný kamion brzdí provoz v Praze na jižní spojce a bude polojasno až oblačno, místy přehánky, teploty do 22 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Primátor Karviné a bývalý šéf tamního fotbalového klubu Jan Wolf podle policie scháněl v roce 2024 osobní informace na sportovního novináře Michala Koštuříka. Nelíbil se mu článek, ve kterém redaktor zmínil, že Wolf během zápasu mezi Karvinou a Zlínem nadával rozhodčím. Investigativní tým Radiožurnálu to zjistil z policejních záznamů ke korupční a sázkařské kauze ve fotbale, ve které je Wolf obviněný z podplácení. Podle kriminalistů Wolf zaúkoloval svého řidiče, aby zjistil, kde redaktor bydlí a odkud pochází. Wolfův advokát Filip Petráš to odmítá. Víc chystáme v ranním radiožurnálu už za chvíli po zprávách. Ruský prezident Vladimir Putin dnes zahájí oficiální návštěvu Číny. Do země přijede jen několik dní potom, co se z Pekingu vrátil americký prezident Donald Trump. Rusko a Čína svůj vzájemný vztah označují za strategické partnerství.
5: Vladimir Putin a Xi Jinping se během posledního setkání loni v září vzájemně označili za přátele. Dlouhodobě blízké vztahy mezi Moskvou a Pekingem se ještě více prohloubily po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu. V oficiálních výstupech z jednání prezidentů Spojených států a Číny v minulém týdnu se o válce na Ukrajině neobjevila žádná zmínka. Rusko a Čína jsou světově nejbohatšími zeměmi na přírodní zdroje. Součástí ruské delegace do Číny jsou mimo jiné i zástupci ropné společnosti Rosneft a plyn plynárenských firem Novatek a Gazprom. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
4: Česká pošta zavřela 9 partnerských poboček. U provozovatele při kontrole zjistila schodek v řádu stovek tisíc korun. Peníze měly jít na výplatu důchodů a poštovních poukázek. O služby přišli třeba lidé v Krásné hoře na Havlíčkobrodsku.
6: Se bude jezdit na okroulici, no?
7: Paní Blanka Kuntová je s dočasným dojížděním za poštovními službami smířená. Odhalený schodek nicméně obec ani klienty o peníze nepřipraví. Pokračuje mluvčí České pošty Matyáš Vitík.
8: Klienti o žádné své peníze, které svěřili České poště, nepřišli a nepřijdou.
7: O důvodu uzavření poboček ví i nezávislý starosta Krásné hory Petr Endrle.
9: My v podstatě tam nemáme žádný závazky, nemáme tam nic k ním, takže týká se nás to pouze tak, že ta pošta, že ta pobočka je uzavřena.
7: Po provozovateli teď bude Česká pošta peníze vymáhat právní cestou. Ve stanovené lhůtě je totiž neuhradil. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.
10: Sport. Čeští hokejisté mají na mistrovství světa druhé vítězství. Po předchozí prohře v prodloužení se Slovinskem porazila reprezentace Švédsko 4-3. Oproti minulému utkání se toho ve hře národního týmu dost změnilo, popisuje útočník Lukáš Sedlák.
11: Vstoupili jsme dobře do tohohle zápasu, dali jsme první gól z brankového prostoru, kdy jsme se tam dobře natlačili, to, co nám chybělo ten minulý zápas, a i ty ostatní góly byly takový špinavý, takže to bylo důležité, že jsme na to zareagovali.
10: Ve středu budou hrát Češi s Itálií poprvé na turnaji v odpoledním čase od 16 hodin a 20 minut. Hokejový brankář Jakub Dobeš si s Montrealem zahraje semifinále playoff NHL. V rozhodujícím sedmém utkání druhého kola Stanley Cupu Canadiens zvítězili v Buffalo 3-2 v prodloužení i díky 37 zákrokům českého golmana. Dalším soupeřem Montrealu bude Carolina. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Colorado s Martinem Nečasem a Vegas s Tomášem Hertlem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na D1 u Šmejkalky a v Praze ucpaná jižní spojka. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy nehoda teď před omezením u Šmejkalky. Ve stoupání na kilometru 27 se v levém pruhu srazila dvě auta. Je tam kolona od sjezdu na chodce rady od 30. kilometru a zdržíte se kolem 10 minut. Fronty hlásíte i na silnici 3 z Benešova do Prahy. Popojíždějí před Mirošovicemi a i tam je to asi na 10 minut. V Praze ten už silný ranní provoz komplikuje nepojízdný kamion na jižní spojce. Stojí směrem na Černý most v pravém pruhu mezi sjezdy na Zahradní město a Hostivař. Kolona kvůli němu už od magistrály a ucpává se i Spořilovská ulice. Kamiony popojíždějí už z dálnice D1 z 5. kilometru. Pozor dejte na silnici 9 z Rumburku do Svoru. V klesání z kopce Šebr před Svorem skončilo auto v příkopu a vybočuje se až do protisměru. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude polojasno až oblačno, ráno a večer na Moravě a ve Slezsku místy i skoro jasno. Přes den můžou být přehánky, teploty 18 až 22 stupňů, na horách 12. Foukat má slabý proměnlivý vítr nebo bude klidno. Při silnějších přehánkách vítr přechodně zesílí. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, 6 minut po 7 hodině, touto dobou se v našem vysílání o sportu mluví zejména o hokeji, ale také o fotbale. Ano, fotbal to je hra a může mít několik překvapivých rovin. Řeč bude za chvíli o někom, kdo ho svým způsobem hraje údajně také, a sice Jan Vol, primátor Karviné. On je obviněn ve fotbalové kauze. Právě o něm bude dnešní díl seriálu, který připravila naše investigativní redakce. Ten vysíláme pravidelně vždy v 8 hodin a 50 minut, ale malá ochutnávka a také pozvánka na ten dnešní díl vás čeká už za malou chvíli v ranním radiu. Žurnálu. Tak buďte s námi. Dobré jitro.
2: Ranní radiožurnál
1: a Petr Král.

0: 10 minut po 7 s vámi ranní radiožurnál. Jakou další roli podle policie měl ve fotbalové úplatkářské kauze obviněný primátor Karviné Jan Wolf? Tak na to našel odpovědi náš investigativní tým. Podle policie Wolf úkoloval svého řidiče, ať mu sežene nějaké osobní informace na novináře deníku Sport Michala Koštuříka. Bylo to v květnu 2024 a Wolfovi, který tehdy šéfoval karvinskému klubu, se nelíbil článek o utkání se Zlínem. Víc nám k tomu teď poví Eliška Záborská z domácí redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Pěkné ráno. Investigativní tým radiožurnálu tohle všechno zjistil z policejních záznamů o fotbalové kauze, ve které je Wolf obviněný z podplácení. Policie označila jeho chování za mafiánské. Primátor ale tohle nařčení odmítá.
0: No a čem byl ten článek, který tak primátora popudil?
1: Sportovní novinář Michal Koštuřík v článku zmínil nevybíravé chování Wolfa vůči rozhodčím během zápasu mezi Karvinou a Zlínem. Utkání skončilo remízou, to nesla domácí Karviná hořce. Novinář Koštuřík nám řekl, že si ten zápas dodnes vybavuje právě kvůli chování Wolfa, který tam podle něj vulgárně nadával a vyhrožoval rozhodčím. Wolf to popírá a víc to komentovat nechtěl. No a my vše detailněji rozebereme v dnešním dílu našeho investigativního seriálu k fotbalové kauze v 8.50.
0: Máte se na těšit. Eliška Záborská, díky.
1: Hezký den.
0: A taky YouTube teď v ranním radiožurnálu 11 minut po 7. hodině. Dobré ráno.

0: Radiožurnál je 7.15. Ukrajinské drony podle Rusů zaútočily na Jaroslavskou oblast severovýchodně od Moskvy. Uvedl to gubernátor oblasti Michail Javraněv. Je na sociální síti Telegram ten status aktuálně teď. Moskevský starosta Sergej Sobjanin dříve uvedl, že Rusko se střelilo také několik dronů mířících přímo na Moskvu. A letošní cenu Olgy Havlové získala Marie Svobodová, asistentka zdravotně a sociálně znevýhodněných lidí ve sdružení Neratov v Orlických horách. Ocenění uděluje pravidelně výbor dobré vůle nadace Olgy Havlové lidem, kteří i přes svůj handicap věnují práci pro druhé. Sama Marie Svobodová bojuje s Bechtěrevovou nemocí a my jí k ocenění velmi blahopřejeme.
1: Nehoda na D1 před Šmýkalkou a kolony u Brna. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy se zdržíte před omezením u Šmýkalky. Teď navíc v koloně na 27. kilometru ve stoupání se v levém pruhu srazila dvě auta. Zatím bez policie a brzdíce. Celkově se zdržíte asi 10 minut před Šmýkalkou. Na D1 pak vázne provozy těsně před Prahou, tam se poprvé brzdí na 17. kilometru. Kolony i na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště. Je silný provoz, regulují vjezdy do tunelu. Aktuálně se stojí od sjezdu na Vestec a kolony se rozjedou až u sjezdu na Ořech. Hustý provoz taky u Brna. Na D1 čekejte kolony na příjezdech do Brna v obou směrech. Delší z Ostravy od 214. kilometru se fronta sune až k Rohlence a je to na 15 až 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: Máme před sebou den s polojasnou oblohou, oblačnosti ale postupně ubude a hlavně na Moravě a ve Slezsku dnes bude dopoledne a v podvečer jasno. Můžou se ale přes den objevit přehánky, ty budou jen místy a s menší pravděpodobností se dnes vyskytnou i bouřky. Nejvyšší teploty ty dnes naměříme od 18 do 22 stupňů, na horách pak kolem 12. No a v noci na zítřek hlavně v Čechách slabě zaprší a nejnižší noční teploty klesnou k 5 stupňům. Zítra nás pak čeká podobné počasí jako dnes, jenom přibude deště a teploty mírně stoupnou až na 23. Tak hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Je 7:20 a víme, že do grónské metropole Nuuku teď míří stovky zástupců biznesu, politiků i diplomatů. Mezi nimi také eurokomisař pro mezinárodní partnerství Josef Síkela anebo zvláštní vyslanec Spojených států pro Grónsko Jeff Landry. A probírat budou budoucnost arktického ostrova, politické vztahy Grónska se zbytkem světa, ale i šanci pro biznis v Arktidě. No a na odlet do Nuuku teď s těmi všemi v Dánsku čeká také naše zpravodajka Zdenka Trachtová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno z kodaňského letiště.
0: Začátkem roku, jak víme, vyvolala rozruch americká prohlášení o získání Grónska. S jakým cílem tedy teď do Nuuku přicestoval velvyslanec amerického prezidenta Landry?
1: Tak Landry už je v Grónsku od neděle a po svém příletu podle dánské televize DR prohlásil, že mu prezident Donald Trump řekl, cituji, aby tam jel a našel si co nejvíce přátel. Americký vyslanec sešel už mimo jiné s grónským premiérem Jensem Frederikem Nielsenem. Landry se také plánuje zúčastnit té zmiňované konference o budoucnosti Grónska. Zajímavé je, že organizátoři ho tam vůbec nepozvali, ale poté, co oznámil tedy svoji cestu, tak uvedli, že ta konference je otevřená každému, kdo se chce registrovat. Spojené státy se zároveň tento týden chystají upevnit svoji diplomatickou přítomnost v Grónsku. Landry se má ve čtvrtek v Nuuku zúčastnit otevření nového amerického konzulátu v centru hlavního města.
0: Jaký program má v Grónsku eurokomisař Síkela?
1: Také Síkela se zúčastní té velké konference, kde má vystoupit s projevem. Kromě toho bude jednat s grónským premiérem Nielsenem a ministrem zahraničí Mutem Egedem. Navštíví také několik místních podniků, například společnost TUSAS, což je státní provozovatel telekomunikačních služeb, nebo taky Národní sklad vrtných jader, kde jsou uskladněné nerosty nalezené v Grónsku. No a jednat bude také o projektech, které na místě finančně podporuje Evropská unie, mimo jiné pomocí nástroje Global Gateway.
0: Tolik naše zpravodajka Zdeňka Trachtová toho času v Dánsku na cestě do Grónska. Přejeme tedy šťastnou cestu a těšíme se na další informace. Díky naslyšenou.
1: Díky naslyšenou.
0: Radiožurnál 7:23. Za 7 minut o 7:30 přineseme další zprávy.

0: zpívat. Dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou minerální voda Matony, Renomia a prémiová zdravotní péče Canadian Medical.
2: Radiožurnál, půl osmé. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Ukrajinské drony zaútočily na ruskou Jaroslavskou oblast severovýchodně od Moskvy, uvedl to tamní gubernátor na síti Telegram. Zároveň vyzval řidiče, aby nejezdili směrem do hlavního města. Moskevský starosta Sergej Sobjanin dřív uvedl, že Rusko sestřelilo několik dronů mířících na Moskvu. Už minulý týden provedla Ukrajina v moskevské oblasti rozsáhlý dronový útok, při kterém zemřeli 4 lidé. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského jde o spravedlivou odplatu za ruské údery na Ukrajinu. Českým pojišťovnám rostou náklady na léčbu klientů v zahraničí. Podle asociace pojišťoven loni stouply výdaje meziročně o 22%. Může za to nejen větší počet úrazů v zahraničí, ale i to, že škody jsou vyšší. Například cestovní pojišťovně Ergo loni poprvé přesáhla průměrná škoda hranici 10 000 korun. Správa železnic v červnu vypíše soutěž na projekt pro stavbu nového hlavního vlakového nádraží v Brně. Hodnota tendru má přesáhnout 1 000 000 000 korun. Železničáři měli původně projektanta hledat loni. Minulá vláda na to ale neschválila peníze. Ta současná je na to vyčlenila letos.
4: Sport.
3: Čeští hokejisté zdolali na mistrovství světa Švédsko 4-3 a připsali si druhé vítězství ve skupině. Dalším soupeřem národního týmu bude zítra odpoledne Itálie. A fotbalisté Arsenalu se přiblížili k zisku anglického titulu poprvé po 22 letech. V předposledním kole Premier League porazili Burnley 1-0 a na prvním místě tabulky mají náskok 5 bodů před Manchesterem City. Ten musí večer zvítězit v Bournemouthu, aby se o novém anglickém mistrovi rozhodlo až v neděli.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zavřená dálnice u Chomutova a kolony v Praze. Dálnice D7 je ve směru z Prahy na Chomutov před Chomutovem neprůjezdná. Za sjezdem na Spořice vyprošťují převrácenou dodávku z příkopu. Zavřeli kvůli tomu na chvilku dálnici a dopravu odklánějí na 75. kilometru přes Spořice. Na D1 se zdržíte u Brna na příjezdech do města. Větší je fronta směrem z Ostravy. Popojíždí mezi Rousínovem a Rohlenkou a je to asi na 15 minut. Na D1 silný provoz taky před Prahou. Začíná to před Čmejkalkou. Tam je na 27. kilometru i nehoda a v levém pruhu a zdržíte se okolo 10 minut. V Praze ranní špička kolony na obvyklých místech. Té plynulosti moc nepomáhá nepojízdný kamion na jižní spojce. Stojí ve směru na Černý most mezi sjezdy na Zahradní město a Hostivař. Blokuje pravý pruh. Kolona kvůli němu na spojce už od magistrály a ucpává se taky Spořilovská D1 na příjezdu do Prahy. Silný provoz kolony na Pražském okruhu, hlavně ve směru z D1 na letiště. Musí regulovat vjezdy do tunelu. Aktuálně se brzdí u sjezdu na Jesenici. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Většinou je teď skoro jasno až polojasno, teploty od 4 do 10 stupňů. Nejteplejší bylo dnešní ráno ve středočeském Ondřejově, kde teplota překročila 11 stupňů. Naopak nízko jsou teploty ve východních Čechách, třeba na Broumovsku, tam klesla dokonce ke 2 stupňům Celsia. Tradičně nejchladněji bylo také v noci a ráno na Šumavě a na Kvildě slabě mrzlo. Nejvyšší teploty ty dnes zamíří až ke 22 stupňům a k tomu bude hlavně na Moravě a ve Slezsku slunečný den. Obloha bude především dopoledne a v podvečer jasná až polojasná. V Čechách ale bude oblačnosti o něco víc. No a právě v Čechách se dnes můžou objevit přehánky, ojediněle i bouřky. Už taky vyšlo slunce nad obzor dnes 8 minut po 5. hodině raní a zapadne přesně ve 8:45 večer. Dnes tak bude slunce nad obzorem o 3 minuty déle než včera. To byly zprávy. A teď už pokračuje Petr Král. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. 7:34. Víme, že do funkce náčelníka armádního generálního štábu míří Miroslav Hlaváč, první zástupce končícího šéfa armády Karla Řehky. Nominaci schválila vláda. Jako jediný pro něj nehlasoval ministr obrany za SPD Jaromír Zuna. Řekl, že si představoval vhodnějšího kandidáta. Rozhodnutí vlády ale respektuje. Z detaily teď ve studiu Eliška Zábrocká z domácí redakce. Dobré ráno.
7: Pěkné ráno. Miroslav Hlaváč působí v armádě od 80. let a má za sebou mise v Bosně a Hercegovině, Kosovu nebo Afghánistánu. Sloužil především u dělostřelectva a pozemních sil. Výběr vlády vítají i oslovení zástupci opozice, jako současný Řehkův zástupce totiž může Hlaváč plynule navázat. Prezident Petr Pavel je připravený Hlaváče náčelníkem generálního štábu jmenovat, je podle něj dobrým kandidátem. Ve střídách Řehku by mohl Hlaváč na konci června, ještě předtím ale nominaci probere sněmovní výbor pro obranu.
4: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: vámi Radiožurnál sledujeme sportovní dění, ať už tedy ve fotbalové úplatkářské kauze, ale i jinak. Hokejová reprezentace zlepšila na světovém šampionátu hru před brankou soupeře a také přes silovku. Jenom v oslabení to proti Švédům úplně nešlo. I tak si národní tým po prohře se Slovinci zlepšil nakonec náladu.
1: Extrémně těžký, mají jeden z nejlepších týmů, co se týče nějaký kvality, nějakých zkušeností tady na turnaji.
2: Říká střelec nakonec rozdílové branky Jiří Černoch.
1: Samozřejmě víte, proti čemu jdete. Jsem rád, že jsme nebyli nějak, nevím, jak to říct slušně, že jsme se jich nebáli a nehráli jsme s přílišným respektem. Samozřejmě nějaký respekt zdravý tam byl k tomu soupeři, to musí být vždycky, ale jsme prostě natáhli monterky a fárali.
3: Myslím si, že pro nás jsou obrovsky důležitý body po tom menším zaváhání s těma Slovincema.
2: Pokračuje golman Josef Kořenář. Všechny branky dostal v oslabení. To nejdelší hráli Češi, když se při vedení 3-0 nechal vyloučit obránce Šťotka na 5 minut a do konce utkání a Švédové snížili z 0-3 na 2-3. Mluvil o tom i trenér Radim Rulík.
4: Asi v emocích neudržel se, myslel to dobře, ale nevyšlo to, přehnal to.
5: V kabině padly slova, že bylo důležité, aby jsme urvali tu výhru pro něj, protože samozřejmě ho to mrzí a nechtěl takhle ten tým oslabit, a tak já mám jen radost, že se nám to povedlo a vrátili jsme mu to takhle.
2: Navazuje na trenéra Rulíka obránce Tomáš Cibulka. Český tým ubránil vedení 4-3 a bránil ho dohromady na hokej dlouhých 34 minut.
6: My jsme hlavně nechtěli v té třetí jenom někam zalíst a jenom bránit, takže jsme se snažili, když jsme mohli forčekovat, ale toho puku jsme tolik už neměli ve třetí třetině, ale podle mě jsme dobře bránili, neměli žádný vyložený šance, si myslím, takže dobře odehraná tak nějak takticky ta poslední třetina.
2: Říká útočník Lukáš Sedlák, příštím soupeřem národního týmu bude na mistrovství světa ve středu Itálie. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál už o víkendu začne v Praze 28. ročník největšího romského festivalu Camoro. Bývá o něj velký zájem, no a první večer tradiční romské hudby na Camoru vás přenese z Česka do Španělska a na Balkán. V La Fabrice 28. května zazní romské písně českých i slovenských Romů, fenomenální flamenko a k tomu všemu také obrovská show plná emocí. No a vstupenky do La Fabriky právě teď. Na vstupenky zavináč rozhlas.cz je 24 pro 12 z vás. 10. e-maily v pořadí vyhrávají. Tak pište a pojďte se bavit. Radiožurnál ve 7:45. Uchazeči o studium na střední škole už můžou podávat přihlášky do druhého kola přijímacích zkoušek. Čas mají do pondělí a seznam škol, která mají volná místa po prvním kole, tak ten je teď momentálně k dispozici v elektronickém systému DIPSY. No a další rady k zápisu chystáme i my do ranního radiožurnálu po 8. hodině. No a příští hodině budeme také gratulovat k narozeninám. Herečce Ivy Anžurové je totiž právě dnes 85 let a slavit bude jak jinak než prací dnešním představení v Pražském národním divadle. Všechno nejlepší.
1: Kolony na D1 u Brna, ucpaná 35, Liberec Turnov. Na D1 se zdržíte na příjezdech do Brna, jak z Ostravy, tak i z Prahy. Delší jsou fronty směrem z Ostravy. Úsek od 214. kilometru Krohlence pojedete 15 až 20 minut. Ucpává se dost i D2 na příjezdu z Bratislavy. Před stavbou u dálnice D1 postojíte až 20 minut. Provoz vázne i na příjezdech do Prahy po dálnici D1. Ty nesouvislé kolony popojíždějí od 34. kilometru až v podstatě do Prahy. Nestojí to, ale pojedete pomaleji. Stojí to na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště. Je silný provoz, regulují vjezdy do tunelu. Počítejte v osobním autě až půl hodiny navíc. A na silnici 35 z Liberce do Turnova postojíte asi 15 minut v koloně před omezením u Hodkovic. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Máme před sebou týden s příjemnými denními teplotami nad 20 a taky zítra bude nejdřív polojasno, postupně se ale zatáhne a ve středu čekejte přehánky, místy bouřky a teploty do 23 stupňů. A teploty budou dál stoupat, ve čtvrtek už budou přehánky jen lokální a čeká nás polojasná obloha a teploty do 24, pak teploty ještě porostou, víkend tak bude slunečný, bez deště a s teplotami do 28 stupňů. A ještě krátce, jak bude dnes, dnes čekejte polojasno až oblačno, místy přehánky, ojediněle bouřky, na Moravě a ve Slezsku ale bude i jasno. A nejvyšší teploty dnes mezi 18 až 22 stupni. Tak hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 7.50. Trest pro pachatele už za několik hodin, tak přesně to umožňuje takzvané zkrácené přípravné řízení. U lidí, kteří se něčím provinili, ho policie a státní zástupci dokonce využívají častěji než klasické trestní řízení s dlouhým dokazováním. Radiožurnál má teď k dispozici novou a zatím neveřejnou statistiku za loňský rok od nejvyššího státního zastupitelství. No a ta potvrzuje dlouhodobý trend. Loni se zkrácené řízení týkalo 39,5 tisíce lidí, a to klasické 31 tisíc. Nejvíce se uplatní u nejčastějšího zločinu, tedy u krádeže. Naším hostem je teď prezident Soudcovské unie Libor Vávra. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Zkrácené přípravné řízení je v českém právu už dlouho, víc než 20 let. Pojďte prosím připomenout, jak vypadá, jaká má pravidla, v čem se liší tedy od běžného trestního řízení?
1: Tak především se týká přečinů, to znamená těch méně závažných trestních činů. A podstata je taková, že probíhá ve dvou formách, buď se zadrženou osobou, tam potom skutečně musí být rozhodnuto v řádu hodin, jak jste říkali, protože policie má 48 hodin a soudce k rozhodnutí 24 hodin. Častější je však případ, kdy ty jednodušší věci se projednávají v tom zkráceném a zjednodušeném řízení s osobou, která je normálně na svobodě, ale fakticky to trestní řízení trvá týden, dva.
0: A jaké jsou další výhody zkráceného přípravného řízení, tedy krom toho, že pachatel je potrestán dřív?
1: No, já si myslím, že to je nejdůležitější výhoda, protože kromě neodvratnosti trestu, to znamená zejména dopadení pachatele, tak velmi důležitý preventivní účinek spočívá v tom, že ten trest padne rychle poté, co ten člověk je usvědčen. To znamená, má to významný vliv na recidivu, respektive právě zamezení recidivy, a umožňuje to také soudci dobře reagovat na aktuální životní situaci té obviněné osoby.
0: Už jsme zmínili, že se tohle dá použít třeba u krádeží a vloupání. Například na Mostecku si to velmi pochvalují. Díky tomu loni klesl počet vloupání ve srovnání s předchozím rokem téměř o polovinu. S jakými dalšími trestnými činy pro představu může to zkrácené řízení pomáhat?
1: Tak tam je skutečně podstatná ta důkazní situace pro policii a státního zástupce. To znamená, ano, typicky jsou to ty krádeže, kde ten člověk je dopaden příčinou nebo krátce po něm, ale stejně tak se to týká třeba maření výkonu úředního rozhodnutí. Jsou to typicky ti řidiči, kteří opakovaně řídí, ač mají zákaz řízení motorových vozidel uložený a podobné věci, jednoduché podvody v některých případech, tak třeba i bankovní, tak je možno tímto způsobem vyřizovat.
0: Jsou soudci pro ještě vyšší využívání zkráceného přípravného řízení? Lze ho tedy ještě případně z vašeho pohledu aplikovat na nějaké další činy?
1: Já se domnívám, že to je velmi odvislé jednak od té konkrétní kauzy a i důkazní situace, potom samozřejmě také, jaké jsou personální kapacity policie, státního zastupitelství a soudu v tom daném okrese. A to si myslím, že jsou nejpodstatnější hlediska.
0: Můžeme najít třeba i nějaká rizika? Nemůže být třeba nevýhodou zkráceného přípravného řízení i to, že kvůli většímu tlaku na rychlost může třeba v některých případech vzniknout i chyba?
1: Tak pochopitelně v chybu nelze vyloučit žádné lidské činnosti, ale neznám žádné argumenty pro to, že by se zvyšovala chybovost právě u těchto rychle projednávaných věcí, už prostě proto, že jsou to věci relativně velmi jednoduché. Řada těch krádeží v obchodech, v restauracích, tak je zachycena na bezpečnostních kamerách. Ten člověk je dopaden na místě s tou ukradenou věcí. To znamená, představa, že by tam mohlo dojít k nějakému dokonce justičnímu omylu, tak je poměrně limitně se blížící nule.
0: Zmínili jsme Mostecko. Je patrné, že díky zkrácenému přípravnému řízení ta recidiva výrazně klesá i v dalších regionech Česka?
1: To je samozřejmě asi na hlubší výzkum, já taková data neslyšel nebo neznám, ale je důležité si uvědomit, že významná část těchto pachatelů jsou lidé, kteří nemají fixované trvalé bydliště, ať už jsou takřka úplně bezdomová, nebo třeba putují za různou pomocnou prací po republice, a i ta možnost, že je proti nim vedeno to řízení se zadrženou osobou, tak státu šetří obrovské prostředky, protože potom policie nemusí toho člověka hledat, nemusí soud vydávat na něj zatýkač a podobně. To znamená, to jsou všechno výhody, které nepochybně prospívají státu jako celku.
0: O velmi fungujícím zkráceném přípravném řízení jsme mluvili s prezidentem Soudcovské unie Liborem Vávrou. Děkujeme za to, naslyšenou.
1: Naschánou.

0: S vámi Radiožurnál. Pozor, dálnice D7 zavřená na příjezdu od Prahy do Chomutova. U Spořici prošťují nákladní auto. Po nehodě objízdná trasa vede aktuálně přes Chomutov. Ranní Radiožurnál, za chvíli zprávy a pak připomínka toho, že dnes začíná druhé kolo přijímacích zkoušek pro středoškoláky.
1: Seriál Radiožurnálu.
2: Akce Úklid.
1: Anep Razie, která otřásla českým fotbalem.
2: Investigativní reportéři Radiožurnálu mapují pozadí největšího tuzemského úplatkářského skandálu.
1: Jak se předávaly peníze ze sázek na zmanipulované zápasy?
2: Které utkání navedlo vyšetřovatele na stopu?
1: A kolik procent šlo zapojeným hráčům?
2: Akce Úklid. Anep Razie, která otřásla českým fotbalem.
1: Každý všední den krátce po 8:45 živě na Radiožurnálu.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
4: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Pila a CSG.
0: Radiožurnál je 8 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
5: Primátor Karviné Jan Wolf podle vyšetřovatelů scháněl informace na sportovního novináře kvůli kritickému článku. Při střelbě v islámském centru v Kalifornii zahynuli 3 lidé. Útočníci pak zřejmě spáchali sebevraždu. Čeští hokejisté na mistrovství světa porazili Švédsko 4-3. Dálnice D7 je po nehodě u Spořic neprůjezdná směrem do Chomutova. A bude polojasno až oblačno, místy přehánky, teploty do 22 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Primátor Karviné a bývalý šéf tamního fotbalového klubu Jan Wolf scháněl podle policie v roce 2024 osobní informace na sportovního novináře Michala Košturíka. Důvodem byl článek z utkání mezi Karvinou a Zlínem, kde redaktor zmínil nevybíravé chování Wolfa vůči rozhodčím. Radiožurnál to zjistil z policejních záznamů ke korupční kauze ve fotbale, kde je Wolf obviněný z podplácení.
6: Podle policejních dokumentů zaúkoloval Wolf svého řidiče, aby zjistil, kde novinář bydlí a odkud pochází. Košturík to označil za nepřijatelné.
7: Můžu říct, že teda s něčím takovým jsem se jako nesetkal, ještě kvůli takové banalitě, která navíc byla pravdivá.
6: Vyšetřovatelé Wolfovo chování přirovnali k mafiánským praktikám. Primátorův advokát Filip Petráš odmítá, že by se něco takového stalo.
8: Co se týče těchto obvinění, tak můj klient je zcela odmítá.
6: Primátor Wolf je jedním z 32 obviněných v aktuální fotbalové korupční kauze. Podle policie se měl podílet na zmanipulování zápasů ve prospěch Karviné. I to Wolf odmítá. Kristýna Šupfová, Radiožurnál.
5: Islámské centrum v San Diegu v americké Kalifornii se stalo terčem střeleckého útoku. Dva teenageři před mešitou podle policie zastřelili 3 muže. Krátce na to je našli mrtvé v autě blízko místa činu. Zřejmě spáchali sebevraždu. Podle šéfa tamní policie Scotta Walla šlo o zločin z nenávisti.
9: Both suspects in this case.
10: Policisté po příjezdu našli 3 mrtvé přímo před vstupem do mešity. Mezi nimi i bezpečnostního strážce, který podle policie svým zásahem zabránil ještě horší tragédii. Útočníci cestou stříleli i po zahradníkovi v okolí, ale nezasáhli ho. Pár bloků od mešity pak policisté objevili uprostřed ulice auto s oběma podezřelými, 17-letým a 19-letým. Oba byli mrtví. Policie spolupracuje s FBI. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
5: Astronom a popularizátor vesmíru Pavel Suchan dnes slaví 70. narozeniny. Vesmírné úkazy často komentuje i ve vysílání Radiožurnálu a dalších stanic Českého rozhlasu. V astronomickém ústavu má na starosti taky ochranu před světelným smogem.
11: Světlo se rozptyluje v ovzduší a detekujeme třeba pražské světlo, jizerské oblasti tmavé oblohy.
12: Astronom Pavel Suchan stál u zrodu všech čtyř oblastí tmavé oblohy na našem území. Kromě světelného znečištění se snaží přiblížit vesmírná pozorování lidem, říká astronom a redaktor rozhlasového Meteoru Petr Sobotka.
13: Stmelí lidi zahájí projekt a když zjistí, že se to všechno dobře rozjelo, tak zase jde dál a vymýšlet něco dalšího.
12: Po Pavlu Suchanovi je pojmenovaná planetka číslo 37788. Martin Srb, Radiožurnál.
14: Sport. Čeští hokejisté porazili ve třetím utkání mistrovství světa Švédsko 4-3. Už po 13 minutách vedl národní tým 3-0. Obránce Tomáš Cibulka popisuje, jak je po historické porážce se Slovinskem výhra nad obhájci bronzu důležitá.
15: Ohromně, já si myslím, že po tom posledním zápase, který jsme odehráli se Slovincema, věděli jsme, že to nebylo ono, věděli jsme, že do toho dalšího zápasu budeme muset kopnout, zabrat a jsme do toho zápasu vlítli neskutečně a povedl se nám začátek 3 góly. Bohužel pak jsme se to trošku zkomplikovali tím 5minutovým vyloučením, ale projevili jsme nějakou sílu toho týmu. Pro naše sebevědomí teď ohromně důležitá výhra.
14: Zítra odpoledne budou hrát Češi s Itálií. Na šampionátu zůstávají 100% domácí Švýcaři, Kanada i Finsko. To vyhrálo nad Spojenými státy 6-2, Kanada porazila Dánsko 5-1 a Švýcarsko zvítězilo nad Německem 6-1.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Zavřená D7 u Chomutova a ucpaný Pražský okruh. Dálnice D7 je ve směru z Prahy na Chomutov zavřená na příjezdu do Chomutova. Za sjezdem na Spořice vyprošťují převrácené nákladní auto z příkopu. Dopravu policisté odklání na 75. kilometru a jede se přes Spořice. Kryje to krátká, dobře průjezdná objížďka. Na silnici 7 ve směru z Chomutova do Prahy vázne provoz u Slaného. Projíždí se stavbou a zdržíte se 10 až 15 minut. V Praze silná ranní špička, hodně ucpaný je i Pražský okruh. Větší je tam kolona směrem z D1 na letiště. Úsek od sjezdu na Jesenici až ke sjezdu na Ořech pojedete přes půl hodiny. Regulují i vjezdy do tunelů. Na silnice 35 z Liberce na Turnov se zdržíte před Hodkovicemi, před omezením aktuálně asi 15 minut. A ještě do Brna na příjezdu po D1 z Ostravy do Brna, taky po dálnici D2 z Bratislavy. Kolony teď asi na 20 minut. A další zelená vlna nejpozději za 15:15.
16: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude polojasno až oblačno, místy se můžou objevit přehánky a teploty 18 až 22 stupňů, na horách 12. Tolik zprávy. A pokračuje ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, 19. květnové, což mimo jiné znamená, že svátek má Ivo a narozeniny 85. Iva Jančurová. Všechno nejlepší.

0: máme Radiožurnál. Raději to ještě připomínáme. Dálnice D7 zavřená na příjezdu do Chomutova od Prahy u Spořic. Vyprošťují tady nákladní auto. Objízdná trasa přes Chomutov zatím poměrně snadno průjezdná, tak počítejte s mírným zdržením. A my už jdeme slavit. Už jsme dnes připomínali 70. astronoma Pavla Suchana. No a přímo na jevišti dnes své narozeniny oslaví také herečka Iva Janžurová. Jsou 85. Stane se tak večer a stane se tak v Pražském národním divadle, kde stvární Hanu v Erbenově kytici. A my blahopřejeme a přejeme ještě řadu dalších rolí.
1: Nejdřív dohodnout koalici veřejně a potom s tím jít k volbám. To by bylo něco úplně jiného.
2: Tyhle ty dvě role pro mě skýtají hodně takových společných styčných ploch bodů. No. Čím postupuji ve svým dospívání, tak tím víc se s nimi jako najednou spojuju, splývám.
3: Vypráví Iva Janžurová o rolích britské panovnice Alžběty II. Ve stále vyprodaném představení Audience u královny a Sarah Bernhardtové. Nejen v těch, ale i v dalších hrách, například ve Studiu 2 nebo v divadle Kalich, vystupuje. Janžurka, jak jí generace českých diváků říkají, se zařadila mezi nejlepší české komediální herečky. Dokázala to ve Světácích.
4: Sedni si.
5: Já sedím.
4: Ona sedí.
3: V bláznivých komediích Což takhle dát si špenát, Zítra to roztočíme, Drahoušku nebo Pane, vy jste vdova.
4: Zavři oči, brouku.
6: Ale, vůbec nečo.
3: Ovšem autentická umí být před kamerou i ve vážných úlohách, například v dramatu Kočár do Vídně i v Petrolejových lampách Juraje Herce.
5: Proč se u nás někdy nezastavíš?
7: Nechodím po návštěvách.
5: U nás to přece není žádná návštěva.
3: Předloni vstoupil do kin film, který o herečce natočila jedna z jejich dcer Teodora Remundová. Premiéru měl na Karlovarském festivalu, odkud si Iva Janžurová v roce 2015 odnesla cenu za mimořádný přínos českému filmu. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: feelings got me good.
1: Dobré ráno, ve čtvrt na devět. Dnes ráno klesají ceny ropy a to poté, co americký prezident Donald Trump oznámil odklad dalších útoků na Irán, ty údajně chystal tedy na dnešek. Podle Trumpa ho o to požádali Katar, Saudská Arabie a Spojené arabské emiráty kvůli dalšímu jednání s Iránem. Labská přehrada ve Špindlerově mlýně je téměř už celá vypuštěná. Tento týden proto experti začnou čistit dno od usazenin po povodních v roce 2024.
2: Nehoda na D1 v Brně, taky na Karlovarské dálnici před Prahou. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy pozor za sjezdem na výstaviště. Na kilometru 191,5 stojí u středových svodidel dvě auta po nehodě. Moc nezasahují, ale pohybují se tam lidé. No v Brně na D1 směrem z Ostravy do Rousínova pojedete v koloně k Rohlence. Ucpává se taky D2 z Bratislavy do Brna od 6. kilometru až k D1. A na příjezdech do Prahy čekejte kolony, třeba na dálnici D1 pojedete pomaleji už od 33. kilometru, od 11. se občas i zastavíte. Pozor dejte na příjezdu do Prahy po dálnici D6 z Karlových Varů ve sjezdu na Pražský okruh nehoda.
3: V začátku toho odbočovacího pruhu na okruh pravo je nehoda, asi třech aut, kamion, osobák, něco a vytejká mu tam nafta, už jsou tam hasiči i sanitka.
2: A taky kolona na příjezdu po D6 zatím od sjezdu na Hostivice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: Dnes a zítra nás čeká typické jarní počasí, polojasná až oblačná obloha, ta bude hlavně na Moravě, i když tam může být i jasno. No a místy dnes čekáme přehánky a výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty, tak ty budou každý den o 1 stupeň vyšší. Dnes tak naměříme do 22 stupňů, zítra do 23 a ve druhé polovině týdne už dešťové přehánky nečekáme. Naopak nás čeká slunečné počasí. Předpověď slibuje jasnou až polojasnou oblohu. No a nejteplejšími dny bude sobota a neděle, kdy v sobotu naměříme do 27 a v neděli dokonce do 28 stupňů. Tak hezké ráno.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 8 hodin 20 minut k tomu, tak už víme, že naprostá většina deváťáků má jasno, na jakou střední školu v září nastoupí. V Česku je ale ještě více než 10 000 žáků, kterým to v prvním kole přijímacích zkoušek nevyšlo. A právě pro ně začíná dnes druhé kolo. Oni sami, anebo jejich rodiče, tedy můžou ode dneška až do pondělí podávat přihlášky na školy s volnými místy. Víc nám k tomu teď poví Eliška Záborská z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Jaká pravidla pro podávání přihlášek v tom druhém kole přijímacího řízení tedy platí?
1: V podstatě stejná jako v prvním kole. Zájemci o studium na střední škole nebo gymnáziu můžou podat přihlášky znovu přes elektronický systém DIPSY nebo odevzdat papírový formulář. Přihlášky musí podat nejpozději v pondělí 25. května. Školy o volných místech informují na svých webových stránkách. Kompletní seznam škol s volnou kapacitou je ode dneška taky v systému DIPSY.
0: Takže pro všechny to ještě neskončilo. No a musí žáci znovu napsat jednotnou přijímací zkoušku, pokud ty tedy psali v prvním kole, nebo se jim počítají výsledky právě z minula?
1: Počítají se výsledky z prvního kola a jednotnou přijímací zkoušku nebudou psát ani žáci, kteří se v druhém kole hlásí poprvé, připomíná ředitelka Cermatu Barbora Rosulková.
2: Do druhého kola se mohou hlásit všichni uchazeči. Ti, kteří v prvním kole tu zkoušku nekonali, jdou do druhého kola s nulou bodů.
1: Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí podmínek pro přijetí na většinu maturitních oborů. Uchazeči, kteří ji nepsali, se tak musí spolehnout na dobrý výsledek školní zkoušky nebo talentové části zkoušky.
0: Tak fandíme a držíme palce. Eliška Záborská, díky, naslyšenou.
1: Díky, hodně štěstí a hezký den.
0: A šťastnou cestu i vám, kteří teď jste na dálnici D1. Trošku vám jí protáhne nehoda, ke které došlo před malou chvíli na D1 v koloně před Šmejkalkou na 26,5 kilometru. V levém pruhu se srazilo osobní auto s dodávkou a ještě připomínáme zavřenou D7 na příjezdu do Chomutova z Prahy. U Spořic vyprošťují nákladní auto. Objezd přes Chomutov. Šťastnou cestu.
3: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
4: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokovali a čekáme na policii.
5: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
6: Se tady snaží za každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru předtím.
3: Nezapomínejme na pravidla zipování.
5: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
3: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
5: Zelená vlna Radiožurnálu.
3: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
5: Zelená vlna Radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Základní část fotbalové ligy ovládla suverénně pražská Slavia.
1: To nejdůležitější je ale na programu až teď.
0: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
1: Buďte díky našim reportérům u všech zápasů.
0: Klíčové duely nabízíme tradičně v přímých přenosech.
1: Kromě toho pravidelné živé vstupy v reportérském kolečku
0: nebo pozápasové reportáže.
1: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
0: Ve vysílání po celý květen.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: Radiožurnál je půl deváté. Zprávy pro nás má Tereza Tomášková.
4: Na Mostecku loni klesl počet krádeží a vloupání přibližně na polovinu. Vyplývá to z policejních statistik. Policisté tam totiž využívají systém zkráceného přípravného řízení. Zloději tak po zadržení putují rovnou za mříže. Pro policii, soudce a státní zástupce je ale tento postup náročný. V omezeném čase musí policisté nashromáždit všechny důkazy a soud musí někdy rozhodnout i v noci. Americký miliardář Elon Musk prohrál soudní spor s firmou OpenAI. Žaloval ji za to, že využila jeho peníze s tím, že umělou inteligenci bude vyvíjet jako nezisková organizace. Podle Muska se ale postupně stala komerčním gigantem. Musk byl v roce 2015 jedním ze zakladatelů firmy. O pár let později rezignoval na svůj post ve vedení a v roce 2024 podal na společnost žalobu. Porota teď dospěla k závěru, že ji podal moc pozdě. Kvůli nebezpečí povodní chystají v památníku ležáky opravu rybníka. Má poškozenou hráz a voda už několikrát zaplavila pietní území. Památník teď vybere dodavatelskou firmu. Práce by měly začít v létě a mají stát asi 17 milionů korun.
0: Sport.
4: Čeští hokejisté na mistrovství světa porazili Švédsko 4-3. Dalším soupeřem národního týmu bude zítra odpoledne Itálie. A basketbalisté Brna vyhráli v Pardubicích 92-89 a v semifinále ligového play-off vedou 2-0 na zápasy. Další dva jsou na programu ve čtvrtek a v pátek v Brně. Hraje se na 4 vítězství. Ve druhé sérii vede mistrovský Nymburk 2-0 a dnes se poprvé představí v Opavě. Utkání začne v 18 hodin.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 u Brna a v Praze nehody. Na dálnici D1 se zdržíte na příjezdech do Brna. Větší fronty jsou směrem z Ostravy od 215. kilometru až k Rohlence. Pro osobní auta je to na 15 až 20 minut. Na příjezdech do Prahy čekejte kolony. Silný provoz komplikují nehody. Na dálnici D6 na příjezdu do Prahy z Karlových Varů se zrazilo několik aut v odbočovacím pruhu na Pražský okruh a tvoří se kolona od sjezdu na Hostivice. Nehoda i na příjezdu do Prahy z Hradce Králové po dálnici D11. Brzdí provoz ve sjezdu na Černý most na D11 je kvůli tomu nesouvislá kolona už od 18. kilometru. Tam se brzdí poprvé. Komplikace i na D10 ve směru z Mladé Boleslavy do Prahy. Na začátku omezení u Brandýsa nad Labem stojí v tom levém protisměrném pruhu nepojízdné auto. I tam se tvoří zatím krátká kolona. Hodně ucpaný je Pražský okruh ve směru z D1 na letiště. Úsek od Jesenice ke sjezdu na Ořech pojedete přes půl hodiny. A ještě silnice 35 z Liberce na Turnov. Kolona před omezením u Hodkovic aktuálně na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: A začneme krátkým pohledem na to, jak je právě teď. Vstáváte většinou do slunečného rána, obloha je jasná až polojasná, dešťové přehánky jsou teď spíš výjimkou, slabý právě prší třeba ve Vrchlabí a okolí. Teploty ty se pohybují od 6 do 11 stupňů. Nejteplejší je dnešní ráno ve středních Čechách, v Praze Klementinu teploměr právě ukazuje přes 11 stupňů, v Plzni nebo v Ústí nad Labem je to 10. Východ Čech a východ Moravy, tak tam je o poznání chladněji, Žamberk, Lanškroun, tam právě teploměr ukazuje 5 stupňů a třeba Brno, Ostrava, Zlín nebo Bystřice pod Hostýnem, tam mají 7 stupňů nad nulou. A přes den teploty stoupnou na nejvyšší hodnoty od 18 do 22 a obloha bude polojasná na Moravě a ve Slezsku. Dnes bude slunce víc než v Čechách. Dopoledne a v podvečer tam čekejte i jasno. A dnes čekáme přehánky jen místy a s menší pravděpodobností se objeví i bouřky. To byly zprávy. A teď už opět pokračuje Petr Král. Hezké ráno.
3: Přejeme dobré ráno, bude i hokejové. Dva dny po nečekané porážce, řekněme s hokejovým trpaslíkem ze Slovenska, Češi dokázali zdolat na světovém šampionátu úřadující bronzové medailisty. O těsném vítězství na Švédy budeme mluvit i my a pozveme si k tomu našeho hokejového experta, olympijského vítěze z Nagana, Martina Procházku.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: soupeřem. Ve třetí třetině už byli Švédové lepší, tam nás trošku, když to řeknu, zavřeli, ale parádní výkon podal Josef Kořenář a celkově ten bojovný, obětavý výkon jsme si zasloužili ty tři body.
1: Takže to zaháváhání ze Slovenskem už je zapomenuto.
0: Jednoznačně to utkání ze Slovenskem se nepovedlo, bylo to jen z toho důvodu, že jsme nedali branky. Měli jsme spoustu dobrých možností, ale prostě brankář Horák měl den D, jak se říká, vychytal všechno, trefovalo ho toho pár tyček. Každopádně ten včerejší výkon byl asi podle toho všech představ všech fanoušků, jak by takovýhle zápas měl vypadat.
1: Pojď se ještě vrátit k tomu úvodu utkání, kdy Češi vedli nad Švédy po 13 minutách a gólech Blimla, Kubalíka a Fleka 3-0.
0: Určitě, skvělý. Samozřejmě bylo to, oni hned do toho utkání vstoupili velmi aktivně, forčikovali jsme, napadali jsme, Švédové si byli trošku bezradní, proto přišla i ta první branka, kdy tam Matěj Blimel krásně tečoval kotouč vlastně od modré čáry, pak následně krásná střela Kubalíka při přesilovce, výborná clona odvožení Ilka před brankářem. No a ten poslední gól, samozřejmě ten, jak se říká, doklepnutý od Jakuba Fleka, ten byl samozřejmě taky další důležitý. Pak tam byla následná ta rvačka, nebo taková ta bitka, kde napadli Voženílka a Jan Ščotka jako mstitel, jako zormstitel, to vyřídil, takže dostal samozřejmě 5 minut a do konce utkání Švédové snížili na 3-2 a toto utkání bylo více zdramatizované.
1: A podle tebe tohle byla nejvíc krizová situace utkání pro český tým?
0: No, buďme rádi, že to bylo jenom na 3 minuty to oslabení, protože samozřejmě pak šel Švéd také na 2 minuty, takže kdyby to byla 5minutová přesilovka, tak si myslím, že Švédové opravdu je hráli ty přesilovky moc dobře, mají je výborně sehrané, dali nakonec i ty 3 branky všechny z přesilovek, tak to utkání by samozřejmě mohlo dopadnout úplně jinak, takže byla to jenom 3minutová přesilovka, 2 góly z ní a tak se to celé, jak se říká, trošku pohlídalo potom.
1: Utkání bylo celkem i netradičně dlouhé, hodně se kontrolovalo video, často se přerušovalo, co si na to říkal?
0: Byly tam momenty, kdy právě rozhodčí zkoumali, jak ten uznaný gól u Jiřího Černocha na 4-2, který dlouho zkoumali, protože ten kotouč nebyl jednu dobu úplně vůbec vidět, nakonec byl vyplaval v lapačce, ale byl celým obsahem za čarou, takže ho uznali. Pak tam byly další momenty, kdy vlastně zase jako neuznali Švédům gól, takže tam bylo několik momentů, zbytečných několik faulů, myslím si, že rozhodčí včera taky neměli úplně ideální den, dělali chyby, proto to utkání bylo dlouhé.
1: Říká teď v ranním radiožurnálu náš hokejový expert Martin Procházka, zítra tedy Italy, budeme u toho v 16:20 přímém přenosu. No a teď jedna vzpomínková modrá, vzpomínka na modrou lajnu a to je úžasné hokejové momenty. Ano, je to modrá, tvoje lajna byla taky modrá. Aha. A díky, že jsi tady s námi. Martin Procházka, díky.
0: Děkuji, na slyšenou.

0: Tady je Radiožurnál ve 8:45. Na litr benzínu Natural 95 se dnes může prodávat maximálně za 4,40 korun a 3,40 haléřů a nafta stojí nejvýše 2,40 korun a 2 haléře za litr. Maximální ceny každý den určuje stát, a to během krize na Blízkém východě. A možná dobrá zpráva, ceny ropy teď ráno klesají poté, co americký prezident Trump oznámil odložení dalších úderů na Irán, ale dnes nám to nic v cenách paliv u českých pump nezmění. Americká policie vyšetřuje útoku islámského centra v kalifornském San Diego. Dva teenageři před mešitou podle policie zastřelili tři muže. Krátce na to byli útočníci nalezeni mrtví v autě nedaleko. Zřejmě spáchali sebevraždu.
1: Zavřená D7 u Chomutova a kolony před Prahou. Dálnice D7 je ve směru z Prahy zavřená na příjezdu do Chomutova. Za sjezdem na Spořice vyprošťují převrácené nákladní auto z příkopu. Dopravu policisté odklání na 75. kilometru a jede se přes Spořice. Krátká, dobře průjezdná objížďka. Na příjezdech do Prahy čekejte komplikace. Na karlovarské dálnici D6 nehoda ve sjezdu na Pražský okruh. Kolona na 10 minut od sjezdu na Hostivice. To samé hradecká dálnice D11, nehoda ve sjezdu na Černý most, opět 10 minut se zdržíte na příjezdu po D11. Ucpává se i D10 z Mladé Boleslavy do Prahy. V omezení u Brandýsa nad Labem na 13. kilometru stojí v tom levém protisměrném pruhu nepojízdné auto, kolona opět asi na 10 minut. A ucpává se i plzeňská dálnice D6 zhruba od 6. kilometru. Taky na D1 pojedete před Prahou pomaleji s volnými mezerami už od 34. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: Máme před sebou týden s příjemnými denními teplotami nad 20. Ještě do čtvrtka se budou místy objevovat přehánky, ale nebudou nějak intenzivní a od pátku do neděle by už nemělo pršet vůbec. Teploty čekáme každý den asi o stupeň vyšší. Dnes tak naměříme nejvýš 22, zítra 23 a jestli máte nějaké plány na víkend, tak počasí rozhodně nebude to, co by vám je zkazilo. Víkend totiž bude slunečný a nejvyšší teploty zamíří v neděli až k 28 stupňům a slunečné počasí s nejvyššími teplotami nad 25 stupni by mohlo vydržet i v tom dalším týdnu. Tak hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 851, no a v dalším díle seriálu Akce úklid a nebo razie, která otřásla českým fotbalem, mapuje investigativní tým Radiožurnálu dosud nezveřejněné informace o roli primátora Karviné Jana Wolfa. Podle policie úkoloval svého řidiče, ať mu sežene osobní informace na novináře deníku Sport Michala Koštuříka. To bylo v květnu 2024 a Wolfovi, který tehdy šéfoval karvinskému fotbalovému klubu, se nelíbil článek o utkání jeho klubu se Zlínem. Investigativní tým Radiožurnálu to zjistil z policie záznamů o fotbalové kauze, ve které je Wolf obviněn z podplácení. Policie označila jeho chování za mafiánské. Primátor nařčení odmítá. No a víc komu teď reportér Artur Janoušek. Dobré ráno.
1: Hezký den. Tak podle policejních odposlechů rozčilený primátor v tom květnu 2024 volal svému řidiči, aby mu zjistil, který novinář popisoval utkání mezi Karvinou a Zlínem. Pak řidiče zaúkoloval, ať mu zjistí, kde ten novinář bydlí a odkud pochází. Policisté tento hovor nahráli v době, kdy Wolfa odposlouchávali kvůli rozsáhlé korupční a sázkařské kauze ve fotbale. Z toho, co si tehdy kriminalisté zapsali do policejního dokumentu, teď citujeme.
2: Takovéto jednání, sbírání osobních informací, patří spíše k mafiánským praktikám, nežli k chování nejvyššího činovníka města a prvoligového fotbalového klubu.
0: No a o čem byl ten článek, který primátora Karviné tak popudil?
1: Sportovní novinář Michal Koštuřík v článku zmínil nevybíravé chování primátora Wolfa vůči rozhodčím během toho zmíněného zápasu. Utkání skončilo remízou, což nesla domácí Karvina velmi hořce. Novinář Koštuřík nám řekl, že si ten zápas dodnes vybavuje právě kvůli chování Wolfa, který tam podle něj vulgárně nadával a vyhrožoval rozhodčím.
3: Pamatuju si, že jsem byl u kabin a teď tam řval nějaký člověk, kterého jsem neviděl, protože byl tam za rohem a řval prostě šíleným způsobem na rozhodčí. Jo, nebudu říkat úplně přesně, protože to nepamatuju doslova, ale byly to vulgarity, bylo to nějaký způsob zastrašování, vyhrožování.
1: No a u místních novinářů si pak novinář ověřil, že to opravdu byl Wolf. Koštuřík si nevybavuje, že by si tehdy Wolf nějak oficiálně na ten text stěžoval. O to víc ho překvapilo, že na něj scháněl informace.
3: Vůbec nevím, co si o tom mám myslet, kromě toho, že je to za mě jako další z obrovských ostud primátora Karviné pana Wolfa a můžu říct, že teda s něčím takovým jsem se jako nesetkal. Ještě kvůli takové banalitě, která navíc byla pravdivá.
0: No a jak to vysvětluje primátor Karviné Wolf?
1: Ten to popírá, víc to ale komentovat nechtěl a to ani jeho advokát Filip Petráš.
4: Já bych v téhle souvislosti rád uvedl, že co se týče těchto obvinění, tak můj klient je zcela odmítá a blíže se k celé situaci a vůbec k veškerým obviněním vyjádří poté, co mu bude umožněno nahlédnout zcela do spisu.
1: My jsme se ptali i Wolfova řidiče Adama Krzana, který pracuje pro karvinský magistrát. Ten popřel, že by od něj takovou službu primátor žádal, tvrdil nám, že Koštuříka nezná a Wolf od něj teda nikdy nechtěl opatřit žádné osobní informace ani na jiné osoby. My ale vycházíme přímo z toho policejního dokumentu. Policie Wolfa odposlouchávala přes měsíc a spolu s dalšími 31 lidmi ho letos v březnu obvinila v rozsáhlé korupční a sázkařské kauze. Wolfa policisté viní z podplácení a z toho, že se podílel na zmanipulování několika zápasů ve prospěch Karviné. Wolf odmítá, že by někoho podplácel.
0: Akce úklid a nebo razie, která otřásla českým fotbalem a reportér Artur Janoušek. Díky a naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: Další díl tedy zítra touto dobou, no a detaily opět hledejte na iRozhlas.cz.

0: písní Superheroes vchází do studia Jan Pokorný, moderátor dopoledního radiožurnálu. Představit svého dnešního hosta, vítej.
1: Dobrý den, tím hostem bude historik Vojtěch Kincel, vědecký pracovník oddělení moderních, transnacionálních a intelektuálních dějin Historického ústavu Akademie věd. Před 80 lety totiž začal proces s K.H. Frankem, a my si budeme povídat o tom, jak ten proces vypadal, jestli měl K.H. Frank tenkrát nějakého obhájce ex offo, jakože měl, jak vypadala žalující strana. I vlastně, jaký význam má ten 80 let starý proces s nacistickým pohlavárem dnes v optice mezinárodního práva. Tak to probereme s Vojtěchem Kinclem.
0: Jan Pokorný, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Bruselské chlebíčky.
3: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
2: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
3: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
2: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
3: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: Devět hodin. Posloucháte zprávy s Terezou Tomáškovou.
4: Ode dneška můžou žáci podávat přihlášky do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Prezident Donald Trump údajně na poslední chvíli zrušil dnešní útok na Irán. Čeští hokejisté na mistrovství světa porazili Švédsko. Nehoda brzdí provoz na dálnici D11 na příjezdu do Prahy z Hradce Králové. A bude polojasno až oblačno, místy přehánky, teploty do 22 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Ode dneška se žáci můžou hlásit do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Týká se to těch, kteří neuspěli v prvním kole, anebo na vybranou školu, kam se dostali, nakonec nechtějí. Testy znovu psát nebudou, jak říká ředitelka organizace CERMAT Barbora Rosůlková.
5: Do druhého kola se mohou hlásit všichni uchazeči. Ti, kteří se hlásí na obory, ve kterých je požadována jednotná přijímací zkouška, znovu testy nepíší a nesou si sebou výsledky z kola prvního. Ti, kteří v prvním kole tu zkoušku nekonali, jdou do druhého kola s nulou bodů.
4: Školy si zároveň můžou podle Rosůlkové stanovit další kritéria přijímacího řízení. Případná volná místa zveřejňují na svých webech. Kompletní seznam je v systému DIPSY. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že zrušil další útok na Irán plánovaný na dnešek. Oznámil, že tak učinil na žádost blízkovýchodních zemí, které chtějí dát víc času mírovým jednáním. Ještě včera přitom Trump Iránu hrozil masivní ofenzivou.
6: I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others if we could put it off for 2 or 3 days.
7: Trump podle vlastních slov povolil arabským spojencům jen 2-3 dny na to, aby vyjednavači našli dohodu. Ta podle Bílého domu musí Iránu zakázat získat jaderné zbraně. Zároveň ale prezident pohrozil, že americká armáda je připravena okamžitě spustit plnou velkoplošnou ofenzivu, pokud jednání zkrachují. Válka s Iránem trvá 11 týdnů a podle průzkumu deníku New York Times je 2/3 Američanů považují za chybu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: Na zámku Kinčvart plánují novou výstavu nejstarších fotografií, vytvořených takzvanou daguerotypií. Restaurátorky teď opravují historické schránky, ve kterých jsou vzácné snímky z roku 1840 uložené. Restaurátorky musí při výměně krycího skla a čištění papírových rámečků postupovat velmi opatrně, protože je obraz extrémně křehký, pokračuje kastelán Ondřej Cink.
8: Právě tady ten soubor našich nejstarších daguerotypií už je v obalech, které dožily, a pro jejich ochranu a uchování je třeba právě restaurovat tu obálku, tu kazetu, ve které jsou ty obrázky daguerotypické metody uchovávány.
4: Novou expozici zámek Kinžvart představí na konci letošního roku.
9: Sport. Čeští hokejisté porazili na světovém šampionátu Švédsko 4-3. Góly národního týmu dali útočníci Bliml, Kubalík, Fleck a Černoch. Češi tak napravili 2 dny starou porážku se Slovinskem. Mluví o tom trenér Radim Rulík.
10: Samozřejmě to, co se stalo, já nevím, 2 dny zpátky, to není příjemný pro nikoho. Všechno špatný, třeba pro něco dobrý, ale to uvidíme dál. Ale každopádně to jim bychom se chtěli odrazit od tohoto zápasu. Bylo vidět na tom mužstvu, že chtějí jakoby uspět a opravdu se švedama porovat o co nejlepší výsledek.
9: Další zápas ve skupině mistrovství světa čeká české hokejisty zítra odpoledne proti Itálii. Hokejový brankář Jakub Dobeš vychytal Montrealu postup do semifinále playoff NHL. 37 zákroky přispěl k vítězství Canadiens na ledě Buffalo 3-2 v prodloužení v rozhodujícím sedmém utkání druhého kola Stanley Cupu. Montreal se v boji o finále utká s Carolinou, druhou dvojici tvoří Vegas a Colorado.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Zavřená D7 u Chomutova, kolony v Praze. Dálnice D7 je ve směru z Prahy stále zavřená na příjezdu do Chomutova. Za sjezdem na Spořice vyprošťují převrácenou dodávku z příkopu. Dopravu odklánějí policisté na 75. kilometru a jede se přes Spořice. Objížďka je dobře průjezdná. Na příjezdech do Prahy stále silný provoz. Na dálnici D11 na příjezdu z Hradce Králové navíc překáží nehoda ve sjezdu na Černý most. Srazilo se asi 6 aut a tvoří se kolona od sjezdu na Jirny asi na 15 minut. Nevyplatí se sjíždět, objíždět to po souběžné silnici, je ucpaná před Počernicemi. V Praze pak komplikuje dopravu nepojízdný kamion na jižní spojce. Stojí ve směru na Černý most mezi sjezdy na Zahradní město a Hostivař a blokuje pravý pruh. Na spojce kvůli němu kolona od magistrály, ucpává se ale i Spořilovská a Brněnská před jižní spojkou. Kamiony zastavují už na 11. kilometru dálnice D1. Hodně ucpaný je taky Pražský okruh, a to hlavně ve směru z D1 na letiště. Kolona nejen kamionů už od dálnice D1 a sune se až ke sjezdu na Ořech. Občas musí i zavřít tunely kvůli regulaci. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude polojasno až oblačno, místy se můžou objevit přehánky a teploty 18 až 22 stupňů, na horách 12. Tolik zprávy. A teď už je tu Jan Pokorný a jeho host.
1: 9:06, dobré dopoledne. Doktor Vojtěch Kincel, vědecký pracovník oddělení moderních, transnacionálních a intelektuálních dějin Historického ústavu Akademie věd. Dobrý den.
12: Dobré dopoledne.
1: My si povídáme pár dnů před zahájením sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně. Je to téma spíš pro politika anebo i historika?
12: Pro historiky určitě, protože my se samozřejmě snažíme ukázat na vývoj jak předválečný, válečný, tak poválečný s našimi sudetoněmeckými krajany, a to jak tu pozitivní záležitost právě na začátku první republiky, tak pak ta negativní během války a po válce a samozřejmě dnes snahu o smíření, takže je to téma určitě pro historiky jako dělané.
1: Za co tenkrát mohli a nemohli sudečtí Němci?
12: Já si myslím, že se téma u nás přesunulo na tu jako velkou vinu, kterou se snažíme dávat jako neustále, ale nezaznívá tam ještě ta druhá záležitost, že prvními oběťmi nacionálního socialismu v Sudetech byli, ať už Sudetu němečtí židé, zdravotně postižení nebo antifašisté, kteří se snažili do Československa před Hitlerem uprchnout. Takže ono to nemůžeme národnostně vztahovat, jako ano, to dělali sudečtí Němci a je tam to zlo. Ona je tam právě i tato druhá část, kterou nereflektujeme, nemluvíme o ní, a to je velká chyba, protože se to zdá vlastně černobílé, což dějiny nejsou.
1: Historik Vojtěch Kincel je ve studiu Radiožurnálu, protože před 80 lety začal proces s K.H. Frankem. Někdejší státní tajemník v protektorátu Čechy a Morava před soudem se zodpovídal ze všech zločinů spáchaných na českém národě. Lucie Korcová a Vojtěch Koval, naši kolegové s Vojtěchem Kinclem, v tomto seriálu popisují nejen klíčové okamžiky toho největšího poválečného procesu na našem území, ale byly i na místa, která jsou přímo spojená s Frankovým terorem, jako jsou Lidice nebo Terezín. Tak o tom si budeme zejména povídat s naším dnešním hostem Vojtěchem Kinclem.
13: Host Radiožurnálu.

0: Jak už jsme říkali, před 80 lety začal proces s K.H. Frankem. V pětidílné dokumentárně publicistické sérii dokreslují celý ten proces unikátní nahrávky, které se dochovaly v Českém rozhlase. Díky práci rozhlasových archivářů se tak posluchači můžou přenést přímo do soudní síně. Ono si to vlastně říká o ukázku, ale vzhledem k tomu, že seriál vysílá od včerejška Český rozhlas Plus a všechny díly budou zároveň dostupné na serveru i rozhlas v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích, tak ukázku ano, ale jenom krátkou.
1: Veřejný žalobce u mimořádného lidového soudu v Praze navrhuje zahájení trestního řízení proti Karlu Hermanu Frankovi.
2: 22. března 1946 začal v Praze soud s K.H. Frankem.
3: Člověkem, který stál za největšími zločiny proti českému národu.
4: Já jsem ztratila muže, otce a 4 bratry, vrahu bídnej.
5: Český rozhlas Plus uvádí dokumentárně publicistickou sérii Kat K.H. Frank.
0: No a my si o tom povídáme s Vojtěchem Kinclem, historikem z Akademie věd z Historického ústavu. Když jste ty hodiny záznamu poslouchal, jak vám pracovala představivost?
6: Nevím, jestli si to umí posluchač představit, ale ve chvíli, kdy jezdíte roky do archivu a čtete dokumenty, které jsou zapsané na papíře a jenom si prohlížíte přepsané výpovědi, je to něco úplně jiného, než když to slyšíte naživo, protože ten proces a jeho zachování, to je 82 hodin záznamu plus ještě nějaké další drobné záznamy, tak sebou nesou úplně jinou barvitost. Máte tam projevy emocí, máte tam projevy ruchu, máte tam vstupy, které ten soud sám nečeká nebo naopak je vyvolá a propadnete se do dobové atmosféry, která je úplně jiná než z těch papírů po 80 letech, takže je to mimořádné.
0: Ten záznam pořizoval rozhlasový reportér Josef Cincibus. Máte povědomí o tom, proč se rozhlas rozhodl tenhle mimořádný proces zaznamenat?
6: Byla to jednoznačně mimořádná událost, protože i z hlediska jak trestně právního, tak z hlediska vůbec kulturního zachování, vyrovnání se s následky druhé světové války stály za to, aby byl zaznamenán ten proces na tehdejší dobu za mimořádně velkých obtíží technických, protože zaznamenávání na těch velkých deskách a vůbec přepis toho materiálu byl velmi obtížný pro rozhlasáky. Přesto ale se tam vypravili a opravdu jako velmi často spontánně a velmi často improvizovaně se snažili zachytit ten záznam. A to se povedlo.
0: Tohle bylo vlastně i časté téma našich sobotních debat s posluchači při dní otevřených dveří, nejenom tady na Vinohradské 12, ale i v regionálních studiích Českého rozhlasu, kam přišlo obrovské množství lidí. Oni oceňovali, že rozhlas má to zpravodajství, má ty hry, četbu, má zábavu, dokumenty, ale taky ten přebohatý archiv, o který kolegové přepečlivě pečují.
6: Tak a to není jenom k té poválečné době, ale pro nás jsou velmi důležité a zajímavé záznamy i z doby války. To, jak se rozhlas sám vyvíjel, protože Josef Cincibus musel samozřejmě natáčet reportáže i během protektorátu a jsou tam záznamy, kdy velmi zajímavě se snaží po atentátu na Heydricha vůbec jako vyhýbat nějakému hodnocení a tak jako v tom pluje, ale pro nás je to velmi zajímavá ukázka dobového přemýšlení a zpravodajství obecně.
0: Překvapilo vás, že se to celé dochovalo těch 82 hodin?
6: No, umíte si představit, když přišla zpráva od Lucky Kurcové. My jsme našli 82 hodin, pan Turek to zpracovává v archivu a pojďme se na to podívat. Teď mi poslali první ukázky a jak říkám, to, co probíráte, co najednou slyšíte naživo, že tam máte nejenom lidické ženy, ten záznam byl známý už ze 70. let, ale že tam máte třeba zachovanou skoro hodinovou výpověď Milady Horákové. Ve stejné síni, kde vypovídá tady jako svědkyně v roce 46, jí odsoudí k trestu smrti v roce 1950. To je mimořádný záznam.
0: Ten pan Turek z archivu, jenom abychom byli přesní, to je Míla Turek, ozdoba rozhlasového archivu a člověk s neuvěřitelným půvabem, znalostmi a hlavně takovou intuicí, že vždycky přesně ví, kam tam sáhnout.
6: Tak to jsem se mohl sám přesvědčit a díky tomu ten záznam samozřejmě zůstal zachován, protože ještě navíc, jak jsem se dozvěděl, tak vymýšlel vůbec technologicky, jak ty staré záznamy přepsat do digitální podoby, protože to rozhodně nebylo jednoduché po 80 letech najít tu technologii, jak to získat z těch mnohdy poškozených záznamových desek do toho digitálního formátu.
0: Historik Vojtěch Kincl je naším hostem.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: S historikem Vojtěchem Kinclem si povídáme o soudu 80 let, starém soudu s nacistickým pohlavárem K.H. Frankem. Ten podcast, díky němuž, na kterém jste spolupracoval, jste tady i hostem, jste nazvali Kat K.H. Frank proces s vrahem od psacího stolu. Ono se mu nikdy nepodařilo prokázat, že by on sám někoho osobně zabil nebo byť jenom udeřil, ale přesto svým rozhodnutím a podpisem posílal tisíce lidí na smrt. Co to bylo za člověka?
1: Je to velmi zajímavé ho sledovat z hlediska jeho nacistické kariéry. Jak jste řekl, nikdy nikoho nezabil. Dokonce se ani nepodařilo soudu prokázat, že by v případě zadržení a věznění studentů 17. listopadu 39 někoho byl, což byla snaha z hlediska obžaloby ukázat. A ukázalo se, že nikoliv. A byl to člověk, který na jedné straně dokázal podepisovat rozsudky smrti a vedl ty lidi opravdu jako na popraviště a nebo je posílal na roky do vězení a většinou se z koncentračních táborů třeba nevrátili. Ale současně to byl člověk, který měl mimořádně velký cit a byl jako velmi nakloněný své rodině. On měl první rodinu, která se mu rozpadla, manželství se rozpadlo, protože se věnoval hlavně politické kariéře, ale pak měl druhou v roce 1940, vzal si Karolu Blaškovou, s tou měl další tři malé děti mezi lety 40 až 44 a na nich velmi lpěl. On sám byl vlastně samotář a ta rodina pro něj byla bezpečné zázemí. Je to zvláštní nevyrovnanost toho člověka.
0: Byl vyšinutý?
1: To nemůžeme říct. A on sám, to je zajímavé, že obhajoba. Kamil Ressler se snažil hrát i na tuto notu, že vlastně K.H. Frank nenese odpovědnost za to, co páchal, stejně jako další nacisté, protože prostě to byl davový blud. Frank se ale postavil v soudní síni a řekl, že tento bod obhajoby s ním nesouhlasí a že je naprosto normální, že rozhodně není jako vyšinutý anebo blázen. Takže to Resslerovi dost zboural, ale jak se ukázalo, on prostě měl tu rodinu svoji rád, ale ostatní byl ochoten vraždit.
0: A propo obhajoba takového člověka, tak to je téma samo pro sebe a samo o sobě. On to byl advokát ex offo. Na čem tu obhajobu zkoušel postavit?
1: Byly tam různé body, vůbec ale první to, že se stal ex offo K.H. Franka, je hrozně zajímavé, protože tehdy soud i advokátní komora porušili platné předpisy a on v tom seznamu advokátů, kteří měli postupně být přidáváni k těm soudním procesům, tak byl hluboko pod čarou, on vlastně vůbec neměl být tím advokátem, ale protože mluvil skvěle německy a protože byl velmi čestný advokát, tak mu přiřadili tento proces, protože Československá republika obecně stála o to, aby ten proces probíhal spravedlivě, respektive tak, aby dodržel všechny ty parametry. Což si mimochodem přijel prohlédnout také Robert Jackson, hlavní americký žalobce v Norimberku. Takže proto ex offo a proto Kamil Ressler. Ale on postavil ty své body té obhajoby na tom, že Karl Hermann Frank vlastně nikdy nikoho osobně nebyl. Snažil se prokázat, že byl sice součástí toho nacistického vedení, ale že plnil rozkazy, což byla běžná obhajoba i třeba v Norimberku. Podařilo se mu ale zvrátit některé body obžaloby, takže například neudal Alojze Eliáše, tak jak se obžaloba snažila prokázat, že to byl K.H. Frank, kdo poslal Alojze Eliáše, ministerského předsedu, na popraviště, tak to se nepodařilo prokázat, tedy byl zbaven tohoto bodu obžaloby. Současně třeba defraudace anebo dalších věcí, nebo třeba vypálení ležáků, kde se nepodařilo prokázat, že by K.H. Frank přímo jako na tom participoval. My dneska teda máme jeden dokument, který ukazuje na to, že rozhodl už den před vyhlazením, že ti obyvatelé budou popraveni.
0: On i ten následující osud Kamila Resslera byl zajímavý.
1: Ano, protože
0: jak dopadl?
1: Vlastně po roce 1948 sice v advokaci ještě nějakou dobu působil, ale pak z ní musel odejít a fakticky už se jako neúčastnil dalších procesů. Ale to můžeme vidět nejenom u obhájce, tedy Kamila Resslera, ale také u soudce Vladimíra Kozáka. O něm po roce 1948 už nemáme prakticky žádné informace, ten byl úplně odstaven. Ale velmi zajímavý je Jaroslav Drábek jako hlavní prokurátor, protože ten v březnu 1948 opouští Československou republiku, odjíždí do Washingtonu, stává se významným rozhlasovým reportérem Hlasu Ameriky a vrací se do republiky až v roce 89 a v roce 97. Už tedy rok po své smrti dostává in memoriam řád Tomáše Garrigua Masaryka.
0: Starší posluchači si jeho hlasu určitě pamatují z vysílání ne tak často rušeného Hlasu Ameriky, který měl tu zpravodajskou relaci v českém jazyce vždycky po 21. hodině večer s tou nezaměnitelnou znělkou a sloganem This is the Voice of America. Tak děkujeme, že jsme i tady tu pasáž zakončili vlastně rozhlasovou vzpomínkou. Povídáme si s historikem Vojtěchem Kinclem, zejména o procesu s K.H. Frankem, který vlastně má svůj odkaz svým způsobem i do dneška. O tom za chvíli.

0: Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
1: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval svodidla i z pruhu do pruhu.
2: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
3: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
0: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
4: Po silnici první třídy jede vozíčkář na čtyřkolce jiných lidí. A je tady fakt mnoha.
2: Poslouchejte na cestách Zelenou vlnu radiožurnálu.
0: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
2: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: Radiožurnál je 9:30. Zprávy a Tereza Tomášková.
7: Energetický regulační úřad čelí žalobě od EGD, distributora skupiny E.ON. Informaci serveru Ekonomický deník potvrdil Radiožurnálu mluvčí úřadu Michal Kebort. EGD si stěžuje na podle ní nevýhodné nastavení regulovaných cen elektřiny pro letošní rok. Energetický úřad považuje svá rozhodnutí za správná a před soudem je chce obhájit. Pokud by EGD ve sporu uspěla, mohlo by to podle Keborta znamenat vyšší ceny elektřiny pro zákazníky na jihu Čech a na jižní polovině Moravy. Noční ruský útok na ukrajinský Charkov a jeho předměstí má nejméně jednu oběť a 6 zraněných. Starosta města Ihor Terechov řekl, že ruské drony poškodily 25 rodinných domů a výškovou budovu. Jednoho mrtvého a 2 zraněné hlásily taky ruské úřady po ukrajinském úderu na západě Ruska. Ukrajinské bezpilotní letouny zasáhly i neupřesněný průmyslový objekt v Jaroslavli. Moskevský starosta Sergej Sobjanin dřív uvedl, že Rusko sestřelilo několik ukrajinských dronů mířících na Moskvu. Českým pojišťovnám rostou náklady na léčbu klientů v zahraničí. Podle asociace pojišťoven loni stouply výdaje meziročně o 22%. Může za to nejen větší počet úrazů v zahraničí, ale i to, že škody jsou vyšší. Například cestovní pojišťovně Ergo loni poprvé přesáhla průměrná škoda hranici 10 000 korun. Labská přehrada ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších už je téměř vypuštěná. Ještě tento týden tam začnou čistit dno od usazenin po povodních před 2 lety. Nánosy bahna výrazně snižují schopnost přehrady zadržovat na horním toku Labe velkou vodu. Podle Povodí Labe bude třeba odstranit přes 30 000 kubíků nánosů.
2: Sport.
7: Španělský fotbalový trenér Pep Guardiola by mohl odejít z Manchesteru City, informuje o tom BBC. Své 10leté angažmá má uzavřít po posledním utkání sezóny anglické ligy proti Aston Villa v neděli, přestože má smlouvu až do příštího léta. Guardiola zatím získal s Manchesterem City 20 trofejí, včetně 6 titulů v Premier League. Klub taky dovedl k prvnímu triumfu v Lize mistrů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na hradecké dálnici před Prahou a ucpaný Pražský okruh. Na dálnici D11 brzdí provoz nehody na příjezdu do Prahy z Hradce Králové. První na 8. kilometru sjezdu na Úvaly a Brandýs.
9: Havárie osobního auta, stojí tam sanitka, na krajnici sedí záchranáři s zraněnou osobou. Tvoří se kolona, která má zatím asi 2 kilometry, ale bude narůstat.
8: Průjezdný je pouze levý pruh a kolona směrem do Prahy je už na 20 minut. Další nehoda je pak ještě ve sjezdu na Černý most na konci dálnice. Tam 6 aut v odbočovacím pruhu, tam je další kratší kolona. Pozor, ucpává se i souběžná silnice 611, možná objížďka za Nehvězdy a před Počernicemi. Provoz vázne i na D1 na příjezdu do Prahy z Brna. Nesouvislá kolona hlavně kamionů se sune od 10. kilometru až na jižní spojku. Tam směrem na Černý most překáží nepojízdný kamion v pravém pruhu. Dost ucpaný je taky Pražský okruh, a to hlavně ve směru z D1 na letiště. Kolona nejen kamionů už od dálnice D1 až ke sjezdu na Ořech a regulují vjezdy do tunelů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude polojasno až oblačno, místy se můžou objevit přehánky a teploty 18 až 22 stupňů, na horách 12. Tolik zprávy. A za chvíli pokračuje host Jana Pokorného.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: O procesu s K.H. Frankem si povídáme s historikem Vojtěchem Kinclem z Historického ústavu Akademie věd. Co to bylo vlastně za proces? Co to bylo za institut, ten mimořádný tribunál?
1: V roce 1945 rozhodla Československá republika ještě před svým osvobozením, takže vláda, vlastně exilová vláda, že vzniknou mimořádné lidové soudy, které měly vyřešit válečné násilí. Původně to bylo orientované především na německou menšinu, tedy na ty soudy s německými pachateli, ale pak se ukázalo, že i na straně Čechů byla velká problematika, například kolaborace, udavačství, byly tam ale třeba protektorátní novináři, takže i tyto formy válečného násilí, případně válečné zločinnosti měly být řešeny. Mimořádné lidové soudy měly být formou staného řízení. Takže když si to představíte, tak od podání žaloby po samotný proces tak oběhlo jenom 1 až 2 týdny a to řízení nemohlo trvat déle než 3 dny. Do 3 dnů musel být vynesen rozsudek. Případ Franka byl výjimečný, protože tam se dokonce musel ten zákon změnit, aby zvládli probrat všechny, celý ten rozsah té zločinnosti, tak se to prodloužilo. Velký problém byl ale, že nebylo odvolání. Jakmile ten stan

0: měry v té malé pevnosti Terezín jsou, což byla vlastně věznice pražského gestapa. Z hlediska Mezinárodního červeného kříže to bylo hodnoceno dokonce na úrovni vyhlazovacího tábora, protože ty poměry tam byly příšerné a především dozorci vymýšleli různé formy, jak vězňům strpčit ten život, anebo jak je zavraždit. Takže tam byly desítky různých případů forem vražd.
1: Jak se dá dívat na ten mimořádný lidový soud v optice mezinárodního práva?
0: Vznikly mimořádné lidové soudy všude v okupované Evropě, posléze osvobozené Evropě, takže je měla Francie, mělo je Polsko, mělo je Maďarsko, další státy, takže tahle ta forma nebyla výjimečná v tom evropském pojetí. Co bylo výjimečné, že Československo postavilo před tyto soudy 16 tisíc Čechů a 22 tisíc Němců. Takže dohromady 38 tisíc lidí bylo souzeno na celém území republiky a padlo přibližně 700 trestů smrti, které také byly v drtivé většině vykonány.
1: Za válečný čin následuje trest. To je hlavní odkaz té tehdejší doby a mimořádných lidových soudů?
0: Já bych tady zdůraznil především postavení československé justice a generála Bohuslava Ečera, který také vypovídal u toho soudu s Frankem, protože jestli máme nějaký odkaz druhé světové války, kde bylo zavražděno 62 milionů lidí, tak to bylo to, že Československo a právě Ečer přijali a prosadili na mezinárodním poli úplně nové pojetí mezinárodního práva a to byl institut zločinu proti lidskosti. Prostě němečtí židé, kteří byli vražděni nacistickou třetí říší, s ní nebyli ve válečném stavu, takže to nebyl válečný zločin, ale zločin proti lidskosti. A to používáme dodnes i třeba při případě války v Jugoslávii nebo na Ukrajině. A to je velmi důležité. Jestli nám jde o to, aby jsme nechali a udrželi smysl vražd vlastně těch obětí, tak je to tenhle ten odkaz druhé války v případě mezinárodního práva.
1: Říká historik Vojtěch Kincl.

0: Povídáme si o procesu s nacistickým pohlavárem K.H. Frankem, který byl před 80 lety odsouzen a popraven. Pane doktore Kinsle, mohl mít nějaké poslední přání?
1: Měl jich několik dokonce, ale to úplně poslední, které bylo, aby při té popravě nebyl spoután. A při jeho vyvádění z kopky se dokonce pohádal předseda soudu, doktor Kozák, s mistrem popravčím Nenáhlem, protože Kozák prosazoval, že mu to poslední přání opravdu splní, protože Frank nikdy na nikoho tedy nezautočil, kromě jednoho konfliktu s četníkem na konci 30. let, ale vlastně vždycky se choval i při tom procesu velmi slušně. Takže mu umožnili, že na to popravčí místo odcházel nespoután a já to nedokážu pochopit, ale ten půd sebezáchovy on vlastně úplně popřel, takže i ten závěrečný akt proběhl bez spoutání.
0: Jaký byl osud jeho rodiny?
1: Naposledy se s manželkou Karolou, kterou mimochodem opravdu jako miloval, to je prostě znát z osobních dopisů nebo z osobního vyjadřování, tak se s ní viděl 9. května kolem 11. hodiny dopoledne v Rokycanech. Tam ještě na sebe mávli a ona tam zůstala s třemi těmi malinkými dětmi. A následně jí ještě psal, dokonce my jsme při tvoření toho podcastu, když jsme procházeli materiály Kamila Resslera, tak po Frankovi zůstalo takové kožené pouzdro. A to pouzdro je, jako když si představíte větší mobilní telefon, tak do něj vlastně můžete vložit ten telefon, tak tady byly fotografie té rodiny. Já jsem si to chtěl v archivu lépe oskenovat, takže jsem vyndal fotografii jak Karoly, tak těch dětí a zaprvé tam na mě vypadl lísteček, ve kterém byla zabalená taková bylina z pankrácké věznice. Je tam napsáno z 13. srpna 45, že to je natrháno se spoutanýma rukama pro moji milovanou manželku Karolu a to měla zrovna narozeniny. Ještě to bylo svázané zřejmě Frankovými vlasy, takže to si můžete všechno ještě poslechnout, to objevování v tom podcastu. A také tam byly prameny vlasů těch dětí. Takže on na té rodině velmi dbal. Po válce, nebo po tomto odvezení z Rokycan, jeho žena byla chvíli držena v československém zajetí, ale pak ji NKVD převezla do Moskvy a propuštěna byla v roce 1955-56 zpátky do Německa a hledala své děti, které měly změněné jméno a byly vychovávány jinde. Nalezla je. Co se ale stalo dál, to nevíme, i když jsme se snažili ještě přes Reného Kypera, dalšího vynikajícího znalce životopisu K.H. Franka, ten osud zjistit, tak se to nepodařilo, ale je to tak dobře. Pokud se nebudou chtít sami přihlásit a vypovídat o svém osudu, tak ať zůstanou jako ty nevinné oběti druhé války a toho, co dělal jejich otec v anonymitě.
0: Historik Vojtěch Kincel, host Radiožurnálu.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Historik Vojtěch Kincl před chvílí mluvil o tom, že vlastně při přípravě podcastové série o K.H. Frankovi tak vlastně udělal jeden z objevů. Našel jste to pouzdro s těmi lasy. Jakou roli v tom příběhu hraje Štěchovická štola?
1: Mimořádně důležitou v tom, že abych to vysvětlil posluchačům, ano. Ve Štěchovicích totiž byl ukryt celý archiv státního ministra, tedy K.H. Franka z říšského protektora, takže vlastně veškeré dokumenty byly uloženy tam. My nevíme vlastně, proč je uložili, protože gestapo a všechny další složky pálily hromady dokumentů, aby nezůstalo nic na konci války, co by proti nim mohlo svědčit. A tady zůstal celý archiv, díky kterému my víme, jak probíhala Heydrichiáda, jak probíhalo zatýkání, jak probíhala malá pevnost Zíně. Úplně náhodou Američané díky jednomu z německých zajatců tuhle štolu objevili, vyzvedli ty bedny, bylo to ale bez vědomí československých úřadů, bylo to v únoru 46, ale následně na nátlak našich úřadů byly ty bedny s těmi materiály vydány a my je máme dnes k dispozici v Národním archivu. Nebýt toho, tak nevíme z té zprávy a z vnitřního dění v tom úřadu téměř nic, ale takhle jsme to mohli porovnávat a dostalo se to samozřejmě i k soudu.
0: A nějaké ty nalezené materiály se neobjevily u tehdejšího soudu s K.H. Frankem?
1: Objevily se, byly citovány, bylo poukazováno na to, jak fungovalo hospodářství, jak fungovaly rozsudky smrti. Takže to, co zvládly naše úřady během března, dubna 46 projít a připravit pro ten soud, tak se tam objevilo, ale samozřejmě nešlo to zvládnout všechno v té hloubce a v tom důsledku. Ale o to snad ani v tom procesu tolik nešlo.
0: Proč jsou v souvislosti s K.H. Frankem důležité Lidice anebo Terezín?
1: Protože to byla hlavní místa teroru, který přímo Frank jako i generál SS mohl ovládat a ze své pozice politického vedoucího toho protektorátu měl nad nimi přímý dozor. Mohl ovlivňovat to, kdo se do těch míst dostane, ať už to byl Terezín, anebo teda pomsta po atentátu na Heydricha, vyhlazení Lidic. Tady bych chtěl jenom upozornit, že za týden vydáme i novou publikaci, která se týká jak procesu vlastně kolem Lidic, tak následně s odsouzením jednoho z podezřelých pachatelů. To byl Jaroslav Jan Pála, který byl odsouzen v souvislosti s tím, že měl předat ten dopis četníkům a pak byly tedy vypáleny Lidice. Ale tím narážím na to, že mimořádné lidové soudy hlavně ve svém závěru v roce 47 fungovaly i jako politické soudy, kdy bylo z hlediska a především komunistické moci tlačeno na to, aby byli odsuzováni lidé, kteří během té války buď nic nespáchali, prostě stali se třídními nepřáteli a bylo potřeba buď je přímo, anebo celou společenskou třídu odstavit.
0: Už jste upozornil na publikaci, která vyjde příští týden. Jaroslav Jan Pála byl podnikatel?
1: Byl to podnikatel ze Slaného, člověk, který vlastně měl díky svým vlastním patentům vybudoval novou továrnu od 20. let právě ve Slaném na výrobu baterií. Tady taková zajímavost, už v roce 1944 se testovaly úplně nové vozy, bateriové vozy, které byly určeny pro komunální službu. Tady v Praze to testovali, měli dojezd až 60 kilometrů. A tenhle ten člověk, který se podílel na vývoji těch baterií, byl v roce 45 začen, v roce 47 odsouzen a zemřel ve vězení v roce 1963 a my jsme přesvědčeni, že to byl člověk nevinný, ale já tím chci ukázat, že některé prostě příběhy z dob mimořádných lidových soudů nám prostě zabránily v rozvoji republiky, zabránilo to vlastně v tom, že by se jak hospodářství, tak vlastně ta ekonomika mohla zvednout, protože tihle lidé byli záměrně odstraňováni nastupující komunistickou mocí.
0: Takže on si odseděl 18 let na rozdíl od některých členů gestapa, kteří byli propuštěni.
1: Ano, především členové gestapa byli propuštěni paušálně v roce 55 a pak další amnestii v roce 1960, ale přímo tohodle toho Pálu drželi ve vězení až do úplné smrti i tak, že byl hluchý, slepý, nebyl schopen ničeho a přitom by hrozně rád na svobodu ke své postižené dceři.
0: S historikem Vojtěchem Kinclem z Historického ústavu Akademie věd České republiky jsme si povídali zejména o procesu s K.H. Frankem, někdejším státním tajemníkem protektorátu Čechy a Morava. Ten proces začal před 80 lety a K.H. Frank byl odsouzen k trestu smrti. Pane doktore, děkuji. Mějte se hezky.
1: Já vám moc děkuji a ještě bych chtěl poděkovat celému týmu, který se na přípravu podcastu podílel, že Český rozhlas nám jako akademikům umožňuje naše výsledky a poznání předávat vám veřejnosti.
0: A my vám za to děkujeme. Hezký den.
1: Naschledanou, děkuji.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Zloděj prchl se vzácnou relikvií a zalil ji do betonu. Detektivka ze severu Čech, která obletěla zemi. Proč vůbec vystavujeme ostatky lidí ve vitrínách?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 21:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: Radiožurnál 10 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
5: Vojenský podnik v Šenově bude vyrábět obrněná vozidla Bushmaster pro evropské armády. Kandidát na nového lotyšského premiéra jedná o budoucí koalici. Čeští hokejisté na mistrovství světa porazili Švédsko. Nehoda brzdí provoz na dálnici D11 na příjezdu do Prahy z Hradce Králové. A bude polojasno až oblačno, místy přehánky, teploty do 22 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: V Šenově u Nového Jičína budou vyrábět obrněná vozidla Bushmaster pro evropské armády. Státní vojenský podnik podepsal smlouvu s australským výrobcem. Vozidla odolná proti výbušninám nabídne společnost taky armádě České republiky. Podle mluvčího vojenského opravárenského podniku Rostislava Rožnovského je aktuálně nasazuje i armáda Ukrajiny napadené Ruskem.
6: Platformu Bushmaster v současné době využívá 9 armád po celém světě, včetně 2 členských států NATO. Vozidlo bylo úspěšně nasazeno v konfliktech v Afghánistánu, Iráku, Mali a naposledy například na Ukrajině. Tato smlouva má pro náš státní podnik velký význam, protože se tím zapojujeme do dodavatelského řetězce další významné společnosti v globálním obranném průmyslu.
5: Neúspěšní uchazeči se můžou ode dneška hlásit do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Jednotnou zkoušku znovu psát nebudou, započítají se jim výsledky z prvního kola. Seznam škol s volnou kapacitou najdou uchazeči v systému DIPSY nebo na webových stránkách jednotlivých škol. Přihlášky je možné podávat do 25. května. V Lotyšsku nově nominovaný premiér Andris Kulbergs jedná o koalici. Podle lotyšské veřejnoprávní stanice LSM by do říjnových voleb mohla zemi vést 4 koalice.
7: Podle případných koaličních partnerů by nová lotyšská vláda měla prioritně řešit například strategicky důležitý železniční projekt Rail Baltica nebo budoucnost aerolinií Air Baltic. Chtějí také udržet odmítavý postoj k ruskému režimu. Novou vládu by měl sestavit Andris Kulbergs, kterého tím o víkendu pověřil lotyšský prezident. Dosavadní lotyšská premiérka Evika Siliňová rezignovala na funkci minulý týden poté, co ztratila v jednokomorovém parlamentu většinu. Na počátku vládní krize byly opakující se problémy s narušením vzdušného prostoru ztracenými ukrajinskými drony. Z Rigy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
5: Kvůli nebezpečí povodní chystají v památníku ležáky opravu rybníka. Má poškozenou hráz a voda už několikrát zaplavila pietní území, vysvětluje ředitel památníku Eduard Stehlík.
8: Máme vlastně permanentní problém tady s povodněmi. Často ta spodní část pietního území opravdu byla vlastně kompletně zaplavená. Ta hráz v určitých okamžicích vlastně prosakuje, byla několikrát narušená právě v době těch povodní, kdy nám pomáhali hasiči ucpávat vlastně provizorně ty místa v té hrázi.
5: Památník teď vybere dodavatelskou firmu. Práce by měly začít v létě a mají stát asi 17 milionů korun.
9: Sport. Čeští hokejisté vyhráli na mistrovství světa nad Švédskem 4-3. Národní tým rychle vedl 3-0, pak se nechal vyloučit obránce Jan Ščotka do konce zápasu a Švédové v delší přesilovce 2x skórovali. I třetí branku dal soupeř v početní výhodě. Těžké to měl český golman Josef Kořenář.
10: Kolikrát v zápase jsem viděl toho hráče, že by mohl vystřelit, ale oni ne, oni čekali, až tam přijede někdo a to samý byl ten třetí gol, ten hráč na modrý počkal, až tam projede náš a jejich hráč a on jim to vystřelil za zadkem a já jsem absolutně nevěděl, že ten puk přiletěl, jsem jenom šel dolů a pak jsem viděl na kosti, že mi to vlastně očesalo trošku vo finu, takže mi to šlo přímo nad hlavou.
9: Příštím soupeřem českého týmu budou ve středu odpoledne Italové. Skupinu ve Friburgu vede Kanada po vítězství nad Dánskem 5-1. V Curychu zůstávají 100% domácí Švýcaři i Finové. Švýcarsko vyhrálo nad Německem 6-1 a Finsko nad Spojenými státy 6-2.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D11 před Prahou a kolony na D1 u Brna. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy čekejte před Prahou půlhodinovou kolonu. Na 8,5 kilometru sjezdu na Úvaly blokuje nehoda. Pravý jízdní pruh podle našeho zpravodaje vážná.
12: Složky IZS, sanitka, hasiči, policie, jo, je to tam roztažený.
11: Do kolony se dojíždí na 14. kilometru. Dá se sjet na 18. kilometru osobním autem a obět to po souběžné silnici 611. Kolony pak čekejte i v Praze na Štěrboholské spojce. Ve směru na Barandovský most u sjezdu na Štěrboholy stojí nepojízdná dodávka v levém pruhu, kolona od Černého mostu. Hodně ucpaný je taky Pražský okruh před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Delší je kolona směrem z D1 na letiště, kamiony od brněnské dálnice, osobního sjezdu na Jesenici. A ještě dálnice D1, příjezd do Brna z Vyškova. Na 210. kilometru se dojíždí do kolony, ta se pak záhy rozjede. Neskoušejte to objíždět po staré silnici, je ucpaná před Rohlenkou, před omezením. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude polojasno až oblačno, místy se můžou objevit přehánky a teploty 18 až 22 stupňů, na horách 12. Tolik zprávy. A začíná dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
4: Dobré dopoledne, 6 minut po 10. hodině. Ano, Radiožurnál dopolední úterní je zde, je 19. května a my vám nabídneme v dalších 2 hodinách další mix zpravodajství publicistiky. Do Číny dnes například přiletí ruský prezident Vladimír Putin. To je téma, kterému se rozhodně chceme věnovat už v těch úvodních minutách. Jedním z hlavních cílů jeho dvoudenní cesty bude prosadit výstavbu plynovodu Síla Sibiře 2. A detaily k tomu nabídneme s naším odborníkem na Rusko Ondřejem Soukupem. Vítejte.
0: Dopolední Radiožurnál
1: a Jiří Chum.

0: Na dvoudenní návštěvu Číny dnes přiletí ruský prezident Vladimír Putin. Se svým čínským protějškem Xi Jinpingem bude mimo jiné jednat o výstavbě plynovodu Síla Sibiře 2. Tato trasa by zdvojnásobila objem plynu, který Rusko do Číny dodává. Někteří pozorovatelé to označují dokonce za nejdůležitější bod jednání. Proč tomu tak je, zjišťoval náš komentátor a odborník na Rusko Ondřej Soukup. Přeju dobrý den, Ondřej.
1: Dobrý den.
0: O tomhle plynovodu se mluví už víc než 10 let a pořád se s jeho výstavbou ani nezačalo. Co je to za projekt?
1: Je to projekt skutečně více než 10 let, kdy se o tom poprvé začalo mluvit, který měl propojit naleziště nová vlastně na Dálném východě Ruska s čínskými odběrateli. Mezičase se to různě měnilo, měnila se i trasa, uvažovalo se o tom zejména po začátku tedy velké války na Ukrajině, že by přesto mohl proudit nějaký plyn z těch západně poloježených nalezišť. Ale celý vlastně ten problém je, že Čína požaduje, aby cena na ten plyn byla stejná, jako je cena pro ruské odběratele, což je ovšem prostě více než 10x méně, než třeba Gazprom prodává svůj plyn do Maďarska. Čína už teď kupuje vlastně se slevou, ale je to pětinásobek toho, co platí ruští spotřebitelé.
0: Proč je to pro Rusko tak důležité?
1: Především kvůli tomu, že tím, jak se zastavil prakticky vývoz plynu do Evropy, přinejmenším po těch plynovodech, tak Gazprom se ocitl v obrovských finančních problémech. A oni zoufale potřebují najít nějaká nová odbytiště, takže dokonce jsem viděl i nějaké odhady, že pokud by se něco nestalo během 3 až 5 let, a ta situace byla taková, jaká je momentálně, tak Gazprom by mohl zkrachovat, což pro jednu ze suverénně nejcennějších společností na celém světě, tak to by byl tedy skutečně šok.
0: Co by kromě té požadované ceny mohlo změnit postoj Pekingu?
1: Řekněme, že to je především ta situace kolem Iránu a Hormuzského průlivu, protože Čína nakupovala velké množství skapalněného plynu právě z Kataru dalších států. Peking obecně se snažil nezáviset v tom svém energetickém mixu na jednom dodavateli, což byl taky jeden z důvodů, proč vlastně se těch plynovodů a ropovodů z Ruska do Číny tolik nestavilo, protože existoval takový jako princip, že ne více než 10% od jednoho odběratele a jeden druh toho paliva. Dneska by Peking mohl si říct, podívejte se, ta situace na Blízkém východě je natolik dramatická, že mít nějaké další dodatečné kapacity, tím spíše za levno, protože je jasné, že v tomto ohledu Peking drží ty karty, nikoli Moskva, takže by se to mohlo hodit. Takže je možné, že tentokrát se to konečně posune z nějakého toho mrtvého bodu.
0: Do Číny přilétá ruský prezident Vladimír Putin a chce prosadit výstavbu plynovodu Síla Sibiře 2. A my jsme o tom mluvili v dopoledním radiožurnálu s komentátorem a odborníkem na Rusko Ondřejem Soukupem. Díky za ten čas, za odpovědi a naschledanou, Ondřej.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

Tady je Radiožurnál, posloucháte nás minutu a půl po čtvrt na jedenáct. Otevřela Babišova vláda rozvolněním zákona o rozpočtové odpovědnosti stavidla obrovskému zadlužování státu. A co udělá se státními financemi zrušení penzijní reformy? Tohle všechno za chvíli v Biznisu týdne proberu s naší ekonomickou analytičkou Janou Klímovou.

0: Roxette jsme hráli 10 minut před půl jedenáctou, tady je úterní dopolední Radiožurnál, je 19. května.
1: Business týdne. Zásadní témata ze světa financí a obchodu.
0: Národní rozpočtová rada chystá stanovisko k návrhu vlády zrušit část úprav penzijního systému. Ty prosadil ještě minulý kabinet. Předseda rady Mojmír Hampl Radiožurnálu řekl, že stanovisko bude velmi negativní. Proč a jak se rada dívá na rozvolnění rozpočtových pravidel schválených minulý týden sněmovnou? O tom teď budu mluvit s naší ekonomickou analytičkou Janou Klímovou. Jano, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Co konkrétně Mojmír Hampl na změny v penzijním systému řekl?
2: Tak podle něj přinesou ty chystané úpravy nové vlády dlouhodobou stabilizaci celého penzijního systému. Opět se totiž mají navýšit valorizace důchodů, zavést příplatky pro lidi starší 80 let a navyšovat penze pro pracující důchodce, což bude stát hodně peněz. Už příští rok půjde o 2,6 miliardy na důchody navíc. V roce 2060 už by to zvýšení dosáhlo víc než 160 miliard korun. Vláda i odboráři to varování ale předem považují za strašení a říkají, že na důchody vždycky bude. Na to Mojmír Hampl ale říká.
3: Ten problém je v něčem jiném. Pokud budeme mít nastavený penzijní systém takto, tak jaká bude kupní síla těch důchodů a na co jiného ve veřejných financích nezbydou peníze?
2: Podrobnější stanovisko chce podle něj ale rada zveřejnit až poté, co návrh na zrušení části reformy půjde na jednání vlády.
0: Jak se Národní rozpočtová rada dívá na rozvolnění rozpočtových pravidel, které vládní koalice minulý pátek odhlasovala ve sněmovně? Má stejně jako opozice obavu, že si vláda otevřela cestu k navyšování schodků rozpočtu a tím i dluhu státu o další stovky miliard korun?
2: Je to tak, dívá se na to s velkými obavami. Mojmír Hampl řekl, že především nová takzvaná úniková doložka na investice do dopravních staveb, která umožňuje je nezapočítávat do limitů povolených schodků rozpočtu, může být totiž vládou zneužitá na pokrytí běžných výdajů. Ostatně to podle něj dělala už i minulá vláda, když takto zneužila třeba výjimku na povodňové výdaje anebo také na obranu. Tehdy šlo podle Hampla ale o desítky miliard, zatímco teď může jít o stovky.
3: My si samozřejmě vůbec nemůžeme být jistí, že v okamžiku, kdy třeba alokujeme nějakou část výdajů na dopravní infrastrukturu a ty stavby se nepostaví v daném roce, že nebude ta politická elita utratit jinde a pak tu výjimku použít ještě jednou v okamžiku, kdy si ty stavby budou mít skutečně realizovat. To je samozřejmě extrémní riziko.
2: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO, ale vláda musela takové opatření prostě udělat, aby se investice vůbec nezastavily a stejně tak musela rozvolnit pravidla na limity schodky rozpočtů, které podle ní byly nereálně nízké a k tomu dodala.
4: Já to nazývám pastí, který nám tady zanechal Fialův kabinet.
2: Mojmír Hampl je na druhou stranu ale přesvědčený, že ty původně plánované snížené schodky rozpočtu jakákoliv vláda dodržet mohla. Stačilo by podle něj vrátit řadu v posledních letech snížených daní a poplatků do stavu před covidem.
0: Celý ten rozhovor s předsedou Národní rozpočtové rady najdete v pořadu Peníze a vliv, který je na webu i rozhlas, ale také samozřejmě v oblíbených podcastových aplikacích. V tuto chvíli pro dopolední Radiožurnál ekonomická analytička Radiožurnálu Jana Klímová. Děkuji za návštěvu.
2: Díky také, na shledanou.
0: A za 6 minut další aktuální zprávy.

0: seriál Radiožurnálu.
1: Akce Úklid.
0: Anet Brazie, která otřásla českým fotbalem.
1: Investigativní reportéři Radiožurnálu mapují pozadí největšího tuzemského úplatkářského skandálu.
0: Jak se předávaly peníze ze sázek na zmanipulované zápasy?
1: Které utkání navedlo vyšetřovatele na stopu?
0: A kolik procent šlo zapojeným hráčům?
1: Akce Úklid. Anet Brazie, která otřásla českým fotbalem.
0: Každý všední den krátce po 8:45 živě na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Ahoj, zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost z pohybu je malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď. Více na webu olympijskýběh.cz.
3: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Česká televize a Big Board.
4: Radiožurnál 10.30. Jana Gůda a zprávy.
5: Složení poslanecké sněmovny je definitivně potvrzené. Ústavní soud odmítl stížnost loňského lídra koalice Spolu v Libereckém kraji Petra Beitla. Vyplývá to z usnesení soudu. Beitl kritizoval přepočet hlasů na mandáty. Liberecký kraj ztratil oproti minulosti čtvrtinu mandátů ve prospěch jiných regionů. Poslanecké křeslo nezískal ani Beitl. Byla to poslední nerozhodnutá stížnost, která se týkala loňských voleb. Na Mostecku loni klesl počet krádeží a vloupání přibližně na polovinu, vyplývá to z policejních statistik. Policisti tam totiž využívají systém zkráceného přípravného řízení. Zloději tak po zadržení putují rovnou za mříže. Pro policii, soudce a státní zástupce je ale tento postup náročný. Policisti musí v omezeném čase nashromáždit všechny důkazy a soud někdy rozhoduje i v noci. Rusko zahájilo třídenní manévry. Společně s Běloruskem bude nacvičovat dodávky a použití jaderných zbraní, oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Výcvik zahrnuje například odpal raket a střel s plochou dráhou letu z poligonů na ruském území. Zúčastní se ho raketová vojska, námořnictvo a další síly s víc než 60 tisíci vojáky. Podle ruského ministerstva budou trénovat i použití jaderných zbraní rozmístěných v Bělorusku. Ukrajina to označila za bezprecedentní hrozbu pro globální bezpečnost. A u Zdymadla v Pardubicích dělníci budují nové kotviště na Labi. Má ochránit velké i malé lodě při povodních a zajistit, aby bezpečně propluly plavební komorou. Stavba by měla být hotová v září. Podle ředitelství vodních cest jde o přípravu na budoucí splavnění Labe do Pardubic.
1: Sport.
5: Nejdražší fotbalista světa Neymar je na soupisce brazilské reprezentace pro mistrovství světa. Italský trenér Carlo Ancelotti ho nominoval do národního týmu po necelých 3 letech. O světový šampionát naopak přijde kvůli zranění španělský záložník Barcelony Fermín López, který se v nedělním utkání španělské ligy proti Betisu Sevilla zlomil nohu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na hradecké dálnici před Prahou a ucpaný Pražský okruh. Na dálnici D11 na příjezdu do Prahy z Hradce Králové čekejte dlouhé kolony. Na 8,5 kilometru sjezdu na Úvaly blokuje pravý pruh nehoda. Průjezdný pouze levý a zdržíte se přes půl hodiny v koloně od 15. kilometru. Vyplatí se sjet na 18. kilometru a obět to po souběžné silnici 611. Hodně ucpaný je taky Pražský okruh před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Delší je kolona ve směru z dálnice D1 na letiště. Kamiony už od D1 osobní auta zhruba od sjezdu na Jesenici. Kolony i na D1 na příjezdu do Prahy z Brna popojíždějí hlavně kamiony od 6. kilometru až na jižní spojku. A ještě dálnice D1 příjezd do Brna z Vyškova. Na 210. kilometru se dojíždí do kolony, ta se pak záhy alespoň osobní auta rozjíždějí. Kamiony se sunou i na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy, zhruba od 11. kilometru sjezdu na Blučinu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Čekáme převážně polojasno nebo oblačno, v Čechách až zataženo, na Moravě a ve Slezsku večer i jasno. Místy se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky a nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. V dopoledním radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
4: A naším odpoledním hostem bude ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Ptát se budeme na to, jak pokračuje digitalizace zdravotnictví a nakolik by mohla celý systém zefektivnit. Jak by se mělo zdravotnictví připravovat na demografický vývoj v Česku v příštích letech a jak jsme se zkušenostmi z covidu připraveni na další epidemie virových onemocnění. 20 minut radiožurnálu vysíláme po zprávách v 17 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Lidská práva nebo národnostní menšiny budou nově místo úřadu vlády spadat pod jednotlivá ministerstva. Kabinet rozhodl o zrušení odborů. Podle premiéra Babiše tak plní slib, že se sníží počet pracovníků ve Strakově akademii. Kdo bude tedy agendy spravovat a kdo je proti takovému přesunu, řekneme v dopoledním Radiožurnálu brzy. Teď velmi důležitá informace z hlavního města.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Aktualita z Prahy. Vážná nehoda autobusu s tramvají ve Spořilovské ulici. Srazili se čelně u jižní spojky. Na místo míří složky IZS a Spořilovská Chodovská ulice. Teď budou zavřené dlouho v obou směrech. Vyhněte se a čekejte kolony v okolí křížení jižní spojky a Spořilovské ulice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A my samozřejmě k této srážce tramvaje a autobusu v Praze budeme zjišťovat do vysílání Radiožurnálu další podrobnosti. Teď je 10:38.

0: Posloucháte dopolední radiožurnál. Problematiku lidských práv nebo menšin už nebude řešit úřad vlády. Kabinet rozhodl o zrušení odborů a některé z nich doteď fungovaly i desítky let. Od července se agenda přesune pod jednotlivá ministerstva. Expertní neziskové organizace tento krok kritizují. Eliška Zábrocká z domácí redakce, pojďme to probrat. Eliško, dobrý den.
1: Hezké dopoledne.
0: Jaká ministerstva budou mít agendu odborů teď na starosti?
1: Tak třeba problematiku lidských práv bude mít na starosti rezort spravedlnosti. Ministerstvo práce a sociálních věcí bude řešit téma rovnosti žen a mužů. Národnostní menšiny budou spadat pod rezort kultury a třeba protidrogovou problematiku bude mít na starosti ministerstvo zdravotnictví. Pokračuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO.
2: Na vládě a na panu premiérovi zůstane strategické řízení a koordinace rady vlády, na které jste zvyklí, ty bude stále řídit pan premiér, případně budou jim koordinovány. Nicméně výkon té agendy se převádí na jednotlivá ministerstva, tak aby to bylo efektivnější.
1: Pro pracovníky na odborech by se podle Tejce zatím nic měnit nemělo, pouze se převedou pod rezorty, o fungování si pak rozhodnou až jednotliví ministři. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO tím vláda plní slib o snížení počtu zaměstnanců ve Strakově akademii. Zástupci jednotlivých odborů úřadu vlády, které jsme oslovili, změny nechtěli komentovat.
0: Některé organizace ale rozhodnutí kritizují, jak jsme řekli.
1: Je to tak, třeba podle bývalé zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové-Laurenčíkové může převod z úřadu vlády na ministerstva oslabit ochranu lidských práv a snížit pozornost vůči důležitým tématům.
3: Na úřadu vlády odbor lidských práv funguje více než 20 let. Ta agenda potřebuje nadrezortní koordinaci. Jedná se o témata, která jsou velmi komplexní, nepatří jednomu rezortu, ale pozitivní posuny v nich jsou naopak závislé na koordinované mezirezortní, mezioborové spolupráci.
1: A s Laurenčíkovou souhlasí i veřejný ochránce práv Stanislav Křeček.
4: Obávám se, že to je rozmělnění té instituce na ochranu dílčích partikulárních zájmů, ale nikoliv ochrana lidských práv tak v celku, jak je to prostě zapotřebí.
1: Laurenčíková kritizuje i to, že zaměstnanci ani vedoucí oddělení o změně dopředu nevěděli.
0: Lidská práva nebo národnostní menšiny budou nově místo úřadu vlády spadat pod jednotlivá ministerstva. Téma pro Elišku Zábrockou z domácí redakce. Díky.
1: Díky, naslyšenou.

0: 10.48 posloucháte dopolední radiožurnál. V Praze očekávejte v následujících hodinách velké dopravní problémy. Na jedné z nejdůležitějších pražských dopravních tepen se čelně srazil autobus s tramvají.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: V Praze velké komplikace čekejte ve Spořilovské a Chodovské ulici. Na křížení s jižní spojkou se čelně srazila tramvaj s autobusem. Je to velmi vážná nehoda, na místě zasahují složky IZS. Chodovská teď bude u jižní spojky zavřena dlouho v obou směrech. Vyhněte se a čekejte kolony v okolí křížení jižní spojky a Spořilovské. Už teď je plná Spořilovská ve směru SD1. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Čeští hokejisté mají po třech zápasech základní skupiny mistrovství světa 7 bodů. Pozbírali je ale nečekaným způsobem. Po výhře nad Dánskem prohráli překvapivě v prodloužení se Slovinskem. Následně ale napravili zaváhání vítězstvím nad favorizovanými Švédy.
1: Hrozně těžká porážka s těma Slovincema, o to důležitější zápas nás čekal a myslím si, že jsme všichni hrozně rádi a spadl nám obrovský kámen ze srdce, že jsme ten zápas obojovali a obrovský cená výhra při tomhletom vývoji toho turné.
2: Uvědomoval si autor vítězného golu s utkání se Švédy Jiří Černoch. Výhra nad Severany, kteří mají na šampionátu na soupisce polovinu hráčů z NHL, je pro další vývoj turnaje o to cennější, že jí národní tým získal hlavně bojovností.
1: Rozhodně, tak vždycky je cennější ta výhra, kdy prostě ten tým se semkne a jsou tam momenty, kdy další tam zblokuje dvě brutální střely prostě od Švédů ve oslabení a tohle jsou ty momenty, kde se ten zápas láme.
2: Vyzdvihuje Jiří Černoch obětavost nováčka na turnaji obránce Marka Alšera. Prohra se Slovinskem je tak rázem zapomenuta. Český tým se vítězstvím nad Švédskem reálně udržel v boji o první místo ve skupině a výhodnější nasazení pro čtvrtfinále. Uvědomuje si to i obránce Tomáš Cibulka.
3: Je ohromně důležitá pro naše sebevědomí a i v té tabulce nám dost pomohla. Po tom posledním zápase se Slovinskem pro nás hodně důležitý zápas.
4: Je to super, myslím si, že budeme všichni nadšený, budeme rádi za to, budeme hlavně pokorní. Můžeme být všichni hrdí na to, jsme odehráli a doufám, že budeme pokračovat takhle dál.
2: Brankář Josef Kořenář použil slovo pokora, které bude znít českou kabinou i v dalších dnech.
1: Spoustu kluků už tady jsme několikrát byli na mistrovství a nebo ten hokej hrajeme dlouho a víme, že když by člověk dlouho žil tady tou výhrou, tak to nepřinese nic dobrýho, takže užijeme si to chvíli a už se budeme plně soustředit na další zápas.
2: Říká Jiří Černoch. Další utkání odehrají Češi ve středu proti Itálii a po dvou dnech volna budou následovat v rychlém sledu duely se Slovenskem, Norskem a Kanadou. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas.cz.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
1: Zákon o veřejnoprávních médiích obsahuje podle ministerstva financí problémy. Chce ho přepracovat. Izrael zadržel 40 lodí humanitární flotily pro Gazu. Hokejový brankář Dobeš vychytal Montrealu postup do semifinále playoff NHL. V Praze vážná nehoda uzavřela Chodovskou ulici v obou směrech. A počasí bude převážně polojasno nebo oblačno. Místy přehánky, ojediněle i bouřky a teploty až 22 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministerstvo financí požaduje přepracování návrhu zákona o médiích veřejné služby. Podle jeho připomínek má současná verze velké nedostatky a vytváří nové problémy. Ministerstvo upozorňuje třeba na to, že návrh neřeší, z jaké rozpočtové kapitoly by Česká televize a Český rozhlas měly peníze dostávat. Zásadní výhrady k návrhu mají i jiné rezorty. Třeba ministerstvo vnitra upozornilo na výpadek příjmu České pošty po zrušení poplatků za rozhlas a televizi. Ministerstvo průmyslu zase požaduje do textu doplnit regionální studia, aby bylo zajištěno jejich další fungování. Brněnský biskup Pavel Konzbul nabádá ke smíření a dialogu při blížícím se sjezdu sudeckých Němců v Česku. V Brně začne v pátek a potrvá do pondělí. Podle Konzbula je důležité, aby se lidi setkávali v úctě a bez vzájemného obviňování.
3: Smíření mezi národy, mezi jednotlivci nevzniká tím, že se minulost popře nebo zjednoduší, ale tím, že se o ní dokážeme pravdivě a s respektem pobavit. Rád bych proto vyzval všechny, aby přistupovali k této situaci s klidem, respektem a především s ochotou hledat to, co nás může spojovat.
1: Izraelská armáda zadržela v mezinárodních vodách 41 lodí směřujících do pásma Gazy. Informovali o tom propalestinští aktivisti, kteří humanitární námořní výpravu organizují. Desítka plavidel podle nich stále míří k cíli. Izraelské ministerstvo zahraničí plavbu označilo za provokaci a vyzvalo účastníky, aby okamžitě změnili kurz a otočili se zpět. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan už v pondělí večer izraelskou intervenci odsoudil. Zároveň vyzval mezinárodní společenství, aby kročilo. Náklady na léčbu v zahraničí rostou, například u Ergo cestovní pojišťovny. Loni poprvé přesáhla průměrná škoda částku 10 000 korun. Stejný trend sleduje i Česká asociace pojišťoven. Podle té loni přibylo jak úrazů v zahraničí, tak i průměrná výše škod. Podrobnější čísla přibližuje za asociaci její mluvčí Tomáš Pavlík.
4: Rostla i průměrná výše těchto výloh. Oproti roku 2024, kdy byl průměr někde lehce přes 11 000 korun, jsme v roce 2025 evidovali průměr už přes 13,5 tisíce.
5: Sport. Hokejový brankář Jakub Dobeš vychytal Montrealu postup do semifinále NHL. K vítězství Canadiens na ledě Buffalo 3-2 v prodloužení v rozhodujícím sedmém utkání druhého kola playoff přispěl český golman 37 zákroky.
6: Jakub Dobeš měl v rozhodujícím zápase na ledě Buffalo úspěšnost zákroků skoro 95% a zažil tak druhé nejpovedenější utkání celé série. Postupový gól Montrealu dal stejně jako na úvod playoff proti Tampě kanadský útočník Newhook. Montreal s golmanem Dobešem po vítězství v Buffalo 3-2 v prodloužení pokračuje v bojích o Stanley Cup. V semifinále ho čeká Carolina, která v letošním playoff vyhrála všech 8 zápasů. Na západě se o finále utkají dva čeští útočníci, Martin Nečas s Kolorádem a Tomáš Hertl s Vegas. Série startuje v noci na čtvrtek českého času. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Vážné nehody v Praze a ucpaná Hradecká dálnice na příjezdu do Prahy. V Praze připomínáme zavřenou Chodovskou a Spořilovskou ulici v obou směrech. U křížení s jižní spojkou se čelně srazila tramvaj s autobusem. Podle záchranné služby už 15 zraněných a byl vyhlášen traumaplán. Na místo se stále sjíždějí záchranáři. Uvolněte uličky v kolonách a čekejte kolony v okolí. V Praze je teď zavřená taky Evropská ulice směrem z centra na křižovatce u Divoké Šárky. Další vážná nehoda.
8: Před křižovatkou s ulicí Libocká. A je tam auto na boku, srazilo dokonce semafory. Bude tam asi velká kolona.
7: Komplikace teď v křižovatce na Vypichu. V Bělohorské z centra stojí auto, řidiči se udělalo špatně, zasahují záchranáři. Dálnice D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy čekejte před Prahou dlouhé kolony. Na 8. kilometru před sjezdem na Jirny blokuje pravý pruh auto po nehodě. Průjezdný pouze levý a kolona je na 35 minut. Vyplatí se sjet na 18. kilometru, oběd to. A ještě silnice 55 z Otrokovic do Uherského Hradiště. Ve Spytihněvi vážná nehoda nákladního auta s motorkou. Silnice v obou směrech neprůjezdná a velmi ucpaná. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme převážně polojasno nebo oblačno, v Čechách až zataženo, na Moravě a ve Slezsku večer i jasno. Místy se vyskytnou přeháňky a ojediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. Posloucháte dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
0: Body shaming, naše další téma pro dopolední radiožurnál. Ze skutečných komentářů na postavu, oblečení a celkový vzhled vytvořili žáci základní umělecké školy v Sezimově Ústí na Táborsku autorskou divadelní hru. Jak snadno může i nevinně myšlený vtip zranit, ukazují v rámci festivalu ZUŠ Open. A reportáž nabídneme v dopoledním radiožurnálu už za chvíli. Přejeme dobrý den.
2: Dopolední radiožurnál
9: a Jiří Chum.

0: Tlak na dokonalý vzhled těla řeší autorské divadelní představení základní umělecké školy v Sezimově Ústí. Její žáci do něj zařadili reálné poznámky od rodičů nebo kamarádů na svou váhu, účes nebo tělesné proporce, které jim ublížily. V rámci festivalu ZUŠ Open představení odehráli pro školáky na jevišti táborského divadla Oskara Nedbala.
1: Celý den sedíš v lavici a teď si zase půjdeš válet?
2: Ale tati.
1: Žádný ale. Mazej si ven zaběhat. Takhle nezhubneš.
3: Scénář hry se skládá ze skutečných výroků a zkušeností, které žáci, včetně Charlotte Turzové, sami zažili.
4: Je to fakt, že jsme to dělali jako my a je to takový vlastně smutný, protože jsou to fakt ty naše příběhy a pak ještě, když to třeba vidí ty naši rodiče, se to možná fakt jako i uvědomí, že vlastně co udělali špatně, když je to třeba o nich.
5: Václav Smrš.
6: Tady scénka, co hrají tady s Tomášem, tak vychází právě z jeho zkušeností s barvením vlasů.
7: No, tak moje rodiče byl docela naštvaný, jako můj táta byl naštvaný hodně, no a moje mamka jako se snažila to trošku říct, jako, že to je hezký, ale moc to jako nevypadalo, že by se jí to líbilo.
8: A kluci, měli jste trému, když jste hráli?
9: Ano.
8: Jo.
6: Jako před testem z dějepisu, vím, že to dám, ale stejně se třepu.
10: No, Eliško, co to máš na sobě? Vždyť vypadáš jak kluk.
11: Nechte mě bejt, mi se to takhle líbí.
3: S námětem představení přišla vedoucí souboru Jana Hubka-Vanýsková.
12: Myslím si, že v dnešní době je hrozně moc ovlivňuje vlastně ten důraz, který je kladen na tu vizuální stránku. Připadalo mi, že je důležité, aby děti si vlastně uvědomili a třeba to i přenesli ostatním dětem v tom publiku, že hlavně ta hodnota toho člověka není na základě toho vzhledu.
13: Namaluju si velký oči a vezmu si cool trendy oblečení. Ale pak už to nebudu já, protože já mám velký uši.
14: Já už ho učili.
15: Nosím
16: brýle.
13: A tohle je naše tělo.
3: Představení mladí herci zreprizují ve středu 20. května při přehlídce amatérských dětských souborů v Praze. Z tábora Eva Dubská-Petrová, Radiožurnál.
17: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Den Stefany před 11:15, tady úterní dopolední radiožurnál, sledujeme dopravní komplikace po srážce autobusu a tramvaje v Praze.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: V Praze připomínáme zavřenou Chodovskou ulici v obou směrech. U křížení s jižní spojkou zasahují záchranné složky u velmi vážné nehody autobusu s tramvají. Podle posledních zpráv na místě 15 zraněných a je vyhlášen traumaplán. Uvolněte uličky v kolonách, je tam velký pohyb záchranářské techniky. A vyhněte se, okolí je ucpané, třeba Spořilovská směrem z D1 na jižní spojku stojí. Ještě jedna vážná nehoda z Prahy je zavřená Evropská ulice směrem z centra u Divoké Šárky před křižovatkou s Libockou se převrátilo osobní auto na bok. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: A my se teď zastavíme u exkluzivního průzkumu agentury Median pro Radiožurnál, podle kterého by 87% lidí uvítalo, kdyby z českých fotbalových stadionů úplně vymizela pyrotechnika. 79% by se pak smířilo s tím, že by kluby používaly kamerové systémy na rozpoznávání obličejů. A my se tomu průzkumu budeme věnovat podrobně s Tadeášem Skalickým ze sportovní redakce. Tadeáši, dobrý den.
1: Hezký den.
0: Vznikl po nedohraném ligovém derby mezi Slavií a Spartou, které předčasně ukončily výtržnosti domácích fanoušků, kteří mimo jiné použili velké množství zakázané pyrotechniky. S používáním dělobuchů, světlic, dýmovnic a podobně tedy lidé nesouhlasí, dá se říct.
1: Ano, z průzkumu je jasné, že 87% respondentů je proti pyrotechnice na stadionech. S názorem se ztotožňují více ti lidé, kteří fotbal spíše nesledují. Mezi fanoušky fotbalu pak podporuje pyrotechniku na stadionech 19% lidí. Téma rozebral i pondělní pořad Kulatý stůl Radiožurnálu s Tomášem Pancířem. Místopředseda ODS a senátor Martin Červíček si myslí, že vymítit pyrotechniku může samotné fotbalové hnutí, tedy fotbalová asociace a ligová fotbalová asociace.
2: Já moc nevěřím na to, že se něco vymyslí novýho, zpřísní se tresty, nějaký nový paragrafy a podobně. Já toho moc velký příznivec nejsem. Pyro na stadionu nemá co dělat. Minimálně v průběhu fotbalového utkání. Ten fotbal má nástroje, jakým způsobem to může trestat a jak donutit ty kluby, aby to prostě nepřehlíželi a řešili to. Nejvíc postihnete ten klub, že řeknete, OK, dva zápasy nebudete hrát s divákama.
0: Hned po té události se začal mluvit o možnosti využití kamerových systémů na rozpoznávání obličejů, tak pojďme se u toho zastavit podrobně, jak ten výzkum dopadl tady.
1: Veřejnost se na to dívá kladně. 79% lidí by se s takovým řešením smířilo, pětina respondentů je naopak proti. Ministr sportu, prevence a zdraví Boris Šťastný za Motoristy sobě v pořadu Kulatý stůl řekl, že je sice proti omezování soukromí, ale za určitých podmínek by byl pro změnu legislativy.
3: Za náma přišlo sportovní hnutí a sportovní hnutí říká, my víme, že jsou tady nějaké problémové osoby, je umí identifikovat, ztotožnit, prosím, dejte nám možnost, aby u vchodu jsme mohli vyfotit toho člověka, pokud toto hnutí bude chtít nadále, pokud tam bude zákonné zmocnění, pokud nám to odsouhlasí Úřad pro ochranu osobních údajů a pokud se nebudou shromažďovat osobní údaje v obrovském množství, tak si to dovedu představit, ale chceme o tom diskutovat.
1: Doplním, že průzkumu agentury Median pro Radiožurnál se zúčastnilo mezi 14. a 18. květnem 1023 lidí. Jeho kompletní výsledky si můžete přečíst podrobně a přehledně už teď na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Tadeáš Skalický ze sportovní redakce v dopoledním Radiožurnálu. Díky za návštěvu.
1: Naslyšenou.
0: 8 minut a bude 11:30. Radiožurnál v půl přinese další zpravodajský servis. Teď Phil Collins.

Tady je dopolední radiožurnál, hned několik vážných dopravních nehod komplikuje teď provoz v Česku. Zelená vlna k tomu už za 5 minut ve zprávách a číslo do call centra zelené vlny je pro vás ostatní 800 553 553. Víte o něčem? Dejte nám vědět.

0: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou investiční skupina DRFG, Visa a technologická skupina G2 Holding.
1: Radiožurnál 11:30. Zprávy a Jana Gulda.
2: Na Chodovské ulici v Záběhlicích v Praze se čelně srazila tramvaj s autobusem. Policie o tom informovala na síti X. Na místě 15 zraněných, řidiče autobusu museli vyprostit hasiči. Záchranáři vyhlásili traumaplán druhého stupně, říká jejich mluvčí Karel Kirs.
3: Na místo jsme okamžitě vyslali 5 posádek záchranářů, 1 posádku s lékařem, inspektora, posádku zdravotnické dopravní služby a evakuační speciál EVA. Navíc na místo vyráží i krizový manažer.
2: V okolí nehody je omezený provoz, podrobnosti uslyšíte za okamžik v zelené vlně Radiožurnálu a na místo jede i náš reportér. Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém má na konci června při přesunu agendy z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví skončit ve funkci. Novou národní koordinátorkou pro péči o duševní zdraví a protidrogovou politiku se od července stane dosavadní šéfka vládního oddělení politiky duševního zdraví Dita Protopopová. Vláda chce obě agendy spojit. V Chile zemřel český diplomat a zaměstnanec tamního velvyslanectví Jan Náplava, informovala o tom chilská média. Muž se zranil během túry v horách v oblasti Cerro Punta Damas v Andách. Před smrtí ještě stihl zavolat své ženě, která na místo poslala záchranáře. Po rozsáhlém pátrání ho našli mrtvého. Diplomat působil v Chile jako ataše od jara 2022. Na starosti měl finančně hospodářskou agendu. A ruský prezident Vladimir Putin dnes zahajuje dvoudenní návštěvu Číny. S prezidentem země Xi Jinpingem se setká ve středu. Prezidenti budou podle serveru Guardian mluvit mimo jiné o výstavbě plynovodu Síla Sibiře 2, o kterém už země jednají 2 dekády. Hlavní překážkou je to, že se zatím nedokážou dohodnout na ceně ruského plynu. Sport. Volejbalistka Pavla Šmídová se po necelých 7 letech vrátila do reprezentace. 2 týdny před startem Ligy národů nahradila jinou nahrávačku Kateřinu Valkovou, která si poranila koleno. K národnímu týmu se zároveň připojila i smečařka Helena Grozer. Češky vstoupí do Ligy národů 3. června zápasem proti domácí Číně.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na hradecké dálnici před Úvaly a v Praze vážné nehody. Na dálnici D11 na příjezdu do Prahy z Hradce Králové postojíte více než půl hodiny v koloně. Na 8,5 kilometru blokuje pravý pruh auto po nehodě. Osobním autem se dá sjet na 18. kilometru a celé to objet po souběžné silnici 611. V Praze kvůli vážné nehodě tramvaje s autobusem je a ještě dlouho bude zavřená Chodovská ulice v obou směrech. Srazily se čelně v místě křížení s jižní spojkou. Ze spojky se nedá sjet na Vršovice. Ucpaná je i Spořilovská z D1 na spojku anebo Chodovská z centra. Vyhněte se. V Praze vážná nehoda taky v Evropské ulici ve směru z centra se převrátilo u Divoké šárky auto na bok. Evropská v tuto chvíli neprůjezdná směrem z centra. Hodně ucpaný je taky Pražský okruh ve směru z dálnice D1 na letiště. Tam je to silným provozem, regulují vjezdy do tunelu a kamiony stojí už od D1, osobní auta od sjezdu na Vestec. Ještě silnice 55 z Otrokovic do Starého Města. Mezi Spytí Hněví a nájezdem na novou dálnici vážná nehoda nákladního auta s motorkou. Silnice zavřená v obou směrech a kolony jsou dlouhé. Zkuste přes Bílovice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme převážně polojasno nebo oblačno, v Čechách až zataženo, na Moravě a ve Slezsku večer i jasno. Místy se objeví i přehánky, ojediněle bouřky a nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. V dopoledním Radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
1: Je úterý 19. května, zdravíme vás 4 minuty po půl 12. Dobré dopoledne.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

Co jsou ty největší filmové úlety na letošním festivalu v Cannes? O nejbizarnějších filmech a nejnečekanějších filmových zážitcích budu za malou chvíli mluvit v živém vstupu přímo z Francie s naším filmovým publicistou Pavlem Sladkým. Zůstaňte u dopoledního radiožurnálu.

0: sci-fi thriller Naděje je takzvaný půlnoční film. Co se v něm odehrává a jak na něj reagovalo publikum?
1: Korejský režisér Na Hong Jin natočil údajně vůbec nejdražší korejský film všech dob a skutečně se v něm odehrává 2¾ hodinová honička lidí z mimozemšťany, navíc prošpikovaná docela bizarním lokálním humorem. Ten film se odehrává někde u hranic Jižní a Severní Koreje, takže i trocha společenského a politického kontextu v tom filmu je, ale je to přesně to, co bychom označili za půlnoční film, čili akční oddechová zábava se spoustou nečekaných, někdy i trochu krvavých momentů a film, který je, jak se říká v angličtině, over the top ve všech směrech.
0: Pavle, můžu tě poprosit, zda by si mohl buď více mluvit k mikrofonu nebo do něj, protože slyšíme hodně ruchu v okolí, anebo se trošku umístit někam, kde je více klidu. Pojďme navázat na další film. Woody Harrelson, ten je ve filmu Full Fill, čím dál obéznější, i když nejí. O co v tomhle filmu jde?
1: To je film francouzského režiséra Quentina Dupieux, který ho natočil s Kristen Stewart a právě s Woodym Harrelsonem, kteří hrají otce a dceru, moc dobře spolu nevycházejí a ta postava Kristen Stewart pořád jí, ale místo toho, aby přibírala ona, tak přibírá její otec. Je to taková nevyslovená pomsta asi v tom filmu. Takže potom dochází k dalším následkům, který tenhle bizarní příběh Quentina Dupieux, známe ho taky jako mistra Oiza, má. A je to film, který tady měl opět tu půlnoční projekci.
0: Snímek Neznámá navazuje na slavnou Zvětšeninu od Michelangela Antonioniho a mohli bychom ho označit za převtělovací drama. Tak můžeš nám ho stručně přiblížit?
1: Je to přesně ten film, ve kterém je zmíněná scéna, kdy se Lea Seydoux líbá sama se sebou. Trikově skvěle zvládnutá, podmanivá scéna v tomhle dost bizarním filmu, který ale není komedie, který je spíš takovým uhrančivým dramatem, takovým bludištěm, ve kterém dlouho nevíme, na čem jsme, protože to nevědí ani postavy, protože dojde k jakési výměně těl a k záměně identit mezi fotografem a dívkou, se kterou se náhodou potká, a na to se potom nabalují další události. Takže taková, řekněme, artová podivnost v programu letošního festivalu Cannes.
0: O největších filmových úletech na Cannském festivalu teď náš filmový publicista Pavel Sladký. Omlouváme se za horší spojení. Pavle, díky, nashledanou.
1: Díky, hezký den.

0: 3:45, 1 minuta, tady je úterní dopolední radiožurnál. Olomouc nebude hrát v příští sezóně extraligu volejbalistek, nahradí České Budějovice. K tomu ještě podrobněji do 12. hodiny. Teď se ale vracíme nejen do Prahy, kvůli vážné dopravní nehodě autobusu a tramvaje.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: V Praze připomínáme komplikace kvůli vážné nehodě tramvaje s autobusem v Chodovské ulici. Srazili se u křížení s jižní spojkou. Na místě stále záchranáři. Chodovská je zavřená obousměrně. Nedá se sjet taky z jižní spojky na Vršovice. Ucpává se i spojka od magistrály ke sjezdu na Vršovice. Kolony se tvoří i na příjezdu po D1 do Prahy. Kamiony se sunou v pravém a často i v prostředním pruhu od Čestlic 8. kilometru přes Brněnskou až na jižní spojku a od 3. kilometru jedou pomalu i osobní auta. No a máme zprávy ze silnice 55 z Uherského Hradiště do Otrokovic. Silnice je před Spytí Hněví neprůjezdná po vážné nehodě. A teď museli policisté zavřít i dálnici D55. Dopravu odklánějí na Staré Město, jede se přes Huštěnovice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Pink. Ve vysílání stále ještě dopoledního úterního radiožurnálu. Už víme, že volejbalová extraliga žen bude v příští sezóně bez Olomouce. Klub skončil v dluzích, v nejvyšší soutěži ho tak nahradí České Budějovice.
1: No tak na 90% asi to tak vyznívá, no.
2: Popisuje současnou situaci trenér Zdeněk Pekař. Dobrou zprávu mu předal generální manažer Jihostroje České Budějovice Robert Mivka.
1: Dostali jsme informaci, že všechno běží směrem přes vás, aby se potvrdily nějaký technikálie, a když to dopadne, tak jsme rádi, že se tam dostaneme, no, po těch letech.
3: Takže z této zprávy máte radost?
1: No jasně, určitě jo, prostě extraliga žen do Budějic patří, myslím, že si to přeje hodně lidí, včetně nás, a teď už budeme doufat, že aby se to rozvíjelo směrem, aby to těšilo prostě všechny.
2: Olomouc skončila v dluzích, České Budějovice ji v extralize nahradí i přesto, že neuspěli v baráži s pražským Olympem. Paradoxně v minulých letech si klub z Jihočech vybojoval účast mezi elitou sportovně, ale vedení postupovat nechtělo. Teď je situace jiná. Trenér Pekař připomíná, že jeho tým v první lize v sezóně 2025-2026 neprohrál ani jednou.
1: Jsme neměli velkýho odpůrce teďka tento rok, ale není to jednoduchý se dostávat nahoru jenom tím, že porazíte v baráži někoho. A nám se to podařilo několikrát, ale naštěstí teda pro někoho je to smůla, že jo, Olomouc. To je sportovní život. My jsme rádi, že teďka jestli jsme na tahu, tak jsme šťastní.
2: Ženská složka je součástí klubu, který fanoušci volejbalu dobře znají jako Jihostroj. Extraligu žen bude hrát pod názvem Madeta. Trenér Zdeněk Pekař už naplánoval konkrétní přípravu. Ta bude jiná než ty předchozí, bude extraligová.
1: No musí. Hlavně my musíme dořešit nějaké posty. Doufám, že to dopadne. Vyznívá to velice zajímavě, když to dopadne.
2: O jménech mluvit nechtěl, ale o extraligových startech za Budějovice uvažuje bývalá reprezentační smečařka, která v národním týmu působila pod jménem Andrea Košániová. Její manžel Radek Prokeš bude hrát první hokejovou ligu v Táboře a proto angažmá na Jihu Čech může mít smysl i pro zkušenou volejbalistku.
1: První sezona bude složitá, takže chceme se na ní rozumně připravit. No, nevíme ještě vlastně kalendář, protože je mistrovství Evropy v Brně a různě kolem, takže budeme se snažit celý to připravit tak, aby holky i my jsme byli na to připravení fyzicky, mentálně, herně.
3: Uvedl Zdeněk Pekař, trenér teď už extra ligových volejbalistek Madety. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: A jsme s vámi 6 minut před 12 hodinou v okamžiku, kdy Věra Štechrová přišla do studia pozvat všechny posluchače k poslechu polední publicistiky. Věro, hezké skoro poledne ti přeju. Už je hotovo?
5: Už je hotovo. My už známe jméno budoucího náčelníka generálního štábu. No a je zajímavé, že si ho odhlasovala vláda, ale proti byl ministr obrany za SPD Zuna. Přitom má jít o jeho nejbližšího budoucího spolupracovníka. A tak mě bude samozřejmě zajímat, proč se tentokrát na tom jménu náčelníka generálního štábu koalice jako celek neshodla. Americký milionář, nebo spíš miliardář Elon Musk prohrál soudní spor se společností OpenAI. On chtěl, aby soud rozhodl, že se firma, kde on kdysi býval spoluzakladatelem, ale pak odešel, odchýlila od původně uváděného cíle vyvíjet umělou inteligenci ku prospěchu lidstva. Jenomže soud tak nerozhodl a my si řekneme proč a taky to, co Musk celým tím sporem sledoval. No a ukazuje se, že čeští pacienti na moderní léky čekají v posledních letech déle než v minulosti a celá ta čekací doba na ty nové léky se průběžně prodlužuje. Mě bude zajímat, proč to tak je a jaké změny by byly žádoucí. My to probereme s autory studie, která se právě tímhle tématem zabývala. Samozřejmě budeme mluvit i o tom, kolik těch léků u nás je dostupných z té celkové nabídky nových moderních léků.
0: Za čtvrt hodiny začíná polední publicistika s Věrou Štechrovou, ještě předtím už za necelých 5 minut, také ve 12. Hlavní zprávy. Věro, díky.
5: Naslyšenou.

0: Kancas ve vysílání Radiožurnálu. Za chvíli bude 12 hodin.
1: 20 minut Radiožurnálu. Jak pokračuje digitalizace zdravotnictví a nakolik by mohla celý systém zefektivnit? Jak by se mělo zdravotnictví připravovat na demografický vývoj v Česku v příštích letech? A jak jsme se zkušenostmi z covidu připraveni na další epidemie virových onemocnění? Tomáš Pancíř se zeptá ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška.
2: Poslouchejte 20 minut Radiožurnálu.
1: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Radiožurnál, 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
4: Záchranáři v Praze vyhlásili traumaplán kvůli čelní srážce autobusu a tramvaje.
5: My jsme provedli vyproštění řidiče toho autobusu, který byl zaklíněn v tom vozidle. Následně byly osoby, které byly nalezeny v tom autobusu, předány do péče zdravotnické záchranné služby.
4: Češi čekají na moderní léky skoro 2 roky, déle než je evropský průměr.
6: Pacient prostě čeká. Ví, že v některém jiném státu už ten přípravek třeba je dostupný a pacienti se k němu běžně dostanou a Česká republika bohužel ještě stále čeká.
4: Čeští hokejisti mají na mistrovství světa po výhře nad Švédskem 2. volný den. Silnici 55 u Spytihněvy blokuje nehoda a počasí bude převážně polojasno nebo oblačno, místy přehánky, ojediněle i bouřky a teploty až 22 stupňů. Je úterý 19. května, dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: V pražských Záběhlicích se dopoledne čelně srazila tramvaj s autobusem. Zraněných je nejméně 15 lidí. Záchranná služba proto aktivovala traumaplán 2. stupně. Z místa nehody se hlásí reportér Josef Beneda.
7: Nehoda se stala v Chodovské ulici jen pár metrů za zastávkou Teplárna Michle. Je tady několik hasičů, záchranářů a speciální evakuační vozidlo EVA. Všech 15 zraněných je v tuto chvíli v péči zdravotníků. Jako první na místo dorazili policisté, kteří nyní zjišťují příčinu a viníka této dopravní nehody. Policejní mluvčí Eva Kropáčová popsala, že podle prvotních informací s největší pravděpodobností řidič autobusu z ničeho nic vybočil ze svého jízdního pruhu a narazil do projíždějící tramvaje. Já jsem na místo dorazil náhradním autobusem, které krátce po nehodě zavedl pražský dopravní podnik. Provoz aut na místě řídí policisté. Josef Beneda, Radiožurnál.
4: Češi se k moderní léčbě dostávají stále pomaleji. Vyplývá to z nové analýzy, kterou každoročně zveřejňuje Evropská federace farmaceutického průmyslu. Data ukazují, že průměrná doba čekání na inovativní léky se v Česku během posledních 2 let prodloužila o 0,5 roku. Aktuálně 659 dní.
6: Každý ten den znamená prostě další den, ten pacient prostě čeká. Ví, že v některém jiném státu už ten přípravek třeba je dostupný a pacienti se k němu běžně dostanou a Česká republika bohužel ještě stále čeká, než na ní přijde ta řada.
8: Čeští pacienti, tak podle ředitele Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Davida Koláře, čekají na nové léky déle než unijní průměr. Důvodů je přitom víc. Nové léky jsou složitější na posuzování, ale roli hrají i delší schvalovací procesy.
6: Souvisí to i s tím, že se potom prodlužuje to jednání těch zdravotních pojišťoven a těch farmaceutických společností.
8: Odborníci proto doporučují zjednodušit schvalovací procesy, posílit kapacity úřadů a rozvolnit některá omezení, aby se moderní léčba dostala k pacientům rychleji. Karolína Burdová, Radiožurnál.
4: Primátor Karviné a bývalý šéf tamního fotbalového klubu Jan Wolf scháněl podle policie v roce 2024 osobní informace na sportovního novináře Michala Koštuříka z deníku Sport. Důvodem byl článek z utkání mezi Karvinou a Zlínem, kde redaktor zmínil nevybíravé chování Wolfa vůči rozhodčím. Radiožurnál to vyčetl z policejních záznamů ke korupční a sázkařské kauze ve fotbale, kde je Wolf obviněný z podplácení.
9: Podle policejních dokumentů zaúkoloval Wolf svého řidiče, aby zjistil, kde novinář bydlí a odkud pochází. Koštuřík to označil za nepřijatelné.
10: Můžu říct, že teda s něčím takovým jsem se jako nesetkal. ještě kvůli takové banalitě, která navíc byla pravdivá.
9: Vyšetřovatelé Wolfovo chování přirovnali k mafiánským praktikám. Primátorův advokát Filip Petráš odmítá, že by se něco takového stalo.
11: Co se týče těchto obvinění, tak můj klient je zcela odmítá.
9: Primátor Wolf je jedním z 32 obviněných v aktuální fotbalové korupční kauze. Podle policie se měl podílet na zmanipulování zápasů ve prospěch Karviné. I to Wolf odmítá. Kristýna Šupfová, Radiožurnál.
4: Národní koordinátorkou péče o duševní zdraví a protidrogovou politiku bude od července Dita Protopopová. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí vlády Karla Mráčková. Naopak Pavel Bém z ODS jako národní protidrogový koordinátor skončí. Protopopová agendu nově nebude řešit pod úřadem vlády, ale na ministerstvu zdravotnictví. Pod jednotlivé rezorty od července přejdou i další odbory, třeba ten pro ochranu lidských práv. To kritizuje ombudsman Stanislav Křeček i bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková-Laurenčíková.
12: Na úřadu vlády odbor lidských práv funguje více než 20 let. Ta agenda potřebuje nadrezortní koordinaci.
13: Třeba rovnost žen a mužů bude mít na starosti rezort práce a sociálních věcí. Pokračuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO.
14: Výkon té agendy se převádí na jednotlivá ministerstva, tak aby to bylo efektivnější.
13: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, tak vláda plní slib o snížení počtu zaměstnanců ve Strakově akademii. Oslovení zástupci jednotlivých odborů úřadu vlády změny nechtěli komentovat. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
2: Víme, co se děje u vás.
4: Čeští zemědělci očekávají problémy s dostupností hnojiv a kvůli krizi na Blízkém východě chtějí pomoc od státu. Ukazuje to průzkum Zemědělského svazu a Agrární komory mezi 120 zemědělskými podniky.
15: Hnojiva zdražila po začátku konfliktu na Blízkém východě podle Zemědělského svazu asi o 30 až 70%. Většina zemědělců má letos ještě zásoby nakoupené za nižší ceny. Problém by ale mohl přijít příští rok, říká předseda svazu Martin Pícha.
16: Pokud ten světový trh zaznamená pokles produkce, tak samozřejmě zcela logicky potom poroste i cena zemědělských surovin a potom se promítne i do cen potravin.
15: Zemědělci chtějí po ministerstvu zemědělství kompenzace a společné evropské řešení drahých hnojiv. Mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý říká, že vláda už zemědělcům pomáhá.
17: Dočasně například snížila spotřební daň z motorové nafty.
15: Větší problémy by mohly mít malí soukromí zemědělci. Ti podle své asociace nejsou hnojivy předzásobeni tolik jako velké podniky. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
4: Americký prezident Donald Trump tvrdí, že zrušil další útok na Irán, plánovaný na dnešek. Oznámil, že tak učinil na žádost blízkovýchodních zemí, které chtějí dát víc času mírovým jednáním. Ještě včera přitom Trump Iránu hrozil masivní ofenzivou.
18: I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others if we could put it off for 2 or 3 days.
19: Trump podle vlastních slov povolil arabským spojencům jen 2-3 dny na to, aby vyjednavači našli dohodu. Ta podle Bílého domu musí Iránu zakázat získat jaderné zbraně. Zároveň ale prezident pohrozil, že americká armáda je připravena okamžitě spustit plnou velkoplošnou ofenzivu, pokud jednání zkrachují. Válka s Iránem trvá 11 týdnů a podle průzkumu deníku New York Times je 2/3 Američanů považují za chybu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: Herečka Iva Janžurová dnes slaví 85. narozeniny. Večer vystoupí na jevišti Pražského národního divadla v roli Hany v Erbenově Kytici. A v pátek odehraje další reprízu úspěšné inscenace Audience u královny.
20: Nejdřív dohodnout koalici veřejně a potom s tím jít k volbám. To by bylo něco úplně jiného.
21: Janžurka, jak jí generace českých diváků říkají, se zařadila mezi nejlepší české komediální herečky. Dokázala to ve Světácích.
22: Já sedím.
23: Ona sedí.
21: V bláznivých komediích Což takhle dát si špenát, Zítra to roztočíme, Drahoušku, nebo Pane, vy jste v doba.
24: Zavři oči, brouku.
21: Předloni vstoupil do kin film, který o herečce natočila jedna z jejich dcer Teodora Remundová. Premiéru měl na Karlovarském festivalu, odkud si Iva Janžurová v roce 2015 odnesla cenu za mimořádný přínos českému filmu. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté mají na mistrovství světa druhý volný den. Zítra je čeká odpolední zápas proti Itálii. Češi v pondělí večer odčinili historickou porážku se Slovinskem, když porazili Švédsko 4-3. Češi rychle vedli 3-0, Švédové ještě v první třetině utkání zdramatizovali dvěma góly v přesilovce. Obránce Tomáš Cibulka popisuje, jak je vítězství nad obhájci bronzu důležité.
3: Ohromně, já si myslím, že po tom posledním zápase, který jsme odehráli se Slovincem, věděli jsme, že to nebylo ono, věděli jsme, že do toho dalšího zápasu budeme muset zabrat a jsme do toho zápasu vlítli neskutečně a povedl se nám začátek 3 góly. Bohužel pak jsme si to trošku zkomplikovali tím 5minutovým vyloučením, ale projevili jsme nějakou sílu toho týmu. Pro naše sebevědomí teď ohromně důležitá výhra.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Neprůjezdná dálnice u Bělotína, taky 55 z Pitihněvy. Dálnice D48 ve směru z Bělotína na Nový Jičín, aktuálně zavřená u Polomy. Na kilometru 7,5 přistál vrtulník záchranné služby u nehody. Sjíždějte už v Bělotíně. Silnice 55 je mezi Otrokovicemi a Babicemi neprůjezdná. Za Pitihněví vážná nehoda nákladního auta s motorkou. Kolony jsou dlouhé. Ve směru ze Starého Města museli zavřít i dálnici 55. Jede se objížďkou přes Bílovice a je tam velká kolona na příjezdu z Topolné. V Praze stále zavřená Chodovská ulice v obou směrech po nehodě tramvaje s autobusem u jižní spojky. Čekejte kolony v oblasti. Ucpává se kvůli tomu i D1 na příjezdu do Prahy. Kamiony od 9. kilometru osobní od Průhonic. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekáme převážně polojasno nebo oblačno, místy přeháňky, ojediněle i bouřky a nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Věra Štychrová.
23: Proč se hnutí SPD a jeho ministr obrany neshodne se zbytkem vládní koalice na novém náčelníkovi generálního štábu armády? Co pro další vývoj umělé inteligence znamená prohraný soud Ilona Muska s firmou OpenAI? A z jakých důvodů musí lidé v Česku čekat na moderní léčbu déle než dřív? I o tom budeme mluvit. Prezident Petr Pavel je připraven jmenovat Miroslava Hlaváče do funkce náčelníka generálního štábu České armády. Jde podle něj o dobrého kandidáta. Dosavadního zástupce náčelníka generálního štábu vybrala vláda, ale ministr obrany za SPD Jaromír Zuna pro něj nakonec nehlasoval. Jak řekl, vzhledem ke svým zkušenostem z armádního prostředí si dokázal představit na tuto pozici vhodnějšího kandidáta. U telefonu je teď Ondřej Kundra, zástupce šéfredaktora časopisu Respekt. Dobrý den.
25: Dobrý den.
23: Je jasné, jestli byl Miroslav Hlaváč mezi těmi, které původně navrhoval ministr Zuna ke schválení vládě?
25: Podle našich zdrojů mezi nimi nebyl. Ministr obrany Zuna pracoval s jinými jmény. Byli to generálové Václav Vlček, Petr Čepelka, Petr Svoboda a Jaroslav Míka, přičemž ministr Zuna měl mít z nich dva favority, a to právě generála Svobodu a Čepelku. Pan Hlaváč na tomhle tom seznamu nebyl.
23: Nicméně generál Hlaváč je prvním zástupcem současného náčelníka generálního štábu, tak by se to vyloženě nabízelo, aby tam byl. Jaké jsou ty možné důvody, že v tom výběru ministra obrany nebyl?
25: A je to zároveň i jistým jako dějinným paradoxem, protože, jestli si mohu dovolit krátkou odbočku, Jaromír Zuna hrozně těžce vždy nesl, že se v minulosti jako první zástupce náčelníka generálního štábu nestal právě náčelníkem generálního štábu. Byla to pro něj křivda, říkal, že vlastně z logiky věci ten první zástupce by měl být náčelníkem generálního štábu. No a když se nyní ocitl na postu ministra obrany, tak vlastně učinil to, co sám nechtěl, aby bylo činěno jemu. Co se týká těch konkrétních důvodů, tak ono to není jako úplně jasné pořád v tuhletu chvíli. Ministr obrany Zuna se zřejmě domníval, že pan Hlaváč je na tom místě vlastně prvního zástupce náčelníka generálního štábu poměrně krátkou dobu, že se tam vlastně neměl takhle rychle ocitnout, že měl stoupat nahoru pomalej, alespoň takovéhle informace se dává najevo ministr Zuna nebo lidí kolem něj. Pak to může mít samozřejmě i jako daleko subtilnější důvody osobní, personální, které nemusí být tak snadno pro nás pochopitelné.
23: No ještě koncem dubna premiér Babiš z ANO říkal, že on nemá favorita a že podle něj je výběr především na ministru obrany Zunovi. Teď mu ale vláda zjevně nevyhověla. Tak jaké důvody zatím mohou být?
25: Ukazuje to, že pozice ministra Zuny, ministra obrany, je velmi slabá v té vládě. Premiér ho včera na té tiskové konferenci ponížil, protože tam veřejně řekl, že Jaromír Zuna jako jediný nehlasoval pro pana Hlaváče, tedy pro nominanta premiéra, že všichni ostatní ministři ho podpořili. Ono to není úplně přesné, nebo alespoň Tomio Okamura, předseda SPD, to je ta strana, která nominovala do vlády Jaromíra Zunu, nám včera tvrdil, že všichni ministři za SPD, to jsou tedy tři lidé, nehlasovali pro pana Hlaváče. Ale tím, jak premiér vypíchnul Jaromíra Zunu, tak jim dal najevo, že jeho pozice v té vládě není jako pevná, zvlášť když si ani jako ministr obrany neprosadí kandidáta na náčelníka generálního štábu. To je nejdůležitější vlastně personální rozhodnutí, které by měl minimálně ministr obrany vlastně spolu rozhodovat. S tím jako vystoupávají další otazníky, nakolik Jaromír Zuna, nakolik ta jeho místo ve vládě je dlouhodobě udržitelné.
23: No, náčelník generálního štábu je nejvyšší vojenská funkce v zemi. On odpovídá za velení, připravenost a rozvoj ozbrojených sil, je hlavním vojenským poradcem ministra obrany a taky vlády. Tak jak zásadně může ta spolupráce mezi budoucím náčelník generálního štábu a ministrem obrany být narušená právě tím, že ministr chtěl ve funkci někoho jiného?
25: Tak není to jako ideální dobrý start, nevytváří to jako pevné pouto důvěry mezi nimi na druhou stranu. Domnívám se, že jak Jaromír Zuna, tak pan Hlaváč jsou profesionálové, že spolu jako dokážou spolupracovat. On konec konců ani vztah končícího náčelníka generálního štábu Karla Řehky a ministra obrany nebyl kdo ví jak harmonický. Střetli se například kolem letadel L-159, které ministr obrany nepravdivě tvrdil, že vlastně vojáci nechtějí, aby byly dodány na obranu Ukrajiny. Karel Řehka tohleto veřejně rozporoval. Tak myslím si, že jako spory mezi těmi dvěma lidmi mohou být jako vždy a také byly, ale znovu říkám, že si myslím, že Jaromír Zuna i pan Hlaváč se přesto dokážou přenést a nějak spolupracovat.
23: A jakou pozici má tedy vybraný Miroslav Hlaváč směrem dovnitř armády? Co všechno má za sebou, jak je třeba vnímaný u podřízených a je jasné, proč se právě on ocitl v hledáčku premiéra Babiše?
25: Myslím si, že tu pozici má jako dobrou, že to je respektovaný voják, ale to konec konců byli i všichni ty vojáci, které navrhoval Jaromír Zuna. V tomhle tom jsme poměrně byli, řekl bych, v solidní situaci, kdy všichni ti, kteří se mohli stát náčelníky generálního štábu, měli něco jako za sebou, měli jako dobré výkony za sebou, měli něco odpracováno. Co se týká pana Hlaváče, tak ten v armádě slouží vlastně od 80. let, zastával řadu velitelských a štábních funkcí u dělostřelectva, pozemních sil, absolvoval třeba studijní a velitelské kurzy ve Spojených státech nebo v Nizozemsku a má zkušenosti ze zahraničních operací v Bosně a Hercegovině, Kosovu nebo Afghánistánu. Mě ještě zaujala jedna věc, já jsem o něm slyšel, že se vlastně hodně staral nebo pečoval o parašutistu Jaroslava Klemeše, což byl příslušník Československého zahraničního odboje, s kterým jsem se měl možnost setkat v minulosti jednou. Byl to velmi jako odvážný, úctyhodný muž, tím, že pan Hlaváč k němu měl blízko, tak to taky jako ukazuje něco o jeho hodnotovém zakotvení. Pan Hlaváč je známý jako člověk, který vnímá Rusko jako agresora na Ukrajině. Takže v tomhletom smyslu si myslím, že bude jako zajišťovat nějakou základní pro západní kontinuitu. A k tomu, jak se ptala, proč se ho vybral premiér Babiš, může to být právě dílem zajištění kontinuity, kdy Andrej Babiš je kritizovaný západními spojenci, především Američany, že nedáváme dostatečné výdaje na obranu. Pan Hlaváč vždycky stál za většími výdaji na obranu. Tohle to může být jeden jako z pragmatických důvodů.
23: Zástupce šéfredaktora Respektu Ondřej Kundra byl ve vysílání. Díky naslyšenou.
25: Díky za váš zájem a hezký den.
23: Miliardář Elon Musk prohrál ostře sledovaný soudní spor se společností OpenAI, která vyvinula chatbot s umělou inteligencí ChatGPT. Musk obvinil společnost OpenAI, kterou sám spoluzakládal, že se odklonila od původního poslání, tedy budovat umělou inteligenci ve prospěch lidstva. Firma se teď chystá na burzu. Šéfredaktora serveru Lupa.cz, autora rozhlasového pořadu Online plus Davida Slíška, jsem se zeptala, čeho chtěl Elon Musk žalobou na OpenAI, kterou vede jeho někdejší blízký přítel Sam Altman, vlastně dosáhnout.
6: Oficiální vlastně návrhy Elona Muska zněly v tom smyslu, že by právě Sam Altman a další lidé z vedení OpenAI měli odstoupit, že by vlastně ta komerční část OpenAI měla vrátit nějaké peníze zpátky do té jaksi neziskové nadační části a měl prostě další ještě požadavky v tomto směru. Neoficiálně bych řekl, že tady spíš šlo o nějaký pokus oslabit, zpomalit či zkomplikovat prostě práci konkurentovi na poli vývoje umělé inteligence. Teď samozřejmě mluvím o OpenAI, protože jinak si ten soudní spor moc nedokážu vysvětlit.
23: On tenhle soudní proces je považovaný za klíčový nejenom pro firmu OpenAI, ale vlastně pro celé další směřování vývoje umělé inteligence. Proč to tak je?
6: Upřímně řečeno, já bych vůbec neřekl, že je klíčový. Je to jeden ze sporů, který prostě Elon Musk se pokouší vést nebo pokoušel vést buď s konkurencí, no prostě on to takhle občas dělá. Podával také žalobu například v minulosti na velké inzerenty, protože se mu nelíbilo, že omezovali reklamu právě na sociální síti X. Ten soud také prohrál, pokud vím. A prostě je to jeho způsob nějakého konkurenčního boje nebo vyjednávání právě o třeba nějakých podmínkách, cenách a podobně. Takže neřekl bych, že by tady někdo úplně předpokládal, že by mohl Elon Musk ten soud vyhrát a že by to mělo nějaký reálný dopad potom na fungování OpenAI nebo na vývoj umělé inteligence. Samozřejmě, kdybychom spekulovali o tom, že by ten soud mohl vyhrát, tak tam by ty dopady mohly být výrazné, ale myslím si, že o tomhle nikdo vážně ani příliš nepřemýšlel.
23: On Elon Musk namítal, že se OpenAI odklonila od toho původního záměru budovat umělou inteligenci ve prospěch lidstva. Co tedy konstatoval ten soud? Rozhodoval vůbec o téhle otázce?
6: V zásadě ne. Ten soud vlastně skončil na tom, že porota a následní soudkyně se shodli na tom, že Elon Musk promeškal promlčecí lhůty, kdy vlastně ještě vůbec mohl o téhle otázce nějakým způsobem tedy nechat rozhodovat právě soud, protože on tu žalobu podal tuším v roce 2024, jestli se nepletu, a nějaké vlastně debaty a rozhodnutí o tom, že OpenAI změní tu svoji strukturu a kromě té neziskové firmy tam bude i ta zisková, která pak může nabírat například nějaké investice, tak tohle rozhodnutí padlo o několik let dříve a podle OpenAI se o něm mluvilo ve firmě, nebo tehdy v té nadaci, v té neziskové společnosti už někdy od roku 2017-2018. A pokud jsem dobře tedy četl záznamy z toho soudu a zprávy v amerických médiích, tak ta lhůta byla tříletá, kdy se vlastně mohlo něco podobného napadnout u soudu. A právě tuhle lhůtu podle poroty soudkyně tedy Elon Musk promeškal. Takže nerozhodovalo se potom vůbec dál o tom, jestli opravdu ty nároky Elona Muska jsou nebo nejsou oprávněné. To ne.
23: No, Elon Musk sám si založil konkurenční společnost, která vyvíjí chatbota Grok. Připomenu, že ten se třeba proslavil svojí svlékací aplikaci, kterou mu teď zakázala Evropská unie. Tak když porovnáme AI, kterou žaloval tedy OpenAI a Grok, tak jak jsou na tom? Liší se nějak výrazně v tom, jak daleko obě společnosti jsou?
6: Samozřejmě tady probíhá neustálý vývoj a všechny ty velké firmy, které vyvíjejí nějakým způsobem velké jazykové modely, tak mezi sebou soutěží a vydávají neustále nové a nové verze. Řekl bych, že mezi tu špičku dneska patří právě OpenAI, patří sem Google se svým modelem nebo rodinou modelů Gemini a patří sem také Anthropic se svými modely Claude. Grok a xAI Elona Muska jsou v současné době, bych řekl, o kousek za nimi. Oni vlastně co se povedlo, tedy xAI, tak tam se jim povedlo to, že do toho boje relativně naskočili docela rychle a že se jim podařilo opravdu téměř z ničeho postavit ten svůj model. ale myslím si, že v současné době tedy mírně zaostávají za těmi nejlepšími nebo v současné době tedy nejvýkonnějšími modely. Ta situace se samozřejmě může nějakým způsobem změnit, může dojít k nějakým překvapením. Vývoj velkých jazykových modelů je hodně závislý na výkonném hardwareu a samozřejmě záleží i na tom, kdo má dostatek peněz na to, aby ta datacentra s tím výkonným hardwarem stavěl a kdo ty peníze má a ta datacentra a ten výkon a například i energii k jejich provozování, tak má potom samozřejmě výhodu.
23: No možná i proto chce firma OpenAI vstoupit na burzu, tak jak velká to bude událost, pokud se to skutečně stane a pod jak velkým tlakem investorů, ale potom firma bude.
6: Tohle by byla určitě, nebo pravděpodobně bude velká událost a samozřejmě mohlo by to změnit tu dynamiku na trhu nějakým způsobem, protože tou investicí, no tím vstupem na burzu samozřejmě získá nějaké peníze na další rozvoj, ale předpovídat něco v tom světě vývoje velkých jazykových modelů dneska na dobu delší než třeba několik týdnů nebo měsíců je opravdu dost složité a já bych se nechal tedy překvapit až vlastně k tomu vstupu na burzu případně dojde a jak to pak bude vypadat.
23: Říká šéfredaktor serveru Lupa.cz David Slížek. Češi čekají na moderní léčbu stále déle. Inovativní léky se k českým pacientům dostanou v průměru za rok a 9 měsíců. V Evropě je to o 2 měsíce méně. Vyplývá to ze studie mapující přísun inovativních léků na český trh v letech 2021 až 2024, kterou dnes představila Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Proti minulému období 3 let před rokem 2021 se čekací lhůta na moderní léky v Česku prodloužila o půl roku. A my podrobnosti probereme s výkonným ředitelem asociace inovativního farmaceutického průmyslu Davidem Kolářem. Dobrý den.
8: Dobrý den, děkuji za pozvání.
23: Tak v letech 2021 až 2024 bylo registrováno v Evropě 168 inovativních léků. Kolik z nich je za tuto dobu přístupných v Česku a jak se stojíme v rámci Evropy v tomto?
8: Tak v České republice tady z těch 168 nových léků, které v Evropě máme, k dnešnímu dni nebo respektive ke konci loňského roku vidíme 84 léčivých přípravků, které se dostaly k alespoň jednomu pacientovi. To je mírné zhoršení ve srovnání s těmi předchozími roky, kdy Česká republika byla velmi úspěšná v tomhle parametru. Já bych řekl, že to pořád platí, že jsme úspěšný stát, který umí zavádět nové léky pro své pacienty a je to o tom, že prostě musíme pracovat dále a ten systém dále vyvíjet, abychom se zase vrátili na tu pozitivní trajektorii.
23: Ta vaše studie tedy ukázala, že na ty inovativní léky v Česku čekáme déle, než je průměr Evropy a ta doba se navíc prodlužuje. Proč to tak je?
8: Ono to nemá jeden univerzální důvod, je to vlastně komplex vícero věcí. V první řadě Česká republika nepatří mezi ty země, kde jsou ty léčivé přípravky v Evropě uváděny v té takzvané první vlně. To jsou ty největší státy typu Německa, Francie nebo Itálie, Španělska. Česká republika u většiny těch léčivých přípravků bude v té druhé vlně.
23: A je to kvůli velikosti?
8: Je to i kvůli velikosti, je to samozřejmě i kvůli složitosti toho systému, kvůli nastavením, které tady máme, ale ta velikost samozřejmě hraje zásadní roli. A to je jeden aspekt, který určitě musíme vzít potaz. Za druhé je potřeba říct, že nové inovativní léky jsou na to samotné hodnocení mnohem složitější a náročnější, než tomu bylo v minulosti. Přibývá léků pro vzácná onemocnění, přibývá moderních terapií typu genových nebo buněčných terapií. A to samozřejmě vytváří další nároky jak na Státní ústav pro kontrolu léčiv, který ty léky hodnotí, tak je mnohem komplexnější vyjednávání o cenových a úhradových pravidlech mezi farmaceutickými společnostmi a zdravotními pojišťovnami. I tady prostě vidíme, že se to vyjednávání prodlužuje přibližně o měsíc a půl v porovnání s tím posledním obdobím a je to samozřejmě jak tím, že těch přípravků je vícero, takže zase se bavíme o kapacitách zdravotních pojišťoven, tak se i mírně snižuje flexibilita těch farmaceutických společností z důvodu globálních tlaků, které například dnes vidíme, že přichází ze Spojených států.
23: No ta studie taky ukazuje, že 88% těch nových léků na českém trhu je dostupných, ale s větším nebo menším omezením. 21% z nich jsou přímo jen na to individuální schválení pojišťovnou. A zbytek je dostupný buď jen ve specializovaných centrech, nebo je může předepsat jen specialista a taky tam samozřejmě hrají roli finance, na co tedy pojišťovny mají peníze. Tak znamená tohle všechno, že k některým lidem se ten nový lék, byť by byl pro ně vhodný a měli by na něj nárok, v podstatě nedostane?
8: Může to tak být, ale je potřeba tady tu kategorii hodnotit vždy velmi individuálně, protože v té skupině léků s omezenou dostupností budeme mít léčivé přípravky, kde například v České republice bude 100 pacientů, kteří by na ten lék měli v uvozovkách nárok a zároveň by jim pomohl a dostane se k němu potom reálně třeba 90 nebo 95 z nich, tam je to omezení samozřejmě menší. A stejně tak v té skupině budou léky, které mají také 100 pacientů, ale přes všechny ty omezení, která jste jmenovala, tak ta reálná dostupnost je potom třeba jenom u 10 nebo 15 pacientů. Je to hodně variující právě mezi těmi konkrétními léčivými přípravky.
23: No a jak by se dala ta přístupnost zprůchodnit? Jaká opatření by se dala udělat, aby i tyto léky byly dostupnější?
8: Tak pracovat na těch omezeních, které jste říkala, to znamená zamyslet se nad tím, jestli třeba centrová léčba nebo centrová péče a dostupnost pouze v centrech, protože dneska skutečně prakticky všechny nové léky vstupují pouze do těch center, které nejsou úplně v každém kraji České republiky, mají nějakou kapacitu a způsobují vlastně tu geografickou nerovnoměrnost nebo nestejný přístup v rámci České republiky. Mohou to být právě ty preskripční indikační omezení, které se dají rozvolňovat. Česká republika je taková džungle a my si některé ty léčivé přípravky tady dostaneme, tak je svážeme natolik, že potom to mohou předepisat skutečně třeba jenom odborníci a v zahraničí to můžou být praktický lékaři. Můžeme pracovat samozřejmě i s těma rozpočtama, zamyslet se vlastně nad větší efektivitou toho českého zdravotnického systému. Já myslím, že je určitě dobrou zprávou, že řada těch věcí, které jsme jmenovali, tak má pan ministr zdravotnictví ve svých prioritách a už vlastně řada z nich je rozběhnutá a probíhá diskuze o tom, jestli a jak ten český systém vlastně adaptovat, protože já myslím, že co je potřeba určitě zdůraznit, ten český systém, byť zaznamenal v tom posledním měření zhoršení v těch parametrech, které sledujeme, tak on je pořád dobrý a pořád je úspěšný, a když to srovnáme právě s těmi některými jinými evropskými systémy. Ale stejně jako, nebo respektive takhle, on je dobrý a kvalitní, ale musíme pracovat na jeho dalším zlepšování a na jeho modernizaci. Přesně tak, abychom prostě nestratili ten dech. No.
23: Říká David Kolář, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Mluvili jsme o studii dostupnosti inovativních léků. Díky za váš čas, naslyšenou.
8: Díky moc, mějte se hezky, naslyšenou.
23: Teď už jsou tu aktuální zprávy, další publicistika hlavních zpráv. Tu bude v 18 hodin a 10 minut.
9: Teď je 12:30. A zprávy má Jana Gulda.
10: Uchazeči o studium na střední škole můžou podávat přihlášky do druhého kola přijímacích zkoušek do pondělí. Seznam škol, které druhé kolo vypsali, najdou zájemci v systému DIPSY. Pokud je součástí přijímacího řízení i jednotná přijímací zkouška od společnosti Cermat, počítá se žákům jejich výsledek z prvního kola. Žáci, kteří jednotný test nepsali, dostanou z této části 0 bodů. Energetická společnost ČEZ zlevnila elektřinu domácnostem se solární elektrárnou. Od května cenu v tarifu určeného pro odběratele s fotovoltaikou, který využívá kolem 50 tisíc zákazníků, snížil o 300 korun za megawatt hodinu. Nejméně 2 lidi zabila a dalších 17 zranila ruská raketa, která dopoledne zasáhla centrum města Priluky v Černihivské oblasti na severu Ukrajiny. Oznámil to šéf regionu Vyacheslav Čaus. Mezi zraněnými je 14-leté dítě. Dvě oběti si podle prokuratury vyžádal noční nálet ruských dronů na Charkov a okolí. 2 lidi zabili ruské drony ve městě Hluchiv a 6 raněných je po bombardování Kramatorska. Jednoho mrtvého a 2 raněné hlásí ruské úřady po ukrajinském útoku na západě Ruska. A na Pražském hradě dnes odmění výherce soutěže Czech Nature Photo. Ta oceňuje fotografy z Česka a Slovenska za snímky přírody z celého světa. Součástí akce, nad kterou převzala záštitu první dáma Eva Pavlová, bude i vernisáž výstavy nejlepších fotografií z posledních let. Expozice se veřejnosti otevře zítra a potrvá až do 13. září. Sport. V semifinále hokejové NHL jsou tři Češi, tím posledním se stal brankář Jakub Dobeš s Montrealem, který po vítězství 3-2 v prodloužení rozhodujícího 7. zápasu vyřadil domácí Buffalo. Montreal se v semifinále utká s Carolinou. Druhou dvojici tvoří Colorado s Martinem Nečasem a Vegas s Tomášem Hertlem.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda u Bělotína na dálnici a zavřená 55 u Spytihněvy. Dálnice D48 ve směru z Bělotína do Nového Jičína je opět průjezdná za Polomí. Na kilometru 7,5 se srazilo auto s motorkou. Pro motorkáře letěl vrtulník záchranné služby a dálnice byla na chvíli zastavená. Vrtulník už je pryč, teď pouštějí provoz jedním pruhem a kolona se tak pomalu dává do pohybu. Zavřená stále silnice 55 ze Starého Města do Otrokovic. Mezi Babicemi a Spitihněví další vážná nehoda, opět motorka a náklad. Auto. Je to hlavní tah kolony dlouhé v obou směrech. Ve směru z Hradiště museli zavřít i dálnici D55 u Starého Města. Objížďka vede přes Bílovice a je ucpaná už Stopolné. V Praze je zavřená Chodovská ulice obousměrně kvůli vážné nehodě tramvaje s autobusem u křížení s jižní spojkou. Nedá se sjet z jižní spojky na Vršovice, ucpává se taky spojka od magistrály. Kolony se tvoří kvůli tomu i na příjezdu po D1 do Prahy. Kamiony se sunou v pravém a prostředním pruhu od Čestlic 8. kilometru a za průhonicemi pojedete pomalu i v osobním autě. Ucpává se taky Pražský okruh ve směru z D1 na letiště. Je silný provoz a musí regulovat vjezdy do tunelu. Kolony kamiony už od dálnice D1. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Čekáme převážně polojasno nebo oblačno, v Čechách až zataženo, na Moravě a ve Slezsku večer i jasno. Místy přehánky, ojediněle taky bouřky a nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
9: Dobré úterní odpoledne, je 19. května, tohle je důležité datum pro naši kulturu. Bojím se přestat, říká herečka Iva Janžurová, která skoro každý den vystupuje v divadle, ať už v Praze, anebo na zájezdech. Zanedlouho se taky objeví v novém seriálu Jana Hřebejka. A právě dnes slaví ikona českého herectví 85. narozeniny. A tak právě jí bude patřit i naše dnešní odpolední soutěž. O co hrajeme? Radiožurnál.cz, sekce soutěže.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Kde jinde než na jevišti stráví Iva Janžurová večer svých 85. narozenin. Na prknech Národního divadla si právě dnes zahraje roli Hany v baladě Štědrý den v jevištní adaptaci klasiky Karla Jaromíra Erbe na Kytice. Iva Janžurová se stále objevuje v několika rolích, nejen na naší první scéně, jejímž angažmá je od roku 1987.
1: Nejdřív dohodnout koalici.
2: Musí to být vášeň do té míry, že na to jeviště pořád ráda jdu.
3: Když už jsme u všech vašich premiérů, kolik jich vlastně bylo?
1: 12. Jak se jmenuje ten film?
3: 12 rozhněvaných mužů.
1: Tucet špinavců.
2: Tyhle ty dvě role pro mě skýtají hodně takových společných styčných ploch bodů. No. Čím postupuji ve svým dospívání, tak tím víc se s nimi jako najednou spojuju, splývám.
4: Vypráví Iva Janžurová o rolích britské panovnice Alžběty II. Ve stále vyprodaném představení Audience u královny a Sarah Bernardové. Nejen v těch, ale i v dalších hrách, například ve Studiu 2 nebo v divadle Kalich, vystupuje. Kdyby ale měla herečka označit svou vůbec nejmilejší divadelní roli, byla by to Vinny ve hře Šťastné dny Samuela Becketta, která jí vynesla cenu Alfreda Radoka Itálii.
1: Začni svůj den.
4: Janžurka, jak jí generace českých diváků říkají, se zařadila mezi nejlepší české komediální herečky. Dokázala to ve Světácích.
5: Sedni si.
6: Já sedím.
5: Ona sedí.
4: V bláznivých komediích Což takhle dát si špenát, Zítra to roztočíme, Drahoušku nebo Pane, vy jste vdova.
5: Zavři oči, brouku.
7: Ale, podíky leti.
4: Ovšem autentická umí být před kamerou i ve vážných úlohách, například v dramatu Kočár do Vídně i v Petrolejových lampách Juraje Herce.
6: Proč se u nás někdy nezastavíš?
8: Já chodím po návštěvách.
6: U nás to přece není žádná návštěva.
4: Na kariéru Ivy Janžurové načas dopadly politické změny po roce 1968. Koncem srpna zmíněného roku spolu s Martou Kubišovou vítala Alexandra Dubčeka po návratu z jednání v Moskvě. Objevit se tak mohla pouze v jednom filmu ročně a v televizi směla tvořit jen v redakci Zábavy. Tehdy si vyžádal ke spolupráci Felix Holzmann.
2: Víte, když se živíte často humorem, tak si dovedete vážit lidí, kteří to dokážou skvěle.
9: A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
6: No, teď vám to říkám.
9: Ano.
6: To hrajeme včera, dnes a zítra.
9: Ano, a po zejtří?
6: Po zejtří, myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu.

0: A hodinu to ani netrvalo. Pár minut a Růžena z Všestary teď u telefonu. Krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Dobrý den. Růženo, dnes naší soutěži můžete vyhrát za 3 správné odpovědi dárek od české firmy Tescoma, která je na českém trhu už víc než 30 let. A je to dárkový poukaz v hodnotě 2,5 tisíce korun, za který byste si sama vybrala, co by se vám od Tescomy hodilo. Za 2 správné odpovědi pak máme 2 vstupenky na aviatickou show, která se koná o víkendu 30. a 31. května letos nově v Hradci Králové. A bude tam i rakouská letka Flying Bulls ze Salzburku a do Hradce přiveze flotilu historických skvostů s výjimečnými příběhy. No a samozřejmě nejen to nabídne aviatická show. Za jednu správnou odpověď cena útěchy jako překvapení od Radiožurnálu, ale protože budeme mluvit o Ivě Anžurové, myslím si, že tam se nedostaneme, protože to jsou informace, které jsou obecně známé. Nic, co bychom chtěli ukrýt někde v reportáži, takže nebuďte strémovaná. Dopadne to dobře.
1: Dobře, děkuji.
0: 5 vteřin na odpověď, můžeme začít, jste připravena?
1: Ano, ano.
0: Ptám se vás, paní Růženo. Promiňte, ještě něco jste chtěla?
1: Ne.
0: Dobře, ptám se vás, kterou panovnici hraje Iva Janžurová v Národním divadle ve hře Audience u královny?
1: Hraje Alžbětu druhou.
0: To je první bod a první správná odpověď, gratuluju. Otázka druhá. Který komik si Ivu Janžurovou vyžádal ke spolupráci v době, kdy filmy tolik netočila? Napovím, že spolu vytvořili legendární scénky Seznamovací kancelář a Včera, dnes a zítra.
1: No, to byl pan Felix Holzmann.
0: To byl pan Felix Holzmann, správná odpověď po druhé. A do třetice, Iva Janžurová se do povědomí filmových diváků zapsala nejen jako komička, ale taky svými výkony v dramatických rolích, třeba ve slavném snímku Petrolejové

0: Růženo, víte, který režisér tento film natočil?
1: Pan Radok? Ne, ne. Mm-hmm.
0: Byl to pan režisér Juraj Herz.
1: Juraj Herz.
0: Tak vidíte, nedopadlo to tak špatně.
1: Určitě ne.
0: Dvě vstupenky do Hradce Králové na aviatickou show, doufám, oceníte. Vezměte někoho sebou a užijte si to.
1: Ano, tak jo, děkuji.
0: Mějte se hezky, naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Růžena z Šestar dnes hrála v soutěži odpoledního radiožurnálu a tu další soutěž pro vás máme zase zítra po půl jedné.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Většina žáků, kteří se hlásili na střední školy, už má jasno a ví, kam půjdou. Pro ty ostatní je tu druhé kolo přijímacího řízení. Které školy mají volná místa a musí žáci psát další testy? Odpovíme v odpoledním radiožurnálu ještě za chvíli. Teď důležitá informace ze silnic.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D1 u Popůvek. Na dálnici D1 za Brnem směrem na Prahu pozor za odpočívkou Popůvky. Na kilometru 183,5 stojí porouchaná dodávka vpravo ve stoupacím pruhu, označená jenom trojúhelníkem, a řidič nebezpečně stojí před vozidlem a mává vestou.
3: Ty kamiony tam docela prudce vybočujou a vyhýbají se tomu.
2: D1 za Brnem na Prahu, kilometr 183,5. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je 19. května, naprostá většina deváťáků už ví, na jakou školu v září nastoupí. V Česku ale pořád ještě přes 10 000 žáků, kterým to v prvním kole přijímaček nevyšlo. A právě pro ně začíná kolo druhé. Oni sami nebo jejich rodiče můžou od dneška až do pondělí podávat přihlášky na školy s volnými místy. Eliška Zábrocká z domácí redakce, pěkné odpoledne.
4: Hezký den.
0: Jaká pravidla pro podávání přihlášek ve druhém kole přijímacího řízení platí?
4: Stejná jako do prvního kola. Zájemci o studium na střední škole nebo gymnáziu můžou podat přihlášky znovu přes elektronický systém DIPSY nebo papírový formulář, říká ředitelka organizace CERMAT Barbora Rosulková.
5: Uchazeči mohou stejně jako v prvním kole podat až 3 přihlášky do oboru bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky do oboru s talentovou zkouškou. I ve druhém kole pak budou řadit své přihlášky podle priority.
4: Přihlášky musí, jak už jsme říkali, zájemci podat do 25. května.
0: Musí žáci znovu psát jednotnou přijímací zkoušku, pokud ji psali v prvním kole, nebo se jim počítají výsledky z minule?
4: Počítají se výsledky z prvního kola a jednotnou přijímací zkoušku nebudou psát ani žáci, kteří se ve druhém kole hlásí poprvé, připomíná ředitelka Rosulková.
5: Do druhého kola se mohou hlásit všichni uchazeči. Ti, kteří v prvním kole tu zkoušku nekonali, jdou do druhého kola s nulou bodů.
4: Uchazeči, kteří jednotnou zkoušku nepsali, se tak musí spolehnout na dobrý výsledek školní zkoušky nebo talentové části té zkoušky.
0: Žáci se můžou hlásit na školy, kterým po prvním kole zbyla volná místa. Jak ale zjistí, které školy to jsou?
4: Školy informace postupně zveřejňovaly na svých webových stránkách. Kompletní seznam škol s volnou kapacitou je ode dneška taky v systému DIPSY. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče nabídnou volná místa v druhém kole jen některé školy.
6: Ty poptávané školy vesměs, a je to můj osobní názor, naplní velmi výrazně ty kapacity už v tom prvním kole. To znamená, samozřejmě je to potom otázka pro toho neúspěšného žadatele, aby sledoval tu nabídku jednotlivých škol, zda budou vyhlašovat druhé kolo na doplnění případných kapacit.
4: A ještě doplním, že v prvním kole přijímacích zkoušek uspělo přes 93% žáků z 9. tříd základních škol.
0: Eliška Zábrocká z domácí redakce v odpoledním radiožurnálu. Díky za to.
4: Díky, pěkný den.
0: No už ve 13 hodin, přesně za 6 minut. Další aktuální zprávy. Odpoledne bude pokračovat s Hankou Skánělovou. Díky za pozornost.

0: Radiožurnál je 13 hodin. Jana Gulda a zprávy.
1: Soudům se stále častěji daří pachatele vloupání odsoudit do 48 hodin od zadržení. V Praze v Chodovské ulici se srazila tramvaj s autobusem, 18 zraněných je v nemocnici. Fotbalisti Arsenalu můžou večer oslavit zisk anglického titulu. Další londýnský tým Tottenham zase záchranu v soutěži. A počasí bude převážně polojasno nebo oblačno, místy přehánky, ojediněle i bouřky a teploty až 22 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Pachatelé krádeží se do vězení stále častěji dostávají jen několik hodin po zadržení. Vyplývá to ze statistik Nejvyššího státního zastupitelství. Pomáhá tomu zkrácené přípravné řízení se zadrženým. Loni se týkalo téměř 40 tisíc odsouzených.
3: Policisté musí při zkráceném řízení rychle nashromáždit důkazy, státní zástupce i soudce pak rozhodují ve kterékoliv denní nebo noční době. Výhoda tohoto postupu je podle státního zástupce Jakuba Procházky jednoznačná.
4: Pokud toho pachatele odstraníme z toho prostředí, kde může páchat trestnou činnost takhle rychle, tak je pak obrovské množství trestných činů, který nespáchá.
3: Zkrácená řízení přinášejí úsporu i státu, říká prezident Soudcovské unie Libor Vávra.
5: Policie nemusí toho člověka hledat, nemusí soud vydávat zatýkač. To jsou všechno výhody, které prospívají státu jako celku.
3: Díky zkráceným řízením klesl například na Mostecku loni počet vloupání o polovinu. Jan Beneš, Radiožurnál.
1: Po čelní srážce autobusu a tramvaje v pražských Záběhlicích skončilo v nemocnici 18 lidí. Dva jsou těžce zraněni, napsali to záchranáři na sítě X. Pražský dopravní podnik z místa odtáhl tramvaj a dál pracuje na poškozeném autobusu, říká mluvčí hasičů Miroslav Řezáč.
6: Na místě dále platí uzávěra toho vlastně tramvajového pásu, ale co se týká osobní automobilové dopravy a městské hromadné dopravy autobusové, tak ta už je kývadlově řízena policií a je to opět průjezdné.
1: Podle prvotních zjištění policie autobus vybočil z jízdního pruhu a střetl se s tramvají. Příčina ale zatím není známá. Estonská armáda poprvé sestřelila dron, který narušil vzdušný prostor této pobaltské země. Podle ministra obrany Hanna Pevkura šlo pravděpodobně o ukrajinský bezpilotní stroj útočící na cíle v Rusku. Rusko ale při obraně před dronovými útoky využívá metody elektronického boje, které matou navigaci bezpilotních letounů. Drony pak můžou narušit vzdušný prostor jiného státu, případně se tam i zřítit. V nelegálním zooparku ve Zvoli u Prahy stále zůstávají dvě pumy americké. Při dnešní kontrole to zjistili veterináři a úředníci z městského úřadu Černošice. Majiteli zvířat už dřív nařídil převoz pum do náhradních prostor. Podle vedoucího ochrany přírody z Černošické radnice Zdeňka Vyskočila to musí udělat do konce června.
7: V místě prováděné kontroly v tom objektu se nenachází žádná zvířata, která vyžadují zvláštní zákonnou péči, případně péči podle mezinárodní úmluvy podle CITESu, a v současné době jsou tam pouze ty dvě americké pumy, které se budou přemístěvat, říkám, do konce měsíce.
1: Loni v srpnu v zooparku utekl z klece lev a zranil ošetřovatele. Zvíře zastřelili policisti.
8: Sport. Fotbalisté Arsenalu můžou večer po 22 letech získat anglický titul. Pokud Manchester City nezvítězí na stadionu Bournemouthu, londýnský klub už v posledním nedělním kole sezony Premier League nebude mít šanci předstihnout. Arsenal má totiž v čele tabulky aktuálně 5-bodový náskok. Dnes se zároveň může rozhodnout o posledním sestupujícím z nejvyšší anglické soutěže. Pokud Tottenham s českým brankářem Antonínem Kinským vyhraje londýnské derby na stadionu Chelsea, zůstane i v příštím ročníku mezi elitou a do druhé ligy pošle West Ham, za který nastupuje záložník Tomáš Souček. Jistotu sestupu už mají delší dobu taky Burnley a Wolverhampton s kapitánem českého národního týmu Ladislavem Krejčím.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na D1 překážka u Popůvek a kolony před Prahou. Na D1 zabrneme cestou na Prahu, stále pozor za Popůvkami, na kilometru 183,5 stojí vpravo ve stoupacím pruhu porouchaná dodávka. Na příjezdu do Prahy z dálnice D1 čekejte za Čestlicemi na 7. kilometru kolonu kamionů v pravém pruhu, osobní auta v levém se přidávají na 3. kilometru, tady před sjezdem na Chodov, a celé se to sune dolů s Pořilovskou před jižní spojku. Tam v Chodovské za podjezdem spojky u teplárny Michle stále dokončují úklid po střetu tramvaje s autobusem. Pravo spouští kivadlově, ale chvílemi to podle potřeby ještě stojí. Na dálnici D48 z Bělotina na Nový Jičín za sjezdem na hranice se tvoří kolona z 5. kilometru, po pojíždí se trase kolem 5 minut na kilometr 7,5. Tam po havárii motorky i už pouštějí provoz alespoň jedním pruhem. A silnice 55, hlavní tah z Uherského Hradiště na Otrokovice, je mezi Babicemi a Spitihněví nadále uzavřená v obou směrech po střetu motorky s nákladním autem. Náhradní trasa přes Bílovice, ale je tam u Kněžpole dlouhodobá uzavírka s objížďkou. Čekejte dlouhé kolony. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme převážně polojasno nebo oblačno, místy přehánky, ojediněle taky bouřky a nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 12. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál, teď už s Hankou Schánělovou.
10: Dobré odpoledne vám přeji. V pražských Záběhlicích se dopoledne čelně srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných a příčinu nehody vyšetřuje policie. Z místa se už za chvíli přihlásí náš reportér.
2: Odpolední radiožurnál
11: a Hanka Schánělová.

0: Posloucháte odpolední Radiožurnál. Po čelní srážce autobusu a tramvaje v pražských Záběhlicích převezli záchranáři do nemocnic 18 lidí. Dva utrpěli závažná poranění. Nehoda se dopoledne stala v Chodovské ulici a její následky stále uklízí hasiči. Na místě je také náš reportér Josef Beneda. Přeji dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Technici krátce po poledni odvezli poškozenou tramvaj a pomocí odtahového vozidla pražského dopravního podniku také vyzdvihli autobus, který se ale zatím nepodařilo odvést a nadále tak blokuje celý jízdní směr do centra Prahy. Já také vidím, že technici se teď pokouší odklidit o rozbité střepy, které se na místě nachází. Nehoda se stala v Chodovské ulici jen pár metrů od zastávky Teplárna Michle. Záchranáři podle posledních informací ošetřovali 12 lehce zraněných lidí, 4 byli ve středně závažném stavu a 2 ve vážném stavu, včetně řidiče autobusu, kterého museli hasiči vyprošťovat z jeho sedačky. Tramvaje kvůli nehodě nejezdí mezi náměstím Bratří Synků a Spořilovem. Místo toho je zavedená náhradní autobusová doprava.
0: Příčinu nehody vyšetřuje policie. Víme už teď něco nového.
1: Policejní mluvčí Eva Kropáčová popsala, že podle prvních informací s největší pravděpodobností řidič autobusu z ničeho nic vybočil ze svého jízdního pruhu a černě narazil do projíždějící tramvaje. Zároveň podle ní nelze vyloučit, že řidič měl před nehodou zdravotní problémy. Okolnosti srážky ale policisté nadále vyšetřují a v tuto chvíli také za pomoci hasičů řídí provoz aut. Celou situaci navíc komplikuje to, že jen kousek od nehody je vjezd na sběrný dvůr, takže tudy musí projíždět nákladní auta s materiálem. Kdyby mohli policisté provoz obnovit, zatím není jasné. Ale určitě ještě bude potřeba odklidit skleněné střepy a prověřit stav kolejnice.
0: Josef Beneda, náš reportér, je tedy na místě čelní srážky autobusu a tramvaje. Děkujeme, naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.

Česká hokejová reprezentace trénuje na světovém šampionátu před dalšími zápasy. Po vítězství nad Švédskem se hráči připravují ve volném dni na zítřejší duel s Itálií. A my se za nimi přímo k ledu vydáme také v odpoledním radiožurnálu.

0: Omlouváme se za přerušení písně, ale pojďme aktuálně k naší zelené vlně.
1: Máme varování před autem v protisměru na dálnici D7 mezi Postoloprty a Chomutovem. Pokud vy míříte po D7 ve směru z Prahy na Chomutov, dejte pozor nejpozději za exitem Most Žatec, raději už za exitem 60 Býtozeves. Kolem 68. kilometru má policie hlášené auto jedoucí proti správnému směru jízdy.

0: hokejové mistrovství světa na Radiožurnálu.
1: Čeští hokejisté mají po večerní vítězné bitvě se Švédskem volný den. Původně měli naplánovaný trénink na dopoledne, ale posunuli ho na 13. hodinu. Takže právě teď jsou na ledě tréninkové haly a u mantinelu je také reportér Petr Kadeřábek. Do Friburgu zdravíme a přeji dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Petře, víme, proč trenéři přesunuli trénink na pozdější dobu a přišli na něj všichni hráči?
2: No, oni ho posunuli kvůli tomu, aby se ho mohlo účastnit co nejvíce hráčů, protože na tu 10. hodinu to není úplně ideální, když hráči se dostali do postele někdy kolem 14:30, usnou kolem 16. hodiny a pak je v 8 budit na to, aby v 10 hodin byli už na tréninku, to je špatné. Takže tady zapůsobilo kouzlo Milana Hniličky jako vedoucího týmu a ten trénink, který byl posunutý na 13. hodinu a využili toho vesměs všichni, chybí pouze dva hráči a to je Daniel Voženílek, který je trošičku pobouchaný, ale spíše si dává oddech a také chybí Filip Hronek, ale ten měl obrovský ice time, takže u něj je to asi jasné, že přeci jen to zápasové vytížení bylo tak vysoké, že raději zůstane v péči fyzioterapeutu. Jinak je kompletní sestava na ledě.
1: Jaká je vůbec nálada v týmu po včerejší výhře nad Švédskem?
2: No, o poznání lepší než po zápase se Slovenskem. Hráči tady hýří úsměvy, teď právě Dominik Kubalík zasunul kotouč Petru Kováčovi mezi betony a oslavil to opravdu huronským hřevem a navíc tedy zdviženýma rukama, takže opravdu nálada výborná. Teď další akce, po které Sedlák sice nepřekonal, ale Červenka už ano a znovu to vše doprovází úsměvy. Takže ta nálada je rozhodně výborná. Jde o to, aby se Čechům zase nevrátily ty špatné, řekl bych právě nebo špatné nálady z toho, kdyby nedej bože ztratili zítřejším utkání s Itálií.
1: Petr Kadeřábek, který sleduje dobrou náladu odpoledního tréninku ve Friburgu. Díky za to a naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Návrh zákona o médiích veřejné služby žádá přepracovat ministerstvo financí, tak i o tom uslyšíte v našich zprávách.
1: McDonald's Cup. Tak to chutná fotbal. Srdce na hřišti a úsměv na tváři. Přijďte fandit holkám a klukům na krajská finále od 11. do 20. května po celé republice a těm nejlepším týmům na republikové finále Svátek fotbalu. 1. a 2. června na městský stadion v Ostravě Vítkovicích. Více na webu mcdonaldscup.cz. Mediálním partnerem McDonald's Cupu je Radiožurnál Sport.
0: Radiožurnál je 1:30. Jana Gulda a zprávy.
2: Ministerstvo financí požaduje přepracování návrhu zákona o médiích veřejné služby. Podle jeho připomínek má současná verze velké nedostatky a vytváří nové problémy. Ministerstvo upozorňuje třeba na to, že návrh neřeší, z jaké rozpočtové kapitoly by Česká televize a Český rozhlas měly peníze dostávat. Zásadní výhrady k návrhu mají i jiné rezorty. Třeba ministerstvo vnitra upozornilo na výpadek příjmů České pošty po zrušení poplatků za rozhlas a televizi. Ministerstvo průmyslu zase požaduje do textu doplnit regionální studia, aby bylo zajištěno jejich další fungování. Energetický regulační úřad čelí žalobě od EGD distributora skupiny E.ON. Informaci serveru Ekonomický deník potvrdila Radiožurnálu mluvčí úřadu Michal Kebort. EGD si stěžuje na podle ní nevýhodné nastavení regulovaných cen elektřiny pro letošní rok. Energetický regulační úřad považuje svá rozhodnutí za správná a před soudem je chce obhájit. Europoslanci dnes nejspíš schválí dohodu o zpřísnění kontroly zahraničních investic. Členské státy by nově měly s Evropskou unií konzultovat všechny zahraniční investice, které jdou do kritických oblastí. Těmi jsou například umělá inteligence, mikročipy, kritická léčiva, zbraně nebo součástky, které je možné při výrobě zbraní použít. A v pražské čítárně Unijazz dnes vyhlásí laureáta ceny Jiřího Ortena. Ocenění pro české autory do 30 let uděluje každoročně Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Mezi nominovanými jsou letos básnířka Nela Bártová za Házeliště granátů, Daria Gordova za sbírku Formaldehyd nebo Martin Kanalož za novelu Já, Tran a všechno ostatní.
1: Sport.
2: Basketbalisty Opavy a mistrovského Nymburka čeká třetí semifinále ligového play-off. Úřadující šampioni soutěže vedou v sérii hrané na 4 vítězství 2-0 na zápasy. Ten dnešní začne v Opavě v 18 hodin.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 před Brnem i Prahou, uzavřená 55 za Babicemi. Na D1 před Brnem směrem z Prahy vzniká fronta kamionů. Do zúžení u D2 už od exitu 182 popůvky v pravém pruhu. Tam krátce zpomalují i osobní auta v levém. Na D1 za Brnem směr Praha za odpočívkou popůvky na kilometru 183,5 je kvůli porouchané dodávce uzavřený stoupací pruh. Kolem se zpomaluje. Na dálnici D1 před Prahou směrem z Brna se tvoří od Česlic z 8. kilometru kolona kamionů v pravém pruhu. Osobní auta v Brněnské tvoří frontu před sjezdem na Chodov ze 3. kilometru, a to na 0. ke sjezdu na Spořilovskou. Dál už se pak vlečou zase jen kamiony, a to na jižní spojku pravým pruhem před Lanový most. Právě na jižní spojce jsou ještě v obou směrech uzavřené sjezdy do Chodovské. V té u teplárny Michle po vážné nehodě tramvaje a autobusu odklízejí následky. Směrem ze Spořilovské nahoru na Bohdalec je Chodovská stále ještě uzavřená. Směrem opačně dolů na Spořilovskou už se projíždí. Na příjezdu do Prahy dálnicí D7 vzniká kolona ve směru z Chomutova od exitu 3 Kněževes, je to na 10 minut k nehodě za připojením od letiště. A 55 Uherské Hradiště Otrokovice nadále uzavřená v obou směrech mezi Babicemi a Spytihněví po vážné nehodě na objížďce přes Bílovice kolony. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme převážně polojasno nebo oblačno, v Čechách až zataženo, na Moravě a ve Slezsku večer i jasno. Místy taky přehánky, ojediněle i bouřky. A nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. V odpoledním Radiožurnálu je s vámi Hanka Skánělová.
0: A přeji hezké odpoledne. Na atletickou zlatou tretru se po roce vrátí hvězdná Nizozemka Femke Brodersová-Bolová. V Ostravě poběží 16. června osmistovku.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi. I keep seeing you lately. Singing your favorite songs out loud and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it. But I can write a song and record it.

0: Čeští zemědělci začínají pociťovat problémy s cenami hnojiv a ty stouply kvůli krizi na Blízkém východě. Někteří, hlavně ti větší zemědělci, pořád mají zásoby levnějších hnojiv z dřívějška a zatím tak zdražovat neplánují. Příští rok by to ale už mohlo být jinak. Nejen to dnes oznámili Zemědělský svaz a Agrární komora na základě průzkumu mezi 120 podniky. To téma rozebereme s Terezou Chlubnou z naší ekonomické redakce. Hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Pojďme říci na úvod, jak vážná je situace s drahými hnojivy. Právě teď.
1: Tak pokud se na to podíváme z pohledu toho velkého zemědělského podniku, který je hnojivy předzásobený, tak ten pro letošní rok zdražovat svoji produkci ještě nejspíš nemusí. Pokud ale budou muset zemědělci za nějaký čas, až jim dojdou ty zásoby, nakupovat hnojiva dražší, už se to do výnosů a následně i cen potravin promítne, pokračuje předseda Zemědělského svazu Martin Pícha.
2: My vnímáme, že ta současná dnešní krize s hnojivy je potenciální budoucí krize potravinová. A bohužel i to počasí v té střední Evropě, to sucho, tomu může významně přispět, se můžeme dostat do situace, že opravdu ceny potravin v budoucnosti budou významně růst.
1: Podle svazu se cena hnojiv zvýšila v důsledku krize na Blízkém východě asi o 30 až 70%. No a pokud vydrží tak vysoko i dál, tak skoro 3/4 podniků zvažují, že budou hnojit míň a že i budou míň investovat. No a to už může dopadnout třeba i na prodejce zemědělské techniky.
0: Jaká je, Terezo, situace u menších soukromých zemědělců?
1: Ti podle Asociace soukromého zemědělství tolik předzásobení hnojivy za staré nižší ceny nebudou, protože jim mohly na to chybět peníze. A to jak na nákup, tak na skladování, popisuje místopředseda asociace Jan Staněk.
3: Zejména ty menší zemědělci nemají ty sklady na ty umělý hnojiva, tak si to nechávají u těch distributorů. Ty větší zemědělci třeba mají nějaký kapacity skladů a můžou si je třeba navést domů a mají je ve svých vlastních skladech.
1: Zemědělský svaz a Agrární komora chtějí proto po ministerstvu zemědělství kompenzace a společné evropské řešení drahých hnojiv.
0: Jak tedy ministerstvo zemědělství reaguje na takové požadavky?
1: Mluvčí rezortu Vojtěch Bílý řekl, že česká vláda už zemědělcům pomáhá.
4: Dočasně například snížila spotřební daň z motorové nafty, aby zmírnila negativní dopady vysokých cen pohonných hmot. Současně pro zemědělce zůstává zachován i systém vratky spotřební daně v zemědělství, tedy takzvaná zelená nafta.
1: Bílý taky řekl, že problém s hnojivy je celoevropský a očekává, že řešení tedy přijde z Evropské unie. Ostatně dnes by podle Bílého měla Evropská komise představit takzvaný akční plán pro hnojiva, který bude v příštím týdnu projednaný taky na Radě ministrů zemědělství v Bruselu.
0: Tereza Chlubná dnes tedy mluvila o cenách hnojiv a o tom, co to způsobí dál. Díky.
1: Já děkuji taky, hezký den.

0: Zemří, že mi neskončí jen vrazy a lupiči, ale často se do vězení dostávají i lidé, kteří mají za sebou zdánlivě banální provinění. Nová kniha kriminálnice bývalé ředitelky ženské věznice Gabriely Slovákové přináší 10 skutečných příběhů žen, které prošly výkonem trestu. A ukazuje i to, co následovalo po návratu zpátky na svobodu. Povíme vám o tom za chvíli víc.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

Budu zase s tebou. Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou. Dej mi trochu času,

0: se bát, je lepší žití ve dvou.
1: V odpoledním radiožurnálu se teď zamyslíme nad tím, jak tenká je hranice mezi slušným člověkem a někým, kdo skončí za mřížemi. Ukazuje to nová kniha s názvem Kriminálnice. Napsala ji Gabriela Slováková, která vycházela ze skutečných osudů odsouzených žen. A jak vysvětlila na křtu své knihy, je trochu i o tom, proč jsou druhé šance a pochopení důležité.
2: Tu knihu jsem napsala, protože jsem cítila, že je pořád velké nepochopení, proč někdo může pracovat s vězni.
3: Nejsou to jen příběhy zločinu. Často spíš příběhy domácího násilí, závislostí nebo vztahů, ze kterých nešlo uniknout. Právě o nich vypráví nová kniha Kriminálnice bývalé ředitelky věznice ve Světlé nad Sázavou Gabriely Slovákové.
4: Ženy většinou se říká, že ty kriminogenní faktory neboli důvody, proč páchají trestnou činnost, tak je i výzkumem podloženo, jsou jiné. Většinou toxické vztahy, náročný partner, násilí v rodině, nedostatečné sebevědomí, sklon k závislostem, ale rozhodně ženy nemají takovou tu tendenci soutěživou, touhu pomoci, jsou i výjimky, ale i díky emancipaci toto procento stoupá, takže možná se dočkáme nějakého jiného poměru.
3: Podle autorky si spousta lidí představí vězení hlavně jako svět drsných kriminálníků z detektivek. Ve skutečnosti tam ale často končí lidé s mnohem obyčejnějšími a někdy až překvapivě známými životními příběhy.
4: Jsou tam obyčejní lidé, kteří páchají relativně banální trestnou činnost, za kterou dostanou třeba rok, dva výkonu trestu. Často ta činnost je méně závažná než ta, kterou páchají lidé doma, třeba na svých dětech nebo nezodpovědným životem, skrytým domácím násilím. Spousta lidí, co se chová špatně, zavřených není, takže ta hranice, kdo je a není slušný člověk, pro mě je velmi pofiderní a neznamená to, že někdo ve výkonu trestu je zatracen navždy a naopak ten, kdo není, že je slušný člověk, tak to určitě není. A já bych to stigma chtěla zbořit.
3: Na slavnostní křest knihy pozvala autorka také prezidenta republiky Petra Pavla. Krátce pak také připomněl, že každý by měl dostat v životě minimálně druhou šanci.
5: Když jsem asi v 9-10 letech podlehl kouzlu krásných kroužkových bločků v papírnictví na našem sídlišti a nemají dostatek finančních prostředků, jsem ten bloček zcizil. A úspěšně jsem ho pronesl domů, kde jsem tak strašně trpěl výčitkama svědomí, že když přišla moje maminka z práce, tak to na mě hned poznala. Tak já jsem šel s pravdou ven, vrátil jsem to, omluvil jsem se a paní prodavačka říká, člověk v životě chyby dělá. Ty jsi to uvědomil, tak si zasloužíš, aby si za to byl nějakým způsobem odměněn, tak mi ten bloček dala.
3: Autorka knihy Gabriela Slováková je aktuálně ředitelkou probační a mediační služby. Ta pomáhá pachatelům trestných činů se začleněním zpět do společnosti a zároveň zprostředkovává také řešení mezi nimi a oběťmi. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Jak pokračuje digitalizace zdravotnictví a nakolik by mohla celý systém zefektivnit? Jak by se mělo zdravotnictví připravovat na demografický vývoj v Česku v příštích letech? A jak jsme se zkušenostmi z covidu připraveni na další epidemie virových onemocnění? Tomáš Pancíř se zeptá ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Omlouváme se, ale musíme teď oslovit všechny řidiče. Tady je aktuální zelená vlna.
1: Protisměr na D46 se za Prostějovem, opatrně na dálnici D46 ve směru z Olomouce na Vyškov, nejpozději za posledním sjezdem na Prostějov. Je tam hlášené auto jedoucí proti správnému směru jízdy, kolem 20. kilometru bylo zaznamenané.

0: Nenechte si ujít v České televizi. Socioložka, disidentka a průkopnice genderových studií Jiřina Šiklová.
1: Člověk se má snažit předat svět trochu lepší, než dostal.
0: Výrazně zasáhla do debaty o ženském hnutí.
2: Ona pro nás byla velkým vzorem.
3: Uměla nás i propojovat s lidma.
4: Byla by ministrní, kdyby chtěla.
0: Dokument Ženská otázka Jiřiny Šiklové.
1: Byla jsem prý příliš soběstačná, emancipovaná.
0: Premiéra dnes večer na ČT2 a v iVysílání.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: Radiožurnál je 14 hodin. Jana Gulda a zprávy. Podpůrný fond obnovil možnost požádat o podporu firmám z Agrofertu. Ukrajina ostře kritizovala cvičení s ruskými jadernými zbraněmi v Bělorusku. Čeští hokejisti mají na mistrovství světa po výhře nad Švédskem volný den. Silnice 55 zůstává po vážné nehodě u Babic obousměrně uzavřená a počasí bude převážně polojasno nebo oblačno, místy přeháňky, ojediněle i bouřky a teploty až 22 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond obnovuje žádosti o podporu pro firmy z koncernu Agrofert. Fond o tom informoval na svém webu. Možnost obnovuje na základě právní analýzy. Od jmenování Andreje Babiše z hnutí ANO premiérem byly žádosti pozastavené. Babiš byl vlastníkem Agrofertu, v únoru vložil jeho akcie kvůli střetu zájmu do svěřenského fondu. Dnešní rozhodnutí nic nemění na tom, že fond bude zpětně vymáhat podpory za miliony korun. Jde o 28 případů. Policie vyšetřuje dopolední srážku autobusu a tramvaje v pražských Záběhlicích. Záchranáři ošetřili a převezli do nemocnic 18 lidí, dva jsou zraněni těžce. Následky nehody se už hasičům podařilo odklidit a Chodovská ulice je znovu průjezdná. Z místa se hlásí reportér Josef Beneda.
7: Policisté a hasiči obnovili provoz aut v Chodovské ulici krátce před 1:30 odpoledne. Kolejnice ještě uklízel čistící vůz a pohotovostní služba, ale v této chvíli tudy začaly projíždět první tramvaje. Nehoda se stala dopoledne v Chodovské ulici jen pár metrů za zastávkou Teplárna Michle. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů, záchranářů a speciální evakuační vozidlo EVA. Policejní mluvčí Eva Kropáčová popsala, že řidič autobusu pravděpodobně z ničeho nic vybočil ze svého jízdního pruhu a čelně narazil do projíždějící tramvaje. Zároveň vyloučila, že řidič měl před nehodou zdravotní problémy. Josef Beneda, Radiožurnál.
6: Bělorusko a Rusko zahájili nácvik dodávek a použití jaderných zbraní. Ukrajina to označila za bezprecedentní hrozbu globální bezpečnosti a vyzvala západní země, aby na ně reagovali.
8: Ukrajinské ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení upozornilo, že společný rusko-běloruský nácvik jaderných úderů přímo porušuje základní články dohody o nešíření jaderných zbraní, které přísně zakazují předávat technologie zbraní hromadného ničení zemím bez jaderných zbraní. Rusko podle ukrajinské diplomacie vytváří z Běloruska své jaderné předmostí a Minsk se tím definitivně stává součástí ruského jaderného vydírání. Martin Durazín, Radiožurnál.
6: V chilských Andách zahynul český diplomat Jan Náplava. Jeho úmrtí potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Zaměstnanec české ambasády v Chile se zranil během výpravy v pohoří Sierra de Ramón. Před smrtí telefonicky oznámil svou polohu manželce, která zavolala záchranáře. Ti už muži pomoct nemohli. Čerge českého diplomata označil za profesionála a vyzdvihl jeho zastupování Česka v zahraničí.
9: S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí kolegy, který pracoval na ambasádě České republiky Santiago de Chile. Rodině, blízkým a všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou a hlubokou soustrast.
6: Jan Náplava působil na chilském velvyslanectví od roku 2022 jako ataše.
0: Sport.
10: Čeští hokejisté se připravují na čtvrtý zápas mistrovství světa. Zítra se od 16 hodin a 20 minut utkají s Itálií v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Dnes odpoledne nastoupí ve Friburgu proti Italům Norové a večer bude hrát Slovensko se Slovinskem. V Curychu jsou na programu utkání Lotyšska s Rakouskem a Maďarska s Velkou Británií. Přesně měsíc zbývá do začátku závodního víkendu silničních motocyklů MotoGP v Brně. Pořadatelé slibují větší kapacitu tribun i lepší servis pro fanoušky. Po celkové výměně asfaltu v minulém roce došlo i letos ke změnám na trati. Týkají se bezpečnosti ve třech zatáčkách. Pokračuje předseda představenstva Autodromu Brno Karel Hubáček.
11: Nejvýznamnější je v podstatě zatáčka a jezdová zóna za cílovou rovinkou. Extrémně náročné místo, jezdci tam jezdí opravdu vysokou rychlostí a jejich bezpečnost je pro nás velmi důležitá, takže tam ještě teď probíhají stavební práce.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Zase bezpečno na D46 u Prostějova, uzavřená je 55 u Babic. Dálnice D46 u Prostějova už je obousměrně bezpečně průjezdná, policie prověřila úsek mezi Vranovicemi a Prostějovem a varování před autem v protisměru odvolala. Na D1 před Brnem směrem z Prahy vzniká před omezením u D2 kolona kamionů v pravém pruhu od exitu 182 popůvky. Kolem sjezdu tam v asi 2-kilometrovém úseku brzdí i osobní auta v levém pruhu. Na D1 před Prahou směrem z Brna se táhne kolona kamionů pravým pruhem od Průhonic z 6. kilometru až na jižní spojku k Lanovému mostu. V Praze už je Chodovská u Michalské teplárny volně průjezdná, následky po vážné nehodě autobusu a tramvaje odklizené. Silnice 55 Uherské Hradiště Otrokovice zůstává mezi Babicemi a Spytihněví uzavřená v obou směrech. Dopoledne se tam střetla motorka s nákladním autem. Podle aktualizovaného odhadu policie se uzavírka protáhne do 17. hodiny. Nedá se to objet po dálnici D55, takže se musí přes Babice. Na objížďce vznikají velmi dlouhé kolony, hlavně směrem na Hradiště, od Topolné do Bílovic minimálně 20 minut a pak od Jarošova do Hradiště minimálně další 3/4 hodiny navíc. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
12: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Čekáme převážně polojasno nebo oblačno, v Čechách až zataženo, na Moravě a ve Slezsku večer i jasno. Místy přehánky ojediněle, taky bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál s Hankou Schánělovou.
14: Dobré odpoledne vám přeji. Ostravský humanoidní robot už umí chodit, mluvit a plní jednoduché úkoly. Teď se prý stane součástí vysokoškolské výuky a pak by z něj mohl být třeba skladník. My vám ho představíme v další reportáži, kterou uslyšíte v následujících minutách. Tak hezké odpoledne.
12: Odpolední Radiožurnál
15: a Hanka Schánělová.

0: Schválně si ho zkuste představit. Váží 35 kg, je vysoký zhruba 130 cm a velmi rychle se učí nové věci. Ostravská vysoká škola Báňská představila svého prvního humanoidního robota. Zapojí se do výuky a počítá se s ním i v běžných profesích ve firmách. Nahradí třeba takového skladníka.
1: Tady ta sklenice vypadá, si myslím, dobře. To znamená, že on z toho bodu 9 půjde pak na ten bod 11.
2: Zkusím ještě ty sklenice tam dát znovu.
1: Jo, určitě, určitě.
3: Je to jako s autem na ovládání, páčky a tlačítka na ovladači. Zatím bezejmenný robot mává a má něco na srdci.
4: Jsem tu proto, abych lidem pomáhal, učil se s nimi a usnadňoval jim práci.
3: Docela dupe kvůli stabilitě chůze a už plní úkoly. Musí zkontrolovat zadaná místa.
5: Ta ukázka je relativně jednoduchá a triviální, kde robot jde, vždy zastaví u toho daného pracoviště, nasnímá nebo zkontroluje pomocí kamery ten daný stav.
3: Radim Hercík z Fakulty elektrotechniky a informatiky má pro robota větší výzvy. Zapojí se i do běžné práce, až se to naučí.
5: Máme podaný projekt, kde by právě měl pracovat ve skladu, kde oni nejsou schopni teďka sehnat dostatek prostě pracovníků nebo potřebují uvolnit ruce. A další ta oblast je, že by mohli dělat třeba v kovovýrobě, třídit výpalky z plechu a tak dál. Pracovat třeba někde v horku ve stížených podmínkách, kde je zvýšena zátěž na člověka.
3: Nestačí mu to ale vysvětlit, musí se naprogramovat a otestovat, což propojí různé fakulty a hodně oborů. Popsal význam pro celou školu rektor Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava Igor Ivan. Přibude i nový předmět humanoidní robotika a třeba to přiláká další studenty.
6: Moderní technologie může způsobit to, proč ten student rozhodne jít studovat právě techniku, proč se rozhodne jít studovat třeba robotiku nebo strojařinu nebo informatiku. Ta nová technologie může být dostatečným lákadlem.
3: Nový humanoidní robot už byl slavnostně přijatý do akademického světa a jméno mu v anketě vyberou sami studenti. Ostravská VŠB se tímto přírůstkem srovnala s robotickou výbavou dalších významných technických univerzit. Z Ostravy Martin Knitl, Radiožurnál.

Diváci v kinosálech na Mezinárodním festivalu v Cannes pískají a bučí na loga společnosti, která je největším soukromým investorem kinematografie ve Francii. Co se jim nelíbí a které osobnosti podepsali kritickou výzvu namířenou na mediální impérium miliardáře Vincenta Bolloreho, odpoví na to za chvíli náš zpravodaj ve Francii.

0: Mezinárodním filmovým festivalem v Cannes hýbe ostrá kritika společnosti Canal+, která je největším soukromým investorem kinematografie ve Francii. Takhle diváci v kinosálech pískají a bučí, jakmile se na plátnech objeví logo firmy. Klíčovým akcionářem společnosti Canal+ je francouzský miliardář Vincent Bolloré, kterého lidé obvinují z podpory konzervativních a nacionalistických proudů. Detaily už má z Francie náš zpravodaj Martin Balucha. Martine, hezké odpoledne.
1: Taky zdravím, hezké odpoledne.
0: Co přesně vadí divákům na festivalu v Cannes? Proč v kinosálech pískají na loga společnosti Canal+?
1: Právě centrem té kritiky, ty si to naznačovala, je miliardář, hlavní akcionář té společnosti Canal+, Vincent Bolloré, to je taky slyšet v těch kinosálech, právě na jeho jméno lidé bučí, pokřikují různé nadávky. Vincent Bolloré je mediální magnát, s ním své skupiny Canal+ kontroluje například televizi CNews, taky Evropa 1, to je rádio zase, týdeník Journal du Dimanche, a hlavně tady televize CNews je kritizovaná za podporu konzervativních, nacionalistických, někteří odborníci říkají dokonce krajně pravicových proudů, mluvila o tom tak i nedávno šéfka francouzské veřejnoprávní televize Delphine Ernotová. Co je zajímavé, Bolloré dělal ve Francii taky obchody s českým podnikatelem Danielem Křetínským. Shodou náhod v nedávném slyšení v parlamentu o Křetínském mluvil jako o šarmantním muži s úžasnou francouzštinou. To možná jen takový drobný detail, ale v tomto kontextu se tedy dá říct, že ty pokřiky v kinosálech na festivalu v Cannes dokládají obavy o tom, jestli francouzská kinematografie, jak se bude vyvíjet, jestli zůstane nezávislá a svobodná.
0: Celkem 600 francouzských osobností, včetně například herečky Juliette Binochové, podepsalo výzvu publikovanou deníkem Libération, ve které kritizuje způsob, jakým miliardář Bolloré kontroluje proces výroby filmů ve Francii. Martine, co se v té výzvě píše?
1: Ta výzva poukazuje přesně na tohle, na to, že to jeho impérium Vincenta Bolloreho kontroluje skutečně celý proces výroby, financování až po distribuci v kinosálech a na televizních obrazovkách. V článku se mimo jiné píše o tom, že společnost Canal+ loni v říjnu koupila třetinový podíl ve firmě UGC, to je zase třetí největší síť kinosálů ve Francii. Navíc firma má v následujících 2 letech plán tento podíl navýšit na 100%, takže jde o novou etapu expanze miliardáře Vincenta Bolloreho. Ale zdaleka ne všichni umělci, herci, tvůrci jsou takto kritičtí. Tímto způsobem před časem například mluvil režisér Pierre Salvadori.
2: Canal+ má povinnost investovat do tvorby filmů. Tyhle povinnosti jsou právně ohraničené. To znamená, že existují klauzule o rozmanitosti a objemu výroby. Je tady garance nezávislosti. Dokud tohle dodržují, jsem v klidu. Šel bych své filmy točit jinam, kdybych je nemohl dělat svobodně.
1: To byl tedy režisér Pierre Salvadori. Společností Canal+ se zastával i vlivný pravicový politik, starosta města Cannes David Linár. Označil ty osobnosti, těch 600 osobností, které se podepsaly pod tou kritickou výzvou, za masochisty, za to, že vlastně hryžou doslova do ruky člověka, která je živý.
0: Martin Balucha, náš zpravodaj ve Francii. Martine, děkujeme za tvé informace teď pro odpolední radiožurnál. Naslyšenou.
1: Také děkuju, naslyšenou, hezký den všem.

0: Radiožurnál je 14:30. Zprávy pro vás má Jana Gulda.
1: Poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček by měl působit jako velvyslanec Česka při OSN. V rozhovoru pro deník CZ to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Jestli Kmoníčka někdo nahradí na stávajícím postu a případně kdo by to byl, Babiš zatím neví. Pozici bezpečnostního poradce vytvořil bývalý kabinet Petra Fialy z ODS před 4 lety. Působil v ní Tomáš Pojar, který skončil v polovině prosince s nástupem vlády Andreje Babiše. Složení poslanecké sněmovny je definitivně potvrzené. Ústavní soud odmítl stížnost loňského lídra koalice Spolu v Libereckém kraji Petra Beitla. Vyplývá to z usnesení soudu. Beitl kritizoval přepočet hlasů na mandáty. Liberecký kraj ztratil oproti minulosti čtvrtinu mandátů ve prospěch jiných regionů. Poslanecké křeslo nezískal ani Beitl. Byla to poslední nerozhodnutá stížnost, která se týkala loňských voleb. Britská televizní stanice Channel 4 stáhla z platform všechny série reality show Svatba na první pohled. Stalo se poté, co BBC zveřejnila reportáž popisující obvinění ze dvou znásilnění během natáčení a jednoho nedobrovolného sexuálního aktu. Všechny tři ženy se shodly na tom, že štáb ani stanice neudělali nic pro jejich ochranu. Obvinění muži vinu popírají. A český dirigent Jakub Hruša dnes v pražském Rudolfinu koncertuje s Českou filharmonií. V rámci pražského jara zazní festivalová premiéra houslového koncertu skladatele Luboše Fischera. Sport. Fotbalový záložník Sparty Andrew Irving si se Skotskem na mistrovství světa nezahraje. Do konečné 26-člené nominace trenéra Steva Clarka se nevešel. Skotové se na světovém šampionátu objeví po 28 letech. Ve skupině se utkají s Brazílií, Marokem a Haiti.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Neprůjezdný pražský okruh za Vestcem a nehoda na D11 u Hradce Králové. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště těsně před sjezdem na Písnici je na kilometru 4,5 úplně zastavený provoz. Nákladní auto tam najelo ze zadu do kamionu. Přistál vrtulník záchranné služby a kolona stojí. Udržujte záchrannou uličku, dojíždí se do fronty už před sjezdem na Jesenici na 79. kilometru. Nejdřív kamiony, postupně i osobní auta v levém pruhu. V osobním autě na okruh pokud možno ani nesjíždějte, pokračujte na D1, vezměte to přes Prahu a Barrandov. Na dálnici D11 z Prahy na Jaroměř pozor za sjezdem na D35, začíná tam vznikat kolona, kousek za sjezdem na kilometru 85 stojí čerstvě nabouraná auta v levém pruhu.
4: V levém pruhu jsou dvě osobní vozidla, mají daný jenom varováky, je to hrozně nebezpečný.
3: A silnice 55 Otrokovice Uherské Hradiště mezi Spytihněví a Babicemi byla od dopoledne uzavřená po střetu motorky s nákladním autem. Teď už provoz obnovili alespoň kyvadlově, tím pádem už je otevřený i úsek dálnice D55 mezi Starým Městem a Babicemi. Na původní objížďce přes Bílovice ještě potrvá, než se rozjedou dlouhé kolony. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme převážně polojasno nebo oblačno, v Čechách až zataženo, na Moravě a ve Slezsku večer i jasno. Místy taky přehánky, ojediněle i bouřky a nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. V odpoledním Radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
0: Přeji krásné odpoledne. Hvězdný portugalský fotbalista Ronaldo se může chystat na svůj 6. světový šampionát. 41-letý útočník je totiž v konečné nominaci.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Na Slovensku budou muset dělníci zbourat kus nové vojenské nemocnice v Prešově. Podle předběžného posudku je část betonových sloupů nekvalitní a nejde opravit. Ministr obrany Kaliňák kvůli tomu včera ukončil spolupráci s konsorciem firem, ve kterém byly třeba i společnosti napojené na maďarského podnikatele z okolí Viktora Orbána. My vám k tomu víc řekneme s naší zpravodajkou.

0: Na Slovensku se komplikuje výstavba nové vojenské nemocnice v Prešově. Stát teď musí zbourat část už hotové konstrukce kvůli nekvalitnímu betonu. Ministr obrany Robert Kaliňák kvůli tomu včera ukončil spolupráci se stavebním konsorciem, ve kterém byly i firmy napojené na maďarského podnikatele z okolí expremiéra Orbána. Celý projekt se navíc výrazně prodraží. A další informace už pro nás má zpravodajka v Bratislavě Bára Vránová. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jaký problém je s tou nemocnicí?
1: Ten základní je v kvalitě betonu. Dělníci teď musí zbourat 23 nosných sloupů z celkových skoro 300. To včera potvrdil i ministr obrany Robert Kaliňák.
2: Dostali jsme předběžnou zprávu posudku na konci minulého týždňa, která potvrdila, že většina sloupů má problém a dokonce v některých případech je ten problém tak zásadný, že bude muset

0: dostat alespoň do fáze hrubé stavby. Na úplné dokončení chce ministerstvo obrany teprve vypsat nový tendr. Celková cena toho projektu tak podle aktuálních odhadů překročí 500 milionů eur, což je víc než 12 miliard korun. A škody, což je taky výrazně víc, než byl původní plán. Škody chce ministerstvo po původním konsorciu firem vymáhat i soudně. Výtky k němu byly ještě totiž před zahájením stavby. Součástí skupiny byla třeba i společnost podnikatele Attily Pára, který měl vazby na rodinu maďarského expremiéra Viktora Orbána. I to teď na Slovensku přitahuje poměrně velkou pozornost, zvlášť protože jde o strategickou vojenskou nemocnici.
1: A co všechny ty problémy pro prešovskou nemocnici znamenají? Jak zásadně to krom toho prodražení ovlivní stavbu?
0: Hrubá stavba nemocnice by podle ministra měla být hotová do února 2027. Celkově by měla být k dispozici na začátku roku 2028, takže velké zpoždění se neočekávají. Celá ta kauza ale zvyšuje tlak na stát, aby vysvětlil, jak mohl podobný problém u strategické vojenské stavby vůbec vzniknout. Nemocnice je totiž pro vládu důležitá nejen zdravotnicky, ale i politicky. Část nákladů se totiž Slovensku započítává do obranných výdajů vůči NATO.
1: Bára Vránová se tedy podívala do Prešova a měla k tomu určitě důvod. Díky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Tak to byly Extrém ve vysílání odpoledního radiožurnálu. Přesně za měsíc vyjedou závodníci mistrovství světa silničních motocyklů k prvním tréninkům na autodromu v Brně. I tomu za chvíli věnujeme reportáž.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Pražský okruh za Vescem je stále uzavřený. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se nedá projet těsně před exitem Písnice na kilometru 4,5. Přistál vrtulník záchranné z Užby, narazilo tam nákladní auto zezadu do kamionu, helikoptéra už od

0: Letěla, ale záchranáři pořád zasahují, nedá se projet. Kolona osobních aut je od exitu 82 Jesenice, kamiony se v pravém pruhu řadí už hned za sjezdem z D1. Zpátky na okruh se dá najet exitem 4 Písnice z Libušské, takže osobním autem se to dá vzít od Jesenice přes Libuš, anebo se okruhu vyhnout po D1 přes Prahu po jižní spojce a pak buď ze Strakonické nebo od Barrandova zpátky. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Přesně za měsíc začne velká cena Česka mistrovství světa silničních motocyklů. Na autodromu Brno se teď všechno připravuje na nejprestižnější akci sezóny. Fanoušků by podle pořadatelů mělo znovu dorazit přes 200 tisíc.
1: Aktivita kolem MotoGP bude začínat už ve středu 17.6. tím, že budeme otvírat fanzónu v Brně na náměstí Svobody.
2: Přibližuje program pro fanoušky před startem závodního víkendu předseda představenstva autodromu Brno Karel Hubáček.
1: Nejzajímavější zřejmě bude v té fanzóně program čtvrteční, kde budou mít fanoušci možnost vidět i tváře té nejvyšší královské kubatury MotoGP. Ukážou se tam i naše Filip Salač.
2: Ten je jediným českým zástupcem ve vrcholných kategoriích mistrovství světa. Za fanoušky mohl doprovodný program vycestovat i mimo Brno. Vizi na konci dubna představil prezident autoklubu Jan Šťovíček.
3: Věříme, že se nám podaří dostat MotoGP třeba i do Prahy. Myslím si, že by si to pražští fanoušci zasloužili. Pokud třeba se do Brna nedostanou a chtěli by sledovat ty přenosy z těch závodů, tak bychom jim rádi tuhle možnost tam bídli. Je to v jednání.
2: Fanzóna v Praze ale minimálně pro letošek nebude. Závěry jednání objasnil Jan Herget z autodromu Brno.
4: Na základě rozhovoru s MotoGP jsme se rozhodli plánovanou zónu udělat příští rok, protože v letošním roce by to bylo příliš na poslední chvíli. Z hlediska jezdců MotoGP, kteří mají své plány dlouho dopředu naplánovaný, z hlediska rozpočtu a celkového zájmu diváků. Příští rok určitě plánujeme dostat MotoGP do celé republiky tak, aby fanoušci měli možnost vlastně ty artefakty spojené s MotoGP nasát po celé republice.
2: Fanoušci přímo na Masarykově okruhu by se letos měli dočkat kvalitnějšího servisu nebo větší nabídky občerstvení. Víc míst bude pro diváky na tribunách, řekl Karel Hubáček.
1: Rozšířili jsme kapacity sedačkových tribun, které jsou velmi oblíbené, takže ještě zatím tam nějaké volné máme naštěstí na koloni.
2: Minulý rok se při návratu brněnské Grand Prix do kalendáře šampionátu přišlo přímo na autodrom podívat za víkend skoro 220 tisíc lidí. Letos program vyvrcholí hlavními závody v neděli 21. června. Z budovy autoklubu v Praze Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Zloděj prchl se vzácnou relikvií a zalil ji do betonu. Detektivka ze severu Čech, která obletěla zemi. Proč vůbec vystavujeme ostatky lidí ve vitrínách?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 9:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost z pohybu je malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď. Více na webu olympijskýběh.cz.
1: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou CSG a Alpinepro.
2: Radiožurnál je 15 hodin. Jana Gulda a zprávy.
3: Zákon o veřejnoprávních médiích obsahuje podle ministerstva financí problémy. Chce ho přepracovat. Hnojiva v Česku zdražují, zemědělci možná omezení jejich dávkování. Hokejový brankář Dobeš vychytal Montrealu postup do semifinále playoff NHL. Pražský okruh je po vážné nehodě u Písnice směrem na letiště uzavřený. A počasí zítra bude převážně oblačno až polojasno. Místy déšť, později i bouřky a teploty až 23 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Návrh zákona o médiích veřejné služby má podle ministerstva financí velké nedostatky a vytváří nové problémy. Mimo jiné podle něj není jasné, z jaké kapitoly státního rozpočtu by měly peníze pro Českou televizi a Český rozhlas jít. Návrh taky podle ministerstva financí neurčuje, jak a dokdy bude stát peníze oběma médiím vyplácet, říká mluvčí rezortu Gabriela Krušinová.
5: Pro ministerstvo financí je zásadní především technické a rozpočtové nastavení zákona, protože nový model financování musí být jasný, předvídatelný a nastavený tak, aby s veřejnými prostředky bylo možné efektivně a kontrolovatelně hospodařit.
3: Rezort proto vyzval ministerstvo kultury, aby návrh přepracovalo. K návrhu mají připomínky i další rezorty. Například ministerstvo vnitra upozornilo, že zrušení rozhlasových a televizních poplatků způsobí výpadek příjmu České poště, která zajišťuje jejich výběr. Neúspěšní uchazeči se můžou ode dneška hlásit do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Seznam škol s volnou kapacitou najdou v systému DPSY nebo na webových stránkách jednotlivých škol. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče můžou druhé kolo vypsat jen některé školy.
6: Ty poptávané školy vesměs, a je to můj osobní názor, naplní velmi výrazně ty kapacity už v tom prvním kole. To znamená, samozřejmě je to potom otázka pro toho neúspěšného žadatele, aby sledoval tu nabídku jednotlivých škol, zda budou vyhlašovat druhé kolo na doplnění případných kapacit.
3: Přihlášky do druhého kola můžou uchazeči podávat do 25. května. Zemědělci zvažují omezit hnojení. Důvodem je zdražování, vyplývá to z průzkumu Zemědělského svazu. Ceny hnojiv rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě. Pokud budou vysoké ceny přetrvávat, zvažuje omezení 73% oslovených zemědělců. Znamenalo by to nižší výnosy plodin a zemědělci proto požadují systémová řešení růstu cen na evropské úrovni, říká to předseda svazu Martin Pícha.
7: My vnímáme, že ta současná dnešní krize s hnojivy je potenciální budoucí krize potravinová. A bohužel i to počasí v té střední Evropě, to sucho, tomu může významně přispět, se můžeme dostat do situace, že opravdu ceny potravin v budoucnosti budou významně růst.
3: V Evropském parlamentu ve Štrasburku se vůbec poprvé uděloval Evropský řád za zásluhy. Od předsedkyně parlamentu Roberty Metsolaové a šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové ho převzali například bývalá německá kancléřka Angela Merklová, někdejší polský prezident Lech Valenca i vatikánský státní sekretář Pietro Parolin. Ocenění získal taky ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který se ale slavnostní ceremonie nezúčastnil. Evropský řád za zásluhy je určený osobnostem, které významně přispěly k evropské integraci, demokracii a prosazování evropských hodnot.
8: Sport. Hokejový brankář Jakub Dobeš vychytal Montrealu postup do semifinále playoff NHL. K vítězství Canadiens na ledě Buffalo 3-2 v prodloužení přispěl v rozhodujícím sedmém utkání série 37 zákroky. Jakub Dobeš měl v rozhodujícím zápase na ledě Buffalo úspěšnost zákroku skoro 95% a zažil tak druhé nejpovedenější utkání celé série. Postupový gól Montrealu dal stejně jako na úvod playoff proti Tampě kanadský útočník Newhook. Montreal s gólmanem Dobešem po vítězství v Buffalu 3-2 v prodloužení pokračuje v bojích o Stanley Cup. V semifinále ho čeká Carolina, která v letošním playoff vyhrála všech 8 zápasů. Na západě se o finále utkají dva čeští útočníci, Martin Nečas s Kolorádem a Tomáš Hertl s Vegas. Série startuje v noci na čtvrtek českého času. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na pražském okruhu za Vescem, taky na 55C za Spytihněví. Na pražském okruhu ve směru z D1 na Letišně těsně před sjezdem na Písnici na kilometru 4,5 najelo nákladní auto zezadu do kamionu. Provoz byl posledních 50 minut zastavený, před chvílí začaly pouštět auta levým a brzy uvolní i pravý pruh. Kolony osobních aut teď od exitu 82 Jesenice, tam to ještě stojí, respektive řidiči sjíždějí na Jesenici. Kamiony v pravém pruhu postávají už od sjezdu z D1. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se do omezení u D2 táhne dlouhá kolona kamionů v pravém pruhu. Začíná za Domašovem na kilometru 176. Osobní auta v levém pruhu se sunou pomalu. Nejdřív mezi exity 178 Ostrovačice a 182 Popůvky a pak je čeká kolona v Brně od sjezdu na Vídeň po sjezd na Bratislavu. Na dálnici D11 z Hradce Králové na Prahu za připojením z D35 počítejte s kolonou z 80. kilometru do omezení na 76. zdržení kolem 10 minut. A silnice 55 Otrokovice Uherské Hradiště je mezi Spytihněví a Babicemi po vážné nehodě motorky a nákladního auta už průjezdná aspoň kyvadlově. Kolony v obou směrech, delší na Hradiště je to na 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra čekáme oblačno až polojasno, místy přehánky, k večeru pak i bouřky a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál s Hankou Schánělovou.
10: Hezké odpoledne vám přeji. Na inovativní léky čekají Češi téměř 2 roky, déle než tomu bylo dřív. A proč se k moderní léčbě dostávají pacienti se zpožděním? A co všechno rozhoduje o tom, jestli se k ním vůbec dostanou? Na to všechno odpovíme teď už krásné odpoledne.
4: Odpolední Radiožurnál
11: a Hanka Schánilová.

0: Češi čekají na moderní léčbu v průměru 659 dní. Nové léky se k ním tak dostávají o půl roku pomaleji než před 2 lety. Vyplývá to z nové analýzy, kterou každoročně zveřejňuje Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací. Data ukazují, že pacienti čekají na nové terapie déle než unijní průměr a výrazně déle než například v Rakousku nebo Maďarsku.
1: Každý ten den znamená prostě další den, ten pacient prostě čeká. Ví, že v některém jiném státu už ten přípravek třeba je dostupný a pacienti se k němu běžně dostanou a Česká republika bohužel ještě stále čeká, než na ní přijde ta řada.
2: Češi podle ředitele Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Davida Koláře nejenže čekají na inovativní léky déle, po několika letech letos zároveň klesl i počet přípravků, které se k němu vůbec dostanou. Z celkem 168 sledovaných nových molekul se k českým pacientům podle nových dat dostala jen polovina.
1: Letos vlastně vidíme po 5-6 letech první zhoršení, prodloužila se nám ta doba, klesl nám ten absolutní počet těch nových léků na trhu.
2: Pro pacienty je to pak problematické v tom, že ne všechna léčba, která už existuje v jiných státech Evropy, je okamžitě dostupná i v Česku. A právě s tím má zkušenost i Šárka Slavíková z pacientské organizace Amélie, která pomáhá onkologickým pacientům.
3: Obrací se na nás pacienti, kteří vlastně jsou dneska díky internetu znalí, že nějaká molekula nebo lék byl v Evropě schválen, ale u nás ještě není dostupný. Snažíme se jim vysvětlit ty modely, proč ten lék není dostupný. Buď, že je ve schvalovacím procesu právě v tom správním řízení, anebo, že ten lék tady sice dostupný je, ale ta firma farmaceutická podala jenom určitou část indikace pro určitou část diagnózy a je to samozřejmě potom pro další jednání.
2: Důvodů, proč se dostupnost moderní léčby prodlužuje, je podle Davida Koláře hned několik. Patří mezi ně složitější hodnocení nových léků i delší vyjednávání o jejich úhradě.
1: Jsou ty přípravky složitější na to hodnocení. To znamená, to hodnocení potom může trvat delší dobu nebo spoliká více kapacity. Souvisí to i s tím, že se potom prodlužuje to jednání těch zdravotních pojišťoven a těch farmaceutických společností.
2: Odborníci proto doporučují zjednodušit schvalovací a úhradové procesy, posílit kapacity Státního ústavu pro kontrolu léčiv a u některých léků uvolnit pravidla pro předepisování, aby se moderní léčba dostala k pacientům rychleji. Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: S rozvojem elektroniky a dalších technologií roste globálně také význam výroby polovodičů. A tohle odvětví je na vzestupu také v Česku. Zaměstnává už skoro 11 000 lidí. My vám právě tenhle sektor za chvíli také představíme.
1: Rád bych si koupil cukrovou.

0: podíváš.
1: Rozvoj odvětví čipů jako velká příležitost i pro český průmysl. V Česku se dnes sešli lídři polovodičového sektoru z celého světa. A to na akci nazvané Czech Semicon Days, kterou pořádá státní agentura Czech Invest. Tohle odvětví v Česku roste a na jeho rozvoji se chce zaměřit i vláda, která výrobu čipů považuje za inovativní odvětví, které může přispět k hospodářskému růstu. A detaily probereme s redaktorem Vítem Andrlem. Hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Jak rozsáhlé odvětví je teď v Česku čipový nebo polovodičový? Průmysl.
2: Generální ředitel agentury Czech Invest Jan Michal řekl, že v Česku je přes 80 firem a zaměstnaných je v tomto sektoru zhruba 11 000 lidí. České společnosti podle Michala vyrábějí jak přímo čipy, tak třeba i součástky pro jejich výrobu.
3: Jsou tam důležitá další navazující odvětví, která umožňují rozvoj této technologie, jako je třeba elektronové mikroskopy, protože v Brně fungují a existují firmy, dohromady reprezentují zhruba 30% toho trhu v elektronové mikroskopy, takže je to sektor, který je významný technologicky. Je to sektor, který je významný z hlediska přidané hodnoty, která zde vzniká.
2: Česko zároveň láká zahraniční investory. Před 2 lety oznámila firma Onsemi investici za víc než 40 miliard korun do rozšíření výroby čipů v Rožnově pod Radhoštěm. Technologie polovodičů se navíc bude i nadále rozvíjet, říká to Michal Lorenz, viceprezident Českého národního polovodičového klastru, který združuje univerzity, vědecké instituce a firmy, které v tomto odvětví působí.
4: Do budoucna se pak Česká republika chce soustředit vlastně na ta témata, která v Evropě rezonují, a to je především využití polovodičů v energetických sítích. Ať už ve smyslu jakoby zvýšit jejich účinnost, snížit ztráty, anebo implementovat prvky AI vlastně pro skutečně jakoby chytré sítě.
2: A Česko má taky potenciál podpořit surovinovou odolnost Evropy v oblasti polovodičů, a to třeba díky tradici chemického průmyslu v Ústeckém kraji.
1: Jak může pomoci k rozvoji odvětví čipů stát?
2: Firmy potřebují například zajistit finance na své projekty, ať už z evropských nebo národních zdrojů. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO jsou pro firmy v polovodičovém odvětví připravené podpůrné programy.
5: Ale tak, že jim tady vytvoříme zjednodušený režim na úrovni investic, zejména tady odpisů, dále odpočtu na výzkum a vývoj, což už máme dneska provázáno s novým mechanismem, který si vyžádal podnikatelský sektor. Já jsem rád, že mohu říct, že vlastně tím, kdo bude posuzovat, jedná-li se či nejedná-li se o výzkum, bude TAČR.
2: Tedy Technologická agentura České republiky, to je státní orgán, který financuje projekty výzkumu a inovací. Podle Havlíčka je taky třeba prohloubit spolupráci s technickými vysokými školami a zlepšit prestiž těchto oborů, aby měla oblast polovodičů dostatek zaměstnanců.
1: Na akci Czech Semicon Days byl Vít Andrle. Díky. Naslyšenou.
2: Naslyšenou. Just a perfect day. Drink sangria.

0: Cenové stropy na paliva budou opět o něco výš. I o tom uslyšíte v dalších zprávách odpoledního radiožurnálu.
1: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru druhého nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Radiožurnál, Česká televize, Deník Právo a Seznam.cz.
0: Radiožurnál je 15.30. Jana Gulda a zprávy.
2: Cenový strop na pohonné hmoty zítra opět vzroste. Jeden litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 44 korun a 1,70 halířů. O 28 halířů víc než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Nejvyšší povolená cena za litr nafty zítra stoupne o 15 halířů na 42,17. Opatření proti vysokým cenám paliv platí zatím do konce měsíce. Německo přijme na žádost Spojených států do péče amerického zdravotníka, který se v africkém Kongu nakazil ebolou. Potvrdilo to německé ministerstvo zdravotnictví. Není ale známé, v jakém zařízení se o pacienta budou lékaři starat. V Kongu propukla epidemie eboly, která se rozšířila i do sousední Ugandy. Zemřelo už přes 130 lidí. Američan se nakazil při práci v konžské nemocnici. Evropský parlament schválil nová unijní pravidla pro prověřování zahraničních investic. Povinné bude pro všechny členské státy v citlivých odvětvích, jako je například obrana, finanční služby, strategické suroviny nebo umělá inteligence. Cílem legislativy je identifikovat možná rizika pro bezpečnost nebo veřejný pořádek a zároveň zachovat otevřenost vůči přílivu zahraničního kapitálu. Předpis musí ještě oficiálně schválit Rada Evropské unie. A případ pokusu o zapálení brněnské synagogy bude řešit vrchní soud v Olomouci. Mladík, kterému krajský soud v Brně uložil 9 let vězení za pokus o teroristický útok, vraždu a další skutky, podal proti rozsudku odvolání. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí soudu Klára Belkovová. Muž, který činy spáchal ještě jako mladiství, nesouhlasí s výrokem o vině, trestu ani s náhradou škody.
3: Sport.
2: Fotbalový útočník Cristiano Ronaldo se může chystat na svůj 6. světový šampionát. Pětinásobný vítěz zlatého míče nechybí v nominaci portugalského národního týmu na blížící se mistrovství světa. To se bude konat ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na pražském okruhu za Vestcem a kolony na D1 před Brnem. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště před exitem Písnice na kilometru 4,5 ještě uklízejí po havárii nákladního auta a kamionu. Provoz byl skoro hodinu zastavený, ještě i kolem čtvrt ho průběžně zastavovali, teď už definitivně volný levý pruh. Rozjezd kolon ovšem potrvá, navíc na konci té kolony kousek za sjezdem z D1 na 77. kilometru se srazily dva kamiony a osobní auto chvíli úplně blokovali provoz, pořád se to kolem protahuje jen těžko. Kolona tak stojí už ze sjezdu na okruh z D1. Tím pádem řidiči hledají náhradní trasy a ucpaná je jak silnice 101 za Modliticemi přes Jesenici dál do Vestce, tak už se tvoří kolona i na samotné dálnici D1 ve všech pruzích od Čestlic ze 7. kilometru až do Prahy. Na D1 před Brnem směrem z Prahy je kolona kamionů v pravém pruhu už za Domašovem z kilometru 175, osobní auta v levém brzdí krátce kolem sjezdu na Popůvky 182. kilometr a pak se vlečou v Brně od sjezdu k výstavišti do omezení u D2. A ještě D11 z Hradce na Náchod před koncem dálnice u Jaroměře kolona kamionů ze 110. kilometru do ucpaného kruhového objezdu. Je tam kolona i na 33 směrem z Náchoda a to od Dolan. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo a ráno ojediněle i mlhy. Zpočátku déšť jen lokálně na západě Čech a postupně srážky místy i jinde a později hlavně na Moravě a ve Slezsku taky bouřky. Nejvyšší teploty zítra 18 až 23 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
0: Hezké odpoledne ještě jednou. Český tenista Vít Kopřiva prohrál v prvním kole turnaje v Hamburku 5-7 a 1-6 s nejvýše nasazeným Felixem Ožerem Aliasimem z Kanady.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Rusko zahájilo třídenní armádní manévry, během kterých bude nacvičovat součinnost jaderných zbraní rozmístěných v Rusku a Bělorusku. Ukrajina to považuje za globální bezpečnostní hrozbu. My už jsme v Radiožurnálu ve spojení s naším zpravodajem Martinem Dorazínem. Martine, dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Už se ví, jak velké manévry pořádá Rusko a jaké nasadí Moskva zbraně a techniku?
1: Moskva to sama oznámila dopředu, počítá s tím psychologickým efektem zastrašování pravděpodobně, takže pokud jde o konkrétní typy vojsk, které se toho budou účastnit, tak je to opravdu impozantní. Jsou to raketová vojska strategického významu, strategického nasazení, flotily, severní flotila, tichooceánská flotila, potom také letectvo a velká část sil, to znamená vojáků Leningradského a centrálního vojenského okruhu. Konkrétně to znamená 64 tisíc vojáků a více než 7800, téměř 8 tisíc různých jednotek zbraňových, zbraní vojenské techniky. V tom je zahrnuto i 200 raketových odpalovacích zařízení, více než 140 letadel, 73 korábů válečných lodí, 13 ponorek, z toho 8 strategického určení.
0: Jak na tohle rusko-běloruské cvičení reaguje Ukrajina?
1: Ukrajina to ostře odsoudila, jak už si ostatně sama říkala, považuje to za hrozbu nejenom pro Ukrajinu, ale celé globální bezpečnosti, evropské bezpečnosti v první řadě, protože jde o cvičení, která se odehrávají zároveň v Rusku, Bělorusku, velice blízko hranic Severoatlantické aliance, to znamená s Polskem a s pobaltskými zeměmi. No a v tom v prohlášení například ukrajinské diplomacie se píše, že takovou efektivní odpovědí na toto, cituji, rusko-běloruské řinčení zbraněmi podél hranic NATO nebo v jejich blízkosti, by mělo být, tou odpovědí by tedy mělo být velmi podstatné zesílení sankčního tlaku na Rusko a také na Bělorusko a také zvýšení podpory Ukrajiny, která zadržuje oba režimy od další expanze do Evropy.
0: Martine, a přicházejí z Běloruska i další signály, které by snad nasvědčovaly tomu, že by se Bělorusko mohlo do války proti Ukrajině aktivně zapojit?
1: Těch signálů je několik a přicházely už v podstatě od počátku jara, kdy ukrajinská rozvědka a potom posléze také satelitní systémy zjistili, že Bělorusko buduje podél hranic s Ukrajinou a také s Polskem a pravděpodobně i s Pobaltím jakési nové vojenské budovy nebo nějaká zařízení tam buduje. Podle ukrajinské strany jde například o dělostřelecké pozice, buduje tam nové dálnice, nové přístupové cesty k tomu. A také teď nejnověji vlastně se ukázalo, že Rusové zakázali v podstatě vstup civilnímu obyvatelstvu do těch lesů podél hranice s Ukrajinou, Polskem a Litvou, což podle Kyjeva znamená, že Bělorusko by se mohlo tedy v případě nouze, pokud tedy Rusko bude opravdu v nouzi, zapojit do té války možná nejenom proti Ukrajině.
0: Tak to byl zpravodaj Martin Dorazín. Martine, díky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Ve 13 letech loni ukázala mladá veslařka Tereza Tomšů velkou odvahu a zachránila svou kamarádku, která dostala před závodem epileptický záchvat a začala se topit. Mladá dívka teď převzala za svůj čin cenu od českého klubu Fair Play. A vy o tom uslyšíte také ve vysílání odpoledního radiožurnálu. Ještě předtím jedna tanečnice a skupina Tata Boys. Hezké odpoledne.

0: Záchrana lidského života. Český klub Fair Play znovu oceňoval mimo jiné i sportovce, kteří pomohli jiným v těžké chvíli. Pro ocenění si na slavnostní předávání na pražském výstavišti přijelo za loňský rok 10 lidí. A jak za chvíli uslyšíte, byla mezi nimi i jedna mladá dívka.
1: Jako první si diplom za záchranu života převezme Tereza Tomšů, veslařka DJ-Skra Třeboň za záchranu života spolubestvíně během veslařského závodu.
2: Řekla jste si pro sebe, že dokážete zvládnout i takovouhle těžkou životní situaci?
3: No, asi jo.
4: Vyprávěla tiše a nesměle Tereza Tomšů, která se ale v kritickém momentu zachovala rozhodně.
3: No tak já nevím, jako asi jsem to jako udělala automaticky.
4: V kategorii 13-letých veslařek jela loni Tereza Tomšů v Ústí nad Labem na start závodu dvojskifů s Julií Juzlovou, která dostala epileptický záchvat, loď se převrhla, Juzlová byla v bezvědomí a začala se topit. Vodní záchranná služba byla daleko. Tomšů kamarádku v hlubokém místě na Labi začala hledat pod vodou a nohama ji objevila. Náročný moment pro mladou dívku.
3: No tak jakože bylo to spíš psychicky než fyzicky. Spíš jako, že ji potřebuju najít.
2: Jaká to byla úleva, když jste zjistila, že ji máte?
3: Velká. A ještě jsem vlastně jako, že jak byla v tom epileptickém záchvatě, jak byla bezvědomí, tak jsem se jako byla, aby byla v pořádku.
4: Pak ale musela dostat Tereza Tomšů kamarádku z vody.
3: Na břehu byly nějaká paní a nějaký rybáři, tak ta paní za náma skočila a právě nás jako přidržela u té lodi.
4: A společně tak zachránili Julii Juzlovou. Tereza Tomšů teď dostala za svůj čin od českého klubu Fair Play při Českém olympijském výboru diplom za záchranu života a přijela si pro něj do Prahy na slavnostní předávání.
2: Jak moc vás třeba potěšilo tohle ocenění?
3: No tak jako, já jsem to spíš jako udělala automaticky, než jako, abych něco dostávala.
4: Řekla Tereza Tomšů, mladá veslařka Jiskry Třeboň a dívka, která se v kritické chvíli zachovala chladnokrevně a zachránila život kamarádce. Z pražského výstaviště, Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Jak pokračuje digitalizace zdravotnictví a nakolik by mohla celý systém zefektivnit? Jak by se mělo zdravotnictví připravovat na demografický vývoj v Česku v příštích letech? A jak jsme se zkušenostmi z covidu připraveni na další epidemie virových onemocnění? Tomáš Pancíř se zeptá ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, you're gonna

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: No pojď ke mně, co pak mě nemáš rád?
2: Zůstaň se mnou, Maty. Co pak chceš, aby byl smutnej?
0: Tak koho máš radši?
3: Rozvod rodičů pro dítě není nikdy nic jednoduchého.
4: Kde budu doopravdy doma? Co když budu furt jenom na cestě?
3: Ale pomáhá vědět, na co se připravit.
5: Chci, aby si věděl, že tvůj názor je důležitý.
3: Seriál Matyášovi rodiče se rozvádějí ukazuje, jak rozvod opravdu probíhá. A na ČT Edu najdou děti i rodiče informace, podporu a pomoc.
6: Lázeňské město ukryté v údolí. Drsná krajina Krušných hor. Těžba uranu. To všechno je festival Řetízkárna. Ale také koncerty, debaty, výstavy, promítání dokumentů a také představení Davidského divadla. Přijďte zažít současnost se vzpomínkou na minulost. Přijďte zažít festival Řetízkárna. 29. až 31. května v Jáchymově. Více informací www.řetízkárna.cz. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
7: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
8: Národní koordinátorkou péče o duševní zdraví a protidrogovou politiku se stane Protopopová. BEM končí. V Rusku začalo cvičení jaderných sil, včetně odpalu raket. Čeští hokejisti se na mistrovství světa připravují na duel s Itálií. Na Pražském okruhu směrem na letiště počítejte s kolonami už od sjezdu z dálnice D1. A počasí zítra bude převážně oblačno až polojasno, místy déšť, později i bouřky a teploty až 23 stupňů.
9: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Národní koordinátorkou péče o duševní zdraví a protidrogovou politiku bude od července Dita Protopopová. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí vlády Karla Mráčková. Naopak Pavel Bém z ODS jako národní protidrogový koordinátor končí. Protopopová agendu nově nebude řešit pod úřadem vlády, ale na ministerstvu zdravotnictví. Pod jednotlivé rezorty od července přejdou i další odbory, třeba ten pro ochranu lidských práv. To kritizuje ombudsman Stanislav Křeček, bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková-Laurenčíková. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, tak vláda plní slib o snížení počtu zaměstnanců ve Strakově akademii. Distribuční společnost skupiny E.ON žaluje energetický regulační úřad, kritizuje nastavení regulovaných cen elektřiny pro letošní rok. Informaci serveru Ekonomický deník a Radiožurnálu potvrdil mluvčí úřadu Michal Kebort. Distributor EGD považuje cenovou regulaci za nevýhodnou. Regulační úřad si ale za svým rozhodnutím stojí a věří, že ho u soudu obhájí. Pokud by uspěl naopak distributor, mohli by podle Keborta stoupnout ceny elektřiny zákazníkům v jižních Čechách a taky na jižní Moravě.
10: Pokud by ERÚ vyhověl požadavkům EGD, znamenalo by to nárůst regulované části ceny elektřiny na daném distribučním území o více než desetinu. Podle našich informací oslovil soud i další provozovatele regionálních distribučních soustav, zda se chtějí k žalobě připojit, a žádný tak neučinil.
8: Rusko zahájilo třídenní manévry. Společně s Běloruskem nacvičuje dodávky a použití jaderných zbraní, oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Výcvik zahrnuje například odpal raket a střel s plochou dráhou letu z poligonů na ruském území. Zúčastní se ho raketová vojska, námořnictvo a další síly s víc než 60 tisíci vojáky. Podle ruského ministerstva budou trénovat i použití jaderných zbraní rozmístěných v Bělorusku. Ukrajina to označila za bezprecedentní hrozbu pro globální bezpečnost. Vypouštění Labské přehrady ve Špindlerově mlýně v Krkonoších je u konce. Ještě tento týden začne čištění jejího dna od usazenin po povodních v roce 2024. Nánosy bahna výrazně snižují schopnost přehrady zadržovat na horním toku Labe velkou vodu, vysvětluje mluvčí povodí Labe Aleš Prokopec.
11: Aby se tato situace nezhoršovala, je potřeba vytěžit přibližně 33 tisíc kubíků těchto nánosů. Práce se týkají zhruba 700 metrové části nádrže od přítoku směrem k hrázi.
12: Sport. Čeští hokejisté se na mistrovství světa chystají na středeční zápas s Itálií. Dnešní trénink byl dobrovolný a to platí i o zítřejším. Podle asistenta trenéra Jiřího Kalouse je to kvůli tomu, jak byl poslední duel se Švédskem náročný. I tak se dnešního tréninku zúčastnil bez dvou hráčů kompletní kádr, pokračuje Kalous.
13: Nechali na nich, aby se rozhodli podle svých pocitů, jestli chtějí na oba dva tréninky dobrovolní, jestli jenom na jeden. takže každý to řeší podle sebe a předpokládám, že šli většina z těch kluků, aby se sklouzla, aby to vyjela a je možný, že zítra si udělají trénink mimo led.
12: Češi se s Italií utkají ve středu od 16 hodin a 20 minut. Itálie nastoupí už dnes ve stejný čas ve Friburgu proti Norsku a večer budou Slováci hrát se Slovinci. Ve skupině v Curychu čeká Lotyše zápas s Rakouskem a večer Maďary souboj s Velkou Británií. Na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport uslyšíte o utkáních v reportážních vstupech.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Kolony na D1 před Brnem i Prahou, nehody na Pražském okruhu. Na D1 před Brnem směrem z Prahy teď kolona kamionů v pravém pruhu začíná za Domašovem kolem 177. kilometru. Osobní auta většinu času čeká fronta až v Brně ze 193. do zúžení u D2. Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna pozor na kolonu už za sjezdem na Velké Popovice ze 13. kilometru. V pravém pruhu se to sune až do ucpaného sjezdu na Pražský okruh směr letiště. Tam teď provoz vázne už jen před nehodou hned za sjezdem z D1, kde je na 77. kilometru průjezdný jenom levý pruh. Dál už se v levém pruhu jede plynule, zůstávají jenom kamiony v pravém pruhu, protože po jiné nehodě před exitem 4 Písnice už je zabraný jenom odstavný pruh. I tak se ovšem řidiči snaží okruhu vyhnout, i když už se to v osobním autě moc nevyplatí a jedou do Prahy dál po D1, takže tam vzniká kolona od Česlic z 8. kilometru a je to asi na půl hodiny až do Prahy. V Praze přímo silná odpolední špička, řada kolon, mimo jiné na jižní spojce obou směrně, dlouhé fronty jsou před omezením na Ohradě, anebo dost vázne výjezd z Blanky v Troji, proto regulují vjezd do tunelu v Patočkově u Pyramidy a popojíždí se tam od Kajetánky i kolem 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Zítra čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, místy taky přeháníky, později i bouřky a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál, teď už se Štěpánem Pokorným.
12: Dobré odpoledne s Radiožurnálem v 16 hodin 6 minut přesně. Snad jste měli klidný pracovní den a teď už jedete se svými dětmi na nějaký ten kroužek nebo trénink, tak vám přejeme, ať se všechno vydaří tak, jak si přejete a tak, jak má. Co nás čeká dál? Oproti varování Donalda Trumpa Spojené státy dnes válku proti Iránu neobnovily, přispěly k tomu údajně arabské monarchie, které žádaly odklad případných nových úderů. Teherán mezitím předložil Washingtonu nový návrh k jednání. A my to probereme podrobně za chvilku v odpoledním Radiožurnálu. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
9: Odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Americký prezident Donald Trump odložil obnovení útoků na Irán. K válce se chtěl podle svých slov vrátit dnes. Proti bezprostřednímu obnovení bojů se ale postavila Saúdská Arábie, Katar a Spojené arabské emiráty. Arabské monarchie údajně naléhaly na Trumpa, aby údery odložil. Jednání podle nich zamířila seriózním směrem. Aktuální informace má blízkovýchodní zpravodaj radiožurnálu Štěpán Macháček. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Proč se arabské monarchie, sami ohrožované Iránem, tentokrát postavili proti obnovení války?
1: Donald Trump na své sociální síti Truth Social uvedl, že ho požádali právě tyto tři monarchie, aby tedy nové nálety na Irán odložil, a jako důvod uvedl, že aktuálně se údajně vedou velmi seriózní jednání a že je třeba těm jednáním dát šanci. Dá se usuzovat, že tyhle tři země arabské mají zároveň obavy z dalších iránských útoků, pokud by se tedy vrátila situace k té plnokrevné válce. No a Donald Trump také uvedl, že byl informován, že ta dohoda, ke které jednání směřují, že bude pro Spojené státy velmi přijatelná a že Irán na jejím základě nezíská jaderné zbraně. My ovšem nemáme tuhle verzi potvrzenou oficiálně od těch dotčených tří zálivových zemí. No a Irán i v téhle situaci hrozí Spojeným státům, aby neudělali další strategickou chybu tím, že by obnovili boje.
0: Co je v tuto chvíli známé o stavu americko-iránských rozhovorů?
1: My víme, že Irán předložil znovu další protinávrh Spojeným státům. Iránská média vyzdvihují v tom protinávrhu spíše iránské požadavky než případné ústupky, pokud vůbec tam nějaké ústupky jsou. A v podstatě ani v tom nejnovějším protinávrhu není nic, co by nebylo už v tom předchozím, který ovšem Washington totálně odmítl. To znamená, že Irán nadále požaduje ukončení války na všech frontách, včetně Libanonu, požaduje odchod amerických jednotek z oblasti, včetně tedy Perského zálivu, a požaduje také válečné reparace. Znovu v tom návrhu, alespoň podle iránských médií, není ani slovo o iránském jaderném programu.
0: Iránský prezident přiznal, že země je ve velkých ekonomických problémech. Co přesně řekl?
1: Masoud Pezeškian řekl, že země čelí bezprecedentnímu ekonomickému tlaku v důsledku války, a vyzval také Iránce, aby v těch těžkých dobách snášeli i ekonomické obtíže. Na tom je asi důležité to, že poprvé vysocí iránští činitelé řekli na zcela tedy otevřeně, že Irán skutečně má velké ekonomické problémy, a bez pochyby za to může především americká blokáda iránských přístavů a tím pádem zamezení sportu iránské ropy.
0: Ve vysílání radiožurnálu Blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Bezvětří, Michal Prokop a Framus 5. Spojené státy zvětší kontingent pro žadatele o azyl z Jihoafrické republiky. O navýšení počtu azylantů Bílý dům nepožádal kongres, ale jen mu to oznámil. No a taky tomu se budeme věnovat v odpoledním radiožurnálu už za pár minut. Ty budou patřit Dyně Tárner.

0: Spojené státy by mohly přijmout větší množství běloruských uprchlíků z Jihoafrické republiky. Vláda Donalda Trumpa o tom informovala kongres jako o naléhavém případu. Pro letošní rok má být pro žadatele o azyl vyčleněných o 10 000 míst víc. Většina z toho pro jihoafrické bílé farmáře a jejich rodiny. Před nástupem Donalda Trumpa do úřadu přitom přijímali Spojené státy ročně přes 100 000 žadatelů o azyl. Jaké místo ve skupině žadatelů o azyl ve Spojených státech tedy mají Jihoafričané, tak otázka pro Pavla Nováka ze zahraniční redakce. Vítej ve studiu, dobrý den.
1: Pěkné odpoledne. No je to zvláštní skupina, jsou to běloši, křesťané, jako většina tedy bílých Američanů, a Donald Trump se staví do takové pozice ochránce utlačovaných. On říká, že se zastává všech, kteří jsou v ohrožení, ale dává tedy přednost bělochům, křesťanům. Podle něj se v Jihoafrické republice odehrává genocida běloruského obyvatelstva. Ti farmáři bílí jsou terčem diskriminace a násilných útoků jejich černošských spoluobčanů, říká. Nabídl jim tedy azyl a skutečně prvních několik desítek Jihoafričanů loni v únoru přijelo do Spojených států. Postarali se o ně, nabídli jim ubytování, našli jim práci. Teď tedy oznámil, že bude pro uprchlíky z Jihoafrické republiky vyhrazená většina z toho kontingentu 17,5 tisíce azylových míst, protože jsou stále ti farmáři v ohrožení. On o tom také mluvil s vedením Jihoafrické republiky, když byl loni na jaře ve Washingtonu v Bílém domě na návštěvě jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa, tak Donald Trump mu ukázal takové video, na kterém byla vidět řada křížů a také několik fotografií zabitých bělochů. Potom se ale ukázalo, že ty záběry na ty hroby nebyly z Jihoafrické republiky, ale z východního demokratické republiky Kongo, z východu toho státu. A Donald Trump se tam snažil v Bílém domě přímo v oválné pracovně jihoafrického prezidenta, řekněme, ponížit, podobně jako to udělal loni na konci února ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému.
0: Nastává v Jihoafrické republice bílý apartheid, tedy jsou tam rasově diskriminovaní bílí obyvatelé?
1: Alespoň podle toho, co říká tedy vedení Jihoafrické republiky a prezident Ramaphosa, tak tam neexistuje rasová diskriminace bělochů. On to odmítá, že by ti bílí farmáři museli někde hledat ukryt nebo azyl někde jinde, třeba ve Spojených státech. Sice v Jihoafrické republice je vysoká kriminalita, ale v rukách zločinců tam umírají nejenom běloši, ale také černoši. A dá se říct, že většina těch obětí jsou černoši. To, co v Jihoafrické republice zavedli po roce 1948 a trvalo to vlastně až do 90. let minulého století, to byl rasový apartheid, kdy tedy černoští obyvatelé byli prakticky pozbaveni všech lidských práv, ale i ve Spojených státech byla rasová segregace, a to od 19. století až do roku 1966. Tam platili takzvané zákony Jima Crowa, kdy černochům se zamezovalo vstup do parků, do kin, do sportovišť, bylo tam segregované školství, dokonce na veřejných prostrancích byla oddělená pítka pro bělochy, pro černochy, byly oddělené záchody, byly rozdělené autobusy a sedadla tam byla vyhrazena jednomu nebo druhému etniku, a ty zákony byly přijaté dávno předtím, než třeba v Německu přišli s norimberskými rasovými zákony.
0: Ve studiu Radiožurnálu Pavel Novák ze zahraniční redakce. Díky a naslyšenou.
1: Pěkné odpoledne.

0: A ve zprávách Radiožurnálu s námi znovu živě vyrazíte na mistrovství světa v hokeji. Je 16:30. Zprávy a Kateřina Causidisová.
1: Více než 1340 zájemců si zatím podalo přihlášku do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Ukazují to data státní organizace Cermat. Ve druhém kole se můžou žáci hlásit na školy, která mají volná místa po prvních kole zkoušek. Na středních školách se čtyřletými a kratšími obory je podle Cermatu asi 24 000 míst. Uchazeči můžou podat přihlášku do pondělí 25. května. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond obnovuje žádosti o podporu pro firmy z koncernu Agrofert. Fond o tom informoval na svém webu. Možnost obnovuje na základě právní analýzy. Od jmenování Andreje Babiše z hnutí ANO premiérem byly žádosti pozastavené. Babiš byl vlastníkem Agrofertu. V únoru vložil jeho akcie kvůli střetu zájmů do svěřenského fondu. Dnešní rozhodnutí nic nemění na tom, že fond bude zpětně vymáhat podpory za miliony korun. Rumunská stíhačka NATO se střelila nad Estonskem cizí dron. Oznámil to estonský ministr obrany s tím, že bezpilotní letoun byl zřejmě ukrajinský a mířil na ruské cíle. Varování před drony vydalo taky sousední Lotyšsko, odkud stroj přiletěl. Dron dopadl do bažnatého terénu a momentálně pokračuje pátrání po jeho troskách. Pražské kavárně Acid Coffee má dnes vernisáž, umělecký projekt Kde končí svoboda. Ten je o městských bariérách, které komplikují pohyb lidem na vozíku. Součástí akce bude beseda s jeho slovenskou autorkou Zorou Lednárovou. Ta má s problematikou osobní zkušenost. Výstava bude pokračovat v pražské galerii Artwall, a to až do 2. srpna. Sport. Čeští hokejisté se ve středu utkají na mistrovství světa s Itálií. Ta nastoupila dnes k utkání s Norskem, které ve Friburgu sleduje Petr Kadeřábek.
2: Za námi je necelých 8 minut a zatím platí, že Norsko hraje s Itálií bez branek 0-0. V souběžně hraném utkání v Curychu na sebe narazili Lotyšsko a Rakousko a zatím také v 8. minutě čekají na první gol. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D1 před Brnem a nehoda na Pražském okruhu. Na D1 před Brnem směrem z Prahy aktuálně vznikají kolony od exitu 178 Ostrovačice, kamiony pravým pruhem až do Brna k D2. Osobní auta v levém se sunou nejdřív k exitu 182 Kivalka, pak jedou v celku plynule a v Brně kolem sjezdu na Vídeň po omezení u D2 zase plní i levý pruh. Na dálnici D1 před Prahou směrem z Brna se za sjezdem na Velké Popovice už kolem 14. 13. kilometru plní pravý pruh. Ta kolona se sune asi 20 minut kamiony i déle do sjezdu na Pražský okruh. Na něm ve směru na letiště hned za sjezdem z D1 řeší nehodu na 77. kilometru v pravém pruhu. Dále potom už jenom silný provoz kamionů v pravém pruhu, protože po jiné vážné nehodě před exitem 4 Písnice už uklízejí jenom v odstavném pruhu. Pak až zase za tunely se tvoří obvyklá kolona na odjezdu na Lochkov po připojení u Barandova. Okruhu se ovšem řidiči snaží stále všelijak vyhnout a tak je kolona jak na D1 od Průhonic z 6. kilometru až na půl hodiny do Prahy, před sjezdem na Chodov navíc překáží poruchaný kamion v pravém pruhu a kolony jsou i na alternativních trasách od D1 na Říčany a od Modletic na Jesenici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci bude většinou oblačno až polojasno, teploty klesnou na 10 až 6 stupňů, na východě bude o něco chladněji, naměříme kolem 4. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál a je s vámi Štěpán Pokorný.
0: Dobré odpoledne, 16:34 a pouštíme Sonic.
3: Radiožurnál. Každý den.

Ve státním vojenském podniku v Šenově u Nového Jičína chystají výrobu obrněných vozidel Bushmaster pro evropské armády. Začínají produkcí náhradních dílů a pokud si některá z armád objedná další obrněnce australské provenience, už je vyrobí na Moravě. Podnik kvůli tomu zaměstná stovky dalších lidí a my tam vyrazíme v další reportáži na Radiožurnálu.

0: Evropská základna pro výrobu australských obrněných vozidel Bushmaster je nově všenově u Nového Jičína. Státní vojenský podnik uzavřel strategickou dohodu s výrobcem společností Thales. Už vyrábějí náhradní díly a vozidla nasazená i na bojištích na Ukrajině nabízejí armádám střední a východní Evropy, včetně té české.
1: Obrněné vozidlo Bushmaster je skoro 3 metry vysoké. Už jen nastoupit do něj je výkon.
2: Tak.
1: A už sedím na místě velitele vedle řidiče Jakuba Dobijáše. Jak se to řídí?
2: Skvěle. Klasický burácí výzvuk těch silných motorů.
1: Tak jedem. Řidič Bushmasteru Jakub Dobijáš právě překonává 2,5metrové překážky. Obrněné vozidlo bylo v minulosti nasazeno v konfliktech Afghánistánu, v Iráku a v Mali. Momentálně slouží i na bojištích na Ukrajině. Podle ředitele vojenského podniku Vlastimila Navrátila je Bushmaster extrémně odolný.
3: Má to unikátní šípovité dno, které chrání tu osádku před explozemi ze spodu. Může mít na sobě nějaký zbraňový systém, třeba česká armáda požaduje ženijní verzi, takže VOPka by se měla podílet asi na 15 verzích.
1: Česká armáda vypsala tender na obrněná vozidla loni v říjnu. Podle ředitele pro vývoj Kristofa Ravuára ze společnosti Thales, která Bushmaster vyrábí, to ale není jediný důvod, proč přišli do Šenova.
4: Každý ví, že evropský obranný trh roste. Není to jen kvůli běžícímu tendru pro českou armádu, ale zkušenost vojenského podniku využijeme i na dalších zakázkách.
1: O dodávkách obrněnců už podle Ravuára jednají i s dalšími zeměmi. Konkrétnější ale být nechce. Ze Šenova Marta Pilařová, Radiožur.

Program hokejového mistrovství světa ve švýcarském Friburgu nabídne večer zápas Slovenska se Slovinskem. Už teď jsou v akci zítřejší soupeři českého týmu Italové a tak už za chvilku půjdeme na jejich zápas za naším reportérem.

0: Hokejové mistrovství světa dnes nabídne celkem 4 utkání. Česká reprezentace má po včerejším souboji se Švédskem den volna, nicméně zítra ji čeká duel s Italy, kteří rozehráli ve švýcarském Friburgu zápas s Norskem. Proto míříme pro aktuální informace za reportérem Petrem Kadeřábkem.
1: Italové jsou pod takřka soustavným tlakem norského týmu a prohrávají 0-1. V 11. minutě se dokázal prosadit Bakke Olsen, který objel branku Fadányho, a protože byl stíhán Mattem Bradleym, který ale zanechal hokejku zaraženou do mantinelu, tak ho prostě Bradley nestíhal a vůbec se o něj nestaral, a tak Bakke Olsen v klidu vyjel, nikým neatakován, nad pravý kruh, no a nakonec zavěsil nad brankáře Fanányho, který už čelil 19 norským střelám v dosavadním průběhu, a to máme za sebou teprve 18,5 minuty. Norové jsou opravdu při střelecké chuti, ale Fanány zatím kouzlí a tak drží Italy na dostřel svého soupeře. Jinak Italové tady předvádějí, že jsou opravdu velmi hbití v těch prvních třetinách. Jukka Jalonen zatím dokáže tenhle ten tým soustředit pouze pro první 20 minut, tak jsem zvědav, jak to bude pokračovat v dosavadním průběhu zápasu. Velké napětí zatím panuje v souběžně hraném utkání, které se hraje v Curychu. Tam už je odehrána první třetina mezi Rakouskem a Lotyšskem a Rakušané zatím ještě nepřišli ani o jeden bod a zatím hrají s Lotyšskem bez branek 0-0. Takže i tam to bude velmi napínavé. Tady se ještě upravuje branka a zbývá odehrát ve Friburgu minuta a půl. Norsko vede nad Itálií 1-0. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Zloděj prchl se vzácnou relikvií a zalil ji do betonu. Detektivka ze severu Čech, která obletěla zemi. Proč vůbec vystavujeme ostatky lidí ve vitrínách?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 9:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 'Cause I will leave the light on.
1: Zprávy z domova a vašeho regionu.
2: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
1: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
2: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru druhého nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Radiožurnál, časopis Reflex a společnost Big Board.
5: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
6: Kauze Dozimetr dnes u soudu vypovídal pražský zastupitel z ODS Tomáš Portlík. Miliardář Elon Musk prohrál soudní spor s firmou OpenAI. Fotbalisté Arsenalu dnes můžou po 22 letech získat titul v anglické Premier League. Po nehodě je zablokovaný sjezd z dálnice D1 na Pražský okruh a Říčany. A zítra bude oblačno až polojasno, místy déšť, později i bouřky, teploty do 23 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Pražský zastupitel a místopředseda ODS Tomáš Portlík dnes jako svědek vypovídal v kauze Dozimetr. Ta se podle obžaloby týká zločinecké skupiny, která údajně ovlivňovala zakázky pražského dopravního podniku mezi lety 2018 a 2022. Tomáš Portlík už tehdy jako zastupitel upozorňoval vedení města na projekt Nové Holešovice, který v kauze také figuruje. Výhrady měl například k velkému počtu vlastníků pozemků, vysvětloval dnes Portlík u soudu.
7: V případě, že vlastně město nebude mít jasno, že prostě bude hrozit, že bude čelit riziku žalob i toho, že se ty vlastníci mezi sebou začnou hádat. Výhrada číslo 2, kterou jsem k tomu měl, nezdála se mi prostě ta cena, čili myslel jsem si a můj názor prostě byl ten, že ta suma má být vyšší.
6: Ministerstvo financí požaduje přepracování návrhu zákona o médiích veřejné služby. Podle jeho připomínek má současná verze velké nedostatky a vytváří nové problémy. Ministerstvo upozorňuje třeba na to, že návrh neřeší, z jaké rozpočtové kapitoly by Česká televize a Český rozhlas měly dostávat peníze. Zásadní výhrady k návrhu mají i jiné rezorty. Třeba ministerstvo vnitra upozornilo na výpadek příjmů České pošty po zrušení poplatku za rozhlas a televizi. Americký miliardář Elon Musk prohrál soudní spor s firmou OpenAI. Žalovali za to, že využila jeho peníze s tím, že umělou inteligenci bude vyvíjet jako nezisková organizace. Podle Muska se ale postupně stala komerčním gigantem. Musk byl v roce 2015 jedním ze zakladatelů firmy. O pár let později rezignoval na svůj post ve vedení a v roce 2024 podal na společnost žalobu. Porota teď dospěla k závěru, že ji podal moc pozdě. V zooparku Zájezd na Kladensku se narodilo mládě vzácného orla savanového. Jde o první úspěšný odchov tohoto druhu v Evropě. Matka snesla vejce 14. února. Mládě se vylíhlo po 45 dnech inkubace. Jednalo se o pátý pokus o rozmnožení orla savanového v této zahradě za více než 10 let, říká mluvčí zooparku Daniel Koleška.
8: Podezření, že se něco chystá, jsme pojali v době, kdy se u nich začalo projevovat velmi výrazné hnízdní chování i s agresivní reakcí vůči chovatelům, větší než bývá obvykle. Právě podobné detaily vám potom napoví, že ten chov se ubírá správným směrem.
5: Sport. Fotbalisté Arsenalu můžou večer po 22 letech získat anglický titul. Pokud Manchester City nezvítězí na stadionu Bournemouthu, bude mít londýnský klub před posledním kolem Premier League v čele nedostižný náskok. Zároveň se může rozhodnout o posledním sestupujícím. Pokud Tottenham s českým brankářem Antonínem Kinským vyhraje na stadionu Chelsea, zůstane i v příštím ročníku mezi elitou a do druhé ligy pošle West Ham se záložníkem Tomášem Součkem. Na hokejovém mistrovství světa hrají zítřejší soupeři Česka, Italové s Norskem a je u toho reportér Petr Kadeřábek.
9: první třetině Italové jednou inkasovali a prohrávají s Norskem 0-1 v souběžně hraném utkání v Zurichu. Je stav po první třetině mezi Lotyšskem a Rakouskem 0-0. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda ve sjezdu z D1 na Pražský okruh a taky na 16. za Slaným. Na dálnici D1 u Prahy jsou potíže teď v obou směrech. Ve směru z Prahy na Brno nově kolo na od Průhonic z 6. kilometru na 10. Tam byl uplynulou zhruba čtvrt hodinu úplně zablokovaný sjezd na Pražský okruh a Říčany. Srazila se dodávka s osobním autem. Teď postupně začínají auta pouštět, ale vázne to výrazně. Na D1 opačně před Prahou směrem z Brna zůstává kolo na taky od Průhonic ze 6. 7. kilometru. Kamiony až na jižní spojku Zalanový most, osobní auto se sunou od Průhonic a je to asi na 20 minut před exit 2 Chodov. Tam blokuje pravý pruh porouchaný kamion. Na Pražském okruhu do směru na D1 a letiště se dá najet ze směru z Brna. Tam se situace alespoň zlehka vzpamatovává, protože po jiné nehodě za sjezdem z D1 na 77. kilometru už všechno sklidili do připojovacího pruhu. Respektive kolony zůstávají hlavně kamionů místy i osobních aut v levém pruhu, protože obvykle vázne provoz před Ořechem. Kolony jsou obou směrně skoro od Jesenice i z druhé strany od plzeňské D5. A ještě 16 kamělník Řevničov, dlouhé kolony před Slaným kvůli nehodě u Tuřan. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo a ráno ojediněle i mlhy, zpočátku déšť jen lokálně na západě Čech, postupně srážky místy i jinde a později hlavně na Moravě a ve Slezsku taky bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. Teď už posloucháte 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
12: Jak pokračuje digitalizace českého zdravotnictví? Jak může právě digitalizace celý systém zefektivnit? Jak by se mělo zdravotnictví připravovat na demografický vývoj v Česku v příštích letech? A jak jsme se zkušenostmi z covidu připraveni na případnou další epidemii virových onemocnění? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze.
13: Dobrý den, děkuji za pozvání.
12: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme v 7 hodin ráno kvůli vašemu programu, tedy ještě před začátkem dnešní konference o digitalizaci zdravotnictví v sídle Senátu. Na té budete jedním z hlavních řečníků. Z vašeho pohledu, jak daleko je digitalizace zdravotnictví v Česku?
13: Já si myslím, já jsem celoživotní optimista, takže bych jako chtěl říct, že pokračuje a pokračuje poměrně velmi zdárně. Aspoň agendy, na které dohlednu já, na ty se asi budete ptát, tak zaznamenali v tom uplynulém období opravdu velmi významný vývoj. Budeme se možná bavit o propojení dat Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věcí, což je úžasná věc, která pomáhá v řadě regionů nastavovat sociálně zdravotní péči, to je také digitalizace. Startuje celá řada nových systémů, které umožňují přímo na základě dat řídit zdravotní péči nebo ji zkvalitňovat. Na druhou stranu určitě jsou na místě i oprávněné, řekněme, pesimistické hlasy, které říkají, že by to všechno mohlo jít významně rychleji. A já tenhle pocit mám ostatně celý svůj pracovní život, že všechno, co dělám, by mohlo jít významně rychleji. A nutno dodat, že v tuto chvíli stále ještě například nemáme funkční systém e-žádanek, který by významně usnadnil jednak monitoraci čekacích lhůt, jejich optimalizaci pro občany, zejména s prioritizací tam, kde ty čekací lhůty mohou být velmi nebezpečné až. Ten systém je nyní připraven, měl by být v podstatě pilotován a podle vlastně novely zákona by měl být povinný, myslím si, že od poloviny příštího roku, ale to samozřejmě mohu teď jenom předjímat, protože to ještě není takzvaně ex lege. Na papíře určitě pesimistické hlasy budou říkat, že by mohla postoupit velmi významněji digitalizace ve smyslu infrastruktury takzvaného e-health, což znamená jednak teda kmenové registry, abych to pro posluchače řekl srozumitelně. V normálním reálném světě, kde žijeme svůj uhlíkový život ve svém těle, tak přijdete za lékařem a identifikujete se jako člověk. Buď to vás zná, anebo se identifikujete při příchodu do nemocnice a podobně, oni vás musí zaznamenat. Tam je vaše identita daná a zároveň je dána identita toho, kdo o vás pečuje. Ať už je to praktický lékař nebo nemocnice a tak dál. A v tom digitálním světě to musí běžet úplně stejně, protože elektronizace nevytváří nějaké paralelní e-zdravotnictví, které by soupeřilo s tím skutečným. To skutečné musí zůstat, ale v tom digitálním světě příklad například e-recept, to probíhá vlastně elektronicky. A v tuto chvíli je teprve dobudovávána, ale měla by do konce tohoto roku plně naběhnout právě ta infrastruktura. Aby všichni poskytovatelé mohli být plnohodnotně elektronicky identifikováni a mohli si vyměňovat zdravotnickou dokumentaci. Mým snem je ve standardizované podobě. To strašně usnadní monitoraci, teď mě nenapadá český výraz, já se moc omluvám, patient flow, průtoku, to je hodně špatný výraz, průchodu pacientu systémem, monitoraci právě zase zpátky těch čekacích lhůt, kvalitu péče a podobně. Takže asi ta známka určitě není jednička, ale taky si myslím, že už to dávno není pětka nebo čtyřka, že se i v uplynulých dvou letech hodně udělalo. Nastartovala EZ karta, kterou hodně pacientů se jistě zná, do které jsme dokázali převést celou řadu dat, ale tím teď nechci tady mít monolog, protože
12: já bych vás nenechal celých 20 minut mít monolog.
13: Ale na ty datové věci se asi budete ptát do detailu, tak takhle v kostce mé hodnocení na otázku, jak postupuje digitalizace, a i dneska na té konferenci zazní spousta přednášek, které budou ukazovat úplně nové věci, které před rokem nebyly, a já tam budu ukazovat věci, které před 2 lety byly nemyslitelné.
12: Například?
13: Například právě data, která vznikla na základě společného datového mostu České správy sociálního zabezpečení, Ministerstva práce sociálních věcí a nás, jako tedy ÚZISu Národního zdravotnického informačního systému. V roce 24-25 s poděkováním oběma tehdejším pánům ministrům byla ta věc vlastně a sněmovně a senátu byla ta věc vlastně promítnuta do zákona. Je to propojení dat na základě zákona, jinak to není možné. A stávající páni ministři, pan ministr Juchelka, pan ministr Vojtěch to velmi významně dál podporují. A teď si představte, že toto byl vlastně v podstatě blackout, který tady byl dlouhá léta. My jsme na straně sledování zdravotní péče třeba neviděli skutečný dopad vážných nemocí. Invalidizační dopad, neviděli jsme invalidity. Neviděli jsme příspěvky na péči. A oni zase naopak, ta druhá strana, neviděla skutečnou nemocnost těch lidí a neviděla třeba efekt některých náročnějších léčebných procedur, dostupnosti péče. Ale to úplně nejnej, co tohle propojení dat přineslo, a je to plně elektronické propojení, tam nikdo nic ručně necvaká, skutečně pracujeme na základě teda nejmodernějšího možného postupu se zabezpečením dat samozřejmě, tak to, co to úplně nejnej přineslo, tak je, že jsme byli schopni společně s kolegy z MPSV připravit programy a predikce potřeb paliativní péče, sociálně zdravotní péče, nejenom pro celou republiku, ale pro jednotlivé regiony. Ty predikce jsou dneska publikovány jako open data až na úroveň ORP. Nabízíme je krajům, nabízíme je pánům hejtmanům a já vidím, jak se s těma datama pracuje a jak jako opravdu pomáhají lidem, kteří jsou vlastně nejpotřebnější, kteří se třeba ani nemůžou bránit ve chvíli, kdy ta dostupnost péče není optimální. A jestli dovolíte, tak já bych ten rozhovor trošku okořenil informací, která opravdu pro mě byla osobně šokem, protože ty čísla jsme prostě neviděli a nebyly analyzovatelné, a to je, kolik vlastně péče na sobě nesou takzvaní neformální pečující. To se tak říká.
12: Jsou to příbuzní.
13: Tak, rodina lidí, kteří jsou velmi vážně nemocní, mají významnou ztrátu soběstačnosti, což jsme neviděli. My vidíme, že člověk je samozřejmě nemocný, vidíme jeho diagnózy, umíme hodnotit statisticky ten dopad na společnost i na ty pečující, ale neviděli jsme třeba ztrátu soběstačnosti a tak dál. A teď díky těmto spojeným datům jsme společně s kolegy z MPSV dokázali i predikovat objem té péče. Pro mě je teda jako šok a velká poklona těm neformálním pečujícím. Já to teď řeknu, já to řeknu v intervalu, protože pořád se ty modely budou muset zpřesňovat, bude se muset zpřesnit vlastně i monitorace služeb terénních, sociálních, ale tato péče představovala v roce 24 zřejmě, omlouvám se za ten relativně široký interval, ale i tak je to šok, mezi 20 miliony až 30 miliony ošetřovacími dny. Teď si to pronásobte, kolik to třeba například je úspora peněz pro systém, když se budeme bavit takové jako šeredně jenom o penězích.
12: Kolik to je úvazku, kolik je to peněz?
13: Úvazky se mi zaskočil, to teď rychle z hlavy nespočítám po ránu, ale pokud jde o peníze, tak každý si ten jeden ošetřovací den může vynásobit třeba 3 000 korunami a tolik by stál minimálně, kdyby takový nemocný člověk ležel na nějakém standardním lůžku. Takže ta úspora je obrovská, samozřejmě ta péče doma je pro ty těžce nemocné lidi tou asi nejoptimálnější možností, je-li to vůbec teda možné. A tohle je zrovna jedna z věcí, která si myslím, že nasvítila nějakou oblast, která je nejenom zdravotní, ale je sociálně zdravotní, společenská. A věřím, že povede k tomu, aby do téhleté oblasti šla cílená efektivní podpora. A také bych teď mohl mluvit až do večera. A to je třeba zrovna jedna z těch věcí, která si myslím, že se v té elektronizaci povedla a za kterou jsem hrozně rád, že jsem u toho mohl být, a to je třeba právě to propojení těchto agent.
12: Jste říkal, že vidíte, jak s tím, kdo pracuje. Mají aktéři ve zdravotnictví i v sociálních službách, a teď myslím opravdu na všech stranách, to znamená i reprezentace krajů, obcí, státu, mají všichni dostatečný zájem pracovat s těmi daty? Jste spokojen s tím, co vidíte, jak s tím pracují?
13: Jak říkám, mluvíte s optimistou, víc než spokojen, mohlo by to být všelidas kde lepší, určitě to nechci lakovat na růžovo, ale ten zájem je obrovský. Fakticky se už skoro nedá uspokojit jako našimi týmy, to znamená, snažíme se teda tam maximálně otvírat. Vím, že na úrovni jednotlivých krajů s těmi daty už pracují experti, kteří na nich dělají i své vlastní modely, což je úplně to nejlepší, co může být, protože tu situaci místně znají, takže ten zájem strašně roste. Tlak na to, aby ta data se zkvalitňovala, roste. Po téhle stránce si myslím, že jsme někde úplně jinde, než jsme byli v roce 2017, 18, 19. Vzpomeňte si na naše dávné rozhovory, kdy jste se mě v podstatě ptal, kdy budeme vůbec vědět přehled, kolik máme v České republice nějakých diagnóz. A já jsem vám říkal, no tak zatím se to ještě sbíralo na papírech, ale už se to nějak lepší, už máme připravenou legislativu, aby jsme měli data zdravotních pojišťoven a mohli jsme vám vlastně odpovědět na otázku třeba, kolik bylo minulý rok operováno třeba slepých střev, nebo kolik bylo provedeno nějakých konkrétních medikací a podobně. A tenhle svět je ale dávno pryč, dneska už lidi berou jako zcela standardní, že na webu jsou otevřená data, kde si to najdete, běží to automaticky v úvozovkách, ale elektronicky. To znamená, vždycky původem toho čísla je většinově člověk, to je potřeba říct, ale nic se neopisuje opakovaně, běží to elektronicky a i to je elektronizace.
12: Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy jste minulý týden připravil spolu s místopředsedou České internistické společnosti, České lékařské společnosti Tomášem Hauerem prezentaci pro poslance ze zdravotního výboru. Ta prezentace se týkala role interních oddělení v nemocnicích, také demografického vývoje. Jedno ze základních zjištění je, že zatímco v roce 2020 bylo v Česku kolem 200 tisíc obyvatel starších 85 let, v roce 2040 jich má být 2¼ víc, skoro 470 tisíc samozřejmě přibývá. Budou lidé nad 75 let, nad 65 let. Jak velký tohle to bude nápor pro české zdravotnictví?
13: Upřímně, já když ty data vidím, tak si to možná ani neumím nebo nechci představovat, protože je opravdu potřeba si uvědomit, že my dnes každý rok vlastně řešíme, jak vlastně budeme financovat zdravotní péči, jestli máme dost prostředků na všechno. Nemine rok, aby někde něco nechybělo dramaticky a nemuselo se jako to řešit a sanovat. A teď si představte, že do roku 2040 tenhle tlak vzroste víc než dvakrát. Tady se prostě velmi významně zvedne počet lidí, kteří budou ve velice seniorním věku. Bohužel neumíme stárnout zdravě, takže budou nositeli celé řady chronických nemocí. A jak jste narážel na tu prezentaci, vzroste tlak na všechny tomu odpovídající segmenty péče. A teď můžeme začít jakoby od konce, ta komunitní ošetřovatelská péče, domácí péče. Budeme potřebovat mnohem větší počet velmi kompetentních a vzdělaných zdravotních sester, všeobecných sester a tak dál. Ale samozřejmě pozor, vzroste tlak i na lůžkovou péči. Ti polymorbidní chroničtí pacienti projdou nemocnicemi, budou potřebovat zásah akutní lůžkové péče, budou potřebovat i chirurgické ošetření, urogenitální trakt, gastrointestinální trakt, ortopedie a podobně a budou potřebovat vnitřní lékařství, budou potřebovat takzvané interny. Když jsme si udělali, jak to říct nějak srozumitelně, takový audit dat právě jak vypadají interny a internistická pracoviště v, ať to nevyzní pejorativně, regionálních nemocnicích, protože ta dostatečně robustní síť právě krajských a regionálních nemocnic bude tím nárazníkem, který bude muset tu péči z velké části zaštítit. No a dospěli jsme k závěru, že je potřeba tím směrem napřít pozornost. Ono se někdy říká, pod lampou je tma, takže jak člověk se řekne stárnutí, tak se hned zaměří na tu domácí péči a na sociálně zdravotní péči a někdy dokonce na paliativní péči a pod lampou byla tma. My...
14: To znamená, jestli to dobře chápu, to základní doporučení je nerušit interny, neomezovat interny v regionálních nemocnicích speciálně?
13: Jedno z těch doporučení takové je, dbát na to, aby ta síť byla dostatečně dostupná, dostatečně vybavená a dostatečně saturovaná úhradami, ale je tam jedno významné ale, a doufám, jestli jste tu prezentaci viděl, tak je nepřehlednutelné. Pouze pracoviště, která jsou opravdu efektivní podle naprosto jednoznačně měřitelných indikátorů a ukazatelů, které dneska už naštěstí máme. Bavíme se o obložnosti lůžek, bavíme se o počtu ošetřovacích dnů na standardizované úvazky lékařů a sester. Protože objektivní pravdou je, že určité procento těch pracovišť tak efektivní není, počet těch pacientů na nich klesá a je potřeba ta lůžka restrukturalizovat směrem k dlouhodobé a následné péči. Což je druhý podnět, který sebou to stárnutí jednoznačně ponese. Máme už teď v řadě regionů velmi významný nedostatek péče nebo lůžek a péče na lůžkách dlouhodobé a následné péče a budeme muset jejich počty navýšit restrukturalizací, řekněme těch takzvaně neefektivních nebo prokazatelně neefektivních pracovišť akutní péče. Takže ta pravda je někde uprostřed a v každém případě je potřeba ten problém nasvítit.
14: Mluvili jsme o predikci pro rok 2040. Kdy je potřeba ta opatření začít dělat, aby celý systém neskolaboval?
13: Včera.
14: Včera. Dobře, ale vy jste optimista, to znamená, že minimálně dnes.
13: No, tak minimálně dnes, to byl takový trapný pokus o vtip, ale minimálně dnes. A ten důvod je, že ty změny nemůžou být revoluční. Bude-li se restrukturalizovat nějaké pracoviště, tak to nemůžete těm pracovníkům tam sdělit v pátek, že v pondělí to bude jinak. Je to i otázka práce s velmi cenným a nesmírně cenným vzdělaným personálem. To znamená, to je evoluční proces. A proto musí probíhat postupně, postupnými kroky s respektem ke specifikům jednotlivých regionů. A proč jsem řekl tak drze, jako by včera? No, protože na tu přípravu skutečnou zas tak moc času nemáme. Ono to stárnutí demografické v zásadě začne už kolem roku 30, tak to je za rohem. A tak si řekněme, že na nějakou vážnější přípravu máme 7-8 let max. A to nepříjemné na tom je, každý si to může najít i v luxusních predikcích Českého statistického úřadu. To nepříjemné na tom je, že to není lineární proces, jako ostatně příroda taková umí být, není lineární většinově. A nejrychleji půjdou nahoru právě ty ročníky nebo seniorní kategorie obyvatel, které budou potřebovat nejvíc té péče. To je ročník, to je věk 80+, 85+. Tam ten nárůst bude do roku 40 asi nejprudší a proto na tu přípravu máme teda jako málo času.
14: My jsme mluvili o tom, která, nebo vy jste mluvil o tom, která oddělení je potřeba posilovat. Jedna věc je, že někde v nemocnici je oddělení, druhá věc je, aby tam byl personál, to znamená, aby bylo dost lékařů. Zabýváte se i tímhletím a je tohle řešitelné?
13: to je velmi vážná otázka, protože já vždycky říkám, to nejcennější, co musíme mít připravené, je personál. České zdravotnictví je obětavostí a erudicí zdravotnických pracovníků na absolutní světové špičce. A to zdravotnictví na tom stojí. A velká poklona všem těm pracovníkům, tak toto je. A zejména, když jde o záchranu života v akutní péči, tak v řadě oborů je české zdravotnictví opravdovou světovou špičkou. Kardiologie, perinatologie, porodnictví a teď bych mohl pokračovat dál a dál. A s tím personálem je samozřejmě problém, jako ostatně se vším. A to je, nechali jsme ho minulá desetiletí, 20 let významně demograficky zestárnout. Takže máme v potenciálně důchodovém věku anebo dokonce už v důchodovém věku určitě kolem 25% lékařů. Nejvíc to zasahuje ambulantní segment, bohužel. Ale také třeba všeobecných sester, kde ve věku 55+, což znamená ve věku, kdy ti lidé odejdou do důchodu, nemám křišťálovou kouli, ale do 10, do 12 let, tak je 28 tisíc úvazků všeobecných sester. A tady mám dobrou zprávu, já si myslím, že ta česká společnost i její politická reprezentace si tohohle toho je velmi dobře vědomá a právě na základě exaktních dat byly nastartovány dva významné programy, vládní programy, které posílily výchovu nebo vzdělávání a kapacity vzdělávatelů lékařských fakult i ostatních škol, vysokých škol a podobně. V roce 2019 to byl vládní program podpory výchovy lékařů. Ten už teď vlastně vyprodukoval první svůj ročník a v zásadě průměrně, ty školy to dokázaly navýšit, tak v zásadě průměrně budeme produkovat ročně o 300 až 350 lékařů navíc a mělo by to vyřešit to demografické stárnutí kapacitně. A to samé minulý rok byl odsouhlasen vládní program podpory výchovy nelékařských profesí, zejména všeobecných sester.
14: Na závěr ještě jiná věc. Vy jste byl samozřejmě jedním z těch, kdo výrazně veřejně vystupovali v době pandemie covidu. V posledních dnech slyšíme o hantaviru, o ebole. Jste hodně obezřetný, máte nějaké silné emoce z toho, že se objevují tyhle ty informace, vidíte nějaké riziko?
13: Na to období covidu právě z důvodu toho mediálního tlaku nespomínám vůbec rád a nemyslím si, že jsem v tom jako nenapáchal žádné škody. Nemyslím si, že jsem člověk, který by měl vystupovat v médiích principiálně, ani nejsem virolog. A tak vám na tu otázku odpovím asi takhle. Já jsem původním vzděláním biolog, dokonce mikrobiolog a já mám respekt k přírodě. Takže bych opravdu doporučoval velmi významný respekt třeba právě k virům. A tak to zkrátka je, je to určitý typ evolučního faktoru, infekčního agent a ona ta příroda umí jako udělat poměrně významné změny i mezi druhy, které se velmi významně přemnožily anebo si dokonce myslí, že něčemu vládnou. Takže moje odpověď na tu otázku je biologický respekt. A pokud jde o dotaz na hantavirus, tak tam si myslím, že je objektivní fakt, že české populaci v tuto chvíli žádné aktuální riziko nehrozí. Ta verze toho hantaviru, která byla zachycená na té lodi, se v Čechách jako nevyskytuje. Ty hantaviry jsou v Čechách také, myslím si, že bylo publikováno mezi nějak nad 70 případů za celou historii.
14: Bylo to mezi 70 a 80.
13: A ta virulence nebo ta nebezpečnost je poměrně velmi nízká, ale máme tady jiné potvůrky, proti kterým máme i účinné zbraně typu vakcinace a podobně a je potřeba se na ně zaměřit. Ona už i třeba takzvaně jenom chřipka, chřipkový virus, umí nastartovat velmi vážný zdravotní problém u právě polymorbidního seniora, který má třeba vážnější kardiovaskulární onemocnění, dekompenzovaný diabetes a podobně a je potřeba se na tohleto zaměřit a ten respekt prostě mít. Jako ten COVID jenom ukázal, že nové infekční agens umí tou populací projít prostě opravdu masivní silou. Ale to dneska ty respirační viry dělají vlastně pravidelně a ten respekt je na místě.
14: Jsme po té pandemii covidu připravenější na možné epidemie?
13: Já bych se s dovolením vyjádřil jenom k oblasti, která mě náleží, a to byla teda oblast opravdové monitorace toho rizika a být aspoň trochu včas připraven na nějaké případné eskalace, aby jsme zajistili akutní péči, aby jsme zajistili adekvátní péči o ty nejvíc nemocné, postižené. A tam si myslím, že ta epidemie covidu přinesla poměrně jasnou výzvu, a to je: chlapci a děvčata, všechny ty vaše informační systémy jsou sice fajn, ale jedou pohledem do zpětného zrcátka. Prostě je to sběr dat něčeho, co už se stalo. A najednou tady byl podnět, příkaz mít ta data v reálném čase. A my teď ty systémy právě vyvíjíme. Jsem stále v kontaktu s kolegy z armády, protože ono to má k sobě velmi blízko. A vyvíjíme je právě, aby byly naprosto funkční v systému real time. A myslím si, že díky třeba praktickým lékařům pro děti a dorost, pro dospělé, spolupráci s nemocnicemi a podobně, se nám to daří. Doufám, že to nevyzní nějak narcisticky nebo chlubivě. Není to v žádném případě nějaký můj osobní úspěch. Je to úspěch mnoha a mnoha tisíců lidí.
12: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Díky za rozhovor. Na viděnou, naslyšenou.
13: Velmi děkuji za pozvání, zdravím i posluchače. Naschledanou.
12: Od mikrofonu sloučí Tomáš Pancíř.
2: Host Radiožurnálu.
15: Liběna Rochová je sice módní návrhářka, teď ale se svou výstavou modelů v Moravské galerii v Brně soutěžila v interiéru roku. Jak se podle ní proměňuje český design? Kde se potkává móda s architekturou a proč je pro ní důležitá práce s emocí i tichem prostoru? Liběna Rochová bude hostem Radiožurnálu.
2: Host Radiožurnálu.
15: Poslouchejte zítra
2: po 9. hodině.
15: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
5: Hodin a 30 minut. Zprávy a Kateřina Causidisová.
6: Slovák podezřelý z otrávení dětských přesní dávek HIV zůstane ve vyšetřovací vazbě. Informuje o tom agentura APA. Rakouský zemský soud v Eisenstadtu prodloužil vazbu do 19. června. A to kvůli obavám z útěku, maření vyšetřování a pokračování v trestné činnosti. Muž proti tomu chce podat stížnost. Slovák je podezřelý z vydírání výrobce dětské výživy HIV a z umístění otrávených sklenic v supermarketech v Rakousku, Česku a na Slovensku. Vinu popírá. Cenový strop na pohonné hmoty zítra opět stoupne. Litr benzínu můžou čerpací stanice prodávat maximálně za 4,40 korun a 1,70 haléřů. To je o 28 haléřů více než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Nejvyšší povolená cena za litr nafty zítra stoupne o 15 haléřů, a to na 2,40 korun a 17 haléřů. Po srážce tramvaje s autobusem v pražských Záběhlicích převezli záchranáři do nemocnice 18 lidí. Dva utrpěli vážná zranění. Nehoda se stala v Chodovské ulici. Tramvaj s autobusem se střetli čelně. Řidiče autobusu museli vyprostit hasiči. Podle prvotních informací policie z dosud neznámých důvodů vybočil z jízdního pruhu, kde se střetl s projíždějící tramvají. Policisté na síti X napsala, že vyloučit nelze zdravotní potíže řidiče.
15: Sport.
6: Italský cyklista Filippo Ganna ovládl 10. etapu Giro d'Italia. Specialista na časovky zvítězil v této disciplíně skoro o 2 minuty před druhým Nizozemcem Arensmanem. Průběžné vedení v závodě uhájil Portugalec Eulalio. A Itálie hraje na hokejovém mistrovství světa s Norskem, je u toho Petr Kadeřábek.
9: Ve 30. minutě prohrává Itálie s Norskem 0-1. V Curychu zatím Lotyši prohrávají s Rakouskem také 0-1. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
15: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony na D1 před Brnem i na Pražském okruhu. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy se do zúžení u D2 sune kolona kamionů v pravém pruhu. Její první část je za Ostrovačicemi kolem kilometru 181. Tam brzdí krátce i osobní auta v levém pruhu, za exitem 182 popůvky se potom rozjíždějí a kolonu tvoří zase až v Brně od sjezdu na Vídeň po sjezd na Bratislavu. Na dálnici D1 u Prahy postupně sklidňující provoz. Po nehodě už je na exitu 10 průjezdný sjezd na Pražský okruh z D1 ze směru z Prahy. Tam se kolona rozjela. Na D1 opačně do Prahy se postupně rozjíždí fronta ze 6. kilometru od Průhonic, protože před sjezdem na Chodov už porouchaný kamion nepřekáží na kilometru do a půl. A tak už se tolik řidiči ani nevyhýbají pražskému okruhu, na tom už po dřívějších nehodách nic nepřekáží. Ovšem provoz je tam velmi silný, zůstávají kolony před exitem 19 Ořech v obou směrech, směrem na letiště regulují průjezd tunely a tak osobní auta zastavují u Vestce, kamiony v pravém pruhu se vlečou už od sjezdu z D1 a ve směru na D1 kolony před Ořechem od nájezdu z D5 plus nad plzeňské dálnici D5 od Rudné hlavně kamiony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zítra bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo a zpočátku déšť, jen na západě Čech postupně srážky místy i jinde a později hlavně na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál a je s vámi Štěpán Pokorný.
5: Dobré odpoledne, 17.34 za pár sekund. Řidičům přejeme šťastnou cestu, i dál sledujeme veškeré dění na českých silnicích a dálnicích v zelené vlně. No a nejpozději v hlavních zprávách vám nabídneme nejen dopravní zpravodajství. Teď vybíráme Avičiho. Hezký poslech.
10: Radiožurnál. Každý den s vámi.

dějinách Spojených států se ještě nikdy nekonaly dražší vnitrostranické volby do sněmovny, než jsou ty dnešní. Jejich výsledkem přitom ukáže na míru vlivu Donalda Trumpa. Za chvilku to probereme na Radiožurnálu.

0: Volební místnosti už se dnes otevřely v 6 amerických státech. Lidé přicházejí vybrat, kdo za jejich stranu půjde do listopadového finále. Největší pozornost se ale upíná do středoamerického státu Kentucky. Tam se totiž prezident Donald Trump intenzivně snaží shodit republikánského kandidáta, kterého nemá v oblibě. Jeho lidé investovali do prohry Thomase Massieho rekordní množství peněz. Uspějí? To už probereme s americkou zpravodajkou radiožurnálu Janou Cieglerovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Začněme tím, kdo Thomas Massie vlastně je a proč si vysloužil tak ostrou Trumpovu nenávist.
1: Thomas Massie je republikán z Kentucky, je to člověk, který v kongresu za Kentucky sedí už 14 let, protože volby opakovaně za sebou vyhrál 7x. Je to konzervativec takového tradičního střihu, nicméně má libertariánské směřování, je to takový tradiční člověk. S Trumpem se shoduje ideově, on s ním hlasoval zhruba v 90% případů. Není to žádný ideový rozkol, jenže Trump po republikánech nechce 90%, Trump vyžaduje absolutní loajalitu, tedy 100%, a protože jí Massie mu ji nedává, tak se ho chce zbavit. Jen za posledních 24 hodin na něj zaútočil 10x.
0: Massie hraje v kongresu hlavní roli při tlaku na zveřejnění souboru kolem Jeffreyho Epsteina. Jak to celé souvisí?
1: Velmi to souvisí, Štěpáne, protože přesně v téhleté kauze je těch 10%, ve kterých Massie hlasoval v rozporu se zájmem Donalda Trumpa. A stalo se to, je to mezi nimi už osobní. Massie mu před 2 lety zemřela manželka Ronda na rakovinu slinivky a on se prostě po její smrti změnil. On říkal, už nemám co ztratit, to o to nejdražší jsem přišel, už je mi všechno jedno. A on se tehdy stal nejhlasitějším zastáncem zveřejnění těch Epsteinových složek za republikány. A je s tím, je tahounem z těch dvou poslanců, jeden demokrat a jeden republikán, tak on je ten republikán, který to tažení vede. No a to Trumpovi nevyhovovalo. Prezident má s Epsteinem dlouholetou historii.

0: okrsku atmosféra a stojí lidé fronty před místnostmi?
1: Tak je to samozřejmě velmi napjatě očekávaný výsledek, hlasuje se od 6 od rána, ale ještě ty fronty nejsou. V primárkách se větší vlna voličů čeká vždycky až po pracovní době. Co ale stojí za zmínku, jsou ty průzkumy v posledních dnech, protože ukazují, že Messi je těsně pozadu zatím za Edem Goldreinem. To je ten protikandidát, do kterého Trump investuje, Trump podporuje, Trump poslal ministra obrany, aby ho šel podpořit před těmi volbami. Takže tam se očekává ten výsledek s velkým napětím.
0: Zpravodajka radiožurnálu Jana Ciglerová, díky a naslyšenou.
1: Pěkný den.

Ve vysílání odpoledního radiožurnálu se za chvilku vydáme znovu do Švýcarska, konkrétně do Friburgu na mistrovství světa za naším hokejovým reportérem. Teď ještě Ray Dalton.

0: Ve švýcarských městech Curych a Friburg pokračuje světový šampionát v ledním hokeji. Češi dnes mají volno, zítra budou hrát s Itálií. Právě reprezentace státu z Apeninského poloostrova teď ve Friburgu bojuje s Nory. A tak míříme pro aktuální informace za hokejovým reportérem Radiožurnálu Petrem Kadeřábkem.
1: Zatím to vypadá, že Italové půjdou do souboje s českým týmem s nulovým bodovým ziskem, protože 7 sekund před koncem druhé třetiny prohrávají s Norskem 0-3, byť ve druhé části byli Italové lepší herně i co do počtu střel, tak dvakrát inkasovali, nejprve od Sténa, před malou chvílí se prosadil také Casastul, při signalizované výhodě napřáhl od modré čáry a vymetl Fadányho levý horní růžek branky. Italský golman ale čelil opravdu dalším nájezdům, zejména právě samostatným únikům, ze kterých vlastně Norové, na které hráli Norové v té druhé třetině, protože Italové byli častokrát usazeni v blízkosti norské branky, jenže Norové vždy potrestali jejich zaváhání v obraně a tak tedy vedou po dvou třetinách, teď už odešli do šaten a vedou po dvou třetinách 3-0. V souběžně hraném utkání v Curychu, tam je zatím gólově méně bohatší zápas, po dvou třetinách tam vede Rakousko nad Lotyšskem 1-0. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
2: Radiožurnál.

0: Klasika od Clash na Radiožurnálu 17 hodin 55 minut v našem studiu už je Věra Štechrová, aby nás pozvala na večerní publicistiku, která začne za chvilku v 18.10. Dobrý den.
1: Dobrý den, tak určitě budeme mluvit o tom, že v protidrogové politice státu nastávají změny. Končí národní protidrogový koordinátor Pavel Bém, který byl přitom ve funkci jen půl roku, dnes se to dozvěděl SMS-kou. Navíc má celý ten úřad protidrogového koordinátora přejít pod ministerstvo zdravotnictví. Mě bude zajímat, co to bude znamenat pro péči o lidi závislé na drogách a pro celou protidrogovou politiku a taky, jak tyto kroky hodnotí odborníci. Ministerstvo financí požaduje přepracování návrhu zákona o médiích veřejné služby, který připravilo ministerstvo kultury. Dnes mu vytklo velké množství nedostatků a tak budu chtít vědět, co to znamená pro budoucnost toho návrhu, který má už v pondělí projednat koaliční rada. No a taky si připomeneme, že Židovské muzeum v Praze vybudovalo na starém židovském hřbitově, velká to památka, nový památník a já se budu ptát, koho má připomínat a oslavovat.
0: Tolik tedy náplň večerní publicistiky, poslechněte si. Věrko, zatím díky.
1: Naslyšenou.

0: nenechte si ujít v České televizi.
1: Česká animace dobila svět.
2: Pojďme se setkat s tvůrci.
1: Fantazie bez hranic a ruční práce, která ožívá na obrazovce.
3: Když to není sen, tak co je to?
4: Ta vizuální báseň, cesta náznaků, hledání.
1: Jak vzniká a kam dnes míří?
5: Na začátku vlastně není nic. Vymýšlíš příběh a děláš si k tomu kresby.
1: Premiéra dokumentu Kroky a skoky v české animaci.
3: Necháme se překvapit.
1: Zítra večer na ČT Art a v i vysílání.
6: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
7: Knihovně Václava Havla hrozí rozpad kvůli sporům s vedením, odchází zaměstnanci i velký sponzor. Absurditou roku je podle ankety Hospodářské komory jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. Českým fotbalistům bude na mistrovství světa chybět útočník Jan Kliment, je po operaci. Kolony vznikají na Pražském okruhu v obou směrech před Ořechem a zítra bude oblačno až polojasno, místy déšť, teploty do 23 stupňů. Je úterý 19. května, posloucháte zprávy s Kateřinou Couserisovou.
6: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Knihovnu Václava Havla opouští všech 17 zaměstnanců. Podle informací serveru iRozhlas kvůli sporům s vedením končí taky klíčový sponzor instituce, miliardář Zdeněk Bakala. Pokračuje reportér Josef Číš.
8: Podle iRozhlasu jde o spory s ředitelem knihovny, spisovatelem a ekonomem Tomášem Sedláčkem, říká mluvčí knihovny Mária Pfeifrová.
9: Jelikož už nadále nemůže tým knihovny Václava Havla garantovat zdravý vývoj knihovny a její dobré jméno, nemůže a nebude ve své práci od nové sezóny pokračovat.
8: Sedláček na dotazy Radiožurnálu zatím nereagoval. Kromě toho se rozpadla taky správní rada instituce. Ta chtěla Sedláčka odvolat. Dagmar Havlová, bývalá první dáma a zakladatelka knihovny, to ale nedovolila. Ve správní radě měl své zástupce i Bakala a taky miliardář Karel Komárek, který další podporu zvažuje. Havlová Radiožurnálu napsala, že odchod sponzorů může mít pro knihovnu fatální následky. Josef Číš, Radiožurnál.
7: Státní vojenský podnik v Šenově u Nového Jičína připravuje výrobu australských obrněných vozidel Bushmaster. Se společností Thales podepsal alianční dohodu na dodávky pro evropské armády.
10: Klasický burácí výzvuk těch silných motorů.
11: Říká řidič Bushmasteru Jakub Dobijaš. Obrněnce předvádí na tankodromu vojenského podniku, kde se chystá jeho montáž. Podle ředitele VOP Vlastimila Navrátila už spouštějí i výrobu náhradních dílů.
12: Austrálie je daleko a jsme tady ve středu Evropy, to znamená, dává určitě smysl, kdyby jsme se podíleli jako Česko jak na servisu, tak na výrobě těchto vozidel pro Evropu.
11: O nákupu Bushmasteru teď výrobce jedná s několika zeměmi. Ze Šenova Marta Pilařová, Radiožurnál.
7: Rusko a Bělorusko společně nacvičují použití jaderných zbraní. Ty Moskva rozmístila na běloruské území rok po vpádu na Ukrajinu. Stíhačka na to dnes sestřelila cizí dron, který narušil estonský vzdušný prostor.
13: Estonský minister obrany Hanno Pevkur oznámil, že cizí dron sestřelila rumunská stíhačka, která se v regionu účastní mise Severoatlantické aliance pro sledování a obranu pobaltského vzdušného prostoru. Trosky pak dopadly mimo obydlené oblasti v centrální části Estonska. Minister obrany se domnívá, že šlo pravděpodobně o ukrajinský dron, který původně útočil na cíle v Rusku. Kvůli ruské obraně pomocí elektronického boje ale změnil směr. Varování před cizími bezpilotními letouny vydalo také Lotyšsko. Výstraha v některých regionech ovlivnila průběh státních zkoušek z lotyštiny v 9. třídách. Z Rigy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
7: Ukrajina se všem pobaltským zemím za nechtěné narušení jejich vzdušného prostoru omluvila. Rusko podle Kyjeva záměrně odklání ukrajinská nepilotovaná letadla do Pobaltí.
6: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
14: Víme, co se děje u vás.
7: Na úřadu vlády se sešli předsedové ANO, SPD a motoristů. Řešili strategii před podzimními senátními volbami. Detaily má reportérka Adéla Burešová.
15: Podle předsedy SPD Tomia Okamury se jednání netýkalo konkrétních kandidátů. Předsedové řešili, jak zajistit, aby v Senátu měla vládní koalice většinu. Na rozdíl od poslanecké sněmovny má totiž v horní komoře parlamentu aktuálně více křesel opozice, pokračuje Okamura.
16: My jednoznačně upřednostňujeme, aby to byli společní vládní kandidáti. Takovým hezkým cílem by mohlo být, aby z vládní koalice vznikl nejsilnější senátní klub.
15: Nejpočetnější senátorský klub mají aktuálně ODS a TOP 09 s celkem 30 senátory. Stávající opozice zatím o možné spolupráci pro senátní volby oficiálně neinformovala. Koaliční lídři podle Okamury řešili taky dočasnou ochranu uprchlíků, kterou by SPD chtělo zrušit. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Nejhorším byrokratickým předpisem roku se stalo jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. V anketě Hospodářské komory nazvané Absurdita roku získalo 66% hlasů.
17: Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů dává firmám povinnost hlásit státu údaje o svých zaměstnancích. Smyslem mělo být nahrazení 25 různých formulářů jedním dokumentem, jenže některé firmy si na fungování systému od začátku stěžují.
18: Je to velikánská výzva, velký problém, velká nervozita, velké obavy v prvních týdnech fungování a s tím spojené nejistoty.
17: Říká Ladislav Minčič z Hospodářské komory. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO je dobře, že se na nedostatky poukazuje.
19: Protože jestli něco nutně potřebujeme v celé Evropě, potřebujeme snížit byrokracii, je to jeden z největších problémů současné Evropy a v České republice to někdy ještě zkomplikováváme víc.
17: Absurditu roku letos Hospodářská komora vyhlásila už po 20. Dominik Hron, Radiožurnál.
2: Ruský prezident Vladimir Putin dorazil do Číny. V Pekingu má zítra jednat se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Ve Štrasburku večer začne takzvaný trialog o obchodní dohodě se Spojenými státy. Evropská komise, rada a parlament budou společně řešit postoj k návrhu smlouvy amerického prezidenta. Podle europoslanců jsou neshody zatím velké.
20: Dohoda, kterou loni ve Skotsku předběžně dojednal americký prezident Donald Trump a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, má snížit vzájemná cla na maximálně 15%. Europoslanci ale její projednání několikrát odložili, mimo jiné proto, že šéf Bílého domu hrozil Dánsku anexí Grónska. Zda se podaří najít mezi evropskými institucemi schodu, jak k dohodě přistoupit, není podle europoslankyně Danuše Nerudové z hnutí STAN jasné.
21: Myslím si, že jsme hodně rozdělení, prošlo to parlamentem velmi těsně.
20: Neschody jsou například v tom, za jakých podmínek má dohoda začít platit nebo kdy přesně skončí. Donald Trump očekává, že Evropská unie obchodní smlouvu uzavře do 4. července. V opačném případě hrozí zavedením vyšších cel. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Radiožurnál.
2: 85. narozeniny oslaví herečka Iva Janžurová na jevišti Národního divadla před plným hledištěm. Už za hodinu ji diváci uvidí v roli Hany v repríze Erbenovy Kytice. Vyprodáno je i na páteční uvedení inscenace Audience u královny.
22: Nejdřív dohodnout koalici veřejně a potom s tím jít k volbám. To by bylo něco úplně jiného.
23: Janžurka, jak jí generace českých diváků říkají, se zařadila mezi nejlepší české komediální herečky. Dokázala to ve Světácích.
24: Sedni si.
25: Já sedím.
24: Ona sedí.
23: V bláznivých komediích Což tak hledáci špenát, Zítra to roztočíme drahoušku nebo Pane, vy jste v doba.
26: Zavři oči v rouku.
27: Ale, proměky letí.
23: Předloni vstoupil do kin film, který o herečce natočila jedna z jejich dcer Teodora Remundová. Premiéru měl na Karlovarském festivalu, odkud si Iva Janžurová v roce 2015 odnesla cenu za mimořádný přínos českému filmu. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
28: Sport. Fotbalové reprezentaci bude na blížícím se mistrovství světa chybět útočník Jan Kliment. Je po operaci levé nohy a tak vynechá přípravný kemp národního týmu i poslední letošní ligový zápas Olomouce. Na světovém šampionátu se už po šesté představí útočník Cristiano Ronaldo, který je v nominaci portugalské reprezentace. Druhý tenista světového žebříčku, Španěl Carlos Alcaraz, vynechá kvůli zranění zápěstí po French Open i Wimbledon. Vítěz londýnského Grand Slamu z let 2023 a 2024 to oznámil na sociálních sítích. Hokejová reprezentace má na světovém šampionátu po výhře na Švédy den volna. Zítra nastoupí proti Itálii, která teď hraje s Norskem. Zápas vidí přímo ve Friburgu Petr Kadeřábek.
29: Začínám. Třetí třetina a Norsko vede nad Itálií 3-0 v souběžně hraném utkání v Curychu. Je stav mezi Lotyšskem a Rakouskem vyrovnaný 1-1. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
30: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
31: Na příjezdu do Prahy z D1 v Brněnské ještě velmi silný provoz za průhonicemi ze 3. kilometru. Postupně se to rozjíždí k jižní spojce, pak na samotné jižní spojce směr Černý most vzniká kolona ve všech pruzích od Spořilovské na 10 až 15 minut. Zasjezd na Zahradní město překáží tam porouchané vozidlo. Na Pražském okruhu před exitem 19 Ořech se tvoří kolony směrem na letiště, kamiony v pravém pruhu už od sjezdu z D1, osobní auta zastavují u exitu 3 Vestec, regulují průjezd tunely a směrem na D1 je plno od D5, respektive fronta je i na D5 ze 4. kilometru od Rudné. A na nehody pozor, na silnici 2 Kutná Hora Praha hned za Kozojedy a taky na silnici 22 Sklatov na Strakonice za odbočkou na Číhaň. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
30: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude oblačno až polojasno, zpočátku místy déšť na západě Čech, postupně srážky místy i jinde a později hlavně na Moravě a ve Slezsku také bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 18 až 23 stupňů a na horách naměříme většinou kolem 14 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku, dnes s Věrou Štechrovou.
0: Proč končí národní protidrogový koordinátor a agenda přechází pod ministerstvo zdravotnictví? Proč ministerstvo financí kritizuje návrh zákona o veřejnoprávních médiích z dílny ministra kultury? Jaké osudy připomíná nový památník na starém židovském hřbitově v Praze? I o tom budeme mluvit. Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém na konci června končí ve funkci. Po přesunech agendy má úřad předat Ditě Protopopovové, která se stane od půlky roku novou národní koordinátorkou pro péči o duševní zdraví a protidrogovou politiku. Celá problematika bude převedena z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví. Ve vysílání teď vítám Viktora Mravčíka, adiktologa, ředitele výzkumu a inovací ve společnosti Podané ruce, který byl také vědeckým poradcem národního koordinátora pro drogovou politiku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Je podstatné, jestli bude koordinátor protidrogové politiky fungovat pod úřadem vlády anebo ministerstvem zdravotnictví?
1: Je to podstatné. Jo? Nejde pouze o tu jednu osobu, řekněme, jako politickou, odbornou, která jako koordinuje ty agendy, řekněme, napříč obory a napříč ministerství, ale jde o celý vlastně ten aparát, který má k dispozici na úřadu vlády, což je prostě nějaký odbor, představte si ho asi do 20 lidech, který vykonává spoustu, řekněme, výkonných funkcí a činností od toho, že prostě dává dotace významnému segmentu služeb v oblasti závislostí různého typu, stará se o kvalitu služeb, o dostupnost služeb, o, řekněme, koordinaci napříč státní správou, jak horizontálně, tak vertikálně, kraje, obce, mezinárodní agenda tam je velká, takže je to prostě jako balík vlastně nějakého jako organismu, který je poměrně jako zaužívaný a velmi efektivní, to se prokázalo jako v průběhu jako 30 let drogové politiky a závislostní politiky v České republice, takže nejde zdaleka jenom o Pavla Bema jako takového.
0: A pokud by se celý tento orgán přesunul tedy pod ministerstvo zdravotnictví, tak by tu agendu dál dělat nemohl tak, jak ji dělá?
1: No, ono se to zdá, že to je pouze škatule, hejbejte se, že se přesune prostě nějaký jako útvar z jednoho místa na druhého, ale to zdaleka není jenom tak. Možná, že by bylo dobré říct, že vlastně jako těch pokusů jak přesunout tu závislostní agendu z úřadu vlády na jiná ministerstva, hlavně na ministerstvo zdravotnictví, bylo v posledních, já nevím, 10 letech několik. Jo, já sám, protože jsem tam pracoval jako vedoucí národního monitorovacího střediska v tom odboru, tak jsem zažil, myslím 4 a vlastně vždycky se došlo k tomu, že to není dobrý nápad, ustoupilo se od toho vzhledem prostě ke komplexnosti té věci a možným negativním vlivům, respektive rizikům, které z toho vyplývají.
0: To protidrogová agenda se má navíc sloučit s tou agendou péče o duševní zdraví. Je to logické spojení?
1: No, ono se to zdá být logické, opravdu jsou tam souvislosti mezi jako duševním zdravím a řekněme těmi psychickými faktory, které ovlivňují vznik a rozvoj závislosti a tak dál, ale zdaleka nejde o to též, jo. Je to i řekněme v té oblasti jako systémové, jo, to, co řeší se v reformě jako péče o duševní zdraví a v prevenci v této souvislosti jsou řekněme jako částečně jako podobné věci, ale vlastně velká část té agendy agendy je poměrně jiná, jo, ta závislostní agenda, kromě, řekněme, té zdravotní části. A i tam jsou prostě velké rozdíly, když, jako řekněme, ty překryvy taky, tak zahrnuje prostě veškeré sociální dopady a intervence, jako většina těch služeb vlastně adiktologických v nějakém segmentu těch služeb, tak jsou vlastně adiktologické služby založené na sociálních službách, jo. Je to otázka prostě těch ekonomických souvislostí, nabídky těch produktů a tak dále, a tak dále, takže zdaleka to není jenom ta zdravotní oblast nebo ty zdravotní aspekty, takže prostě přesunout to pod jeden rezort, ještě jako, že v té české tradici, chtěl jsem říct dobré tradici v uvozovkách, jo, ale prostě v té tradici, která není úplně jako dobrým příkladem k následování rezortismu, jo, vlastně jako hrozí, že tady tyto aspekty všechny prostě a ta komplexnost, takže se někde cestou prostě ztratí.
0: A napadá vás důvod, proč se to děje, protože podle mluvčí úřadu vlády jsou ty problematiky provázané a propojuje se to takhle v jiných zemích, tak co je podle vás tím důvodem, i když my se ho zatím můžeme tedy jenom dohadovat?
1: No, Česká republika je vydávána jako za příklad dobré praxe, jo, v oblasti jako drogové politiky, a nejenom pokud jde o to, co dělá, ale taky jakým způsobem to dělá, jakým způsobem vlastně jsou ty různé oblasti té agendy koordinovány. Vlastně ukazuje se, že jako to nějaké mezirezortní a mezioborové zakotvení toho řízení a té koordinace je to nejlepší, co může být, jako napříč vlastně Evropou a globálně, jo, takže dokážu si představit důvody, a některé jsme slyšeli, proč k tomu dochází, jako nějaké zefektivnění jako těch agent a řekněme i v oblasti poskytování dotací, možná snaha o to vlastně ten úřad vlády, jako kde se teď ty průřezové agendy nachází, tak vlastně postavit výhradně jako řekněme servisní organizaci vlády a jako ministrů bez portfeje a předsedy vlády, jo, ale jo, takže jako řekněme, dobré důvody by se našly, ale ta rizika, která z toho vyplývají a ty jako možné nebo očekávatelné negativní dopady, těch je mnohem víc.
0: Znamená to, že byť my tu mluvíme o jakési organizačním přesunu, že by to mohlo mít nějaký přímý dopad i na tu péči o drogově závislé?
1: V každém případě, jo, úřad vlády nejenom, že financuje, respektive ten odbor protidrogové politiky na úřadu vlády, nejenom, že financuje významnou část, významný segment adiktologických služeb a opravdu vlastně je jediným donorem, který, nebo jedním z mála donorů, pokud nepočítáme jako kraje a obce, tak na té státní úrovni vlastně se dívá na tu problematiku průřezově a vlastně pojímají tak to interdisciplinárně, jak je potřeba, jo, vlastně jako všechny ty rezortní rámce pro dotace vlastně to nějakým způsobem omezují, ale nejde jenom o ty dotace samotné, jde vůbec o ten přístup k tvorbě jako sítě služeb, analýze dostupnosti sítě služeb, spolupráce jako s různými aktéry na různých úrovních a tak dále.
0: Říká adiktolog Viktor Mravčík, vědecký poradce Národního koordinátora pro drogovou politiku. Děkuji vám, naslyšenou.
1: Také děkuji, nashledanou.
0: Ministerstvo financí požaduje přepracování návrhu zákona o médiích veřejné služby, který připravilo Ministerstvo kultury. Současné znění návrhu má velké nedostatky a vytváří mnoho nových problémů. Například neřeší, z jaké kapitoly rozpočtu by měly média dostávat peníze, ani jakým způsobem bude stanovena jeho výše, uvedlo ministerstvo v připomínkách, které k zákonu vzneslo. S výjimkou Ministerstva životního prostředí měly k návrhu zásadní připomínky i ostatní rezorty. Například Ministerstvo vnitra upozornilo, že změna financování by přinesla zásadní výpadek příjmů České pošty. Výhrady vznesly i odbory, zaměstnavatelské svazy nebo samosprávy. Nový zákon má zrušit poplatky a převést veřejnoprávní média pod státní rozpočet. Ve vysílání je teď mediální analytička Irena Ryšánková, která sleduje přípravu nového zákona o veřejnoprávních médiích a taky autorka knihy Hledání veřejné služby. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Mohla byste shrnout ty nejzásadnější výhrady, které má k návrhu zákona o médiích veřejné služby Ministerstvo financí?
3: Ministerstvo financí tam samozřejmě říká to, co vy jste už uvedla před chviličkou. To znamená, že hlavní problém je, že není vůbec jasné, jakým mechanismem se ty peníze z toho rozpočtu budou do těch veřejnoprávních médií dostávat. To byla věc, která z toho z té novely, nebo vůbec netuším, jak tento materiál nazvat, protože rozhodně to nemůžu nazvat zákonem, poměrně jasně vyplývala, protože tohle byla věc, na kterou se ptal opravdu úplně každý, že tam je vlastně napsáno, že Česká televize a Český rozhlas budou placeny ze státního rozpočtu, ale naprosto tam chyběl jakýkoliv mechanismus toho, jakým způsobem se to bude dělat. Samozřejmě tam je těch problémů víc, i těch výtek z ministerstva financí je tam víc. Je tam například výtka, kdy se ta novela odvolává na neexistující zákon o účetnictví. Ona se vlastně odvolává na zákon, který je teprve ve sněmovně, má platit od 1.1.2028, ale to ministerstvo financí v tom mezirezortu už říká, ten zákon o účetnictví nebude platit od roku 2028, on se zpozdí. Čili najednou tady vzniká jakási zvláštní mezera, kdy ta novela sama o sobě tam velice volně nakládá s různými pojmy, já bych to nazvala takový jako draft nějaký myšlenkový, ale naprosto v té věci unikají ty základní technické věci. A samozřejmě tam je víc problémů, tam je třeba obsluha státního účtu. Česká televize si spočítala, že by se tam ta obsluha státního dluhu zvýšila o 265 milionů. Takže tam vlastně z těch koncesionářských poplatků, kterých chce vláda naše občany ušetřit, by se najednou stalo ještě mnohem víc peněz, takže by se neušetřilo vůbec nic. Ministerstvo financí tam také poukazuje na to, že by to kladlo velké nároky na státní správu. To ministerstvo na to nemá vůbec žádný aparát. Čili představa, že by ten zákon měl platit od 1.1.27 je naprosto nesmyslná. Na to poukazuje to ministerstvo. Ono dokonce navrhuje, aby se i nadále nad tím zákonem nějakým způsobem diskutovalo. A až budou všechny tyto věci ujasněny a vejde platnost ten nový zákon o účetnictví, tak potom teprve se rozhodlo, jakým způsobem ta média financovat, případně z toho státního rozpočtu, a zatím na to nesahat.
0: No a když tedy ten návrh má ty legislativně technické nedostatky, není například slučitelný s Evropskou unií, jak upozorňují ministerstva, v podstatě skoro všechna, tak předpokládám, že tohle přece musí legislativní odbor ministerstva kultury vědět, tak je jasné, kdo ten návrh tedy psal a proč je napsaný tak, jak je napsaný?
3: Mezi mediálními odborníky samozřejmě se spekuluje o různých jménech, ale rozhodně se všichni shodujeme v tom, že tento zákon legislativní odbor ministerstva kultury rozhodně nemohl vidět, natož ho napsat, protože ministerští legislativci jsou profesionálové, kteří svoji práci dělají už dlouho. Já jsem viděla mnoho zákonů z její dílny a musím říct, že tohle je rozhodně nevidělo, ani na vteřinu.
0: A je v tuhle chvíli tedy jasné, jak chce ministr kultury Ota Klempíř z Motoru s tím návrhem dál pracovat, když, jak řekl v televizi Nova, ho chce prosadit obrovsky rychle? Co se se všemi těmi připomínkami dá dělat?
3: Já se obávám, že Oto Klempíř vůbec netuší, o čem to je. Já z toho, co říká, a z toho, že se vůbec neorientuje v těch připomínkách, že říká, že jsou jenom takové nějaké komplexní a on neví, co si z toho má vzít, tak jsem přesvědčena o tom, že on vůbec netuší, jak to má vypadat, jak ten legislativní proces reálně probíhá a jak má vlastně vypadat novela zákona. On tam si myslí, že to dá do nějakých tabulek a ještě si to proberou na vládě, ale tak to nefunguje. On se pravděpodobně domníval, že do mezirezortu dá nějaký draft, nějaký nápad, nějakého zákona a ta jednotlivá ministerstva a ty dotčené orgány mu to nějakým způsobem dodělají. Ale takhle to prostě vůbec nefunguje. Já se obávám, že pan ministr Klempíř je úplně mimo.
0: No nicméně premiér už řekl, že ten návrh mají příští pondělí na koaliční radu. Tak co může rada s tímhle návrhem a všemi těmi připomínkami dělat? Může jít ten návrh takhle k nějakému oficiálnímu projednání na schůzi vlády?
3: To vůbec nemůže, protože tohle v prvé řadě není návrh zákona, to je něco, to je nějaký text. Ta koaliční rada se maximálně může zhodnout na to, že to panu ministrovi vrátí k přepracování a to je tak všechno, co s tím může dělat. Samozřejmě, že to, že ministerstvo životního prostředí to proti tomu nemá žádný výhrad, je zábavný prvek, ale jinak proti tomu mají výhrady úplně všichni. A to nejenom ministerstva, ale třeba i Český telekomunikační úřad, který tam poukazuje na to, že tam nejsou vůbec ošetřeny kmitočty, že to tam prostě úplně zmizelo a ta média nebudou mít na čem vysílat. Kraj, respektive Středočeský kraj, poukázal na to, že nebyly připomínkovým místem, ačkoliv se v té novele ruší regionální studia, což se jich dotkne. A je tam spousta připomínek, vlastně co paragraf to připomínka, co paragraf to chyba, co paragraf to nejasnost. To je nějaký myšlenkový draft, ale rozhodně to nemá cokoliv společného s něčím, co by se mohlo nějak vážně projednávat.
0: Irena Ryšánková, mediální analytička. Děkuji za váš čas, naslyšenou.
3: Děkuji, nashledanou.
0: Židovské muzeum v Praze vybudovalo na starém židovském hřbitově památník svým někdejším zaměstnancům a spolupracovníkům, kteří za druhé světové války chránili židovské kulturní dědictví. Má podobu 3 bronzových desek s více než 160 jmény. Mezi nimi třeba fotografa Viktora Šika, který dokumentoval život v židovské obci v období holokaustu, nebo taky dospívajícího chlapce Jindřicha Prosnice, který organizoval sbírky potravin pro lidi v Terezíně, a to až do doby, než tam byl sám odvezen a později zavražděn v Osvětimi. My jsme teď ve spojení s ředitelkou Židovského muzea Pavlou Niklovou. Dobrý den.
4: Hezký podvečer.
0: Vám se podařilo identifikovat a připomenout 161 lidí, kteří byli za války s Židovským muzeem spojeni. Jak to, že jich bylo tak moc?
4: Tak já bych jenom chtěla říct, že to jsou kolegové, nebo respektive hlavně jeden kolega v muzeu Martin Jelínek, který se tomu výzkumu věnoval nějakou dobu, řekněme rok, a bude v tom výzkumu ještě dále pokračovat. Bylo jich tolik částečně také proto, že ti první, kteří tam pracovali na začátku války, tak vlastně všichni byli potom dostali povolávací příkazy do Terezína a posléze do vyhlazovacích táborů, takže tam přicházeli další a další lidé.
0: Je možná paradoxní, že Židovskému muzeu se za války podařilo shromáždit, zaevidovat a schovat opravdu hodně vzácných architektů z celého protektorátu. Jak se to povedlo?
4: Tak vlastně ti lidé, kteří tam pracovali, tak to dělali všechno s vědomím, že se snažili všechna judaika a všechen majetek držet pohromadě v pevné víře, že až válka skončí, tak lidé, kteří ty předměty používali nebo je vlastnili před válkou, tak že jim zase budou navráceny.
0: Dá se tedy říct, že právě díky té práci židovských zaměstnanců, kteří tedy mají už svůj památník, má dnes Židovské muzeum v Praze vlastně jednu z největších sbírek judaik, tedy písemností spojených se Židy na světě?
4: Ano, určitě na tom tito naši bývalí kolegové mají obrovskou zásluhu a jsme jim za to vděční.
0: A jak do téhle sbírkové činnosti zasahovali nacisté, jestli nějak?
4: Jsou o tom různé dokumenty, existují jedna taková publikace velká o historii Židovského muzea, která se jmenuje Archa paměti, tak se tady tím zabývá a byly to, prostě existovala tam nějaká komunikace mezi lidmi z pražské židovské obce a takzvané ústředny, pod kterou ta obec spadala. Dochovaly se nějaké dokumenty a z nich se dá odvozovat určitá historie, že prostě nacisté něco takového tady trpěli, chodili se tam někdy podívat. Jejich konkrétní úmysly, pokud vím, tak nejsou přesně zdokumentované.
0: Je nějaké jméno nebo nějaká jména, která byste speciálně ráda připomněla, která jsou uvedena na tom novém památníku?
4: Tak bude to jedno jméno, které je zrovna docela známé, ale je to jméno Hany Volavkové. To byla paní, která přežila a která se potom stala na dlouhá léta, na 15 let, ředitelkou poválečného židovského muzea a ona také stojí za tím, že byl v Pinkasově synagoze vybudován památník obětem Shoah, kde je všech těch, řekněme, asi 80 tisíc jmen českých českých a moravských Židů, kteří byli za války zavražděni. Ale třeba bych ještě mohla připomenout z hudebního skladatele Karla Reinera, kterého jsme si připomněli, když jsme ten památník otvírali jeho jednou hudební skladbou. A taky jednu důležitou věc bych chtěla říct, je to vlastně takový první počin, kdy se nám podařilo něco takového dát dohromady jenom z darů. A účastnili se toho i současní zaměstnanci muzea, takže je tam takový hezké spojení.
0: Znamená to, že na ten památník se tedy složili lidé, nikoli instituce?
4: Ano, jednotliví lidé se na to složili, kromě těch tří desek se jmény těch 161 lidí, tak také součástí památníku jsou tři nové lavičky a ty lavičky byly věnované třemi rodinami a třemi institucemi, tak tam nějaké instituce figurovaly také. Je to Pražská židovská obec, Federace židovských obcí a jedna instituce z Londýna.
0: Říká Pavla Niklová, ředitelka Židovského muzea. Děkuji, naslyšenou.
4: Děkuji vám za pozvání.
0: Tolik podvečerní publicistika, teď už jsou tu aktuální zprávy.
5: Zprávy a Kateřina Causidisová.
2: Menší zdravotní pojišťovny letos dostanou 7 miliard a 900 milionů korun z rezerv Všeobecné zdravotní pojišťovny. Umožňuje to novela o zdravotním pojištění, kterou dnes podepsal prezident Petr Pavel. VZP měla v uplynulých letech zvýšený zisk díky platbám za ukrajinské uprchlíky. Převod má podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z hnutí ANO zajistit stabilizaci systému veřejného zdravotního pojištění. Jde zatím jen o dočasné řešení. Energetický regulační úřad čelí žalobě od EGD distributora skupiny E.ON. Informaci serveru Ekonomický deník potvrdil Radiožurnálu mluvčí úřadu Michal Kebort. EGD si stěžuje podle ní na nevýhodné nastavení regulovaných cen elektřiny pro letošní rok. Energetický regulační úřad považuje svá rozhodnutí za správná a před soudem je chce obhájit. Pokud by EGD ve sporu uspěla, mohlo by to podle Keborta znamenat vyšší ceny elektřiny pro zákazníky na jihu Čech a taky na jižní polovině Moravy. Německo přijme na žádost Spojených států do péče amerického zdravotníka, který se v africkém Kongu nakazil ebolou. Potvrdilo to německé ministerstvo zdravotnictví. Není ale známé, v jakém zařízení se o pacienta budou lékaři starat. V Kongu propukla epidemie eboly, která se rozšířila i do sousední Ugandy. Zemřelo už přes 130 lidí. Američan se nakazil při práci v konžské nemocnici.
5: Sport.
2: Čeští hokejisté mají na světovém šampionátu po výhře nad Švédskem volný den. Zítra se utkají s Itálií, která teď bojuje ve Friburgu s Norskem. Informace má reportér Petr Kadeřábek.
29: Italové v 56. minutě po čtvrté inkasují a Norsko tak vede nad Itálií už 4-0. V souběžně hraném utkání v Curychu je zatím odehráno 54 minut a Rakušané drží těsný náskok, vedou nad Lotyšskem 2-1. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
30: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
31: Kolony na D1 před Brnem a D5 před Prahou. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se postupně krátí i kolona kamionů. V pravém pruhu se nákladní soupravy ještě sunou od exitu 190 od sjezdu k výstavišti do omezení u D2. Osobní auta už jedou v levém pruhu plynule. Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně se za Rudnou kolem 4. kilometru dojíždí do kolony. Osobní auta brzdí jenom krátce. Kamiony se sunou pravým pruhem až na okruh. Přímo na pražském okruhu se ještě tvoří kolona oběma pruhy od nájezdu z D5 k exitu 19 Ořech. Tenhle úsek je asi na 10 minut. Rozjíždí se to. Na pražském okruhu opačně z D1 na letiště před Ořechem je kolona ve všech pruzích od exitu 15 Lochkov. To zabere kolem 10 minut. Kamiony se zdrží déle, tvoří v pravém pruhu kolonu ještě navíc předtím od exitu 82 Jesenice k Cholupickému tunelu. V Praze na jižní spojce směr Černý most se sune fronta, začíná za podjezdem magistrály a je to asi na 10 minut za sjezd na Zahradní město. Tam je omezení. Na silnici 2 z Kutné Hory na Prahu za Kozojedy čekejte omezený průjezd. Auto tam narazilo do stromu, provoz je slabší bez delších kolon. A ještě 22 z Klatov na Strakonice za odbočkou na Číháně nehoda a brzdí se v zatáčce. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
30: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Večera v noci bude oblačno až polojasno a v noci se ochladí na 10 až 6 stupňů, na východě naměříme kolem 4. Tolik zprávy. Pokračuje večerní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
6: Už vám přejeme dobrý večer, 6:45 pokračuje vysílání Radiožurnálu a teď pokračujeme s Espen Lind.
30: Radiožurnál. Každý den s vámi.

A následující minuty vysílání odpoledního radiožurnálu, tedy teď už večerního, znovu věnujeme mistrovství světa v ledním hokeji. Ve Friburgu hrají zítřejší soupeři české reprezentace Italové. Jak se jim ten zápas vydařil, tak to vám řekneme za chvilku.

Posloucháte Radiožurnál, 18 hodin 42 minuty, za chvilku hokejisté Itálie budou zítra čtvrtým soupeřem národního týmu ve skupině B na mistrovství světa ve Friburgu. Svěřenci kouče Radima Rulíka už samozřejmě nechtějí dopustit další šok, který přinesla sobotní porážka v prodloužení se Slovinskem. No a Italové hráli už dnes ve Friburgu a moc dobře se nenaladili na to zítřejší utkání, protože s Norskem prohráli 0-4, tedy nedali ani jednu branku. Teď se ještě hraje poslední minuta zápasu mezi Lotyšskem a Rakouskem, tam je to poznání vyrovnanější, Rakousko je o trošku blíže výhře 1-2, prohrává Lotyšsko právě s Rakouskem. Konečný výsledek vám přineseme v dalším vysílání Radiožurnálu, na to se můžete spolehnout. Teď se můžete spolehnout na to, že si znovu zahrajeme.

0: Z Krásné hory na Havlíčkobrodsku teď musí lidé pro důchod, zásilky nebo poštovní poukázky dojíždět do několik kilometrů vzdálené Okrouhlice. Je totiž jednou z obcí, kde Česká pošta tento týden dočasně uzavřela partnerskou pobočku kvůli schodku provozovatele. Více za chvilku v další reportáži.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

Česká pošta uzavřela 9 partnerských poboček. Při vnitřní kontrole společnost zjistila u provozovatele schodek v řádu stovek tisíc korun. 3 z dotčených pošt partners jsou na Vysočině.

0: nese Havlíčkův Brod. Pobočka od tohoto týdne neotevřela například v Krásné Hoře. Pro zásilky nebo finanční služby tak musí lidé dojíždět jinam.
1: Takže se bude jezdit na okroulici, no. Ty lidi, že co jsou důchodci, co jsou bez aut, tak pro ně to bude horší. Ty si tam musí, aby tam někdo odvez.
2: Vysvětluje Blanka Kuntová, že sama si na poštu do několik kilometrů vzdálené okrouhlice dojede autem. Část lidí bude mít ale s dopravou mimo Krásnou Horu problém. Poštu totiž navštěvují hlavně starší lidé, což Blanka Kuntová ví, protože dřív bývala vedoucí pošty. Ještě v době, než přešla pod partnerského provozovatele.
1: Navštěvovali místníma lidma to bylo, samozřejmě těma staršíma a ty mladý maminky s dětma. A hodně si třeba posílali balíčky a chybět bude určitě.
2: Zejména kvůli starším obyvatelům chce pobočku pošty udržet i nezávislý starosta Krásné Hory Petr Endrle.
3: My samozřejmě poštu chceme udržet a podporovali jsme ji dřív. Platíme na to nějaký paušály, které jsou na ten provoz, dáváme prostory zdarma a elektřinu tam platíme taky, takže si myslím, že ty podmínky byly a jsou velice slušné.
2: Doufá proto, že se nového provozovatele podaří najít. Sama obec si totiž pod sebe poštu nepřevezme.
3: Pokud se najde provozovatel a bude potřeba, aby jsme se na tom podíleli, podílet se na tom budeme, ale aby jsme provozovali a opravdu ve velikosti naší obce a v rozloze, kterou máme, tak je to nemožný.
2: Krásná Hora není na Vysočině jediná. V pondělí se pobočky pošt neotevřely ani v Uhelné Příbrami a v Nové Vsi u Chotěboře. Lidé mají své zásilky uložené právě v Chotěboři. Podle mluvčího České pošty Matyáše Vytíka jde ale o dočasné řešení.
4: Poštovní služby budou v daných lokalitách zajišťovány pověřenými zastupujícími poštami. Ve střednědobém horizontu Česká pošta otevře pošty partner s novými provozovateli.
2: Matyáš Vytík současně upozornil, že zjištěný statisícový schodek se obcí a zákazníků nijak nedotkne. Po provozovateli bude Česká pošta peníze vymáhat právní cestou, protože je ve stanovené lhůtě neuhradil. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.

0: host radiožurnálu.
1: Liběna Rochová je sice módní návrhářka, teď ale se svou výstavou modelů v Moravské galerii v Brně soutěžila v interiéru roku. Jak se podle ní proměňuje český design? Kde se potkává móda s architekturou a proč je pro ně důležitá práce s emocí i tichem prostoru? Liběna Rochová bude hostem radiožurnálu.
0: Host radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Velká otrava řeky. Proč místo usvědčení viníka zůstaly jen hořká pachuť a otázky? Nový publicistický pořad Rozpleteno. Bečva. Česká cesta vyšetřování. ČT2. Portrét legendární socioložky a disidentky v premiérovém dokumentu Ženská otázka Jiřiny Šiklové. A ČT Art. Stala se nejslavnější spisovatelkou detektivek v dějinách. Nový dokumentární cyklus Agáta Christie, Královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
2: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
3: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Česká televize a Big Board.
4: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy a Kateřina Causidicová.
5: Absurditou roku se v anketě hospodářské komory stalo jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. Ruský prezident Putin přijel do Číny, se Xi Jinpingem plánuje řešit i výstavbu plynovodu. Hokejisté Itálie podlehli na mistrovství světa Norsku, Rakousko porazilo Lotyšsko. Na nehodu pozor na silnici Kutná Hora Praha za Kozojedy. A zítra bude oblačno až polojasno, místy déšť, teploty do 23 stupňů.
6: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Zavedení jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů zvítězilo v anketě hospodářské komory s názvem Absurdita roku. Podle 66% hlasů veřejnosti jde o nejhorší byrokratický předpis, který podnikatele zatěžuje. Podle tajemníka komory Ladislava Minčiče se na výsledcích podepsali prvotní problémy spojené s přechodem na nový systém.
7: Za těch uplynulých 6-7 týdnů samozřejmě docházelo, a tak to bývá, když je zaváděn úplně nový informační systém komunikace, tak objevily se některé chyby.
5: Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO je dobře, že na nedostatky někdo poukazuje. Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů dává firmám povinnost hlásit státu údaje o svých zaměstnancích. Smyslem mělo být nahrazení 25 různých formulářů jedním dokumentem, jenže některé firmy si na fungování systému od začátku stěžují. Ruský prezident Vladimir Putin je v Číně. Na letišti v Pekingu ho přivítal ministr zahraničí Wang Yi. Podle Kremlu by měl Putin zítra jednat se svým čínským protějškem Xi Jinpingem hlavně o energetice.
8: Čína zůstává největším odběratelem ruského plynu a ropy. Podle Kremlu proto bude mezi tématy hovoru obou prezidentů i výstavba plynovodu Síla Sibiře 2. Ten by ještě zdvojnásobil objem surovin, který Moskva do sousední země dodává. Ve videoprojevu před odjezdem do Pekingu označil Putin čínského vůdce za dlouholetého dobrého přítele. Poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov ale odmítl, že by návštěva souvisela s nedávným jednáním amerického prezidenta v Číně. Během ní podle deníku Financial Times údajně Xi Jinping Donaldu Trumpovi řekl, že by Putin mohl litovat invaze na Ukrajinu. Nebývalé ostré hodnocení z úst Xi Jinpinga Peking popírá a Bílý dům ho odmítl komentovat. Jiří Kordík, Radiožurnál.
5: Cenu Jiřího Ortena dnes získala básnířka Nela Bártová. Ocenění pro české autory do 30 let dostala za sbírku Házeliště granátů. Ta odbornou porotu zaujala syrovostí textů, ve kterých nechybí pouliční jazyk, drogový slang anebo střípky deník digitality. Výsledky literární ceny vyhlásil Svaz českých knihkupců a nakladatelů v pražské čítárně Unijazz.
9: Sport. Česká hokejová reprezentace se na mistrovství světa ve Švýcarsku chystá na zítřejší zápas. V přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport nastoupí v 16 hodin a 20 minut proti Itálii, která ve Friburgu podlehla Norsku 0-4. Dnes večer bude Slovensko hrát se Slovinskem. Ve skupině v Curychu Lotyšsko prohrálo s Rakouskem 1-3 a ve 20 hodin a 20 minut nastoupí Maďarsko proti Velké Británii. Ital Filippo Ganna ovládl 10. etapu cyklistického Gira d'Italia. Specialista na časovky zvítězil v této disciplíně o téměř 2 minuty před druhým Nizozemcem Arensmanem. Průběžné vedení v závodě uhájil Portugalec Eulálio. Čech Jan Hirt dnes dojel na 81. místě a v průběžném pořadí mu patří 18. příčka.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nebezpečí na D11 u Hradce a překážka i na D1 za Meziříčím. Velký pozor teď na dálnici D1 z Prahy na Jaroměř za sjezdem na Hradec Králové Plotiště. Na kilometru 102,5 leží přes oba pruhy kusy pneumatiky z kamionu a hlavně v levém pruhu celý velký podběh. Teď dorazila policejní hlídka a pořádek sklízí. Je tam toho hodně, takže provoz dočasně úplně zastavili. Brzdí se do zastavení, pozor, D11 směr Jaroměř u Hradce za Plotištěm kilometr 102. Na dálnici D1 z Prahy na Brno pozorně za exitem Velké Meziříčí západ na kilometru 143 leží mezi pruhy poměrně dlouhý kus koberečku, různě se tam roluje. V Praze na jižní spojce směr Černý most se tvoří kolona od Spořilovské za sjezd na Zahradní město, tam je zabraný jeden pruh, zdržení kolem 10 minut. A na silnici 2 Kutná Hora Praha za Kozojedy pozor, projíždí se tam Kyvadlově, havarovalo osobní auto, narazilo do stromu, tvoří se kratší fronty v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, ráno ojediněle taky mlhy, zpočátku déšť jen lokálně na západě Čech, postupně srážky místy i jinde a později hlavně na Moravě a ve Slezsku taky bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. Pokračuje večerní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
9: Dobrý večer vám přejeme, 5,5 minuty po 19. hodině pokračuje Radiožurnál. Židovské muzeum v Praze zpřístupnilo nový památník věnovaný svým zaměstnancům za druhé světové války. Jejich jména výzkumníci dohledávali více než rok. No a my tam půjdeme v další reportáži večerního Radiožurnálu za chvilku. Přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
6: Večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Nový památník můžou navštívit lidé na starém židovském hřbitově v Praze. Připomíná zaměstnance a spolupracovníky Židovského muzea, kteří za druhé světové války chránili židovské kulturní dědictví. Nacisti je nutili shromažďovat předměty ze synagog a od deportovaných lidí. Skoro polovinu pracovníků muzea pak zavraždili v koncentračních táborech.
1: S kurátorem památníku Martinem Jelínkem jsme na starém židovském hřbitově. Tady na stěně jsou tři kovové desky, které připomínají památku pracovníků muzea z období války.
2: Jsou to v podstatě všichni zaměstnanci a spolupracovníci muzea, které se nám podařilo dohledat. Je tam jak vedení instituce, odborní kurátoři, tak jsou tam prostě vrátní a různí údržbáři.
1: Na třetí desce je taky jméno František Zelenka, to je tedy architekt František Zelenka. Jaký byl jeho osud?
2: Osud Františka Zelenky byl bohužel ten z těch smutných. Údajně jeho syn Martin byl nemocný a že to byl důvod, proč se vlastně v Praze zdrželi a tím pádem se jim nepodařilo emigrovat včas. Nakonec on i jeho manželka Gertruda a syn Martinek šli přes Terezín do Osvětimi, kde byli zavražděni.
1: Popsal kurátor památníku Martin Jelínek. Zmapování 161 pracovníků trvalo Židovskému muzeu přes jeden rok. Podle jeho ředitelky Pavly Niklové je možné, že další jména ještě dohledají.
3: Kolega, když se začal zabývat přípravou vlastně nebo výzkumem toho, kolik lidí v tom muzeu za války pracovalo a nebo s ním spolupracovalo nějakou dobu, tak si myslel, že to bude třeba 30, maximálně 50 lidí a dostal se na číslo 161.
1: Památník muzeum odhalilo k příležitosti 120 let od svého založení. Chystá i další akce, například v listopadu výstavu v Národním muzeu. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.

0: Goo Goo Dolls na Radiožurnálu přes půl století představuje lidem vesmírné úkazy na noční obloze a řadu let se stará i o to, aby byla noční obloha nerušeně viditelná. Astronom Pavel Suchan se dnes dožívá 70 let. Možná ho znáte i z našeho vysílání.
1: Ta naše síť, obecná republiková síť takzvaných těch lidových hvězd nebo popularizačních, je jedna z nejhustších na světě.
2: Pochvaloval si Pavel Suchan, astronom a popularizátor vesmíru, na vlnách Radiožurnálu v roce 2002. Tehdy působil na Štefánikově hvězdárně v Praze, kde se věnoval návštěvníkům.
1: To, co my ukazujeme a zpřístupňujeme veřejnosti, to znamená pozorování přes okulár dalekohledu v kopuli pod tou otevřenou štěrbinou pod tím vlastním nebem, tak je v podstatě už skanzen. Prostě to už se dneska ve vědě nedělá. Nejenom, že tam astronom té kopuli vlastně není a sedí třeba v podzemní laboratoři a kouká na obrazovku. A dneska už běžně pracují robotické dalekohledy. To znamená, jestli ten astronom přijde ráno v německém Hamburku do práce, uvaří si kafe a pozoruje noční oblohu na jižní polokouli.
2: O několik let později se k vědeckým astronomům přidal i Pavel Suchan. Dodnes působí na Astronomickém ústavu Akademie věd v Praze a v Ondřejově. Popularizátorem ovšem zůstal. Letos jste ho mohli potkat jako průvodce při akcích ke dni hvězdáren a planetárií nebo ve dnech otevřených dveří v Ondřejově.
1: 26. září budeme mít Evropskou noc vědců. Těch možností, jak se přijít podívat na vědecká oddělení k nám, je velká spousta v průběhu roku.
2: Pavel Suchan je zároveň místopředsedou České astronomické společnosti. Ta sdružuje profesionální i amatérské pozorovatele vesmíru. V této společnosti i v Akademii věd s ním dlouhou dobu spolupracoval astronom Petr Sobotka, současný autor rozhlasového Meteoru.
3: Naše první setkání, to byl rok 1992 a už tehdy na mě působil, protože dokázal všechno krásně vysvětlovat, protože srozumitelně vysvětluje i složitější věci v astronomii.
2: Podle něj je Suchan výrazný také tím, jak se dokáže domluvit s lidmi a rozjíždět nové věci.
3: On je takový, já bych řekl, manažer české astronomie na všech úrovních. Pavel Suchan má skvělou vlastnost, že dokáže spojovat lidi. Byl u řady později velice úspěšných projektů. Třeba zmíním astronomickou olympiádu nebo tiskové zprávy České astronomické společnosti, které začaly vznikat právě za jeho působení. Stmělí lidi, zahájí projekt a když zjistí, že se to všechno dobře rozjelo, tak zase jde dál a vymýšlí něco dalšího.
2: Dlouhodobě se ovšem Pavel Suchan věnuje otázce světelného znečištění. V Akademickém ústavu má na starosti ochranu pozorovacích podmínek pro astronomy. Kromě toho ale společně s přírodovědci a technology vysvětluje lidem, proč je potřeba, aby v noci byla tma. Komentuje například změny veřejného osvětlení ve městech.
1: Každý si myslí, že v našem městě, v naší obci se svítíme pro sebe. Ale světlo se rozptyluje v ovzduší a detekujeme třeba pražské světlo z jizerské oblasti tmavé oblohy.
2: V Česku máme zatím 4 oficiální oblasti tmavé oblohy a pod všemi je podepsaný dnešní oslavenec.
1: Světlo se teoreticky může šířit až 300 kilometrů daleko. Praha svítí až vlastně k hranicím České republiky.
2: Za dobrých pozorovacích podmínek a silným dalekohledem můžeme Suchana vidět i na obloze. Jeho vědečtí kolegové po něm totiž pojmenovali planetku s pořadovým číslem 37 788. Martin Srb, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: 19 hodin a 30 minut. Zprávy má Kateřina Causidisová.
3: Více než 1340 zájemců si zatím podalo přihlášku do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Ukazují to data státní organizace Cermat. Ve druhém kole se můžou žáci hlásit na školy, která mají volná místa po prvním kole zkoušek. Na středních školách se čtyřletými a kratšími obory je podle Cermatu asi 24 000 míst. Uchazeči můžou podat přihlášku do pondělí 25. května. Ruský prezident Vladimir Putin dorazil do Číny. Zítra bude jednat se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Podle Kremlu plánují řešit ekonomickou spolupráci obou zemí a klíčové mezinárodní a regionální otázky. Čína a Rusko jsou blízkými hospodářskými i politickými partnery. Při dronovém útoku na tržiště v Súdánu zemřelo nejméně 28 lidí. Dalších 23 je zraněných, informuje o tom agentura AFP s odvoláním na zdravotnické zdroje. Někteří svědci připisují úder súdánské armádě, která proti povstalcům už 4 roky bojuje. Ta tvrzení odmítla s tím, že na civilní cíle neútočí. A v nelegálním zooparku ve Zvoli u Prahy zůstávají dvě pumy americké. Při dnešní kontrole to zjistili veterináři a úředníci z městského úřadu Černošice. Ten majiteli zvířat už dříve nařídil převoz pum do náhradních prostor. Podle vedoucího ochrany přírody z černošické radnice Zdeňka Vyskočila to musí udělat do konce června.
4: Sport.
3: Evropská fotbalová unie UEFA zpřísnila trest pro Petra Vlachovského, trenéra, který byl odsouzen za to, že si 4 roky tajně natáčel v šatnách a sprchách hráčky Slovácka. Kontrolní, etická i disciplinární komise UEFA mu udělila místo původních 5 let doživotní zákaz trénování.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Rozjezd kolony na Pražském okruhu před Ořechem a zdržení v Praze na jižní spojce. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se už rozjíždí kolona od sjezdu na Barandov ze 16. kilometru. Osobní auta v levém pruhu jedou jen pomaleji, zdržení není dlouhé. Kamiony v pravém pruhu se sunou ještě o něco pomaleji. Příčina byla na 18. kilometru. Před Ořechem řešili nehodu před chvílí, ale odjeli i z odstavného pruhu, takže už se provoz vzpamatovává. V Praze na jižní spojce směr Černý most před Lanovým mostem před sjezdem do Švehlovy překáží porouchané vozidlo. Kolona před ním je od Spořilovské, je to do 10 minut v osobním autě. Kamiony se sunou o něco déle pravým pruhem už z Brněnské z 0. kilometru pod OC Westfield dolů Spořilovskou na spojku. A na silnici 2 z Prahy na Kutnou horu pozorně mezi Vyžlovkou a Kozojedy. Po nárazu auta do stromu u odbočky na Štíhlice provoz řídí Kivadlově, tvoří se kratší kolony v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Noci bude většinou oblačno až polojasno a ochladí se na 10 až 6 stupňů. Na východě naměříme jen kolem 4. Tolik zprávy. Pokračuje večerní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
2: Dobrý večer a

Posloucháte Radiožurnál v 19 hodin 36 minut. Za mřížemi nekončí jen vražetkyně a postavy z kriminálek. Často jsou to ženy, které celý život utíkaly před násilím, závislostí nebo toxickými vztahy. Nová kniha Kriminálnice bývalé ředitelky ženské věznice Gabriely Slovákové přináší 10 skutečných příběhů žen, které prošly výkonem trestu a ukazuje i to, co následovalo po návratu na svobodu. Reportáž ze křtu knihy uslyšíte za chvilku po buty.

0: Jak tenká je hranice mezi slušným člověkem a někým, kdo skončí za mřížemi? A proč ženy páchají trestnou činnost jinak než muži? Nová kniha rozhovoru a kriminálnice popisuje osudy žen z českých věznic, a to bez senzace a bez předsudků. Autorka Gabriela Slováková představila novinku na křtu v centru Prahy.
1: Tu knihu jsem napsala, protože jsem cítila, že je pořád velké nepochopení, proč někdo může pracovat s vězni.
2: Nejsou to jen příběhy zločinu, často spíš příběhy domácího násilí, závislostí nebo vztahů, ze kterých nešlo uniknout. Právě o nich vypráví nová kniha kriminálnice bývalé ředitelky věznice ve Světlé nad Sázavou Gabriely Slovákové.
3: Ženy většinou se říká, že ty kriminogenní faktory neboli důvody, proč páchají trestnou činnost, tak je i výzkumem podloženo, jsou jiné. Většinou toxické vztahy, náročný partner, násilí v rodině, nedostatečné sebevědomí, sklon k závislostem, ale rozhodně ženy nemají takovou tu tendenci soutěživou, touhu pomoci, jsou i výjimky, ale i díky emancipaci toto procento stoupá, takže možná se dočkáme nějakého jiného poměru.
2: Podle autorky si spousta lidí představí vězení hlavně jako svět drsných kriminálníků z detektivek. Ve skutečnosti tam ale často končí lidé s mnohem obyčejnějšími a někdy až překvapivě známými životními příběhy.
3: Jsou tam obyčejní lidé, kteří páchají relativně banální trestnou činnost, za kterou dostanou třeba rok, dva výkonu trestu. Často ta činnost je méně závažná než ta, kterou páchají lidé doma, třeba na svých dětech nebo nezodpovědným životem, skrytým domácím násilím. Spousta lidí, co se chová špatně, zavřených není, takže ta hranice, kdo je a není slušný člověk, pro mě je velmi pofiderní a neznamená to, že někdo ve výkonu trestu je zatracen navždy, a naopak ten, kdo není, že je slušný člověk, tak to určitě není. A já bych to stigma chtěla zbořit.
2: Na slavnostní křest knihy pozvala autorka také prezidenta republiky Petra Pavla. Krátce pak také připomněl, že každý by měl dostat v životě minimálně druhou šanci.
4: Když jsem asi v 9-10 letech podlehl kouzlu krásných kroužkových bločků v papírnictví na našem sídlišti a nemá je dostatek finančních prostředků, jsem ten bloček zcizil. A úspěšně jsem ho pronesl domů, kde jsem tak strašně trpěl výčitkama svědomí, že když přišla moje maminka z práce, tak to na mě hned poznala. Tak já jsem šel s pravdou ven, vrátil jsem to, omluvil jsem se a paní prodavačka říká, člověk v životě chybí dělá. Ty jsi to uvědomil, tak si zasloužíš, aby si za to byl nějakým způsobem odměněn, tak mi ten bloček dala.
2: Autorka knihy Gabriela Slováková je aktuálně ředitelkou probační a mediační služby. Ta pomáhá pachatelům trestných činů se začleněním zpět do společnosti a zároveň zprostředkovává také řešení mezi nimi a oběťmi. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: Na radiožurnálu jste poslouchali taky zpěvačku Adele. Na Ostravské vysoké škole báňské zkouší unikátní způsob, jak využít odpadní polystyren třeba při výrobě léků. Na skládkách končí na světě každým rokem miliony tun polystyrenu. Přitom se z něj dá levně vyrobit velmi cenná chemikálie.
1: V jedné lahvičce jsou tady v laboratoři kousky polystyrenu, přidá se k ním amoniak, kyslík a katalyzátor jako základ celého tajemství.
2: A takhle vypadá ten výsledný benzonitril. A tady máte...
1: No a na konci je, jak prozrazuje Radek Zbořil, jeden z hlavních autorů nápadu, vzorek výsledného čistého benzonitrilu.
2: Benzonitril je velmi cenná chemikálie, která se používá v výrobě řady léčiv, například na léčbu diabetes, vysokého tlaku, protizánětlivých léků. Stejně tak je to ale velmi cenný meziprodukt v agrochemii nebo při výrobě průmyslových chemikálií.
1: Cené je to podle něj i proto, že na světě se recyklují jenom asi 3% použitého polystyrenu. Zbytek se vyhodí. Například z 1,5 kg se dá vyrobit zhruba litr výrazně dražšího benzonitrilu.
2: Dneska cena kila polystyrenu je přibližně 40-50 korun, zatímco cena 1 litru benzonitrilu se pohybuje mezi 15 až 3 tisíci korun v závislosti na čistotě.
1: Jsou tam nějaké vysoké náklady na ten samotný proces?
2: Pracujeme s levnými chemikáliemi, jako je amoniak, jako je molekulární kyslík a ten katalyzátor je opakovaně recyklovatelný, takže ta nákladová položka není příliš velká.
1: Jenom výroba spouštěcího katalyzátoru z atomy železa, boru a dusíku zabrala týmu ostravských a zahraničních vědců více než 3 roky, protože rozložit silné chemické vazby polystyrenu není jednoduché, ale jde to, ukazuje na zvětšeném snímku Zdeněk Baďura.
3: A v těch porech se zachycují ty chemikálie, které potom mají možnost tam zreagovat a právě tvořit ty cílené složky.
1: Taková cílená přeměna atomu?
3: V podstatě cílená přeměna molekul, ano.
1: Nová šance pro odpadní polystyren se už prověřuje i pro využití v praxi ve velkých objemech. Výsledky podle ostravských vědců vypadají slibně. Z Vysoké školy báňské Martin Knittl, Radiožurnál.

0: Velmi opatrně musí postupovat restaurátorky na zámku Kinžvart při opravě kazet, ve kterých jsou uložené vzácné daguerotypie. To jsou unikátní fotografie ze 40. let 19. století, vypálené světlem na vyleštěné, postříbřené, měděné destičky. Každá fotka je originál a neexistuje její kopie. Ochranný skleněný obal už dosluhuje a musí se opravit, aby se fotografie nepoškodila.
1: Hlavním cílem je vyměnit právě to krycí sklo,
2: říká Barbara Líznerová, restaurátorka.
1: To je původní sklo právě z těch 40. let 19. století.
3: Baru, máme někde ty lozu?
4: Tady.
3: Tak jo, děkuju, se trošku odleju tady do kádinky. Děkuju.
2: Tereza Cíglerová tady pracuje také na té spodní části, tak ta fotografie byla přilepená?
3: Kovová destička, na které právě daguerotypie, byla přilepená k zadní straně celého toho uložení.
2: Ono to vypadá jako obraz.
3: Ono je to vlastně takový objekt.
2: A ta byla přilepená, odlepila se a teď vy musíte to lepidlo odstranit?
3: Ano, já momentálně odstraňuji lepidlo pomocí speciálního restaurátorského gelu.
2: V ruce máte, připomíná mi to, jak malý skalpel.
3: Ano, je to skutečný skalpel.
2: Je to skalpel.
3: Je to skalpel, je to
2: Oční skalpel. A jako se škrabáváte to lepidlo, nebo co s ním děláte?
3: Ano, já si ho pomocí gelu naměkčím, protože ty klich už byl stvrdlý, a pomocí skalpelu ho po určitém čase jednoduše setřu z podložky. Já už destičku zpátky lepit nebudu, destičku vložím do takového rámečku, aby se mi nehýbala.
2: Kastelán zámku Kinžvart Ondřej Cink. Proč jste se rozhodli k restaurování?
5: Má to souvislost s přípravou nové expozice kinžvartské daguerotypie a právě tady ten soubor našich nejstarších daguerotypí už je v obalech, které dožily. A pro jejich ochranu a uchování je třeba právě restaurovat tu kazetu, ve které jsou ty obrázky uchovávány.
2: Nová expozice s daguerotypiemi by mohla být otevřená koncem letošního roku. Ze zámku Kinžvart, Andrea Štromajerová, Radiožurnál.

0: Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
1: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval svodidla i z pruhu do pruhu.
2: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
3: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
0: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
4: Po silnici první třídy jede vozíčkář na 4 kolce z jiného lidí. A je tady fakt mnoha.
2: Poslouchejte Na cestách Zelenou vlnu radiožurnálu.
0: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
2: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 20 hodin. Kateřina Causidisová připravila zprávy.
1: Knihovně Václava Havla hrozí rozpad, kvůli sporům s vedením odchází zaměstnanci i velký sponzor. Europoslanci podpořili zpřísnění kontroly zahraničních investic. Fotbalisté Arsenalu dnes můžou po 22 letech získat titul v anglické Premier League. A zítra bude oblačno až polojasno, místy déšť, později i bouřky, teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Knihovnu Václava Havla opouští všech 17 zaměstnanců. Podle zjištění serveru i rozhlas kvůli sporům s vedením končí taky hlavní sponzor instituce, miliardář Zdeněk Bakala.
3: Podle i rozhlasu jde o spory s ředitelem knihovny, spisovatelem a ekonomem Tomášem Sedláčkem, říká mluvčí knihovny Maria Pfeifrová.
4: Jelikož už nadále nemůže tým knihovny Václava Havla garantovat zdravý vývoj knihovny a její dobré jméno, nemůže a nebude ve své práci od nové sezóny pokračovat.
3: Sedláček na dotazy Radiožurnálu nereagoval. Kromě toho se rozpadla taky správní rada instituce. Ta chtěla Sedláčka odvolat, Dagmar Havlová, bývalá první dáma a zakladatelka knihovny, to ale nedovolila. Ve správní radě měl své zástupce i Bakala a taky miliardář Karel Komárek, který další podporu zvažuje. Havlová Radiožurnálu napsala, že odchod sponzorů může mít pro knihovnu fatální následky. Josef Číš, Radiožurnál.
1: Státy Evropské unie budou muset důkladněji dohlížet na investice ze zahraničí. Zpřísnění pravidel schválil Evropský parlament.
5: Cílem opatření je především ochránit kritickou infrastrukturu a citlivý průmysl. Jakékoliv zahraniční investice budou členské státy muset hlásit v případě odvětví, jako je výroba zbraní, mikročipů nebo vývoj vybraných typů softwaru. Česká republika je podle europoslankyně Markéty Gregorové z Pirátů v tomto ohledu napřed.
6: Její systém screeningu zahraničních investic sloužil i dost jako vzor pro to, jaká je ve finále ta pro všechny, ta harmonizace.
5: Směrnici musí ještě formálně schválit Rada Evropské unie. Pak budou mít členské státy rok a půl na to změny zavést. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Radiožurnál.
1: Kvůli nebezpečí povodní chystají v památníku Ležáky opravu rybníka. Má poškozenou hráz a voda už několikrát pietní území zaplavila, říká ředitel památníku Eduard Stehlík.
7: Máme vlastně permanentní problém tady s povodněmi. Často ta spodní část pietního území opravdu byla vlastně kompletně zaplavená. Ta hráz v určitých okamžicích vlastně prosakuje, byla několikrát narušená právě v době těch povodní, kdy nám pomáhali hasiči ucpávat vlastně provizorně ty místa v té hrázi.
8: Sport. Fotbalisté Arsenalu můžou po 22 letech získat anglický titul. Když Manchester City nezvítězí na stadionu Bournemouthu, bude mít Arsenal před posledním kolem Premier League v čele nedostižný náskok. Zápas začne ve 20 hodin a 30 minut. Zároveň se může rozhodnout o posledním sestupujícím. Tottenham s brankářem Antonínem Kinským bude od 21 hodin a 15 minut hrát na stadionu Chelsea. A pokud zvítězí, zůstane i v příštím ročníku mezi elitou a do druhé ligy pošle West Ham se záložníkem Tomášem Součkem. Jistotu sestupu už mají Burnley a Wolverhampton s kapitánem českého národního týmu Ladislavem Krejčím. Čeští hokejisté se zítra na mistrovství světa utkají s Itálií, která dnes podlehla Norsku 0-4. Ve skupině v Curychu prohrálo Lotyšsko s Rakouskem 1-3. Zhruba za 16 minut tam nastoupí Velká Británie proti Maďarsku a ve Friburgu Slovensko proti Slovinsku. Na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport uslyšíte pravidelné živé vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na D35 u Unčovic a nebezpečí na D11 za Dobřenicemi. Na dálnici D35 Olomouce do Mohelnice se vyhněte překážkám v okolí sjezdu na náměště na Hané. Na kilometru 254 se po vozovce v jízdních pruzích povalují kusy roztrhané pneumatiky. A ve střehu buďte i na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové. Za sjezdem na Přelouč na 77. kilometru se u vozovky pohybují srny. Na silnici 2 z Prahy do Kutné Hory překáží nehoda za Mukařovem. Mezi Vyžlovkou a Kozojedy auto narazilo do stromu. A poblíž odbočky na Štíhlice se projíždí kivadlově a tvoří se kratší kolony v obou směrech. Záchranáři teď zasahují i na silnici 15 z mostu do Lovosic. Ve Skršíně za zatáčkou se střetlo osobní auto s motorkou. Provoz je omezený, projíždějte opatrně. A nebezpečnou situaci hlásíte na silnici 24 z Veselí nad Lužnicí do Třeboně. Za odbočkou na Ponědráž se pohybují zvířata přímo u vozovky.
10: Dva velcí divočáci jsou asi 2 metry od silnice směrem na tu Lomnici a opravdu jsou tam hrozně moc blízko.
9: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme většinou oblačno až polojasno, zpočátku na západě Čech postupně srážky, místy i jinde a později hlavně na Moravě a ve Slezsku taky bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. Teď už posloucháte večerní radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: Policistům v Ústeckém kraji se daří ve spolupráci se státními zástupci a soudci uzavírat stále víc případů krádeží do 48 hodin. Pachatelé tak několik hodin po spáchání trestného činu končí ve vězení. Zajímají vás podrobnosti, uslyšíte je hned na úvod této hodiny vysílání večerního radiožurnálu. Tak vám přeju dobrý poslech.
2: Večerní radiožurnál a Vojtěch Bidrman.

0: Z policejních statistik vyplývá, že na Mostecku loni klesl počet vloupání zhruba o polovinu. Policisté tam víc využívají principu zkráceného přípravného řízení. Zadržení zloději se díky tomu nevracejí po spáchání krádeže na ulici, ale putují rovnou za mříže. Náročný je tento postup pro policisty, kteří musí rychle nashromáždit potřebné důkazy, ale taky pro státní zástupce a soudce, kteří musí rozhodnout v kteroukoliv denní nebo i noční hodinu.
1: Největší a nejznatelnější úbytek jsme zaznamenali zejména u krádeží vloupání, kde ten pokles meziroční je minus 48%.
2: Popisuje loňský pokles krádeží v Mostě Martin Kováč, vedoucí hlídkové služby policie České republiky v Mostě. Podle něj čísla výrazně klesla díky spolupráci policistů, státních zástupců a soudců. Při zadržení zloděje v minulosti pachatel čekal na soudní líčení na svobodě a mohl dál vykrádat byty, auta nebo chaty. Policisté ale začali více využívat takzvaná přípravná zkrácená řízení, díky kterým pachatel několik hodin po krádeži putuje už odsouzený do vězení. Pokračuje okresní státní zástupce v Mostě Jakub Procházka.
3: Klade to samozřejmě určité požadavky na práci policie, která musí ty podklady sehnat co nejdřív.
2: Výhoda zkráceného přípravného řízení je podle Jakuba Procházky jednoznačná.
3: Pokud toho pachatele odstraníme z toho prostředí, kde může páchat trestnou činnost takhle rychle, tak je pak obrovské množství trestných činů, který nespáchá.
2: Předsedkyně okresního soudu v Litoměřicích Halka Lacinová tento postup chválí.
4: Je potřeba určitá flexibilita, rychlá reakce. Je to většinou v případech, které jsou jednoduché, prokázané.
2: A u jakých trestných činů je možné využít 48-hodinového zkráceného řízení?
3: Typicky jsou to krádeže v supermarketech, vykradené sklepy, řidiči pod vlivem, to znamená příčin ohrožení průlivem návykové látky, řidiči, kterým byl uložen trest zákazu činnosti řízení motorových vozidel.
2: Doplnil okresní státní zástupce Jakub Procházka. Obdobnou praxi jako v Mostě provádí policisté, okresní státní zastupitelství a soudy i v dalších okresech Ústeckého kraje. Podle informací od jednotlivých okresních státních zastupitelství řeší takové případy jednou až dvakrát týdně. Například v Děčíně loni takto odsoudili 76 pachatelů krádeží. To je trojnásobně víc než před 4 roky. Jan Beneš, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Reggae Bone Man v úterním večerním radiožurnálu. Teď je úplně přesně 8:45 a máme pro vás taky zprávy z dopravy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Konkrétně velmi opatrní buďte na dálnici D10, pokud jedete od Turnova do Prahy. Na začátku dálnice, tedy za nájezdem ze silnice od Liberce na 71. kilometru, leží v levém pruhu větší předmět.
3: Těsně za nájezdem od Liberce, v levém pruhu 2 metry na metr, nevím, co to je. Může to být ocelová deska, může to být lepenka asfaltová, nevím.
2: D10 u Turnova, 71. kilometr směr Praha, pozor na předmět v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

Ve Vinohradské 12 se dnes ještě jednou vracíme ke kauze, která se minulý týden dostala asi úplně ke každému z vás, ke krádeži lebky svaté Zdislavy. Proč vůbec vystavujeme ostatky lidí ve vitrínách? Téma pro profesora Petra Kubína z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Ten tvrdí, že by teď svatou Zdislavu schoval do trezoru a ukázal nejdřív za rok. Celý pořad uslyšíte tady na Radiožurnálu zhruba za čtvrt hodiny. Ještě předtím ale vyrazíme na čerstvě rozehrané večerní zápasy hokejového mistrovství světa. Tak ať se vám i dál příjemně poslouchá. Teď je 20 hodin a 20 minut.

0: Maďarsko, Velká Británie v Curychu a Slovinsko ve Friburgu. To jsou před chvílí rozehrané večerní zápasy hokejového šampionátu ve Švýcarsku. Vás, posluchače Radiožurnálu, o nich informuje reportér František Kuna, který už ve Friburgu viděl první gol. Taky tobě, Františku, přeju dobrý večer.
1: Hezký večer. Slovensko vede nad Slovinskem 1-0 po gólu Lišky, který využil skvělé práce obránce Rosandiče. Ten přihrával z vrcholu pravého kruhu, naznačil střelu na branku Lukáše Horáka, což je samozřejmě nápadně české jméno, a že to tedy je rodák z Mostu, chytá už na druhém turnaji za Slovinsko. Jenže Liška byl zaparkovaný na hranici brankoviště, nastavil čepel své hole a teď aktuálně na konci třetí minuty Slováci vedou nad Slovinskem 1-0, usilují v dosavadním průběhu turnaje o třetí vítězství. Každopádně měli a mají zatím poměrně mírumilovný los, řekněme. Ve druhé skupině se už teď během pátého dne světového šampionátu ve Friburgu a Curychu, v této skupině, v případě Curychu tedy, možná už hraje o udržení, protože zápas mezi Maďarskem a Velkou Británií je střetnutím dvou celků, které jsou asi největšími aspiranty na to, že by se objevili na spodním místě tabulky ve skupině v Curychu. Zápas v Curychu také začal a Maďaři dali úvodní gól toho utkání. Trefil se muž, který se nemůže jmenovat víc maďarsky, a to nať 1-0 tedy pro Maďarsko s Velkou Británií. Tady vede Slovensko nad Slovinskem 1-0. Známe už také výsledky odpoledních zápasů. Itálie prohrála s Norskem 0-4 a Rakousko má třetí výhru na turnaji také i díky poměrně dobrému losu. Rakušani porazili 3-1 Lotyšsko. To bylo v Curychu. Tady ve Friburgu ještě aktuálně třetí minuta. Slovensko vede nad Slovinskem 1-0. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: seriál Radiožurnálu.
1: Akce Úklid.
0: Anep Razie, která otřásla českým fotbalem.
1: Investigativní reportéři Radiožurnálu mapují pozadí největšího tuzemského úplatkářského skandálu.
0: Jak se předávaly peníze ze sázek na zmanipulované zápasy?
1: Které utkání navedlo vyšetřovatele na stopu?
0: A kolik procent šlo zapojeným hráčům?
1: Akce Úklid. Anep Razie, která otřásla českým fotbalem.
0: Každý všední den krátce po 8:45 živě na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Radiožurnál 8:30. A zprávy Kateřiny Causidisové.
3: Kauze Dozimetr dnes jako svědek vypovídal starosta Prahy 9 a zastupitel hlavního města Tomáš Portlík z ODS. Soudce zajímali především jeho vztahy k obžalovaným. Mezi nimi je například bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček, zvolený za STAN, anebo zlínský lobista Michal Redl. Ti podle obžaloby ovlivňovali zakázky a chod pražského dopravního podniku. Portlík v roce 2019 varoval například před problémy v projektu Nové Holešovice, který měla údajná zločinecká skupina také ovlivňovat. Spojené státy budou podle prezidenta Donalda Trumpa možná muset znovu zaútočit na Írán. Řekl to dnes v Bílém domě. Trump zároveň tvrdí, že Teherán prosí o uzavření dohody s Washingtonem. Vyjádření přichází den poté, co šéf Bílého domu oznámil, že útoky na žádost tří zemí Perského zálivu odložil. Policie hledá svědky dopolední srážky tramvaje s autobusem v pražských Záběhlicích. Na linku 158 se mají ozvat lidé, kteří viděli jízdu řidiče autobusu před srážkou i samotný střet s tramvají. Při nehodě bylo zraněných 18 lidí, z toho dva vážně. Okolnosti nehody policisté vyšetřují.
1: Sport.
3: Hokejisté Norska porazili na mistrovství světa Itálii 4-0 a Rakousko zdolalo Lotyšsko 3-1. Začala další dvě utkání. Ve Friburgu hrají Slováci se Slovinci a za dohledu Františka Kuny.
4: V 8. minutě vede Slovensko nad Slovinskem 1-0 po gólu. Lišky Slováci pak ubránili oslabení. Ve druhé skupině Maďarsko vede nad Velkou Británií 1-0. Ze Švýcarska František Kun, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nebezpečné situace na D3 za Kaplicí a na D10 za Turnovem. Na dálnici D3 z Dolního Dvořiště do Českých Budějovic velmi opatrně za nájezdem od Kaplice nádraží. Na kilometru 155,5 leží v pravém pruhu matrace. D3 kilometr 155,5 ve směru na Prahu v pravém pruhu. Na D10 jste hlásili rovněž nebezpečnou situaci na začátku dálnice u Turnova ve směru na Prahu. Za nájezdem ze silnice od Liberce na 71. kilometru leží v levém pruhu větší předmět. Na D35 Olomouce do Mohelnice, velmi opatrně v okolí sjezdu do náměště na Hané. Na kilometru 254 se po vozovce povaluje roztrhaná pneumatika, bezpečně se vyhněte. A na dálnici D5 z Prahy do Plzně zvyšte pozornost za Loděnicí. Na kilometru 11,5 pojedete kolem odstaveného osobního auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude většinou oblačno až polojasno, na západě Čech místy déšť, postupně srážky místy i jinde a později hlavně na Moravě a ve Slezsku taky bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Vinohradskou 12.
6: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
7: Experti úspěšně vyjmuli lepku svaté Zdislavy z betonu.
8: Relikvie je zachovala a teď jí čekají ještě další restaurátorské práce.
9: Lepku pachatel ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí.
10: Podle policie zalil lepku do betonu a chtěl jí pohřbít v řece.
11: Vystavováním relikvie totiž osobně nesouhlasil.
12: Za krádež mu hrozí až 8 let vězení.
13: Lepka svaté Zdislavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí do konce května.
14: Vypnutý alarm, ukradená lepka světice. Zloděj prchl se vzácnou relikví a zalil ji do betonu.

0: Detektivka ze severu Čech, která obletěla celou zemi. Proč vůbec vystavujeme ostatky lidí ve vitrínách? Ptám se profesora Petra Kubína z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Dnes je úterý 19. května. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
1: Dobrý den.
0: Policie o víkendu oznámila, že ukradenou lebku svaté Zdislavy z baziliky v Jablonem v Podještědí se povedlo vyjmout z betonu. Dobrá zpráva.
2: Jméno poprosím.
3: Sestra Roberta je v pořádku a jsme šťastní.
0: Je zachovala.
3: Tak rychle za 48 hodin dokázat najít paní Zdislavu, to je přímo vás nebe přímo.
0: Odborníci na ní ale ještě budou provádět různé restaurátorské práce.
3: Je to zázrak v podstatě pro celý kraj, protože...
0: Je to skvělá zpráva, bez pochyby, nicméně nemáte i tak o tu relikvii obavy, přeci jenom byla zalitá v betonu.
1: To určitě, protože cement nějakým způsobem pracuje, takže může a při tom odstraňování betonu, tom jemném odstraňování betonu, určitě může dojít nějakému poškození i vážnému.
0: Hmm, protože se bavíme o velmi křehkém předmětu, navíc ta lebka už tak nebyla celá, že ho chyběla spodní čelist a velká část té obličejové části, je to vlastně lebka, ten hořejšek, takže s tím se může stát cokoliv.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: Do betonu ji podle policie zalil 35-letý muž, který ji ukradl minulý týden v momentě, kdy byl vypnutý alarm kvůli nadcházející bohoslužbě, zachytila ho u toho kamera. S jakým napětím jste to pátrání sledoval, jak jste se o té zprávě dozvěděl?
1: Tak říkal mi to můj syn, myslím večer, když to vyšlo, mi to přišlo jako vtip vlastně.
0: Přesně něco takového může stát.
1: Přesně něco takového může stát, no přesně tak. Divil jsem se, protože jsem si neuměl představit, že se kradou relikvie v Čechách 21. století. V jiném století ano, v jiné zemi možná ano, ale ne v Čechách v 21. století.
0: Policisté pak prověřovali mimo jiné auta v okolí. Muže zadrželi už ve čtvrtek. Přálo jim prý štěstí, protože on se jim nějak snažil stížit i identifikaci a asi změnil zevnějšek, převlékl se a tak dále.
4: Nám zmožnil identifikaci, což nám z počátku samozřejmě komplikovalo situaci.
0: Nicméně prý byl u toho činu příčetný. Policisté ho pak několik hodin vyslýchali.
4: Tak nám odmítal sdělit místní této relikvie.
0: Nakonec se tedy dozvěděli, že pachatel, a to je odpověď na vaši otázku nebo na vaše podivení, proč se to stalo, prý nesouhlasil s vystavením lebky odděleně od těla, chtěl jí pohřbít vhozením do řeky.
4: Tuto relikvii zabetonoval do určitého předmětu a měli v úmyslu ponořit do nějaké řeky, do nějaké vody.
0: Vy v tom nacházíte nějaký spirituální náboženský motiv, nebo to se někdy dělo?
1: Je to hodně bizarní. No, jedna, která když ji pohřbí v řece odděleně, tak tím prostě ji nespojí s tím zbytkem těla, když už teda takhle argumentoval, takže to jeho vysvětlení teda není koherentní. A já tomu nevěřím prostě, tohle je hodně divné, to prostě vůbec to nedává smysl.
0: Pak ještě to zaletí do betonu.
1: No přesně tak, no to nedává smysl prostě, samozřejmě, že ta lebka už by se pak asi nikdy nenašla, pokud by nebylo přesně známo to místo, kde to může být, tak to by se asi nikdy nenašlo. Ale to vysvětlení nedává smysl. Já tomu prostě nevěřím.
0: Kdo byl svatá Zdislava? Co to je za postavu?
1: To je velmi zajímavá postava, je ze 13. století, takže my ji můžeme brát vlastně jako současnici svaté Anežky. Takže tu dobu známe dobře, bohužel ji zdaleka tak dobře neznáme, protože o ní máme prameny až z doby 50 let po její smrti a vlastně docela stručné. Takže víme jenom to málo, že byla manželkou Havla z Lemberka, že to byl markvartic, že spolu zakládali klášter v Jablonem, možná v Turnově, spolu založili hrad Lemberg, spolu založili městečko Jablone, takže pro ten severočeský kraj je samozřejmě velmi významná.
0: A byla už ve své době?
1: Určitě. Právě tím letím, a to je vlastně jaksi trvalé dědictví. A potom se o ní vznikla legenda, a tu my jako historici nejsme schopni potvrdit, protože nemáme ty prameny, že tedy pomáhala, že léčila a tak dále. Že to byla paní takového vzoru, jako máme třeba, máme tedy z té doby podobné světice, především svatou Alžbětu Durinskou, od ní víme mnohem víc a ta skutečně pracovala ve špitálu a tak usilovně, že tam dokonce zemřela, nebo svatá Anežka založila špitál v Praze. Takže do téhleté spirituality ona patří a protože založila Dominikány, tak se k ní Dominikáni vždycky hlásili. a ti dominikáni vlastně nesli tu její úctu. A u každého takového světce není jenom jeden život, to znamená ten pozemský, ale je důležitý a možná důležitější je ten druhý život, to znamená ta posmrtná úcta, která tady je po staletí, sice ze začátku malá, ale potom ji nesl rod Berků z Dubé. A především tedy bych řekl, na konci 19. a ve 20. století získala na významu jako česká světice, 1907 byla blahořečena a hlavně 1995 kanonizována papežem, tedy krátce po revoluci. Takže vlastně nese takový...
0: Janem Pavlem II.
1: Přesně tak.
2: Blahoslaveného Jana Sarkantra a blahoslavenou Zíslavu a zapisujeme je do seznamu svátých.
1: Takže dnes je ten porevoluční etos, vlastně to znovu zařazení se Česka mezi velké evropské země.
2: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
1: Ta kanonizace platí pro celý svět, to vlastně má univerzální platnost. Kolik takových záležitostí v Česku máme, ani když vyhraje mistrovství světa v hokeji, tak to vlastně nemá takový dopad na celý svět.
0: Navíc to letos tak ani nevypadá.
1: Bohužel.
0: Že jsme k tomu měli dokráčet. To svatořečení, ta kanonizace je teda tím důvodem, respektive ta příčina je taková, že pomáhala, že léčila. Podle těch nedoložitelných pramenů.
1: Na to mi založila ta její úcta, že žila jako zbožná žena, že založila klášter, spolu zakládá vlastně město. A pak samozřejmě při těch svatořečeních jsou také zázraky. Protože předpokladem pro svatořečení jsou dobré skutky za života a zázraky po smrti.
0: A už tomu rozumím.
1: To platí obecně.
0: Jak se vůbec lepka svaté Zdislavy nebo ta vrchní část té lepky dostala do relikviáře v Bazilice na severu Čech, která teda spadá pod litoměřickou diecézi?
1: Ona byla vždycky pohřbená v kostele svatého Vavřince.
0: V Jablonném.
1: Přesně tak, tam v tom klášterním kostele, který vlastně spolu zakládala se svým manželem, tak to taky zakladatelům patřilo. No a když došlo k její beatifikaci, to bylo v roce 1907, tak tělo bylo vyzdviženo, to se takhle běžně dělá, prostě je to taková jakoby součást úcty, tak lebka byla oddělena a vystavena zvlášť v relikviáři.
0: Z jakého důvodu? Proč se to dělá?
1: To je dobrá otázka. Je to hrozně starý a dlouhý příběh, který začíná už, to musím říct, ještě roka 386 svatý Ambrož udělá poprvé tu věc, že vyndá z hrobu ostatky svěců a vloží do oltáře. Tímto chce spojit ten kult svěců s kultem mešním, s kultem eucharistickým. Prostě chce ukázat, že ty svědci mají ústřední roli v křesťanství. A od té doby se to dělá, že se ty ostatky vkládají někam do oltářů a s tím souvisí zvláštní úcta. To znamená, že lidé přicházeli k těm ostatkům a snažili se jich pokud možno dotknout nebo aspoň na ně pohlédnout, protože od té doby panovalo takové přesvědčení, že vlastně ti svědci mají jakoby znásobenou existenci. To znamená, jsou v nebi u Hospodina. To je jedna hlavní existence a druhá je, že stále ty kosti jsou pořád ještě živé. To znamená, když vy k těm relikvím přijdete, tak to je jako kdybyste použil smartphone.
0: No.
1: Máte přímé číslo na Hospodina. Ty tam přijdete s konkrétním problémem, řeknete zítra jdu na kolonoskopii, potřebuju to přežít. Takže se pomodlíte ke konkrétnímu svědci, to jako kdybyste telefonoval tomu Hospodinovi. Teď to zlehčuju.
0: Vidíte, víra má velké psychosomatické účinky.
1: Má obrovské psychosomatické účinky, ale samozřejmě vy jste si mě pozvali jako historika,
0: tak
1: já musím k tomu říct, že to taky souvisí s nějakým vývojem teologie, to znamená, že s příchodem středověku Kristus přestával být chápaný jako člověk, teda podle oficiálního učení to člověk a Bůh, přestával být chápaný jako člověk, ale jenom jako Bůh, čili kde si vysoko. Ale my lidé jsme potřebovali nějakého prostředníka, to jsou ty relikvie, jo, abych to zjednodušil.
0: To prostě se modlí lidé ke kostem, které vidí ve vitrínách v kostele.
1: Přesně tak, protože věří, že ty kosti jsou živé, že v těch kostech ty kosti nejsou mrtvé. Ale abych to ještě uvedl do souvislosti dnešní, abyste si nemysleli, že jsme tady pohani, ne my jako dnešní křesťané, tak tato víra ale se víceméně opouští někdy v době osvícenství. Jo, kosti zase začnou být mrtvé a hřbitovy se zase začnou stěhovat někam daleko za město od kostelů. ale zůstává tady jakoby ta zvláštní úcta. A teď je to taky v každé zemi jiné. Když jste v Itálii, no tak tam Carlo Acutis, čerstvě kanonizovaný mileniál, je vystaven v Assisi v kostele. Prostě vy ho můžete vidět, jak tam leží v džínách a v mikině. A nebo vidíte tam lebku svaté Kateřiny Sienské, která je prostě hrozná, protože je to prostě lebka potažená kůží, ale my Češi to takhle naštěstí, bych řekl, neprožíváme, ale sem tam máme některé ty ostatky vystavené a u té, ta Zdislava byla možná překvapivě, i teda i pro mě, byla vystavena vlastně furt. Když se vystaví svatý Václav jednou do roka, tak řeknu, je to takový jako symbol, že vám běhá mráz po zádech, když tady vidíte nějakého člověka, který žil před 1100 lety a je to patron české země, tak asi je dobře. Ale aby někdo byl vystaven celoročně.
0: Je to úctivé vůči němu a je vůbec úctivé, že podívejte se, svatá Zdislava, ta má sice pohřbené tělo v Jablonném a lebku měla a uvidíme, jestli stále bude mít v té bazilice, ale části těch jejich kostí jsou darované po celém světě, asi na 40 místech po celém světě.
1: To je úplně běžné. To se takhle právě dělá, že ty kosti těch, nebo těla těch svatých se vlastně takhle dělí na malé částečky.
0: Papež má kousek Zdislavy.
1: Jo, to vůbec se tomu nedivím, takhle se to prostě běžně dělalo a to původně souviselo s tím, co jsem říkal, to znamená s tou vírou, že v té kostičce je tedy ten světec jakoby opravdu přítomen, jo, opravdu přítomen, čili vy máte to přímé spojení na Hospodina. Já bych řekl, že dnešní teologie to takhle nedrží, ale to neznamená, že nejsou jedinci, kteří tomuhle věří pořád. Tak já nevím, ten zloděj, jestli si tohle myslel nebo ne, já prostě celému tomu jeho vysvětlení nějak nejsem schopen uvěřit.
0: No, byli zlodějové, kteří kradli třeba i ampulky z krví Jana Pavla II.
1: Slyšel jsem, že to takhle bylo. Mně to vůbec přijde jakoby zvláštní praxe, tedy jak si odebrat někomu krev a nechat si jí s předpokládaným úmyslem, že se z toho stane jednou relikvie, mi přijde poněkud zvláštní, ale opravdu to tak jako souvisí s tou jihoevropskou, anebo řekněme v některých zemích, možná v Polsku teda také mentalitou, že to uctívání těch relikví, ale u nás tady v Čechách to takhle není.
0: No ale vidíte, že se kradou, že to není úplně bezprecedentní případ, když někdo teď přišel do kostela a vzal horní část lebky svaté Zdislavy, tak tady někdo v minulosti kradl ampulky z krví, kradly se i relikvie vůbec v kostelích v Česku třeba v 90. letech?
1: Myslím, že ne. Myslím, že ne, že v 90. letech se
0: kradlo všechno jiné.
1: Všechno jiné, ale jenom ne. Všechno jiné, ano, přesně tak. Ale jinak samozřejmě ten fenomén těch krádeží v minulosti, a teď myslím na hluboké minulosti, jako ve středověku a v raném novověku, byl velikánský. Ty se kradly hodně právě z toho důvodu, o kterém jsem mluvil. Takže o tom jsou dokonce psány velké knihy, takže my sami jsme vlastně postavili kult svatého Vojtěcha, jako my Češi, jo, jsme postavili na tom, že jsme jeho tělo, nebo náš vévoda Břetislav I. ukradl jeho tělo v Hnězdě a přenesl ho do Prahy a od té doby katedrála byla zasvěcena takému svatému Vojtěchu. A Vojtěch tak stal vlastně naším patronem a díky tomu chtěl tady zřídit arcibiskupství, to, že tady máme tělo svatého Vojtěcha. Takže my s tím máme hodně zkušeností. Ukradli třeba sestra svatého Václava, ukradla spodní čelist z lebky svého bratra, píše Kristiánova legenda, spolu s jedním knězem. A za to pak prý, píše Kristián, byli pak potrestáni, že tedy brzy zemřeli.
0: A ty motivace byly stejné, jako teď v případě?
1: Ne, no tak ne. Tady ten pán, když říká, že chtěl, že mu vadilo to oddělení těla od toho, tak to naopak, protože jim nevadilo si utrhnout z lebky spodní čelist, ale oni chtěli mít tu relikví.
0: U sebe doma.
1: Přesně tak.
0: Aby byli v kontaktu
1: s Hospodinem. Přesně tak.
0: Že by někdo ukradl relikvi a chtěl ji prodat na černém trhu, i to se děje, dělo?
1: U nás ne. U nás ne. Možná v jiných zemích se to dá nějak zpeněžit, ale u nás určitě ne.
0: Jestli se lebka svaté Zdislavy do barokní baziliky vrátí, zatím není úplně jisté.
5: Restaurátoři se k ní pokusí navrátit úlomky kostí, které
6: zloděj při krádeži část lebky poničil.
0: Samozřejmě z těch bezpečnostních důvodů už teď se řeší, jestli by tam nemělo být větší zabezpečení, třeba nějaké pevnější sklo.
7: V případě, že bude lebka svaté Zdislavy znovu vystavená, měla by podle pražského arcibiskupa být posílená bezpečnostní opatření bazilice.
0: Myslíte si, že je teda na místě přehodnotit zabezpečení třeba i podobných předmětů v Česku? Já ani nevím, kolik jich tak v kostelech v Česku je.
1: Hodně. Hodně. České kostely jsou plné relikví z doby barokní. Jo, teď už se ty relikvie moc nepoužívají. Ale to je skoro v každém tom barokním kostele, vidíte
0: nějaké... Lepka, holení kost.
1: Přesně tak, v těch relikviářích toho vidíte spoustu, ale já si myslím, že ty běžné relikvie, to jsou většinou takzvané katakombální svěci, že když si vynesli z katakomb v domění, že to je nějaký světec, přitom to je jeden z mnoha křesťanů, který je tam pohřbený, a že to nějakou zvláštní hodnotu nemá, protože takovýchhle relikví je po celé Evropě prostě... 10 000, jo. Obrovské množství těch relikví. Ty katakomby jsou velké v okolí Říma a tam je to hodně vybrakováno. Co se týče českých svědců samozřejmě, nebo těch historických svědců, kde můžeme jako dopátrat, že tady mají spojení tady s námi, tak těch je samozřejmě mnohem míň a tam ty nejvzácnější ostatky jsou v katedrále svatého Víta. A jako jsou ty lebky slavné a ty jsou zabezpečeny dokonale. Tam se prostě normální smrtelník nedostane. To je v pokladu a to je jako v korunovační komoře. Byť to, tam to přímo není, je to v jiné komoře.
0: Já jsem totiž zaznamenal slova pražského arcibiskupa, nového pražského arcibiskupa, pana Přibyla, který říká, že by nerad, aby kostely byly zase zavírány, nebo že by se neměly stát trezory.
8: Přece jenom kostely mají být otevřené, jsou to místa setkání člověka s Bohem a lidí mezi sebou.
0: Tak jak tyhle ty důležité sakrální předměty, ty relikvie, jak je zabezpečit, aby se něco podobného nestalo?
8: Jistě je to impuls k tomu, abychom se zamysleli nad tím, jestli nějak vlastně víc nechránit ty naše poklady, které máme.
1: To má naprosto pravdu, to já s tím souhlasím, že kostely by měly být otevřeny, že to prostě není muzeum, ale je to prostě místo setkání nebo místo modlitby. A já myslím, že tady je to celkem jednoduché. Většina těch relikví je opravdu zabezpečena, takhle vzácných relikví jako českých svědců je zabezpečena dobře. Tohle byla výjimka, já si myslím, že to tam bratři dominikáni podcenili a možná z pochopitelných důvodů, protože si taky nedovedli představit, že by to někdo takhle ukrát a ještě během mše za bílého dne, tak že se určitě tím poučí a že proto najdou nějaké vhodné místo, nějaký relikviář zabezpečený a možná by se přimluval k tomu, aby to bylo jako v případě těch jiných lebek, aby to bylo prostě zavřeno a ta lebka se ukazovala třeba o pouti.
0: No, jedna z těch poutí nás čeká teď 30. května, kdy si věřící připomínají památku svaté Zdislavy. Je to příležitost pro to ji vystavit?
1: To asi ano, ale nevím, jak to bude letos, protože sice teda zpráva je, že ji policisté nebo ti restaurátoři vyjmuli, ale v jakém je stavu a jestli je to už doočištěno, nebo jestli to stačí na poutě 30. května, to znamená zhruba za 2 týdny, tak jestli se to do té doby stačí. Jinak samozřejmě při takovýchhle poutích se ty lebky vystavují na nějakém místě důstojném, ale pak bych...
0: Schovali do katakomb a...
1: No, prostě do nějakého trezoru, takhle to bývá, prostě v těch, ty ostatky bývají schovány v trezorech. Takže bych ji schoval prostě do trezoru a zase bych ji ukázal třeba i za rok.
0: Dobře. Co kdyby se ale ani toto nestalo a svatá Zdislava by se třeba už do baziliky v Jablonem nevrátila z bezpečnostních důvodů? Jak velká rána by to pro místní byla? Jak moc je svázaná s tím místem? Jak moc významné poutní místo to pro věřící je?
1: Je to významné místo, bych řekl, především lokální, to znamená pro litoměřickou diecezi, již je součástí, pro severní Čechy samozřejmě, pro Dominikány, protože ona je založila ten klášter, spolu založila v Jablonem. A tak samozřejmě ztráta by to byla, zvlášť pro tyto skupiny a konec konců je to česká světice, takže jako pro nás, pro všechny by to byla velká ztráta. Ale našla se, existuje, takže já si myslím, že tento scénář nehrozí.
0: Dobrá, tak jo, tak moc díky, že jste přišel, že jsme si mohli o svaté Zdislavě něco říct.
1: Děkuji za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Petr Kubín, historik z katedry církevních dějin a literární historie na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Mě zajímal příběh svaté Zdislavy a její lebky, kterou ukradl zloděj v bazilice v Jablonem v Podještědí. Našla se a teď je v péči restaurátorů. Závěrem dnešní epizody bych vám chtěl moc poděkovat za to, že jste za námi dorazili na Svět knihy. Vážíme si toho. A kdybyste náhodou měli čas i ve středu večer, tak vás tímto zvu do kulturního centra Vzlet v Praze, kde Český rozhlas Plus pořádá konferenci Křehká bezpečnost. Vystoupí na ní celá řada zajímavých hostů a lístky ty pořídíte na webu vzlet.cz. Naslyšenou zítra.
9: Když se snáší déšť, s tmou se

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 21 hodin, posloucháte Radiožurnál. Kateřina Causidisová přidá zprávy.
2: Knihovna Václava Havla kvůli sporům uvnitř instituce přišla o sponzora Bakalu, končí i celý tým zaměstnanců. Německo potvrdilo, že na žádost Spojených států přijme pacienta s ebolou. Českým fotbalistům bude na mistrovství světa chybět útočník Jan Kliment, je po operaci. A zítra bude oblačno až polojasno, místy déšť, teploty do 23 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
2: Budoucnost knihovny Václava Havla je nejistá. Podle zpravodajského serveru i rozhlas v instituci končí všech 17 zaměstnanců a odchází taky klíčový sponzor, miliardář Zdeněk Bakala. Důvodem jsou spory s vedením instituce v čele s ředitelem knihovny a ekonomem Tomášem Sedláčkem. Pokračuje mluvčí knihovny Mária Fajfrová.
4: Jelikož už nadále nemůže tým knihovny Václava Havla garantovat zdravý vývoj knihovny a její dobré jméno, nemůže a nebude ve své práci od nové sezóny, tedy od září 2026, pokračovat.
2: Správní rada instituce chtěla Sedláčka odvolat. Podle informací i rozhlasu to ale nedovolila zakladatelka knihovny Dagmar Havlová. Ta to ale odmítá. Většina členů rady proto skončila a jejím řízením je teď pověřený David Dušek z hnutí STAN, který zůstal jediným členem. Dagmar Havlová Radiožurnálu napsala, že ukončení finanční podpory od fondu Zdeňka Bakaly může mít pro knihovnu fatální důsledky. Další podporu knihovny teď zvažuje i její dosavadní sponzor, miliardář Karel Komárek. Německo přijme na žádost Spojených států do péče amerického zdravotníka, který se v africkém Kongu nakazil ebolou. Potvrdilo to německé ministerstvo zdravotnictví. Lékaři se o nakaženého budou starat na klinice v Berlíně. V Kongu propukla epidemie eboly, která se rozšířila i do sousední Ugandy. Zemřelo už přes 130 lidí. Američan se nakazil při práci v koňské nemocnici. Německo se postará taky o 6 lidí, se kterými nakažený přišel do kontaktu. Ředitelství vodních cest začalo u Zdymadla v Pardubicích budovat nové kotviště na Labi za 50 milionů korun. Ochránit má velké lodě i malá plavidla při povodních a zajistit jejich bezpečné proplutí plavební komorou. Stavba by měla být hotová v září. Podle mluvčího ředitelství vodních cest Jana Bukovského jde o přípravu na budoucí splavnění Labe do Pardubic.
5: Stavba umožní kombinaci čekacího a ochranného stání i pro velká plavidla, která začnou vodní cestu využívat po jejím připojení novým plavebním stupněm u Přelouče na splavné Labe.
2: V nejbližší době vzniknou nová kotviště na Labi i ve středočeských Klavarech a Kostomlátkách.
6: Sport. Fotbalové reprezentaci bude na blížícím se mistrovství světa chybět útočník Jan Kliment, je po operaci levé nohy. Na světovém šampionátu se už po šesté představí útočník Cristiano Ronaldo, který je v nominaci portugalské reprezentace. Druhý tenista světového žebříčku Španěl Carlos Alcaraz vynechá kvůli zranění zápěstí po French Open i Wimbledon. Vítěz londýnského Grand Slamu z let 2023 a 2024 to oznámil na sociálních sítích. Čeští hokejisté se zítra utkají na světovém šampionátu s Itálií, která dnes podlehla Norsku 0-4, v Curychu Rakousko přehrálo Lotyšsko 3-1. Ve Friburgu teď sleduje utkání Slovenska se Slovinskem reportér František Kuna.
7: Slováci vedou 2-1 po první třetině, dostali se do vedení, inkasovali ve dvojnásobném oslabení, ale pak jim Chromiak vrátil vedení 2-1 pro Slovensko, tedy po první třetině. Ta skončila i v Curychu, kde Maďarsko vede nad Velkou Británií 2-0. Ze Švýcarska František Kuhn, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 za Devíti kříži a chodci na D8 za Prahou. Na dálnici D1 z Prahy do Brna hlásíte překážku za odbočkou na Domašov. Na kilometru 166 stojí porouchaný kamion. Zasahuje do pravého pruhu a vybočuje se. Pohybuje se tam také řidič.
9: Pán ve vestě a kamion je v odstavném pruhu a zasahuje i do pravého pruhu, takže kamiony vybočují do levého pruhu a docela se tam dobrzdíme.
8: Na D8 zpozorněte na výjezdu z Prahy směrem na Ústí nad Labem. Za zdiby na 2. kilometru se na vozovce pohybují lidé. Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice stále platí výstraha v okolí sjezdu do náměště na Hané. Na kilometru 254 se ještě na vozovce mohou nacházet kusy pneumatiky, buďte proto opatrní. A u Turnova pozor na začátku dálnice D10 ve směru do Prahy. Na 71. kilometru hned za nájezdem od Liberce leží na vozovce větší předmět, podle řidičů je v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo a ráno ojediněle i mlhy, zpočátku déšť jen lokálně, na západě Čech postupně srážky místy i jinde a později hlavně na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty do 23 stupňů, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. Dál pokračuje večerní Radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
1: Skládáte rádi Rubikovu kostku? Na den přesně před 52 lety ji vymyslel maďarský vynálezce, sochař a profesor architektury Erne Rubik. Tahle kostka se stala hitem na přelomu 70. a 80. let minulého století, kdy byla vyráběna v milionových sériích a stala se nejprodávanějším produktem na naší planetě. Ano, i tahle událost se pojí k 19. květnu, teď je 6 minut po 21. a na Radiožurnálu vám přeju dobrý večer.
3: Večerní Radiožurnál a Vojtěch Bidrman. Každý

0: Kde jinde než na jevišti tráví Iva Janžurová večer, kdy oslavuje své 85. narozeniny. Na prknech Národního divadla dnes hraje roli Hany v baladě Štědrý den v jevištní adaptaci klasiky Karla Jaromíra Erbena Kytice. Iva Janžurová se stále objevuje v několika rolích, nejen na naší první scéně, v jejímž angažmá je od roku 1987.
1: Nejdřív dohodnout koalici.
2: Musí to být vášeň do té míry, že na to jeviště pořád ráda jdu.
3: Když už jsme u všech vašich premiérů, kolik jich vlastně bylo?
1: 12. Jak se jmenuje ten film?
3: 12 rozhněvaných mužů.
1: Tucet špinavců.
2: Tyhle ty dvě role pro mě skýtají hodně takových společných styčných ploch bodů, no. Čím postupuji ve svým dospívání, tak tím víc se s nimi jako najednou spojuju, splývám.
4: Vypráví Iva Janžurová o rolích britské panovnice Alžběty II. Ve stále vyprodaném představení Audience u královny a Sarah Bernhardtové. Nejen v těch, ale i v dalších hrách, například ve Studiu 2 nebo v divadle Kalich, vystupuje. Kdyby ale měla herečka označit svou vůbec nejmilejší divadelní roli, byla by to Vinny ve hře Šťastné dny Samuela Becketta, která jí vynesla cenu Alfreda Radoka Itálii.
1: Začni svůj den.
4: Janžurka, jak jí generace českých diváků říkají, se zařadila mezi nejlepší české komediální herečky. Dokázala to ve Světácích.
5: Sedni si.
6: Já sedím.
5: Ona sedí.
4: V bláznivých komediích Což takhle dát si špenát, Zítra to roztočíme, Drahoušku nebo Pane, vy jste vdova.
5: Zavři oči, brouku.
7: Ale proniky letí.
4: Ovšem autentická umí být před kamerou i ve vážných úlohách, například v dramatu Kočár do Vídně i v Petrolejových lampách Juraje Herce.
6: Proč se u nás někdy nezastavíš?
8: Já chodím po návštěvách.
6: U nás to přece není žádná návštěva.
4: Na kariéru Ivy Janžurové načas dopadly politické změny po roce 1968. Koncem srpna zmíněného roku spolu s Martou Kubišovou vítala Alexandra Dubčeka po návratu z jednání v Moskvě. Objevit se tak mohla pouze v jednom filmu ročně a v televizi směla tvořit jen v redakci Zábavy. Tehdy si vyžádal ke spolupráci Felix Holzmann.
2: Víte, když se živíte často humorem, tak si dovedete vážit lidí, kteří to dokážou skvěle.
9: A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
6: No, teď vám to říkám.
9: Ano.
6: To hrajeme včera, dnes a zítra.
9: Ano, a po zejtří?
6: Po zejtří, myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera, v neděli ráno.
4: Předloni vstoupil do kin film, který o herečce natočila jedna z jejich dcer Teodora Remundová. Premiéru měl na Karlovarském festivalu, odkud si Iva Janžurová v roce 2015 odnesla cenu za mimořádný přínos českému filmu. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
10: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Fotbalisté Arsenalu dnes sice nehrají, ale přesto můžou slavit, a to rovnou anglický titul. Pokud totiž Manchester City nezvítězí na stadionu Bournemouthu, Arsenal bude po 22 letech anglickým mistrem. No a pro Gunners to vůbec nevypadá zle, po první půli totiž Bournemouth nad Manchesterem City vede 1-0. Tady na Radiožurnálu jsme i dál u toho.

0: Česká fotbalová reprezentace se bude muset na mistrovství světa obejít bez Jana Klimenta. Útočník olomoucké Sigmy je po operaci levé nohy a nezasáhne do posledního ligového utkání ani do přípravného kempu národního týmu před šampionátem. Touhle zprávou otevíráme večerní sportovní přehled. Ty další už doplní Kristian Šveda, jeho autor. Vítám tě.
1: Krásný večer. Sport. Na mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku nebude chybět pětinásobný vítěz zlatého míče a fotbalový útočník, který skóroval na 5 šampionátech v řadě. Cristiano Ronaldo je v portugalské nominaci a může tak nastoupit na rekordním 6. mistrovství světa. Češi se na hokejovém světovém šampionátu chystají na středeční zápas s Itálií. Dnešní trénink hokejové reprezentace byl dobrovolný a to platí o tom zítřejším. Podle asistenta trenéra Jiřího Kalouse je to kvůli tomu, jak byl poslední duel se Švédskem náročný. I tak se dnešního tréninku zúčastnil bez dvou hráčů kompletní kádr.
2: Nechali na nich, aby se rozhodli podle svých pocitů, jestli chtějí na oba dva tréninky dobrovolní, jestli jenom na jeden. Takže každý to řeší podle sebe a předpokládám, že šli většina z těch kluků, aby se sklouzla, aby to vyjela a je možný, že zítra si udělají trénink mimo led.
1: Češi se s Italy utkají ve středu od 16 hodin a 20 minut, no a Itálie dnes ve Friburgu podlehla Norsku 0-4 a v Curychu Rakousko porazilo Lotyšsko 3-1. V obou městech se teď hrají další zápasy, ve Friburgu bojují Slováci se Slovinci a to za dohledu Františka Kuny.
3: Stav nerozhodný ve 24. minutě 2-2, Slováci dvakrát vedli, Slovinci dvakrát odpověděli. Jednou ve dvojnásobné přesilovce na začátku druhé třetiny ránou od modré čáry od Crnoviče, která zapadla po teči Tyčara kolem golmanovi hlavy Gajana tedy a otřela se o břevno. 2-2 v 24. minutě, ve druhé skupině je to souboj dvou outsiderů a Maďaři tam vedou nad Velkou Británií 3-0. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
1: Španělský tenista Carlos Alcaraz vynechá po French Open taky Wimbledon. Druhého hráče světového žebříčku stále trápí zranění zápěstí. Alcaraz Wimbledon vyhrál dvakrát v letech 2023 a 2024. O svém rozhodnutí informoval Španěl na sociálních sítích. Italský cyklista Filippo Ganna ovládl 10. etapu Gira d'Italia. Specialista na časovky zvítězil právě v této disciplíně o skoro 2 minuty před druhým Nizozemcem Arensmanem. Průběžné vedení v závodě uhájil Portugalec Eulalio. Čech Jan Hirt dojel dnes na 81. místě a v celkovém průběžném pořadí mu patří 18. příčka. Na atletickou zlatou tretru dorazí po roce opět Nizozemka Femke Bolová. Úřadující mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek se v Ostravě představí poprvé venku na 800. Na zlaté tretře by neměla chybět ani česká tyčkařka Amálie Švábíková, která se v posledních týdnech potýkala se zraněním kotníku. Evropská fotbalová unie UEFA zpřísnila trest pro Petra Vlachovského, trenéra, který byl odsouzen za to, že si 4 roky tajně natáčel v šatnách a sprchách hráčky Slovácka. Kontrolní etická a disciplinární komise UEFA mu udělila místo původních 5 let doživotní zákaz trénování. A fotbalové Dynamo České Budějovice stále nemá licenci pro to, aby mohlo i v příští sezóně hrát druhou nejvyšší domácí soutěž. Jeho českému klubu běží výpovědní lhůta ze smlouvy na využívání stadionu. Podle zastupitele Českých Budějovic Viktora Lavičky za ANO jsou za neudělením licence vedle problémů se stadionem i další důvody. Dynamo se může proti neudělení licence potřebnou k účinkování v profesionálních soutěžích ještě odvolat.
0: Dnešní sportovní přehled připravil Kristian Šveda. Díky za to.
1: Není zač naslyšenou.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Liběna Rochová je sice módní návrhářka, teď ale se svou výstavou modelů v Moravské galerii v Brně soutěžila v interiéru roku. Jak se podle ní proměňuje český design? Kde se potkává móda s architekturou a proč je pro ní důležitá práce s emocí i tichem prostoru? Liběna Rochová bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Ivan Tásler a Anna K. ve večerním radiožurnálu. Jsme rádi, že nás posloucháte a teď nabízíme další zprávy. Je 21:30. Slovo má Kateřina Causidisová.
1: Slovák podezřelý z otrávení dětských přesní dávek HIP zůstane ve vyšetřovací vazbě. Informuje o tom agentura APA. Rakouský zemský soud v Eisenstadtu prodloužil vazbu do 19. června. A to kvůli obavám z útěku, maření vyšetřování a pokračování v trestné činnosti. Muž proti tomu chce podat stížnost. Slovák je podezřelý z vydírání výrobce dětské výživy HIP a z umístění otrávených sklenic v supermarketech v Rakousku, v Česku a na Slovensku. Vinu popírá. Cenový strop na pohonné hmoty zítra opět stoupne. Litr benzínu můžou čerpací stanice prodávat maximálně za 4,40 korun a 1,70 haléřů. To je o 28 haléřů více než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Nejvyšší povolená cena za litr nafty zítra stoupne o 15 haléřů na 2,40 korun a 17 haléřů. Poslanci by letos mohli navrhnout na státní vyznamenání například bývalého prezidenta Miloše Zemana, spisovatele Milana Kunderu anebo moderátora Marka Ebena. Předběžný seznam kandidátů projednal organizační výbor dolní komory. Je na něm celkem 151 jmen. Senát zřejmě navrhne vyznamenat svého bývalého předsedu Jaroslava Kuberu anebo herce Miroslava Donutila. Konečný výběr vyznamenaných je na prezidentovi Petru Pavlovi. Sport. Slovensko hraje na mistrovství světa v hokeji se Slovinskem. Ve švýcarském Friburgu je u toho náš reportér František Kuna.
2: V polovině zápasu vede Slovensko nad Slovinskem 3-2 a ještě k tomu hraje přesilovku ve druhé skupině v Curychu. Vedou Maďaři nad Velkou Británií také v polovině utkání 3-0 a tady změna skóre. Slovensko vede nad Slovinskem už 4-2. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 za 9 kříži a omezení na pražském okruhu před Lochkovem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na nepojízdné vozidlo za sjezdem na Domašov. A kamion na kilometru 167 blokuje i pravý pruh, takže se vybočuje, místo už je označené. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s omezením mezi sjezdy na Barandov a Lochkov. Mezi 16. a 14. kilometrem opravují kabelová vedení. Levý pruh je uzavřený. Na D5 z Plzně do Prahy se teď pracuje v okolí sjezdu na Beroun, Západ a Králův dvůr. Mezi 24. a 22. kilometrem opravují vodorovné značení. Pravý pruh je uzavřený a kolona se netvoří. A s komplikacemi počítejte u Dobřan na Plzeňsku. Na silnici 180 do Štěnovic je u nájezdu na Klatovskou silnici rozlitý olej. A teď už ho uklízejí hasiči a průjezd je proto omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo a ráno ojediněle také mlhy. Na západě Čech místy bude pršet, jinde a později hlavně na Moravě a ve Slezsku čekejte i bouřky. Nejvyšší teploty do 23 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje večerní radiožurnál s Vojtěchem Bidermanem.
0: Před 80 lety začal v Praze proces s Karlem Hermanem Frankem, někdejším státním tajemníkem protektorátu Čechy a Morava, který se zodpovídal ze zločinů spáchaných na českém národě. O dobovém kontextu i nově zpřístupněných rozhlasových nahrávkách jednání si dnes dopoledne moderátor Jan Pokorný povídal s historikem Vojtěchem Kinclem. Tak si jejich rozhovor poslechněte, jestli chcete, v repríze na této stanici už za půl hodiny.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Ve státním vojenském podniku v Šenově u Nového Jičína chystají výrobu obrněných vozidel Bushmaster pro evropské armády. Začínají produkci náhradních dílů a pokud si některá z armád objedná další obrněnce australské provenience, už je vyrobí na Moravě. Podnik kvůli tomu zaměstná stovky dalších lidí. A my k tomu ve večerním radiožurnálu doplníme i podrobnosti. Za malou chvíli je uslyšíte. Teď ale rakouský zpěvák Falco. One year ago, ein Jahr wie eine Ewigkeit. Aber es war Liebe auf den ersten Blick. Niemand wollte uns verstehen. Du und ich gegen die Welt.

0: České skupině hokejového mistrovství světa se teď ve Friburgu hraje zápas dvou zemí s podobnou vlajkou i názvem. Průběh utkání Slovinska se Slovenskem shrnuje reportér František Kuna.
1: Právě skončila druhá třetina, Slováci po ní vedou nad Slovinskem 4-3. V zápase, který je, jak skóre napovídá, velmi bohatý na góly, Slováci vždy vedli, Slovenci ještě ani jednou v tomhle duelu. Třikrát o gól, jednou o dvě branky. Od úvodu zápasu jsou Slováci aktivnější, mají aktuálně 30 střel na soupeřovou branku, takže si dost zachytá mostecký rodák se slovinským pasem. Lukáš Horák ve slovinské brance, nejprve Liška poslal Slováky do vedení, Slovinci odpověděli v závěru první třetiny, pak ještě Chromiak dal gól. V přesilovce pálil třeba i muž, který hraje hokejovou extraligu za Liberec, Martin Faško Rudáš, to už bylo o dva góly pro Slováky, ale Drozd v závěru druhé třetiny korigoval skóre. Takže po dvou třetinách Slovensko vede nad Slovinskem 4-3, hraje se i ve druhé skupině zápas, který může napovědět zásadně o tom, kdo se udrží v elitní skupině, a v něm Maďarsko vede nad Velkou Británií 3-0. Tady čekáme na start třetí třetiny, ale bude to ještě hodně minut trvat. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 22 hodin. A zprávy doplní Kateřina Causidisová.
2: Do Česka údajně míří jeden člověk s vysokým rizikem nákazy ebolou. Absurditou roku se v anketě Hospodářské komory stalo jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. Hokejisté Slovenska hrají na světovém šampionátu se Slovinskem. A zítra bude oblačno až polojasno, místy déšť, teploty do 23 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Jeden člověk s vysokým rizikem nákazy ebolou je na cestě do Česka, oznámil to představitel amerického střediska pro kontrolu a prevenci nemocí. Vyjádření českých úřadů zjišťujeme. Německo na žádost Spojených států přijme do péče Američana, který se v Kongu nakazil ebolou. Tento pacient je podle amerických úřadů už na cestě do Německa. Dřívější zprávy médií rovněž uváděly, že Německo se postará taky o 6 dalších lidí, se kterými nakažený Američan přišel do styku. Zavedení jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů zvítězilo v anketě Hospodářské komory s názvem Absurdita roku. Podle 66% hlasů veřejnosti jde o nejhorší byrokratický předpis, který podnikatele zatěžuje. Podle tajemníka komory Ladislava Minčiče se na výsledcích podepsali prvotní problémy spojené s přechodem na nový systém.
4: Za těch uplynulých 6-7 týdnů samozřejmě docházelo, a tak to bývá, když je zaváděn úplně nový informační systém komunikace, tak objevily se některé chyby.
2: Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů dává firmám povinnost hlásit státu údaje o svých zaměstnancích. Smyslem mělo být nahrazení 25 různých formulářů jedním dokumentem, jenže některé firmy si na fungování systému od začátku stěžují. Zlínská zoologická zahrada dnes zkolaudovala novou fotovoltaickou elektrárnu. Projekt za 35 milionů korun má do budoucna pokrýt až 30% spotřeby elektrické energie zahrady a ročně ušetřit kolem 3 milionů korun. Parkování můžou lidé využít od příštího týdne. Ostrý provoz elektrárny chce zoo spustit na podzim. Pokračuje ředitel zahrady Roman Horský.
5: Je to vlastně takový největší projekt směrem k nějakému ekologickému hospodaření v zoologické zahradě, ať už z toho pohledu environmentálního, ale taky jisté provozní efektivity.
2: Sport. Hokejová reprezentace se na mistrovství světa chystá na středeční zápas. Od 16.20 bude v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport hrát s Itálií, která dnes ve Friburgu podlehla Norsku 0-4. Curychu prohrálo Lotyšsko s Rakouskem 1-3. Další dva duely se teď hrají. Souboj Slováků se Slovenci vidí ve Friburgu František Kuna.
6: Obě utkání mají po dvou třetinách. Slovensko vede ve Friburgu nad Slovinskem v přestřelce 4-3 v zápase, který napoví o tom, kdo se udrží v elitní skupině v Curychu. Maďarsko, Velká Británie zatím 3-0. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
2: Desátou etapou cyklistického Giro d'Italia vyhrál etap Filippo Ganna. Specialista na časovky zvítězil v této disciplíně skoro o 2 minuty před druhým Nizozemcem Arensmanem. Průběžné vedení v závodě uhájil Portugalec Eulálio. Čechu Janu Hirtovi patří v průběžném pořadí 18. příčka.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D35 před Olomoucí a uzavřený tunel na D3 u Budějovic. Na dálnici D35 pozor na překážku před Olomoucí ve směru od Ostravy a Lipníku. Za velkým újezdem na kilometru 285 leží na vozovce sražená srna. Na dálnici D3 je teď uzavřený tunel Pohůrka u Českých Budějovic. Na kilometru 135 silničáři chystají údržbu. A teď stavějí dopravní značky. Provoz bude stát v obou směrech nezbytně nutnou dobu. A komplikace jste nám hlásili na silnici 35 u Mohelnice. U sjezdu na Moravskou Třebovou ve směru od Olomouce se pohybují dvě soupravy s nadměrnými náklady a provoz proto může zpomalovat a tvořit se mohou také kolony. A na silnici 50 z Uherského Hradiště do Brna zasahují záchranáři před Stupavou. Havarovalo tam osobní auto, volný zůstal pouze jeden pruh a projíždí se Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se ochladí na 10 až 6 stupňů, na východě naměříme kolem 4. Zítra pak čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo. Zpočátku déšť jen na západě Čech, postupně srážky místy i jinde. A později hlavně taky na Moravě a ve Slezsku zase bouřky. Nejvyšší odpolední teploty zítra 18 až 23 stupňů, na horách naměříme většinou kolem 14. Tolik zprávy. Teď už posloucháte reprízu s dopoledním hostem Jana Pokorného.
8: Doktor Vojtěch Kincel, vědecký pracovník oddělení moderních, transnacionálních a intelektuálních dějin Historického ústavu Akademie věd. Dobrý den.
9: Dobré dopoledne.
8: My si povídáme pár dnů před zahájením sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně. Je to téma spíš pro politika anebo i historika?
9: Pro historiky určitě, protože my se samozřejmě snažíme ukázat na vývoj jak předválečný, válečný, tak poválečný s našimi sudetoněmeckými krajany a to, jak tu pozitivní záležitost právě na začátku první republiky, tak pak ta negativní během války a po válce a samozřejmě dnes snahu o smíření, takže je to téma určitě pro historiky jako dělané.
8: Za co tenkrát mohli a nemohli sudečtí Němci?
9: Já si myslím, že se téma u nás přesunulo na tu jako velkou vinu, kterou se snažíme dávat jako neustále, ale nezaznívá tam ještě ta druhá záležitost, že prvními oběťmi nacionálního socialismu v Sudetech byli, ať už Sudetu němečtí židé, zdravotně postižení nebo antifašisté, kteří se snažili do Československa před Hitlerem uprchnout. Takže ono to nemůžeme národnostně vztahovat, jako ano, to dělali sudečtí Němci a je tam to zlo. Ona je tam právě i tato druhá část, kterou nereflektujeme, nemluvíme o ní a to je velká chyba, protože se to zdá vlastně černobílé, což dějiny nejsou.
8: Historik Vojtěch Kincel je ve studiu Radiožurnálu, protože před 80 lety začal proces s K.H. Frankem. Někdejší státní tajemník v protektorátu Čechy a Morava před soudem se zodpovídal ze všech zločinů spáchaných na českém národě. Lucie Korcová a Vojtěch Koval, naši kolegové s Vojtěchem Kinclem, v tomto seriálu popisují nejen klíčové okamžiky toho největšího poválečného procesu na našem území, ale byly i na místech, která jsou přímo spojená s Frankovým terorem, jako jsou Lidice nebo Terezín. Tak o tom si budeme zejména povídat s naším dnešním hostem Vojtěchem Kinclem.
10: Host Radiožurnálu.

0: Jak už jsme říkali, před 80 lety začal proces s K.H. Frankem. V pětidílné dokumentárně publicistické sérii dokreslují celý ten proces unikátní nahrávky, které se dochovaly v Českém rozhlase. Díky práci rozhlasových archivářů se tak posluchači můžou přenést přímo do soudní síně. Ono si to vlastně říká o ukázku, ale vzhledem k tomu, že seriál vysílá od včerejška Český rozhlas Plus a všechny díly budou zároveň dostupné na serveru i rozhlas v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích, tak ukázku ano, ale jenom krátkou.
1: Veřejný žalobce u mimořádného lidového soudu v Praze navrhuje zahájení trestního řízení proti Karlu Hermanu Frankovi.
2: 22. března 1946 začal v Praze soud s K.H. Frankem.
3: Člověkem, který stál za největšími zločiny proti českému národu.
4: Já jsem ztratila muže, otce a 4 bratry, vrahu bídnej.
5: Český rozhlas Plus uvádí dokumentárně publicistickou sérii Kat K.H. Frank.
0: No a my si o tom povídáme s Vojtěchem Kinclem, historikem z Akademie věd, z Historického ústavu. Když jste ty hodiny záznamů poslouchal, jak vám pracovala představivost?
6: Nevím, jestli si to umí posluchač představit, ale ve chvíli, kdy jezdíte roky do archivu a čtete dokumenty, které jsou zapsané na papíře a jenom si prohlížíte přepsané výpovědi, je to něco úplně jiného, než když to slyšíte naživo, protože ten proces a jeho zachování, to je 82 hodin záznamu plus ještě nějaké další drobné záznamy, tak sebou nesou úplně jinou barvitost. Máte tam projevy emocí, máte tam projevy ruchu, máte tam vstupy, které ten soud sám nečeká nebo naopak je vyvolá a propadnete se do dobové atmosféry, která je úplně jiná než z těch papírů po 80 letech, takže je to mimořádné.
0: Ten záznam pořizoval rozhlasový reportér Josef Cincibus. Máte povědomí o tom, proč se rozhlas rozhodl tenhle mimořádný proces zaznamenat?
6: Byla to jednoznačně mimořádná událost, protože i z hlediska jak trestně právního, tak z hlediska vůbec kulturního zachování, vyrovnání se s následky druhé světové války stály za to, aby byl zaznamenán ten proces na tehdejší dobu za mimořádně velkých obtíží technických, protože zaznamenávání na těch velkých deskách a vůbec přepis toho materiálu byl velmi obtížný pro rozhlasáky. Přesto ale se tam vypravili a opravdu jako velmi často spontánně a velmi často improvizovaně se snažili zachytit ten záznam. A to se povedlo.
0: Tohle bylo vlastně i časté téma našich sobotních debat s posluchači při dní otevřených dveří, nejenom tady na Vinohradské 12, ale i v regionálních studiích Českého rozhlasu, kam přišlo obrovské množství lidí. Oni oceňovali, že rozhlas má to zpravodajství, má ty hry, četbu, má zábavu, dokumenty, ale taky ten přebohatý archiv, o který kolegové přepečlivě pečují.
6: Tak a to není jenom k té poválečné době, ale pro nás jsou velmi důležité a zajímavé záznamy i z doby války, to, jak se rozhlas sám vyvíjel, protože Josef Cincibus musel samozřejmě natáčet reportáže i během protektorátu a jsou tam záznamy, kdy velmi zajímavě se snaží po atentátu na Heydricha vůbec jako vyhýbat nějakému hodnocení a tak jako v tom pluje, ale pro nás je to velmi zajímavá ukázka dobového přemýšlení a zpravodajství obecně.
0: Překvapilo vás, že se to celé dochovalo těch 82 hodin?
6: No, umíte si představit, když přišla zpráva o Hrdlucký Kurcové. My jsme našli 82 hodin, pan Turek to zpracovává v archivu a pojďme se na to podívat. Teď mi poslali první ukázky a jak říkám, to, co probíráte, co najednou slyšíte naživo, že tam máte nejenom lidické ženy, ten záznam byl známý už ze 70. let, ale že tam máte třeba zachovanou skoro hodinovou výpověď Milady Horákové. Ve stejné síni, kde vypovídá tady jako svědkyně v roce 46, jí odsoudí k trestu smrti v roce 1950. To je mimořádný záznam.
0: Ten pan Turek z archivu, jenom abychom byli přesní, to je Míla Turek, ozdoba rozhlasového archivu a člověk s neuvěřitelným půvabem, znalostmi a hlavně takovou intuicí, že vždycky přesně ví, kam tam sáhnout.
6: Tak to jsem se mohl sám přesvědčit a díky tomu ten záznam samozřejmě zůstal zachován, protože ještě navíc, jak jsem se dozvěděl, tak vymýšlel vůbec technologicky, jak ty staré záznamy přepsat do digitální podoby, protože to rozhodně nebylo jednoduché po 80 letech najít tu technologii, jak to získat z těch mnohdy poškozených záznamových desek do toho digitálního formátu.
0: Historik Vojtěch Kincl je naším hostem.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: S historikem Vojtěchem Kinclem si povídáme o soudu 80 let, starém soudu s nacistickým pohlavárem K.H. Frankem. Ten podcast, díky němuž, na kterém jste spolupracoval, jste tady i hostem, jste nazvali Kat K.H. Frank proces s vrahem od psacího stolu. Ono se mu nikdy nepodařilo prokázat, že by on sám někoho osobně zabil nebo byť jenom udeřil, ale přesto svým rozhodnutím a podpisem posílal tisíce lidí na smrt. Co to bylo za člověka?
1: Je to velmi zajímavé ho sledovat z hlediska jeho nacistické kariéry. Jak jste řekl, nikdy nikoho nezabil. Dokonce se ani nepodařilo soudu prokázat, že by v případě zadržení a věznění studentů 17. listopadu 39 někoho byl, což byla snaha z hlediska obžaloby ukázat. A ukázalo se, že nikoliv. A byl to člověk, který na jedné straně dokázal podepisovat rozsudky smrti a vedl ty lidi opravdu jako na popraviště, a nebo je posílal na roky do vězení a většinou se z koncentračních táborů třeba nevrátili. Ale současně to byl člověk, který měl mimořádně velký cit a byl jako velmi nakloněný své rodině. On měl první rodinu, která se mu rozpadla, manželství se rozpadlo, protože se věnoval hlavně politické kariéře, ale pak měl druhou v roce 1940, vzal si Karolu Blaškovou, s tou měl další tři malé děti mezi lety 40 až 44 a na nich velmi lpěl. On sám byl vlastně samotář a ta rodina pro něj byla bezpečné zázemí. Je to zvláštní nevyrovnanost toho člověka.
0: Byl vyšinutý?
1: To nemůžeme říct. A on sám, to je zajímavé, že obhajoba. Kamil Ressler se snažil hrát i na tuto notu, že vlastně K.H. Frank nenese odpovědnost za to, co páchal, stejně jako další nacisté, protože prostě to byl davový blud. Frank se ale postavil v soudní síni a řekl, že tento bod obhajoby s ním nesouhlasí a že je naprosto normální, že rozhodně není jako vyšinutý anebo blázen. Takže to Resslerovi dost zboural, ale jak se ukázalo, on prostě měl tu rodinu svoji rád, ale ostatní byl ochoten vraždit.
0: A propo obhajoba takového člověka, tak to je téma samo pro sebe a samo o sobě. On to byl advokát ex offo. Na čem tu obhajobu zkoušel postavit?
1: Byly tam různé body, vůbec ale první to, že se stal ex offo K.H. Franka, je hrozně zajímavé, protože tehdy soud i advokátní komora porušili platné předpisy a on v tom seznamu advokátů, kteří měli postupně být přidáváni k těm soudním procesům, tak byl hluboko pod čarou. On vlastně vůbec neměl být tím advokátem, ale protože mluvil skvěle německy a protože byl velmi čestný advokát, tak mu přiřadili tento proces, protože Československá republika obecně stála o to, aby ten proces probíhal spravedlivě, respektive tak, aby dodržel všechny ty parametry. Což si mimochodem přijel prohlédnout také Robert Jackson, hlavní americký žalobce v Norimberku. Takže proto ex offo a proto Kamil Ressler. Ale on postavil ty své body té obhajoby na tom, že Karl Hermann Frank vlastně nikdy nikoho osobně nebyl. Snažil se prokázat, že byl sice součástí toho nacistického vedení, ale že plnil rozkazy, což byla běžná obhajoba i třeba v Norimberku. Podařilo se mu ale zvrátit některé body obžaloby, takže například neudal Alojze Eliáše, tak jak se obžaloba snažila prokázat, že to byl K.H. Frank, kdo poslal Alojze Eliáše, ministerského předsedu, na popraviště, tak to se nepodařilo prokázat, tedy byl zbaven tohoto bodu obžaloby. Současně třeba defraudace anebo dalších věcí, nebo třeba vypálení ležáků, kde se nepodařilo prokázat, že by K.H. Frank přímo jako na tom participoval. My dneska teda máme jeden dokument, který ukazuje na to, že rozhodl už den před vyhlazením, že ti obyvatele budou popraveni. No.
0: On i ten následující osud Kamila Resslera byl zajímavý.
1: Ano, protože
0: jak dopadl?
1: Vlastně po roce 1948 sice v advokaci ještě nějakou dobu působil, ale pak z ní musel odejít a fakticky už se jako neúčastnil dalších procesů. Ale to můžeme vidět nejenom u obhájce, tedy Kamila Resslera, ale také u soudce Vladimíra Kozáka. O něm po roce 1948 už nemáme prakticky žádné informace, ten byl úplně odstaven. Ale velmi zajímavý je Jaroslav Drábek jako hlavní prokurátor, protože ten v březnu 1948 opouští Československou republiku, odjíždí do Washingtonu, stává se významným rozhlasovým reportérem Hlasu Ameriky a vrací se do republiky až v roce 89 a v roce 97. Už tedy rok po své smrti dostává in memoriam řád Tomáše Garrigua Masaryka.
0: Starší posluchači si jeho hlas určitě pamatují z vysílání ne tak často rušeného Hlasu Ameriky, který měl tu zpravodajskou relaci v českém jazyce vždycky po 21. hodině večer s tou nezaměnitelnou znělkou a sloganem This is the Voice of America. Tak děkujeme, že jsme i tady tu pasáž zakončili vlastně rozhlasovou vzpomínkou. Povídáme si s historikem Vojtěchem Kinclem, zejména o procesu s K.H. Frankem, který vlastně má svůj odkaz svým způsobem i do dneška. O tom za chvíli.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál, teď je 10:30. A Monika Chmilová připravila zprávy.
3: Ministerstvo financí požaduje přepracování návrhu zákona o médiích veřejné služby. Podle něj má totiž předloha ministerstva kultury závažné nedostatky. Resort financí například upozorňuje na nejasnosti ohledně toho, z jaké kapitoly státního rozpočtu by měly peníze pro Českou televizi a Český rozhlas jít. Návrh taky podle ministerstva financí neurčuje, jak a dokdy bude stát peníze oběma médiím vyplácet. Výhrady k zákonu má třeba i ministerstvo práce a sociálních věcí, resort vnitra nebo úřad vlády. Při dronovém útoku na tržiště v Súdánu zemřelo nejméně 28 lidí, dalších 23 je zraněných. Informuje o tom agentura AFP s odvoláním na zdravotnické zdroje. Útok se stal ve městě Ghubaish, které kontrolují povstalecké jednotky rychlé podpory. Někteří svědkové připisují úder súdánské armádě, která proti povstalcům už čtvrtým rokem bojuje. Ta toto tvrzení odmítla s tím, že na civilní cíle neútočí. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond obnovuje žádosti o podporu pro firmy z koncernu Agrofert. Fond o tom informoval na svém webu. Možnost obnovuje na základě právní analýzy. Od jmenování Andreje Babiše z hnutí ANO premiérem byly žádosti pozastavené. Babiš byl vlastníkem Agrofertu. V únoru vložil jeho akcie kvůli střetu zájmů do svěřenského fondu. Dnešní rozhodnutí nic nemění na tom, že fond bude zpětně vymáhat podpory za miliony korun. A v nelegálním zooparku ve Zvoli u Prahy zůstávají dvě pumy americké. Při dnešní kontrole to zjistili veterináři a úředníci z městského úřadu Černošice. Ten majiteli zvířat už dříve nařídil převoz pum do náhradních prostor. Musí to udělat do konce června. Loni v srpnu v zooparku utekl z klece lev a zranil ošetřovatele. Zvíře zastřelili policisté.
0: Sport.
3: Na světovém šampionátu v ledním hokeji ve Švýcarsku hrají Slováci se Slovinci. Aktuální informace má reportér František Kuna.
4: 7 minut před koncem třetí třetiny vede Slovensko nad Slovinskem 4-3. Ve druhé skupině bojují Maďaři a Velká Británie. V podobném čase vede Maďarsko nad Velkou Británií už 5-0. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody na D56 u Ostravy i na silnici 50 u Stupavy. Na dálnici D56 pozor na výjezdu z Ostravy směrem do Frýdku Místku. Na úrovni průmyslové zóny Hrabová na kilometru 40,5 havarovala 3 osobní auta. Zasahují tam záchranáři, jeden pruh je uzavřený. Dálnice D3 je opět průjezdná u Českých Budějovic. V tunelu Pohůrka na kilometru 135 budou teď pracovat silničáři, projíždí se teď proto nově obousměrně v autobusu do Rakouska. A na silnici 50 z Uherského Hradiště do Brna zasahují záchranáři v Buchlovských horách. Před Stupavou havarovalo osobní auto a je mimo vozovku. Místem se projíždí jedním pruhem Kyvadlově a zpomaluje se v zatáčkách, tak dejte pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přichodně až zataženo a ráno ojediněle mlhy, zpočátku déšť jen lokálně na západě Čech, postupně srážky místy i jinde a později hlavně na Moravě a ve Slezsku je bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. Posloucháte reprízu dopoledního hosta Radiožurnálu.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: procesu s K.H. Frankem si povídáme s historikem Vojtěchem Kinclem z Historického ústavu Akademie věd. Co to bylo vlastně za proces? Co to bylo za institut, ten mimořádný tribunál?
1: V roce 1945 rozhodla Československá republika ještě před svým osvobozením, takže vláda, vlastně exilová vláda, že vzniknou mimořádné lidové soudy, které měly vyřešit válečné násilí. Původně to bylo orientované především na německou menšinu, tedy na ty soudy s německými pachateli, ale pak se ukázalo, že i na straně Čechů byla velká problematika, například kolaborace, udavačství, byly tam ale třeba protektorátní novináři, takže i tyto formy válečného násilí, případně válečné zločinnosti měly být řešeny. Mimořádné lidové soudy měly být formou staného řízení. Takže když si to představíte, tak od podání žaloby po samotný proces, tak oběhlo jenom 1 až 2 týdny a to řízení nemohlo trvat déle než 3 dny. Do 3 dnů musel být vynesen rozsudek. Případ Franka byl výjimečný, protože tam se dokonce musel ten zákon změnit, aby zvládli probrat všechny, celý ten rozsah té zločinnosti, tak se to prodloužilo. Velký problém byl ale, že nebylo odvolání. Jakmile ten staný soud, mimořádný lidový soud rozhodl, tak vy jste neměli možnost se odvolat a prakticky mnoho lidí bylo okamžitě z té soudní síně odvedeno na popraviště.
0: Jak se tam tenkrát vlastně objevila Milada Horáková v roli svědkyně?
1: Ona byla předsedkyní Svazu osvobozených politických vězňů, takže se tam dostala jako vypovídající žena, která byla vězněna v červnu 1942 v malé pevnosti Terezín a následně ještě ve věznicích v Německu, v Bavorsku. Takže ona vypovídala o poměrech v malé pevnosti a Frank byl obviněn i z toho, že věděl, jaké poměry v té malé pevnosti Terezín jsou, což byla vlastně věznice pražského gestapa. Z hlediska Mezinárodního červeného kříže to bylo hodnoceno dokonce na úrovni vyhlazovacího tábora, protože ty poměry tam byly příšerné a především dozorci vymýšleli různé formy, jak vězňům strpčit ten život, anebo jak je zavraždit. Takže tam byly desítky různých případů forem vražd.
0: Jak se dá dívat na ten mimořádný lidový soud v optice mezinárodního práva?
1: Vznikly mimořádné lidové soudy všude v okupované Evropě, posléze osvobozené Evropě, takže je měla Francie, mělo je Polsko, mělo je Maďarsko, další státy, takže tahle ta forma nebyla výjimečná v tom evropském pojetí. Co bylo výjimečné, že Československo postavilo před tyto soudy 16 000 Čechů a 22 000 Němců. Takže dohromady 38 000 lidí bylo souzeno na celém území republiky a padlo přibližně 700 trestů smrti, které také byly v drtivé většině vykonány.
0: Za válečný čin následuje trest. To je hlavní odkaz té tehdejší doby a mimořádných lidových soudů?
1: Já bych tady zdůraznil především postavení československé justice a generála Bohuslava Ečera, který také vypovídal u toho soudu s Frankem, protože jestli máme nějaký odkaz druhé světové války, kde bylo zavražděno 62 milionů lidí, tak to bylo to, že Československo a právě Ečer přijali a prosadili na mezinárodním poli úplně nové pojetí mezinárodního práva a to byl institut zločinu proti lidskosti. Prostě němečtí židé, kteří byli vražděni nacistickou třetí říší, s ní nebyli ve válečném stavu, takže to nebyl válečný zločin, ale zločin proti lidskosti. A to používáme dodnes i třeba při případě války v Jugoslávii nebo na Ukrajině. A to je velmi důležité. Jestli nám jde o to, aby jsme nechali a udrželi smysl vražd vlastně těch obětí, tak je to tenhle ten odkaz druhé války v případě mezinárodního práva.
0: Říká historik Vojtěch Kincl.

0: Povídáme si o procesu s nacistickým pohlavárem K.H. Frankem, který byl před 80 lety odsouzen a popraven. Pane doktore Kinsle, mohl mít nějaké poslední přání?
1: Měl jich několik dokonce, ale to úplně poslední, které bylo, aby při té popravě nebyl spoután. A při jeho vyvádění z kopky se dokonce pohádal předseda soudu, doktor Kozák, s mistrem popravčím Nenáhlem, protože Kozák prosazoval, že mu to poslední přání opravdu splní, protože Frank nikdy na někoho tedy nezautočil, kromě jednoho konfliktu s četníkem na konci 30. let, ale vlastně vždycky se choval i při tom procesu velmi slušně. Takže mu umožnili, že na to popravčí místo odcházel nespoután a já to nedokážu pochopit, ale ten půd sebezáchovy on vlastně úplně popřel, takže i ten závěrečný akt proběhl bez spoutání.
0: Jaký byl osud jeho rodiny?
1: Naposledy se s manželkou Karolou, kterou mimochodem opravdu jako miloval, to je prostě znát z osobních dopisů nebo z osobního vyjadřování, tak se s ní viděl 9. května kolem 11. hodiny dopoledne v Rokycanech. Tam ještě na sebe mávli a ona tam zůstala s třemi těmi malinkými dětmi. A následně jí ještě psal, dokonce my jsme při tvoření toho podcastu, když jsme procházeli materiály Kamila Resslera, tak po Frankovi zůstalo takové kožené pouzdro. A to pouzdro je, jako když si představíte větší mobilní telefon, tak do něj vlastně můžete vložit ten telefon, tak tady byly fotografie té rodiny. Já jsem si to chtěl v archivu lépe oskenovat, takže jsem vyndal fotografii jak Karoly, tak těch dětí a zaprvé tam na mě vypadl lísteček, ve kterém byla zabalená taková bylina z pankrácké věznice. Je tam napsáno z 13. srpna 45, že to je natrháno se spoutanýma rukama pro moji milovanou manželku Karolu a to měla zrovna narozeniny. Ještě to bylo svázané zřejmě Frankovými vlasy, takže to si můžete všechno ještě poslechnout, to objevování v tom podcastu. A také tam byly prameny vlasů těch dětí. Takže on na té rodině velmi dbal. Po válce, nebo po tomto odvezení z Rokycan, jeho žena byla chvíli držena v československém zajetí, ale pak ji NKVD převezla do Moskvy a propuštěna byla v roce 1955-56 zpátky do Německa a hledala své děti, které měly změněné jméno a byly vychovávány jinde. Nalezla je. Co se ale stalo dál, to nevíme, i když jsme se snažili ještě přes Reného Kypera, dalšího vynikajícího znalce životopisu K.H. Franka, ten osud zjistit, tak se to nepodařilo, ale je to tak dobře. Pokud se nebudou chtít sami přihlásit a vypovídat o svém osudu, tak ať zůstanou jako ty nevinné oběti druhé války a toho, co dělal jejich otec v anonymitě.
0: Historik Vojtěch Kincel, host Radiožurnálu.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Jakou roli v tom příběhu hraje Štěchovická štola?
1: Mimořádně důležitou v tom, že abych to vysvětlil posluchačům, ve Štěchovicích totiž byl ukryt celý archiv státního ministra, tedy K.H. Franka z říšského protektora, takže vlastně veškeré dokumenty byly uloženy tam. My nevíme vlastně, proč je uložili, protože gestapo a všechny další složky pálily hromady dokumentů, aby nezůstalo nic na konci války, co by proti něm mohlo svědčit. A tady zůstal celý archiv, díky kterému my víme, jak probíhala Heydrichiáda, jak probíhalo zatýkání, jak probíhala Malá pevnost Terezíně. Úplně náhodou Američané díky jednomu z německých zajatců tuhle štolu objevili, vyzvedli ty bedny, bylo to ale bez vědomí československých úřadů, bylo to v únoru 46, ale následně na nátlak našich úřadů byly ty bedny s těmi materiály vydány a my je máme dnes k dispozici v Národním archivu. Nebýt toho, tak nevíme z té zprávy a z vnitřního dění v tom úřadu téměř nic, ale takhle jsme to mohli porovnávat a dostalo se to samozřejmě i k soudu.
0: A nějaké ty nalezené materiály se neobjevily u tehdejšího soudu s K.H. Frankem?
1: Objevily se, byly citovány, bylo poukazováno na to, jak fungovalo hospodářství, jak fungovaly rozsudky smrti, takže to, co zvládly naše úřady během března, dubna 46 projít a připravit pro ten soud, tak se tam objevilo, ale samozřejmě nešlo to zvládnout všechno v té hloubce a v tom důsledku, ale o to snad ani v tom procesu tolik nešlo.
0: Proč jsou v souvislosti s K.H. Frankem důležité Lidice anebo Terezín?
1: Protože to byla hlavní místa teroru, který přímo Frank, jako i generál SS, mohl ovládat a ze své pozice politického vedoucího toho protektorátu měl nad nimi přímý dozor. Mohl ovlivňovat to, kdo se do těch míst dostane, ať už to byl Terezín, anebo teda pomsta po atentátu na Heydricha, vyhlazení Lidic. Tady bych chtěl jenom upozornit, že za týden vydáme i novou publikaci, která se týká jak procesu vlastně kolem Lidic, tak následně s odsouzením jednoho z podezřelých pachatelů. To byl Jaroslav Jan Pála, který byl odsouzen v souvislosti s tím, že měl předat ten dopis četníkům a pak byly tedy vypáleny Lidice. Ale tím narážím na to, že mimořádné lidové soudy hlavně ve svém závěru v roce 47 fungovaly i jako politické soudy, kdy bylo z hlediska a především komunistické moci tlačeno na to, aby byli odsuzováni lidé, kteří během té války buď nic nespáchali, prostě stali se třídními nepřáteli a bylo potřeba buď je přímo, anebo celou společenskou třídu odstavit.
0: Už jste upozornil na publikaci, která vyjde příští týden. Jaroslav Jan Pála byl podnikatel?
1: Byl to podnikatel ze Slaného, člověk, který vlastně měl díky svým vlastním patentům vybudoval novou továrnu od 20. let právě ve Slaném na výrobu baterií. Tady taková zajímavost, už v roce 1944 se testovaly úplně nové vozy, bateriové vozy, které byly určeny pro komunální službu. Tady v Praze to testovali, měli dojezd až 60 kilometrů. A tenhle ten člověk, který se podílel na vývoji těch baterií, byl v roce 45 začen, v roce 47 odsouzen a zemřel ve vězení v roce 1963. A my jsme přesvědčeni, že to byl člověk nevinný. Ale já tím chci ukázat, že některé prostě příběhy z dob mimořádných lidových soudů nám prostě zabránily v rozvoji republiky. Zabránilo to vlastně v tom, že by se jak hospodářství, tak vlastně ta ekonomika mohla zvednout, protože tihle lidé byli záměrně odstraňováni nastupující komunistickou mocí.
0: Takže on si odseděl 18 let na rozdíl od některých členů gestapa, kteří byli propuštěni.
1: Ano, především členové gestapa byli propuštěni paušálně v roce 55 a pak další amnestii v roce 1960, ale přímo tohodle toho Pálu drželi ve vězení až do úplné smrti i tak, že byl hluchý, slepý, nebyl schopen ničeho a přitom by hrozně rád na svobodu ke své postižené dceři.
0: S historikem Vojtěchem Kinclem z Historického ústavu Akademie věd České republiky jsme si povídali zejména o procesu s K.H. Frankem, někdejším státním tajemníkem protektorátu Čechy a Morava. Ten proces začal před 80 lety a K.H. Frank byl odsouzen k trestu smrti. Pane doktore, děkuji. Mějte se hezky.
1: Já vám moc děkuji a ještě bych chtěl poděkovat celému týmu, který se na přípravu podcastu podílel, že Český rozhlas nám jako akademikům umožňuje naše výsledky a poznání předávat vám veřejnosti.
0: A my vám za to děkujeme. Hezký den.
1: Naschledanou, děkuji.

0: seriál Radiožurnálu.
1: Akce Úklid.
0: Anet Razie, která otřásla českým fotbalem.
1: Investigativní reportéři Radiožurnálu mapují pozadí největšího tuzemského úplatkářského skandálu.
0: Jak se předávaly peníze ze sázek na zmanipulované zápasy?
1: Které utkání navedlo vyšetřovatele na stopu?
0: A kolik procent šlo zapojeným hráčům?
1: Akce Úklid. Anet Razie, která otřásla českým fotbalem.
0: Každý všední den krátce po 8:45 živě na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Socher slaví 100 let.
3: Přijďte s rodinou a přáteli na open air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Rígrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke stému výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Rígrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. socher.rozhlas.cz.
4: Radiožurnál 23 hodin. Na řadě jsou zprávy s Monikou Chmielovou.
5: Nemocnice na Bulovce přijme pacienta s podezřením na ebolu. V kauze Dozimetr dnes u soudu vypovídal pražský zastupitel z ODS Tomáš Portlík. Čeští hokejisté se na mistrovství světa chystají na duel s outsidery z Itálie a zítra bude oblačno až polojasno, místy déšť, později i bouřky, teploty až 23 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
5: Do České republiky míří pacient s podezřením na nákazu virem ebola. Informaci amerického střediska pro kontrolu a prevenci nemocí potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Chatová. Pacient je občan USA a po příletu bude přijatý do fakultní nemocnice Bulovka. Podle mluvčího převezou v izolačním boxu za přísných bezpečnostních opatření. Pro české občany podle ní pacient nepředstavuje riziko. Národní koordinátorkou péče o duševní zdraví a protidrogovou politiku bude od července Dita Protopopová. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí vlády Karla Mráčková. Protopopová je šéfkou vládního oddělení politiky duševního zdraví. Naopak Pavel Bém z ODS jako národní protidrogový koordinátor končí. Jeho post zanikne při přesunu agendy pod ministerstvo zdravotnictví. Z úřadu vlády se na jednotlivé resorty přemístí i další odbory. Pražský zastupitel a místopředseda ODS Tomáš Portlík dnes jako svědek vypovídal v kauze Dozimetr. Ta se podle obžaloby týká zločinecké skupiny, která údajně ovlivňovala zakázky pražského dopravního podniku mezi lety 2018 a 2022. Tomáš Portlík už tehdy jako zastupitel upozorňoval vedení města na projekt Nové Holešovice, který v kauze také figuruje. Výhrady měl například k velkému počtu vlastníků pozemků, vysvětloval dnes Portlík u soudu.
6: V případě, že vlastně město nebude mít jasno, že prostě bude hrozit, že bude čelit riziku žalob i toho, že se ty vlastníci mezi sebou začnou hádat. Výhrada číslo 2, kterou jsem k tomu měl, nezdála se mi prostě ta cena, čili myslel jsem si a můj názor prostě byl ten, že ta suma má být vyšší.
5: Zítra soud vyslechne například současného ředitele dopravního podniku Ladislava Urbánka. Na zámku Kinžvart opravují restaurátorky historické schránky, ve kterých jsou uložené nejstarší fotografie. Takzvané daguerotypie pocházejí z roku 1840. Restaurátorky musí při výměně krycích skel a čištění papírových rámečků postupovat velmi opatrně, protože obraz je extrémně křehký. Podle kastelána Ondřeje Cinka práce souvisí s plánovanou novou expozicí.
7: Právě tady ten soubor našich nejstarších daguerotypií už je v obalech, které dožily, a pro jejich ochranu a uchování je třeba právě restaurovat tu obálku, tu kazetu, ve které jsou ty obrázky daguerotypické metody uchovávány.
5: Novou expozici zámek Kinžvart představí na konci letošního roku.
1: Sport.
5: Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Itálii. Středeční zápas začne v 16:20 a národní tým v něm bude plnit roli favorita, a to i přesto, že pro mnoho hráčů je italský celek velkou neznámou, včetně útočníka Martina Kauta.
8: Určitě je to neznámá, pro mě to bude první zápas proti ním, ale když budeme hrát stejně jako proti Švédům, tak si myslím, že bychom měli vyhrát a bude to jenom o nás, nepocenit to. Si myslím, že jsme nebyli dobře v hlavách nastavení proti Slovencům. Nechceme, aby se to opakovalo, aby jsme neměli nějaký potíže a chceme mít 3 body.
5: V úterních zápasech Norové zdolali Italy 4-0, Rakušané vyhráli nad Lotyši 3-1, Maďaři nad Brity 5-0 a Slovensko vyhrálo nad Slovinskem 5-4 po samostatných nájezdech.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehody jsou na D5 u Berouna i na D56 u Ostravy. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy pozor na nehodu za odbočkou na Beroun Západ a Králův dvůr. Na kilometru 20,5 osobní auto srazilo divoké prase. Pravý pruh je uzavřený, v místě se vybočuje. Na dálnici D56 vyšetřují nehodu za Ostravou ve směru do Frýdku Místku. Na úrovni průmyslové zóny Hrabová na kilometru 40,5 havarovala dvě osobní auta. Pravý pruh je uzavřený, projíždí se pomaleji. Na D1 z Brna do Prahy pozor na nepojízdné vozidlo za sjezdem na Domašov. Kamion na kilometru 167 blokuje pravý pruh, místo je označené. U Pohořelic zpomalte na silnici 53 do Znojma. Před Branišovicami osobní auto srazilo zvěř. I tam počítejte s překážkou na vozovce a projíždějte opatrně. A ještě silnice 10 u Turnova. Ve sjezdu ze silnice 35 od Liberce směrem k D10 leží na vozovce sražená srna, tak dejte pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo a ráno ojedinělé mlhy. Zpočátku déště lokálně na západě Čech, postupně srážky místy i jinde a později hlavně na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál s Vojtěchem Bedrmanem.
10: Jak bude vypadat budoucnost Ukrajiny, až utichnou zbraně a co to bude znamenat pro bezpečnost naší země i celé Evropy? Zítra o tom budou debatovat v kulturním centru Vzlet v Praze, hosté čtvrté mezinárodní konference Českého rozhlasu Plus. Zúčastní se jí prezident republiky Petr Pavel, bývalý velitel ukrajinské armády Valerij Zalužny, náčelník generálního štábu Karel Řehka a taky další exkluzivní hosté. Víc informací najdete na webu Plusu a vstupenky jsou stále k prodeji na webu kulturního centra Vzlet.
1: Večerní radiožurnál a Vojtěch Bydrman.

0: Češi čekají na moderní léčbu v průměru 659 dní a nové léky se k ním dostávají o půl roku pomaleji než před dvěma lety. Vyplývá to z nové analýzy, kterou každoročně zveřejňuje Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací. Data ukazují, že pacienti v Česku čekají na nové terapie déle než unijní průměr a výrazně déle než například v Rakousku nebo v Maďarsku.
1: Každý ten den, který tam máme v tom součtu, tak znamená prostě další den ten pacient prostě čeká. Ví, že v některém jiném státu už ten přípravek třeba je dostupný a pacienti se k němu běžně dostanou a Česká republika bohužel ještě stále čeká, než na ní přijde ta řada.
2: Češi podle ředitele Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Davida Koláře nejenže čekají na inovativní léky déle, po několika letech letos zároveň klesl i počet přípravků, které se k ním vůbec dostanou. Z celkem 168 sledovaných nových molekul se k českým pacientům podle nových dat dostala jen polovina.
1: Letos vlastně vidíme po 5-6 letech první zhoršení, prodloužila se nám ta doba, klesl nám ten absolutní počet těch nových léků na trhu, ale já myslím, že to je hodně způsobené skutečně tím, že ten český systém je dobrý systém, úspěšný systém a v minulých letech to prokazoval dlouhodobě. Nicméně, pokud se ten systém dále nerozvíjí, tak každý takový systém, byť je sebelepší, tak začne trošku ztrácet dech, protože ten pokrok jde velmi rychle dopředu a my musíme vlastně pracovat na tom, aby jsme ten systém taky vylepšovali a posouvali stále dále.
2: Pro pacienty je to pak problematické v tom, že ne všechna léčba, která už existuje v jiných státech Evropy, je okamžitě dostupná i v Česku. A právě s tím má zkušenost i Šárka Slavíková z pacientské organizace Amélie, která pomáhá onkologickým pacientům.
3: Obrací se na nás pacienti, kteří vlastně jsou dneska díky internetu znalí, že nějaká molekula byla v rámci Evropy nebo lék byl v Evropě schválený, ale u nás ještě není dostupný. Snažíme se jim vysvětlit vlastně ty modely, proč ten lék není dostupný. Buď, že je ve schvalovacím procesu právě v tom správním řízení, anebo, že ten lék tady sice dostupný je, ale ta firma farmaceutická podala jenom určitou část indikace, jako určitou část diagnózy a je to samozřejmě potom pro další jednání.
2: Moderní terapie přináší přínosy nejen pacientům, ale i veřejným financím, vysvětluje Aleš Rot, výkonný ředitel Centra ekonomických a tržních analýz.
4: Inovativní léčba je společenský investice, nikoli v náklad, protože ona ve financování zdravotnictví působí několika směry. Jednak působí na ty pacienty, kterým dopřává kvalitnější, delší život, kratší rekonvalescenci a tak dále. Za druhé, z pohledu ekonoma, ty lidi, které je vyléčí, tak rychleji dostává zpátky do života, třeba na trh práce, no ale za třetí, oni velmi často při tom včetném záchytu jsou preventabilní z pohledu nějakých budoucích velkých výdajů ve zdravotnictví, protože vy, když nezachytnete a nepoužijete tu inovativní léčbu včas, tak potom ty náklady jenom rostou.
2: Důvodů, proč se dostupnost moderní léčby prodlužuje, je podle Davida Koláře, ředitele Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, hned několik. Patří mezi ně složitější hodnocení nových léků i delší vyjednávání o jejich úhradě.
1: Jsou ty přípravky složitější na to hodnocení. To znamená, to hodnocení potom může trvat delší dobu nebo spoliká více kapacity. Souvisí to i s tím, že se potom prodlužuje to jednání těch zdravotních pojišťoven a těch farmaceutických společností. A na to má vliv i právě to, co se děje teďka ve Spojených státech, kdy Američané chtějí referencovat evropské ceny a to prostě vytváří tlak na ty firmy při tom vyjednávání.
2: Odborníci proto doporučují zjednodušit schvalovací a úhradové procesy, posílit kapacity Státního ústavu pro kontrolu léčiv a u některých léků uvolnit pravidla pro předepisování, aby se moderní léčba dostala k pacientům rychleji. Karolína Burdová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Dvě minuty po čtvrt na 12 pro vás na Radiožurnálu máme čerstvé zprávy z anglické fotbalové Premier League. Hráči Tottenhamu s Antonínem Kinským v bráně podlehli londýnské Chelsea 1-2 a prozatím se tedy v nejvyšší soutěži neudrželi. O všechno budou hrát až v posledním kole na dálku s West Hamem, za který pro změnu pravidelně nastupuje Tomáš Souček. Tolik tedy na Radiožurnálu o anglickém fotbalu. Přejeme vám pohodový večer.

0: Ostravská vysoká škola báňská představila svého prvního humanoidního robota. Váží 35 kg, je vysoký zhruba 130 cm a rychle se učí nové věci. Zapojí se do výuky, ale počítá se s ním i v běžných profesích ve firmách. Třeba nahradí skladníka.
1: Tady ta sponice vypadá, si myslím, dobře. To znamená, že on z toho bodu 9 bude pak na ten bod 11.
2: Zkusím ještě ty sponice tam dát znovu.
1: Jo, určitě, určitě.
3: Je to jako s autem na ovládání, páčky a tlačítka na ovladači. Zatím bezejmenný robot mává a má něco na srdci.
4: Jsem tu proto, abych lidem pomáhal, učil se s nimi a usnadňoval jim práci.
3: Docela dupe kvůli stabilitě chůze a už plní úkoly. Musí zkontrolovat zadaná místa.
1: Ta ukázka je relativně jednoduchá a triviální, kde robot jde, vždy zastaví u toho daného pracoviště, nasnímá nebo zkontroluje pomocí kamery ten daný stav.
3: Radim Hercík z Fakulty elektrotechniky a informatiky má pro robota větší výzvy. Zapojí se i do běžné práce, až se to naučí.
1: Máme podaný projekt, kde by právě měl pracovat ve skladu, kde oni nejsou schopni teďka sehnat dostatek prostě pracovníků nebo potřebují uvolnit ruce. A další ta oblast je, že by mohli dělat třeba v kovovýrobě, třídit výpalky z plechu a tak dál. Pracovat třeba někde v horku ve stížených podmínkách, kde je zvýšena zátěž na člověka.
3: Nestačí mu to ale vysvětlit, musí se naprogramovat a otestovat, což propojí různé fakulty a hodně oborů. Popsal význam pro celou školu rektor Vysoké školy báňské technické univerzity Ostrava Igor Ivan. Přibude i nový předmět humanoidní robotika a třeba to přiláká další studenty.
5: Moderní technologie může způsobit to, proč ten student rozhodne jít studovat právě techniku. Proč se rozhodne jít studovat třeba robotiku nebo strojařinu nebo informatiku. Ta nová technologie může být dostatečným lákadlem.
3: Nový humanoidní robot už byl slavnostně přijatý do akademického světa a jméno mu v anketě vyberou sami studenti. Ostravská VŠB se tímto přírůstkem srovnala s robotickou výbavou dalších významných technických univerzit. Z Ostravy Martin Knitl, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, půl dvanácté. Monika Chmilová a zprávy.
1: Spojené státy budou podle prezidenta Donalda Trumpa možná muset znovu zaútočit na Irán. Řekl to dnes novinářům v Bílém domě. Trump zároveň tvrdí, že Tehrán prosí o uzavření dohody s Washingtonem. Vyjádření přichází den poté, co šéf Bílého domu oznámil, že útoky na žádost tří zemí Perského zálivu odložil. Nový iránský mírový návrh pro vyjednávání se Spojenými státy podle dostupných informací požaduje ukončení americké blokády iránských přístavů, zrušení sankcí a konec bojů na všech frontách, včetně Libanonu. Poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček by měl působit jako velvyslanec Česka při OSN. V rozhovoru pro deník CZ to dnes řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Doplnil, že zatím neví, jestli Kmoníčka na postu někdo nahradí a někdo by to případně mohl být. Pozici vytvořil bývalý kabinet Petra Fialy z ODS před 4 lety. Více než 1340 zájemců si zatím podalo přihlášku do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Ukazují to data státní organizace CERMAT. Ve druhém kole se můžou žáci hlásit na školy, která mají volná místa po prvním kole zkoušek. Na středních školách se čtyřletými a kratšími obory je podle CERMATu asi 24 tisíce míst. Osmiletá gymnázia nabízí 175 míst a ta šestiletá zhruba 40. Uchazeči můžou podat přihlášku do 25. května. A policie hledá svědky dopolední srážky tramvaje s autobusem v pražských Záběhlicích. Na linku 158 se mají ozvat lidé, kteří viděli jízdu řidiče autobusu před srážkou i samotný střet s tramvají. Policie to uvedla na síti X s tím, že schání i záznamy z palubních kamer aut. Při nehodě bylo zraněných 18 lidí, z toho dva vážně. Podle policie autobus vybočil z jízdního pruhu a střetl se s tramvají čelně. Další okolnosti nehody policisté vyšetřují. Sport. Fotbalisté Arsenalu získali po 22 letech titul v anglické Premier League. Hráči v tabulce druhého Manchesteru City totiž v předposledním kole remizovali na trávníku Bournemouthu 1-1. Londýňané tak mají před závěrečným utkáním soutěže v čele pořadí nedostižný 4-bodový náskok. V dalším utkání Tottenham v brance s Čechem Antonínem Kinským prohrál na trávníku Chelsea 1-2 a stále nemá jistou záchranu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D5 před Berounem i na D56 za Ostravou. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy vyšetřují nehodu před Berounem. Za odbočkou na Králův dvůr na kilometru 20,5 auto srazilo divoké prase. Na pravý pruh je uzavřený. Následky nehody překážejí také na dálnici D56 u Ostravy ve směru do Frýdku Místku. Na úrovni průmyslové zóny Hrabová na kilometru 40,5 havarovala dvě auta. I tam se to řeší v pravém pruhu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy stále čekejte překážku za sjezdem na Domašov. Na kilometru 167 stojí porouchaný kamion částečně v pravém pruhu. Místo je označené šipkou. Opatrně i na D1 v Ostravě ve směru do Brna. Před sjezdem na Rudnou, tedy na Opavu a Český Těšín na kilometru 355, stojí osobní auto v odstavném pruhu. Zatím není označené. A překážce se vyhněte na cestě z Liberce do Prahy. U Ohrazenice ve sjezdu ze silnice 35 na dálnici D10 leží Ukrajinice sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo a ráno ojediněle mlhy. Zpočátku déšť jen lokálně na západě Čech, postupně srážky místy i jinde a později hlavně na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje stále ještě večerní radiožurnál s Vojtěchem Bedrmanem.
0: A jak pokračuje digitalizace zdravotnictví? Nakolik by mohla celý systém zefektivnit? Dnes jsme o tom tady na radiožurnálu mluvili v diskuzních 20 minutách s ředitelem Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislavem Duškem. Ten tvrdí, že digitalizace zdravotnictví zaznamenala významný vývoj. Dlouhá léta tady byl v podstatě blackout. Poslechněte si celý rozhovor hned po našich půlnočních hlavních zprávách.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Knihovnu Václava Havla svírají spory. Podle informací i rozhlasu údajně plánuje v jejich strukturách skončit celý tým zaměstnanců. Své odstoupení už našemu zpravodajskému serveru potvrdili například dramaturg Jáchym Topol nebo editorka Anna Frajmanová. Důvodem jsou spory s vedením instituce, v jejímž čele stojí ekonom Tomáš Sedláček. Přečtěte si víc právě na iRozhlasu. Teď je 23 hodin a 39 minut. Jsme rádi, že i dál posloucháte Radiožurnál.

0: Česká pošta uzavřela 9 partnerských poboček. Při vnitřní kontrole totiž společnost zjistila u provozovatele ztrátu v řádu stovek tisíc korun. 3 z pošt Partners jsou na Vysočině v okrese Havlíčkův Brod. Pobočka od tohoto týdne neotevřela například v Krásné Hoře. Pro zásilky a další služby tak lidé musí dojíždět jinam.
1: Takže se bude jezdit na okroulici, no. Ty lidi, že co jsou důchodci, co jsou bez aut, tak pro ně to bude horší. Ty si tam musí, aby je tam někdo odvez.
2: Vysvětluje Blanka Kuntová, že sama si na poštu do několik kilometrů vzdálené okrouhlice dojede autem. Část lidí bude mít ale s dopravou mimo Krásnou Horu problém. Poštu totiž navštěvují hlavně starší lidé, což Blanka Kuntová ví, protože dřív bývala vedoucí pošty. Ještě v době, než přešla pod partnerského provozovatele.
1: Navštěvovali místníma lidma to bylo, samozřejmě těma staršíma a ty mladý maminky s dětma. A hodně si třeba posílali balíčky a chybět bude určitě.
2: Zejména kvůli starším obyvatelům chce pobočku pošty udržet i nezávislý starosta Krásné Hory Petr Endrle.
3: My samozřejmě poštu chceme udržet a podporovali jsme ji dřív. Platíme na to nějaký paušály, které jsou na ten provoz, dáváme prostory zdarma a elektřinu tam platíme taky, takže si myslím, že ty podmínky byly a jsou velice slušné.
2: Doufá proto, že se nového provozovatele podaří najít. Sama obec si totiž pod sebe poštu nepřevezme.
3: Pokud se najde provozovatel a bude potřeba, aby jsme se na tom podílet se na tom budeme, ale aby jsme provozovali a opravdu ve velikosti naší obce a v rozloze, kterou máme, tak je to nemožný.
2: Krásná Hora není na Vysočině jediná. V pondělí se pobočky pošt neotevřely ani v Uhelné Příbrami a v Nové Vsi u Chotěboře. Lidé mají své zásilky uložené právě v Chotěboři. Podle mluvčího České pošty Matyáše Vytíka jde ale o dočasné řešení.
4: Poštovní služby budou v daných lokalitách zajišťovány pověřenými zastupujícími poštami. Ve střednědobém horizontu Česká pošta otevře pošty Partner s novými provozovateli.
2: Matyáš Vytík současně upozornil, že zjištěný statisícový schodek se obcí a zákazníků nijak nedotkne. Po provozovateli bude Česká pošta peníze vymáhat právní cestou, protože je ve stanovené lhůtě neuhradil. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.

Už za měsíc vyjedou závodníci mistrovství světa silničních motocyklů k prvním tréninkům na autodromu v Brně. Velká cena se pojede netradičně o měsíc dřív než obvykle. Co nového se chystá pro fanoušky a proč nebude v Praze fanouškovská zóna, o kterou pořadatelé usilovali? Na Radiožurnálu vám to prozradíme ještě před půlnocí.

0: Bude začínat už ve středu 17.6. tím, že budeme otvírat fanzónu v Brně na náměstí Svobody.
1: Přibližuje program pro fanoušky před startem závodního víkendu předseda představenstva autodromu Brno Karel Hubáček.
0: Nejzajímavější zřejmě bude v té fanzóně program čtvrteční, kde budou mít fanoušci možnost vidět i tváře té nejvyšší královské kubatury MotoGP. Ukážou se tam i naši jezdci Filip Salač.
1: Ten je jediným českým zástupcem ve vrcholných kategoriích mistrovství světa. Za fanoušky mohl doprovodný program vycestovat i mimo Brno. Vizi na konci dubna představil prezident autoklubu Jan Šťovíček.
2: Věříme, že se nám podaří dostat MotoGP třeba i do Prahy. Myslím si, že by si to pražští fanoušci zasloužili, pokud třeba se do Brna nedostanou a chtěli by sledovat ty přenosy z těch závodů, tak bychom jim rádi tuhle možnost nabídli. Je to v jednání.
1: Fanzóna v Praze ale minimálně pro letošek nebude. Závěry jednání objasnil Jan Herget z autodromu Brno.
3: Na základě rozhovoru s MotoGP jsme se rozhodli plánovanou zónu udělat příští rok, protože v letošním roce by to bylo příliš na poslední chvíli. Z hlediska jezdců MotoGP, kteří mají své plány dlouho dopředu naplánovaný, z hlediska rozpočtu a celkového zájmu diváků. Příští rok určitě plánujeme dostat MotoGP do celé republiky, tak aby fanoušci měli možnost vlastně ty artefakty spojené s MotoGP nasát po celé republice.
1: Fanoušci přímo na Masarykově okruhu by se letos měli dočkat kvalitnějšího servisu nebo větší nabídky občerstvení. Víc míst bude pro diváky na tribunách, řekl Karel Hubáček.
0: Rozšířili jsme kapacity sedačkových tribun, které jsou velmi oblíbené, takže ještě zatím tam nějaké volné máme naštěstí na koloni.
1: Minulý rok se při návratu brněnské Grand Prix do kalendáře šampionátu přišlo přímo na autodrom podívat za víkend skoro 220 tisíc lidí. Letos program vyvrcholí hlavními závody v neděli 21. června. Z budovy autoklubu v Praze Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: koalice vznikl nejsilnější senátní klub.
1: Nejpočetnější senátorský klub mají aktuálně ODS a TOP 09 s celkem 30 senátory. Stávající opozice zatím o možné spolupráci pro senátní volby oficiálně neinformovala. Koaliční lídři řešili podle Okamury taky dočasnou ochranu uprchlíků, kterou by SPD chtělo zrušit. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Národní koordinátorkou péče o duševní zdraví a protidrogovou politiku bude od července Dita Protopopová. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí vlády Karla Mráčková. Naopak Pavel Bém z ODS jako národní protidrogový koordinátor skončí. Protopopová agendu nově nebude řešit pod úřadem vlády, ale na ministerstvu zdravotnictví. Pod jednotlivé resorty od července přijdou i další odbory, třeba ten pro ochranu lidských práv. To kritizuje ombudsman Stanislav Křeček i bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.
3: Na úřadu vlády odbor lidských práv funguje více než 20 let. Ta agenda potřebuje nadrezortní koordinaci.
4: Třeba rovnost žen a mužů bude mít na starosti rezort práce a sociálních věcí. Pokračuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO.
5: Výkon té agendy se převádí na jednotlivá ministerstva, tak aby to bylo efektivnější.
4: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, tak vláda plní slib o snížení počtu zaměstnanců ve Strakově akademii. Oslovení zástupci jednotlivých odborů úřadu vlády změny nechtěli komentovat. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
2: Nejhorším byrokratickým předpisem roku se stalo jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. V anketě hospodářské komory nazvané Absurdita roku získalo 66% hlasů.
6: Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů dává firmám povinnost hlásit státu údaje o svých zaměstnancích. Smyslem mělo být nahrazení 25 různých formulářů jedním dokumentem, jenže některé firmy si na fungování systému od začátku stěžují.
7: Je to velikánská výzva, velký problém, velká nervozita, velké obavy v prvních týdnech fungování a s tím spojené nejistoty.
6: Říká Ladislav Minčič z hospodářské komory. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO je dobře, že se na nedostatky poukazuje.
8: Protože jestli něco nutně potřebujeme v celé Evropě, potřebujeme snížit byrokracii, je to jeden z největších problémů současné Evropy a v České republice to někdy ještě zkomplikováváme víc.
6: Absurditu roku letos hospodářská komora vyhlásila už po 20. Dominik Hron, Radiožurnál.
9: Sport.
2: Česká hokejová reprezentace dnes nastoupí na světovém šampionátu proti Itálii. Národní tým bude v utkání jasným favoritem, ale po porážce se Slovinskem nepřipouští asistent trenéra Jiří Kalous, že by soupeře podcenil.
10: Nás ta zkušenost naučila, že prostě pro nás není lehký soupeř. Italové mají velmi dobré první třetiny, proti komukoliv hrají, tak ty první třetiny mají opravdu jsou nebezpeční, jsou prostě agresivní, tak je potřeba tohle si pohlídat a mají tam i šikovné hráče, mají finského trenéra, zkušeného, takže prostě pohlídat si opět v tu gouštání.
2: Zápas Česko-Itálie začne v 16:20 a na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport ho nabídneme v přímém přenosu. V úterý Slováci zdolali Slovince 5-4 po nájezdech, Maďaři přehráli Brity 5-0, Rakušani Lotyše 3-1 a Norové Italy 4-0. A fotbalista Jablonce a Karviné si zahrají o titul v Českém poháru. Finálový duel začne na neutrálním hřišti v Hradci Králové v 18:00.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D56 za Ostravou a překážka na D1 za Devíti kříži. Na dálnici D56 pozor na výjezdu z Ostravy ve směru na Frýdek Místek. Na úrovni průmyslové zóny Hrabová na kilometru 40,5 havarovala dvě osobní auta. Pravý pruh je uzavřený, zasahují tam záchranáři. Na D1 z Brna do Prahy opatrně za sjezdem na Domašov na kilometru 167 je kvůli nepojízdnému kamionu uzavřený pravý pruh. Místo je označené šipkou. Na D11 z Prahy do Hradce Králové podobná situace před sjezdem na Sadskou. Na 25. kilometru zastavila cisterna kvůli poruše. I v odstavném pruhu místo už je označené šipkou. A v Praze je dnes v noci uzavřený letenský tunel kvůli údržbě. Opět průjezdný má být v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo a ráno ojedinělé mlhy. Zpočátku déšť jen lokálně na západě Čech, postupně srážky místy i jinde a později hlavně na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14. To byly hlavní zprávy.

0: Na řadě je repríza 20 minut radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
1: Jak pokračuje digitalizace českého zdravotnictví? Jak může právě digitalizace celý systém zefektivnit? Jak by se mělo zdravotnictví připravovat na demografický vývoj v Česku v příštích letech? A jak jsme se zkušenostmi z covidu připraveni na případnou další epidemii virových onemocnění? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme v 7 hodin ráno kvůli vašemu programu, tedy ještě před začátkem dnešní konference o digitalizaci zdravotnictví v sídle Senátu. Na té budete jedním z hlavních řečníků. Z vašeho pohledu, jak daleko je digitalizace zdravotnictví v Česku?
2: Já si myslím, já jsem celoživotní optimista, takže bych jako chtěl říct, že pokračuje a pokračuje poměrně velmi zdárně. Aspoň agendy, na které dohlednu já, na ty se asi budete ptát, tak zaznamenali v tom uplynulém období opravdu velmi významný vývoj. Budeme se možná bavit o propojení dat Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věcí, což je úžasná věc, která pomáhá v řadě regionů nastavovat sociálně zdravotní péči, to je také digitalizace. Startuje celá řada nových systémů, které umožňují přímo na základě dat řídit zdravotní péči nebo ji zkvalitňovat. Na druhou stranu určitě jsou na místě i oprávněné, řekněme, pesimistické hlasy, které říkají, že by to všechno mohlo jít významně rychleji. A já tenhle pocit mám ostatně celý svůj pracovní život, že všechno, co dělám, by mohlo jít významně rychleji. A nutno dodat, že v tuto chvíli stále ještě například nemáme funkční systém e-žádanek, který by významně usnadnil jednak monitoraci čekacích lhůt, jejich optimalizaci pro občany, zejména s prioritizací tam, kde ty čekací lhůty mohou být velmi nebezpečné až. Ten systém je nyní připraven, měl by být v podstatě pilotován a podle vlastně novely zákona by měl být povinný, myslím si, že od poloviny příštího roku, ale to samozřejmě mohu teď jenom předjímat, protože to ještě není takzvaně ex lege. Na papíře určitě pesimistické hlasy budou říkat, že by mohla postoupit velmi významněji digitalizace ve smyslu infrastruktury takzvaného e-health, což znamená jednak teda kmenové registry, abych to pro posluchače řekl srozumitelně. V normálním reálném světě, kde žijeme svůj uhlíkový život ve svém těle, tak přijdete za lékařem a identifikujete se jako člověk. Buď to vás zná, anebo se identifikujete při příchodu do nemocnice a podobně, oni vás musí zaznamenat. Tam je vaše identita daná a zároveň je dána identita toho, kdo o vás pečuje. Ať už je to praktický lékař nebo nemocnice a tak dál. A v tom digitálním světě to musí být úplně stejně, protože elektronizace nevytváří nějaké paralelní e-zdravotnictví, které by soupeřilo s tím skutečným. To skutečné musí zůstat, ale v tom digitálním světě například e-recept, to probíhá vlastně elektronicky. A v tuto chvíli je teprve dobudovávána, ale měla by do konce tohoto roku plně naběhnout právě ta infrastruktura, aby všichni poskytovatelé mohli být plnohodnotně elektronicky identifikováni a mohli si vyměňovat zdravotnickou dokumentaci. Mým snem je ve standardizované podobě. To strašně usnadní monitoraci, teď mě nenapadá český výraz, já se moc omlouvám, patient flow, průtoku, to je hodně špatný výraz, průchodu pacientu systémem, monitoraci právě zase zpátky těch čekacích lhůt, kvalitu péče a podobně. Takže asi ta známka určitě není jednička, ale taky si myslím, že už to dávno není pětka nebo čtyřka, že se i v uplynulých dvou letech hodně udělalo. Nastartovala EZ-karta, kterou hodně pacientů se jistě zná, do které jsme dokázali převést celou řadu dat, ale tím teď nechci tady mít monolog, protože
1: já bych vás nenechal celých 20 minut mít monolog.
2: Ale na ty datové věci se asi budete ptát do detailu, tak takhle v kostce mé hodnocení na otázku, jak postupuje digitalizace, a i dneska na té konferenci zazní spousta přednášek, které budou ukazovat úplně nové věci, které před rokem nebyly, a já tam budu ukazovat věci, které před 2 lety byly nemyslitelné.
1: Například?
2: Například právě data, která vznikla na základě společného datového mostu České správy sociálního zabezpečení, Ministerstva práce sociálních věcí a nás, jako tedy ÚZISu, Národního zdravotnického informačního systému. v roce 24-25 s poděkováním oběma tehdejším pánům ministrům byla ta věc vlastně a sněmovně a senátu byla ta věc vlastně promítnuta do zákona. Je to propojení dat na základě zákona, jinak to není možné. A stávající páni ministři, pan ministr Juchelka, pan ministr Vojtěch to velmi významně dál podporují. A teď si představte, že toto byl vlastně v podstatě blackout, který tady byl dlouhá léta. My jsme na straně sledování zdravotní péče třeba neviděli skutečný dopad vážných nemocí. Invalidizační dopad, neviděli jsme invalidity. Neviděli jsme příspěvky na péči. A oni zase naopak, ta druhá strana neviděla skutečnou nemocnost těch lidí a neviděla třeba efekt některých náročnějších léčebných procedur, dostupnosti péče. Ale to úplně nejnej, co tohle propojení dat přineslo, a je to plně elektronické propojení, tam nikdo nic ručně necvaká, skutečně pracujeme na základě teda nejmodernějšího možného postupu se zabezpečením dat samozřejmě, tak to, co to úplně nejnej přineslo, tak je, že jsme byli schopni společně s kolegy z MPSV připravit programy a predikce potřeb paliativní péče, sociálně zdravotní péče, nejenom pro celou republiku, ale pro jednotlivé regiony. Ty predikce jsou dneska publikovány jako open data až na úroveň ORP. Nabízíme je krajům, nabízíme je pánům hejtmanům a já vidím, jak se s těma datama pracuje a jak jako opravdu pomáhají lidem, kteří jsou vlastně nejpotřebnější, kteří se třeba ani nemůžou bránit ve chvíli, kdy ta dostupnost péče není optimální. A jestli dovolíte, tak já bych ten rozhovor trošku okořenil informací, která opravdu pro mě byla osobně šokem, protože ty čísla jsme prostě neviděli a nebyly analyzovatelné. A to je, kolik vlastně péče na sobě nesou takzvaní neformální pečující. To se tak říká.
1: Jsou to příbuzní.
2: Tak, rodina lidí, kteří jsou velmi vážně nemocní, mají významnou ztrátu soběstačnosti, což jsme neviděli. My vidíme, že člověk je samozřejmě nemocný, vidíme jeho diagnózy, umíme hodnotit statisticky ten dopad na společnost i na ty pečující, ale neviděli jsme třeba ztrátu soběstačnosti a tak dál. A teď díky těmto spojeným datům jsme společně s kolegy z MPSV dokázali predikovat objem té péče. Pro mě je teda jako šok a velká poklona těm neformálním pečujícím. Já to teď řeknu, v intervalu, protože pořád se ty modely budou muset zpřesňovat, bude se muset zpřesnit vlastně i monitorace služeb terénních, sociálních, ale tato péče představovala v roce 24 zřejmě, omluvám se za ten relativně široký interval, ale i tak je to šok, mezi 20 miliony až 30 miliony ošetřovacími dny. Teď si to pronásobte, kolik to třeba například je úspora peněz pro systém, když se budeme bavit tak jako šeredně jenom o penězích.
1: Kolik to je úvazku, kolik je to peněz?
2: Úvazky se mi zaskočil, to teď rychle z hlavy nespočítám po ránu, ale pokud jde o peníze, tak každý si ten jeden ošetřovací den může vynásobit třeba 3 000 korunami a tolik by stál minimálně, kdyby takový nemocný člověk ležel na nějakém standardním lůžku. Takže ta úspora je obrovská, samozřejmě ta péče doma je pro ty těžce nemocné lidi tou asi nejoptimálnější možností, je-li to vůbec teda možné. A toho je zrovna jedna z věcí, která si myslím, že nasvítila nějakou oblast, která je nejenom zdravotní, ale je sociálně zdravotní, společenská. A věřím, že povede k tomu, aby do téhleté oblasti šla cílená efektivní podpora. A také bych teď mohl mluvit až do večera. A to je třeba zrovna jedna z těch věcí, která si myslím, že se v té elektronizaci povedla a za kterou jsem hrozně rád, že jsem u toho mohl být, a to je třeba právě to propojení těchto agent.
1: Jste říkal, že vidíte, jak s tím kdo pracuje. Mají aktéři ve zdravotnictví i v sociálních službách, a teď myslím opravdu na všech stranách, to znamená i reprezentace krajů, obcí, státu, mají všichni dostatečný zájem pracovat s těmi daty? Jste spokojen s tím, co vidíte, jak s tím pracují?
2: Jak říkám, mluvíte s optimistou, víc než spokojen. Mohlo by to být ledas kde lepší, určitě to nechci lakovat na růžovo, ale ten zájem je obrovský. fakticky se už skoro nedá uspokojit jako našimi týmy, to znamená, snažíme se teda tam maximálně otvírat. Vím, že na úrovni jednotlivých krajů s těmi daty už pracují experti, kteří na nich dělají i své vlastní modely, což je úplně to nejlepší, co může být, protože tu situaci místně znají, takže ten zájem strašně roste. Tlak na to, aby ta data se zkvalitňovala, roste. Po téhle stránce si myslím, že jsme někde úplně jinde, než jsme byli v roce 2017, 18, 19. Vzpomeňte si na naše dávné rozhovory, kdy jste se mě v podstatě ptal, kdy budeme vůbec vědět přehled, kolik máme v České republice nějakých diagnóz. A já jsem vám říkal, no tak zatím se to ještě sbíralo na papírech, ale už se to nějak lepší, už máme připravenou legislativu, aby jsme měli data zdravotních pojišťoven a mohli jsme vám vlastně odpovědět na otázku třeba, kolik bylo minulý rok operováno třeba slepých střev, nebo kolik bylo provedeno nějakých konkrétních medikací a podobně. A tenhle svět je ale dávno pryč, dneska už lidi berou jako zcela standardní, že na webu jsou otevřená data, kde si to najdete, běží to automaticky v úvozovkách, ale elektronicky, to znamená vždycky původem toho čísla je většinově člověk, to je potřeba říct, ale nic se neopisuje opakovaně, běží to elektronicky a i to je elektronizace.
1: Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy jste minulý týden připravil spolu s místopředsedou České internistické společnosti, České lékařské společnosti Tomášem Hauerem prezentaci pro poslance ze zdravotního výboru. Ta prezentace se týkala role interních oddělení v nemocnicích, také demografického vývoje. Jedno ze základních zjištění je, že zatímco v roce 2020 bylo v Česku kolem 200 tisíc obyvatel starších 85 let, v roce 2040 jich má být 2¼krát víc, skoro 470 tisíc, samozřejmě přibývá. Budou lidé nad 75 let, nad 65 let. Jak velký tohle to bude nápor pro české zdravotnictví?
2: Upřímně, já když ty data vidím, tak si to možná ani neumím nebo nechci představovat, protože je opravdu potřeba si uvědomit, že my dnes každý rok vlastně řešíme, jak vlastně budeme financovat zdravotní péči, jestli máme dost prostředků na všechno. Nemine rok, aby někde něco nechybělo dramaticky a nemuselo se jako to řešit a sanovat. A teď si představte, že do roku 2040 tenhle tlak vzroste víc než dvakrát. Tady se prostě velmi významně zvedne počet lidí, kteří budou ve velice seniorním věku. Bohužel neumíme stárnout zdravě, takže budou nositeli celé řady chronických nemocí. A jak jste narážel na tu prezentaci, vzroste tlak na všechny tomu odpovídající segmenty péče. A teď můžeme začít jakoby od konce, ta komunitní ošetřovatelská péče, domácí péče. Budeme potřebovat mnohem větší počet velmi kompetentních a vzdělaných zdravotních sester, všeobecných sester a tak dál. Ale samozřejmě pozor, vzroste tlak i na lůžkovou péči. Ti polymorbidní chroničtí pacienti projdou nemocnicemi, budou potřebovat zásah akutní lůžkové péče, budou potřebovat i chirurgické ošetření, urogenitální trakt, gastrointestinální trakt, ortopedie a podobně a budou potřebovat vnitřní lékařství, budou potřebovat takzvané interny. Když jsme si udělali, jak to říct, nějak srozumitelně takový audit dat, právě jak vypadají interny a internistická pracoviště v, ať to nevyzní pejorativně, regionálních nemocnicích, protože ta dostatečně robustní síť právě krajských a regionálních nemocnic bude tím nárazník, který bude muset tu péči z velké části zaštítit. No a dospěli jsme k závěru, že je potřeba tím směrem napřít pozornost. Ono se někdy říká, pod lampou je tma, takže jak člověk se řekne stárnutí, tak se hned zaměří na tu domácí péči a na sociálně zdravotní péči a někdy dokonce na paliativní péči a pod lampou byla tma. My...
1: To znamená, jestli to dobře chápu, to základní doporučení je nerušit interny, neomezovat interny v regionálních nemocnicích speciálně?
2: Jedno z těch doporučení takové je, dbát na to, aby ta síť byla dostatečně dostupná, dostatečně vybavená a dostatečně saturovaná úhradami, ale je tam jedno významné ale a doufám, jestli jste tu prezentaci viděl, tak je nepřehlednutelné. pouze pracoviště, která jsou opravdu efektivní podle naprosto jednoznačně měřitelných indikátorů a ukazatelů, které dneska už naštěstí máme. Bavíme se o obložnosti lůžek, bavíme se o počtu ošetřovacích dnů na standardizované úvazky lékařů a sester. Protože objektivní pravdou je, že určité procento těch pracovišť tak efektivní není, počet těch pacientů na nich klesá a je potřeba ta lůžka restrukturalizovat směrem k dlouhodobé a následné péči. Což je druhý podnět, který sebou to stárnutí jednoznačně ponese. Máme už teď v řadě regionů velmi významný nedostatek péče nebo lůžek a péče na lůžkách dlouhodobé a následné péče a budeme muset jejich počty navýšit restrukturalizací, řekněme těch takzvaně neefektivních nebo prokazatelně neefektivních pracovišť akutní péče. Takže ta pravda je někde uprostřed a v každém případě je potřeba ten problém nasvítit.
1: Mluvili jsme o predikci pro rok 2040. Kdy je potřeba ta opatření začít dělat, aby celý systém neskolaboval?
2: Včera.
1: Včera. Dobře, ale vy jste optimista, to znamená, že minimálně dnes.
2: No, tak minimálně dnes, to byl takový trapný pokus o vtip, ale minimálně dnes. A ten důvod je, že ty změny nemůžou být revoluční. Bude-li se restrukturalizovat nějaké pracoviště, tak to nemůžete těm pracovníkům tam sdělit v pátek, že v pondělí to bude jinak. Je to i otázka práce s velmi cenným a nesmírně cenným vzdělaným personálem. To znamená, to je evoluční proces. A proto musí probíhat postupně, postupnými kroky s respektem ke specifikům jednotlivých regionů. A proč jsem řekl tak drze, jako by včera? No, protože na tu přípravu skutečnou zas tak moc času nemáme. Ono to stárnutí demografické v zásadě začne už kolem roku 30, tak to je za rohem. A tak si řekněme, že na nějakou vážnější přípravu máme 7-8 let max. A to nepříjemné na tom je, každý si to může najít i v luxusních predikcích Českého statistického úřadu. To nepříjemné na tom je, že to není lineární proces, jako ostatně příroda taková umí být, není lineární většinově. A nejrychleji půjdou nahoru právě ty ročníky nebo seniorní kategorie obyvatel, které budou potřebovat nejvíc té péče. To je ročník, to je věk 80+, 85+. Tam ten nárůst bude do roku 40 asi nejprudší a proto na tu přípravu máme teda jako málo času.
1: My jsme mluvili o tom, která oddělení je potřeba posilovat. Jedna věc je, že někde v nemocnici je oddělení, druhá věc je, aby tam byl personál, to znamená, aby bylo dost lékařů. Zabýváte se i tímhletím a je tohle řešitelné?
2: To je velmi vážná otázka, protože já vždycky říkám, to nejcennější, co musíme mít připravené, je personál. České zdravotnictví je obětavostí a erudicí zdravotnických pracovníků na absolutní světové špičce. A to zdravotnictví na tom stojí. A velká poklona všem těm pracovníkům, tak toto je. A zejména, když jde o záchranu života v akutní péči, tak v řadě oborů je české zdravotnictví opravdovou světovou špičkou. Kardiologie, perinatologie, porodnictví a teď bych mohl pokračovat dál a dál. A s tím personálem je samozřejmě problém, jako ostatně se vším. A to je, nechali jsme ho minulá desetiletí, 20 let významně demograficky zestárnout. Takže máme v potenciálně důchodovém věku anebo dokonce už v důchodovém věku určitě kolem 25% lékařů. Nejvíc to zasahuje ambulantní segment, bohužel. Ale také třeba všeobecných sester, kde ve věku 55+, což znamená ve věku, kdy ti lidé odejdou do důchodu, nemám křišťálovou kouli, ale do 10, do 12 let, tak je 28 tisíc úvazků všeobecných sester. A tady mám dobrou zprávu, já si myslím, že ta česká společnost i její politická reprezentace si tohohle toho je velmi dobře vědomá a právě na základě exaktních dat byly nastartovány dva významné programy, vládní programy, které posílily výchovu nebo vzdělávání a kapacity vzdělavatelů lékařských fakult i ostatních škol, vysokých škol a podobně. V roce 2019 to byl vládní program podpory výchovy lékařů. Ten už teď vlastně vyprodukoval první svůj ročník a v zásadě průměrně ty školy to dokázaly navýšit, tak v zásadě průměrně budeme produkovat ročně o 300 až 350 lékařů navíc a mělo by to vyřešit to demografické stárnutí kapacitně. A to samé minulý rok byl odsouhlasen vládní program podpory výchovy nelékařských profesí, zejména všeobecných sester.
1: Na závěr ještě jiná věc. Vy jste byl samozřejmě jedním z těch, kdo výrazně veřejně vystupovali v době pandemie covidu. V posledních dnech slyšíme o hantaviru, o ebole. Jste hodně obezřetný, máte nějaké silné emoce z toho, že se objevují tyhle ty informace, vidíte nějaké riziko?
2: Na to období covidu právě z důvodu toho mediálního tlaku nespomínám vůbec rád a nemyslím si, že jsem v tom jako nenapáchal žádné škody. Nemyslím si, že jsem člověk, který by měl vystupovat v médiích principiálně, ani nejsem virolog. A tak vám na tu otázku odpovím asi takhle. Já jsem původním vzděláním biolog, dokonce mikrobiolog, a já mám respekt k přírodě. Takže bych opravdu doporučoval velmi významný respekt třeba právě k virům. A tak to zkrátka je, je to určitý typ evolučního faktoru, infekčního agent a ona ta příroda umí jako udělat poměrně významné změny i mezi druhy, které se velmi významně přemnožily anebo si dokonce myslí, že něčemu vládnou. Takže moje odpověď na tu otázku je biologický respekt. A pokud jde o dotaz na hantavirus, tak tam si myslím, že je objektivní fakt, že české populaci v tuto chvíli žádné aktuální riziko nehrozí. Ta verze toho hantaviru, která byla zachycená na té lodi, se v Čechách jako nevyskytuje. Ty hantaviry jsou v Čechách také, myslím si, že bylo publikováno mezi nějak nad 70 případů ze celou historii.
1: Bylo to mezi 70 a 80.
2: A ta virulence nebo ta nebezpečnost je poměrně velmi nízká. Ale máme tady jiné potvůrky, proti kterým máme i účinné zbraně typu vakcinace a podobně a je potřeba se na ně zaměřit. Ona už i třeba takzvaně jenom chřipka, chřipkový virus, umí nastartovat velmi vážný zdravotní problém u právě polymorbidního seniora, který má třeba vážnější kardiovaskulární onemocnění, dekompenzovaný diabetes a podobně a je potřeba se na tohleto zaměřit a ten respekt prostě mít. Jako ten COVID jenom ukázal, že nové infekční agent umí tou populací projít prostě opravdu masivní silou. Ale to dneska ty respirační viry dělají vlastně pravidelně a ten respekt je na místě.
1: Jsme po té pandemii covidu připravenější na možné epidemie?
2: Já bych se s dovolením vyjádřil jenom k oblasti, která mě náleží a to byla teda oblast opravdové monitorace toho rizika a být aspoň trochu včas připraven na nějaké případné eskalace, aby jsme zajistili akutní péči, aby jsme zajistili adekvátní péči o ty nejvíc nemocné postižené. A tam si myslím, že ta epidemie covidu přinesla poměrně jasnou výzvu a to je chlapci a děvčata, všechny ty vaše informační systémy jsou sice fajn, ale jedou pohledem do zpětného zrcátka. Prostě je to sběr dat něčeho, co už se stalo. A najednou tady byl podnět, příkaz mít ta data v reálném čase. A my teď ty systémy právě vyvíjíme. Jsem stále v kontaktu s kolegy z armády, protože ono to má k sobě velmi blízko. A vyvíjíme je právě, aby byly naprosto funkční v systému real time. A myslím si, že díky třeba praktickým lékařům pro děti a dorost, pro dospělé, spolupráci s nemocnicemi a podobně, se nám to daří. Doufám, že to nevyzní nějak narcisticky nebo chlubivě. Není to v žádném případě nějaký můj osobní úspěch. Je to úspěch mnoha a mnoha tisíců lidí.
1: Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Díky za rozhovor. Naviděnou, naslyšenou.
2: Velmi děkuji za pozvání, zdravím i posluchače. Naschledanou.
1: Od mikrofonu sloučí Tomáš Pancíř.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.
4: Skončila repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Tomáše Pancíře a právě teď máme na hodinách 4 minuty po půl jedné. Monika Chmilová a krátké zprávy.
0: Menší zdravotní pojišťovny letos dostanou 7 miliard 900 milionů korun z rezerv Všeobecné zdravotní pojišťovny. Umožňuje to novela o zdravotním pojištění, kterou podepsal prezident Petr Pavel. VZP měla v uplynulých letech zvýšený zisk kvůli platbám za ukrajinské uprchlíky. Převod má podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z hnutí ANO zajistit stabilizaci systému veřejného zdravotního pojištění. Jde ale jen o dočasné řešení. Evropský parlament schválil nová unijní pravidla pro prověřování zahraničních investic. Povinné bude pro všechny členské státy v citlivých odvětvích, jako je například obrana, finanční služby, strategické suroviny nebo umělá inteligence. Cílem legislativy je identifikovat možná rizika pro bezpečnost nebo veřejný pořádek a zároveň zachovat otevřenost vůči přílivu zahraničního kapitálu. Předpis musí ještě oficiálně schválit Rada Evropské unie. Slovák podezřelý z otrávení dětských přesní dávek HIP zůstane ve vyšetřovací vazbě, informovala o tom agentura APA. Rakouský zemský soud v Eisenstadtu prodloužil vazbu do 19. června kvůli obavám z útěku, maření vyšetřování a pokračování v trestné činnosti. Muž proti tomu chce podat stížnost. A v zooparku Zájezd na Kladensku se narodilo mládě vzácného orla savanového. Podle tamních pracovníků jde o první úspěšný odchov tohoto druhu v Evropě. Matka snesla vejce 14. února. Mládě se vylíhlo po 45 dnech inkubace. Jednalo se o pátý pokus rozmnožení orla savanového v této zahradě za více než 10 let. Sport. Hokejisté Slovinska se na mistrovství světa postarali o další překvapení. Po českých reprezentantech s nimi ztratili i Slováci. Zápas v základní hrací době skončil nerozhodně 4-4. Slovensko ale nakonec zvítězilo 5-4 po nájezdech. V dalších utkáních Lotyši podlehli Rakušanům 1-3, Italové Norům 0-4 a Britové prohráli s Maďary 0-5.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 za Devíti kříži a také na D56 za Ostravou. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na nehodu za odbočkou na Domašov. Kamil na kilometru 167,5 nákladní auto narazilo do šipky silničářů. Na místě už je policie, pravý pruh je uzavřený a vybočuje se. Na D56 vyšetřují nehodu za Ostravou ve směru do Frýdku Místku. Na úrovni průmyslové zóny Hrabová na kilometru 40,5 havarovala dvě osobní auta. A pravý pruh má být uzavřený a projíždí se pomaleji. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové zvyšte pozornost před sjezdem na Sadskou. Na 25. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Odstavní pruh je uzavřený, na místě mají silničáři šipku. A v Praze připomínáme uzavřený letenský tunel kvůli údržbě. Uzavřený má být obousměrně až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo a ráno ojedinělé mlhy, zpočátku déště lokálně na západě Čech, postupně srážky místy i jinde a později hlavně na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Necelých 8 minut po půl jedné začíná noční radiožurnál dnes s datem 20. května, je tu středa a přeji poklidnou a příjemnou noc. Jako na operačním sále si teď připadají restaurátorky na zámku Kinžvart. V ochranných rukavicích a se skalpelem v ruce opravují historické schránky na nejstarší fotografie, takzvané daguerotypie. My se tam vydáme za chvíli v nočním radiožurnálu.
3: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Skotský hudebník a zpěvák Luis Capaldi zazněl v nočním radiožurnálu s písní Survive. Tak doufám, že vám zpříjemnila noční poslech. A jdeme na slíbené téma. Chirurgicky přesně i pomocí skalpelu teď musí postupovat restaurátorky na zámku Kinžvart. A to při opravě kazet, ve kterých jsou uloženy vzácné daguerotypie. To jsou unikátní fotografie ze 40. let 19. století, vypálené světlem na vyleštěném postříbřené měděné destičky. Každý snímek je originál a neexistuje jeho kopie. Ochranný skleněný obal už dosluhuje a musí se opravit, aby se fotografie nepoškodila.
1: Hlavním cílem je vyměnit právě to krycí sklo,
2: říká Barbara Líznerová, restaurátorka.
1: To je původní sklo právě z těch 40. let 19. století.
3: V baru máme někde ty lozu?
1: Tady.
3: Tak jo, děkuju, trošku odleju tady do kádinky. Děkuju.
2: Tereza Cíglerová tady pracuje také na té spodní části, tak ta fotografie byla přilepená?
3: Kovová destička, na které právě daguerotypie, byla přilepená k zadní straně celého toho uložení.
2: Ono ano, to vypadá jako obraz.
3: Ono je to vlastně takový objekt.
2: A ta byla přilepená, odlepila se a teď vy musíte to lepidlo odstranit?
3: Ano, já momentálně odstraňuji lepidlo pomocí speciálního restaurátorského gelu.
2: V ruce máte, připomínáme to, jak malý skalpel.
3: Ano, je to skutečný skalpel.
2: Je to skalpel.
3: Je to skalpel, je to oční skalpel.
2: A jako seškrabáváte to lepidlo, nebo co s ním děláte?
3: Ano, já si ho pomocí gelu naměkčím, protože ty klich už byl stvrdlý, a pomocí skalpelu ho po určitém čase jednoduše setřu z podložky. Já už destičku zpátky lepit nebudu, destičku vložím do takového rámečku, aby se mi nehýbala.
2: Kastelán zámku Kinžvart Ondřej Cink. Proč jste se rozhodli k restaurování?
4: Má to souvislost s přípravou nové expozice kinžvartské daguerotypie a právě tady ten soubor našich nejstarších daguerotypií už je v obalech, které dožily. A pro jejich ochranu a uchování je třeba právě restaurovat tu kazetu, ve které jsou ty obrázky uchovávány.
2: Nová expozice s daguerotypiemi by mohla být otevřená koncem letošního roku. Ze zámku Kinžvart Andrea Štromajerová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I po celou noc.

0: seriál Radiožurnálu.
1: Akce Úklid.
0: Anep Razie, která otřásla českým fotbalem.
1: Investigativní reportéři Radiožurnálu mapují pozadí největšího tuzemského úplatkářského skandálu.
0: Jak se předávaly peníze ze sázek na zmanipulované zápasy?
1: Které utkání navedlo vyšetřovatele na stopu?
0: A kolik procent šlo zapojeným hráčům?
1: Akce Úklid. Anep Razie, která otřásla českým fotbalem.
0: Každý všední den krátce po 15:45 živě na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

nákladní skříní, půvab manekin. Můj výlet do bezčasí, jsem jistě jiný, jsem teď kdekým. Oběť nevědomé krásy, asi ne na pohled, ale na dotek, bez tvary. Bez tváře cizoty vzdálen, na své neznačené trase, sa vystrašen šepotem, úst, co zdály se bez hlase, chci z tvých průsvitných.

0: blíž a schopen odpustit, podvíčky mít skrýš, držet se a nepustit, jako stalo se to, když jsme mlčením křičeli a sváděli se
1: k pláči.
0: Stačí místo slov jen vzplanutí, ta poezie citu.

s Hermánkem tak dobře znám poměry ztrát z obou stran. Barvami slov jen přikrášluješ pravdu ve vzduchu prázdnu, zkoušíš předejít pádu, zadumán sám si zůstaň, srabe.

0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
1: Po výhře nad silným Švédskem zůstávají čeští hokejisté ve hře o první místo ve skupině. Národní tým nastoupí poprvé na turnaj v odpoledním čase. Bude to proti Itálii. Zápas začne ve Friburgu v 16 hodin a 20 minut. Přímý přenos si můžete naladit na Radiožurnálu i na digitálním Radiožurnálu Sport.
0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
2: Přímé přenosy všech českých zápasů a pravidelný rozbor od našeho experta Martina Procházky.
0: Denně po půl deváté a vždy před zápasem českého týmu.
2: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
3: Radiožurnál je 1 hodina. Zpravodajský přehled doplní Monika Chmilová.
4: Nemocnice Bulovka se připravuje na přijetí pacienta s podezřením na ebolu. Distributor skupiny E.ON žaluje energetický regulační úřad kvůli letošní regulaci cen elektřiny. Fotbalisté Karviné se utkají s Jabloncem ve finále MOL Cupu a dnes bude oblačno až polojasno, místy déšť, teploty až 23 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Fakultní nemocnice Bulovka dnes v podvečer přijme člověka s podezřením na nákazu ebolou. Radiožurnálu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Zdůrazňuje přitom, že riziko šíření eboly v Česku je prakticky nulové. Pacient je americký lékař a o jeho hospitalizaci v Česku požádali Spojené státy, říká Vojtěch.
5: Podle všeho ošetřoval pacienty s ebolou v Ugandě. Nemáme informace, že by měli jakékoliv symptomy, ale Američané, a to bylo i v médiích rozhodli, tam bylo více takovýchto lékařů, že budou evakuováni k nám, tedy směřuje jeden. My jsme v tomto vyhověli, řekněme, z hlediska určité solidarity.
4: Fakultní nemocnice Bulovka patří mezi specializovaná centra pro léčbu vysoce nebezpečných nákaz. Má k dispozici potřebné vybavení i vyškolený personál pro podobné případy. Distribuční společnost skupiny E.ON žaluje energetický regulační úřad. Kritizuje nastavení regulovaných cen elektřiny pro letošní rok. Informaci serveru Ekonomický deník potvrdil Radiožurnálu mluvčí úřadu Michal Kebort. Distributor EGD považuje cenovou regulaci za nevýhodnou. Regulační úřad si ale za svým rozhodnutím stojí a věří, že ho u soudu obhájí. Pokud by uspěl naopak distributor, mohly by podle Keborta stoupnout ceny elektřiny zákazníkům v jižních Čechách a na jižní Moravě.
6: Pokud by ERÚ vyhověl požadavkům EGD, znamenalo by to nárůst regulované části ceny elektřiny na daném distribučním území o více než desetinu. Podle našich informací oslovil soud i další provozovatele regionálních distribučních soustav, zda se chtějí k žalobě připojit, a žádný tak neučinil.
4: Zlínská zoologická zahrada dokončila novou fotovoltaickou elektrárnu. Zastřešuje parkoviště u sezónního vstupu do areálu. Projekt za 35 milionů korun má do budoucna pokrýt až 30% spotřeby elektrické energie zahrady a ročně ušetřit kolem 3 milionů korun. Parkování pod novým zastřešením budou moct lidé využít od příštího týdne. Ostrý provoz elektrárny plánuje zoo spustit na podzim. Pokračuje ředitel zahrady Roman Horský.
7: Je to vlastně takový největší projekt směrem k nějakému ekologickému hospodaření v zoologické zahradě, ať už z toho pohledu environmentálního, ale taky jisté provozní efektivity.
4: Sport. Čeští hokejisté se chystají na čtvrtý zápas v základní skupině mistrovství světa. Po pondělním triumfu nad Švédy nastoupí proti outsiderům z Itálie. Utkání začne v 16 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A karvinští fotbalisté se střetnou s Jabloncem ve finále MOL Cupu. Utkání na neutrálním hřišti v Hradci Králové má výkop v 18 hodin. Vítěz českého poháru si zahraje čtvrté předkolo Evropské ligy. Záložník Karviné Albert Labík potvrzuje, že na pohárovou Evropu si dělal zálusk už během zimní přestávky.
8: Říkal jsem to, ale nečekal jsem, že ten půl rok nebude až tak dobré. Když jsme vstoupili do jara, tak jsme měli asi 7 porážek kuse. Trošku si myslím, že nám narostlo ego, že jsme přestali plnit na hřišti ty maličkosti, jako je bojovat nebo se vracet. Ale když už ten tým šel do něčeho, ať už to byl zápas v poháru s Baníkem nebo s Plzní, tak je vidět, že ten tým prostě tu sílu má.
4: Duel Jablonec-Karviná uslyšíte živě na digitálním Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na D1 u Brna a nehoda na D1 za Devíti kříži. Na D1 se vyhněte překážce u Brna ve směru do Prahy. Za odbočkou na Mikulov a Vídeň na kilometru 192 leží na vozovce uprostřed pravého pruhu sražená srna. Na dálnici D1 z Brna do Prahy vyšetřují nehodu za sjezdem na Domašov. Na kilometru 167 nákladní auto narazilo do šipky silničářů, která tam stála kvůli porouchanému vozidlu. Na vozovce se teď pohybují lidé, uklízí se tam, zpomalte. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové čekejte překážku před Sadskou. Na 25. kilometru zastavila cisterna kvůli poruše, místo je označené. Na Pražském okruhu směrem z letiště k D1 počítejte s omezením mezi sjezdy na Barrandov a Lochkov. Mezi 16. a 14. kilometrem opravují kabelová vedení, levý pruh je uzavřený. A v Praze počítejte s úplnou uzavírkou letenského tunelu kvůli údržbě, skončit má do 5.

0: další vnitřní spory. Podle zjištění serveru iRozhlas instituci opustí všech 17 zaměstnanců a miliardář Zdeněk Bakala přestane knihovnu podporovat. Co to pro ně znamená, to detailně probereme za okamžik.
1: Noční radiožurnál
2: a Adam Carda.

0: Knihovně Václava Havla hrozí zánik. Podle zjištění serveru i rozhlas kvůli sporům s vedením končí všech 17 zaměstnanců a odchází také klíčový sponzor instituce miliardář Zdeněk Bakala. To vše přichází v době, kdy se chystají oslavy Havlových nedožitých 90. let. Jak to bude s institucí dál, tak to už probereme s Krištofem Jiříkem z domácí redakce, kterého tímto vítám u mikrofonu.
1: Hezkou středu.
0: Z knihovny Václava Havla má tedy odejít všech 17 zaměstnanců. Víme proč?
1: Podle zjištění i rozhlasu jde o spory s vedením, konkrétně s ředitelem knihovny, spisovatelem a ekonomem Tomášem Sedláčkem. Mluvčí Maria Fejfrová se k tomu bez konkrétních jmen řekla, že tým zaměstnanců nesouhlasí s tím, kam se knihovna v současné době ubírá.
2: Jelikož už nadále nemůže tým knihovny Václava Havla garantovat zdravý vývoj knihovny a její dobré jméno, nemůže a nebude ve své práci od nové sezóny, tedy od září 2026, pokračovat.
1: Sedláček byl Havlovým ekonomickým poradcem, knihovnu vede od března loňského roku, na naše dotazy ale zatím nereagoval. Když se dostal do vedení, tak řekl, že chce knihovnu zmodernizovat, vystavět z ní platformu světového formátu a vrátit do veřejného prostoru Havlův optimismus a jeho hodnoty.
0: Jak jsme už zmínili, kromě zaměstnanců knihovnu opouští i klíčový sponzor Zdeněk Bakala. Je to tak?
1: Je to přesně tak. Vyplývá to z dokumentu, který má i rozhlas k dispozici. Podle Bakaly řízení a fungování knihovny neodpovídá nastaveným dohodám a proto se rozhodl ustoupit, aby se na podpoře knihovny mohli podílet noví

0: partneři. Bakala ale není jediný. Jestli podporu zachová, zvažuje třeba i miliardář Karel Komárek, jak nám řekl mediální zástupce Komárkovy nadace Lukáš Fauser.
1: My situaci v knihovně pozorně a se znepokojením sledujeme a ta naše další podpora bude záviset na vývoji na straně příjemce. Stejně jako u dalších našich projektů je fondaci klíčové, aby byl příjemce schopen řádně plnit závazky, které vyplývají ze smlouvy o nadační podpoře.
0: S podporou v letošním roce ale Komárek podle Fauzera dál počítá.
2: Aby toho nebylo málo, tak se rozpadá i správní rada knihovny.
0: Ano, to je taky pravda, potvrdil nám to její teď už bývalý předseda Gabriel Eichler. Řekl, že před 2 týdny spolu s ním z orgánů nadačního fondu odešli další 3 lidé. K tomu ještě doplním, že podle zjištění i rozhlasu chtěla správní rada Sedláčka odvolat. To údajně nedovolila Dagmar Havlová, první dáma a jedna ze zakladatelek knihovny. Tato ale sama popírá a Radiožurnálu na dotaz o odchodu zaměstnanců a sponzorů napsala, že není členkou správní rady a tak nemá žádnou pravomoc a že odchod sponzorů může mít pro knihovnu fatální následky.
2: A krátce ještě na závěr, jak to tedy bude s knihovnou Václava Havla dál i vzhledem k odchodu sponzorů?
0: No to zatím není úplně jasné, co ale můžeme říct je to, že s odchodem Zdeňka Bakaly je ohrožená velká část financování knihovny. Třeba podle výroční zprávy z roku 2024 darovala jeho nadace knihovně přes 10 milionů korun, což odpovídá zhruba polovině provozních nákladů ve zmíněném roce. Další 2 miliony pak darovala právě nadace miliardáře Karla Komárka.
2: To byl Krištof Jeřík z domácí redakce a pro úplnost ještě dodám, že Český rozhlas je mediální partner knihovny Václava Havla. Krištofe, díky za donesené informace a naslyšenou.
0: Díky, hezkou noc.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: tak všechno mám.
1: Záchrana lidského života. Český klub Fairplay znovu oceňoval mimo jiné i sportovce, kteří v loňském roce pomohli jiným v těžké chvíli. Pro ocenění si na slavnostní předávání na pražském výstavišti přijelo 10 lidí a byla mezi nimi i jedna mladá dívka.
2: Jako první si diplom za záchranu života převezme Tereza Tomšů, veslařka DJXKRA Třeboň za záchranu života spoluvězdkyně během veslařského závodu.
3: Řekla jste si pro sebe, že dokážete zvládnout i takovouhle těžkou životní situaci?
4: No, asi jo.
5: Vyprávila tiše a nesměle Tereza Tomšů, která se ale v kritickém momentu zachovala rozhodně.
4: No tak já nevím, jako asi jsem to jako udělala automaticky.
5: V kategorii 13-letých veslařek jela loni Tereza Tomšů v Ústí nad Labem na start závodu dvojskifů s Julií Juzlovou, která dostala epileptický záchvat, loď se převrhla, Juzlová byla v bezvědomí a začala se topit. Vodní záchranná služba byla daleko. Tomšů kamarádku v hlubokém místě na Labi začala hledat pod vodou a nohama ji objevila. Náročný moment pro mladou dívku.
4: No tak jako, že bylo to spíš psychicky než fyzicky. Spíš jako, že ji potřebuju najít.
3: Jaká to byla úleva, když jste zjistila, že ji máte?
4: Velká. A ještě jsem vlastně jako, že jak byla v tom epileptickém záchvatě, jak byla bezvědomí, tak jsem se jako byla, aby byla v pořádku.
5: Pak ale musela dostat Tereza Tomšů kamarádku z vody.
4: Na břehu byly nějaká paní, nějaký rybáři, tak ta paní za náma skočila a právě nás jako přidržela u té lodi.
5: A společně tak zachránili Julii Juzlovou. Tereza Tomšů teď dostala za svůj čin od českého klubu Fair Play při Českém olympijském výboru diplom za záchranu života a přijela si pro něj do Prahy na slavnostní předávání.
3: Jak moc vás třeba potěšilo tohle ocenění?
4: No tak jako já jsem to spíš jako udělala automaticky, než jako abych něco dostávala.
5: Řekla Tereza Tomšů, mladá veslařka Jiskry Třeboň a dívka, která se v kritické chvíli zachovala chladnokrevně a zachránila život kamarádce. Z pražského výstaviště Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
1: Záchranná služba 155.
0: Policie 158.
1: Hasiči 150.
0: A zelená vlna 800 553 553.
1: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Vydejte se díky radiožurnálu po stopách záhadných vražd, zmizelých těl, uzamčených komnat i ztracených ceností do prostředí středověkých měst, hradů i odlehlých koutů země. Poznejte zločin, tajemství a spravedlnost v kulisách Českého království v období 13. až 17. století. Mezi autory nechybí Vlastimil Vondruška, Naďa Horáková, František Nýdl, Martin Nesměrák, Martina Novotná nebo Věra Mertlíková. Soubor detektivních povídek ve jménu spravedlnosti dostanete tento týden v soutěži Nočního radiožurnálu.
1: Máme 30 minut po jedné hodině. Vysíláme zprávy, je tu Monika Chmielová.
2: Cenový strop na pohonné hmoty dnes opět vzroste. Jeden litr benzinu budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 44 koruny a 71 haléř. To je o 28 haléřů víc než včera, informovalo o tom ministerstvo financí. Nejvyšší povolená cena za litr nafty stoupne o 15 haléřů na 42 koruny a 17 haléřů. Opatření proti vysokým cenám paliv platí zatím do konce měsíce. Ruský prezident Vladimir Putin dorazil do Číny. Na letišti v Pekingu ho přivítal čínský ministr zahraničí Wang Yi, čestná stráž a skupina mladých lidí s vlaječkami obou zemí. Dnes bude Putin jednat se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Podle Kremlu plánují řešit ekonomickou spolupráci obou zemí a klíčové mezinárodní a regionální otázky. Poslanci by letos mohli navrhnout na státní vyznamenání například bývalého prezidenta Miloše Zemana, spisovatele Milana Kunderu nebo moderátora Marka Ebena. Předběžný seznam kandidátů projednal organizační výbor dolní komory. Je na něm celkem 151 jmen. Plénum by o nich mohlo hlasovat už na schůzi, která začne příští týden. Senát zřejmě navrhne vyznamenat svého bývalého předsedu Jaroslava Kuberu, herce Miroslava Donutila anebo zakladatelku Československého červeného kříže Alici Garik Masarykovou. Konečný výběr vyznamenaných je na prezidentovi Pavlovi. A případ pokusu o zapálení brněnské synagogy bude řešit vrchní soud v Olomouci. Mladík, kterému krajský soud v Brně uložil 9 let vězení za pokus o teroristický útok, vraždu a další skutky, podal proti rozsudku odvolání. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí soudu Klára Belkovová. Muž, který činy spáchal ještě jako mladiství, nesouhlasí s výrokem o vině, trestu ani s náhradou škody.
3: Sport.
2: Házenkářky pražské Slavie můžou získat čestný titul. První zápas finálové série na dvě vítězství triumfovaly na hřišti lázní Kinžvart o dvě branky. Dnes je čeká druhý, tentokrát domácí duel. Utkání začne v hale v Edenu v 19 hodin a 30 minut. Radiožurnál Sport nabídne zápas živě. Pokud domácí svěřenkyně kouče Daniela Čurdy opět vyhrají, získají zlato. V opačném případě rozhodne o šampionkách sobotní třetí souboj na západě Čech.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Chodec na D4 za Mirovicemi a nehoda na D1 za Devíti kříži. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy velmi opatrně za sjezdem na Mirotice, Tábor a Plzeň. Na 62. kilometru jde po vozovce Chodec, jde v odstavném pruhu a jde proti vozidlům směrem na Strakonice. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za sjezdem na Domašov. Na kilometru 167 policie vyšetřuje nehodu. Nákladní auto narazilo do šipky silničářů. Opatrně projedete levým pruhem, je to plynule průjezdné. Na D11 z Prahy do Hradce Králové pozor před sjezdem na Sadskou. Na 25. kilometru stojí cisterna kvůli poruše. Je v odstavném pruhu, místo je označené šipkou. A v Praze je dnes v noci uzavřený letenský tunel kvůli údržbě. Opět průjezdný má být v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme převážně oblačno až polojasno, zpočátku déšť na západě Čech, postupně srážky místy i jinde a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje Noční radiožurnál s Adamem Cardou.
5: Roboti mezi žáky základní školy. Tak to už není sci-fi, ale realita na základní škole Boženy Němcové v Zábřehu. Humanoidního robota se jménem Booster pořídila škola pro děti ze speciální třídy, kteří se díky němu mají učit třeba programování. Pokud vás zajímá víc, tak na irozhlas.cz v rubrice Věda najdete celý článek a dál už si teď pustíme islandskou formaci Of Monster and Men s písní Little Talks.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Astronom a odborný ochránce tmavé oblohy Pavel Suchan měl včera 70. narozeniny. Za chvíli představíme v nočním radiožurnálu jeho práci a připomeneme si třeba i jeho rozhlasová vystoupení.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Ňagášďorb v nočním radiožurnálu. Přes půl století představuje lidem vesmírné úkazy na noční obloze a řadu let se stará i o to, aby byla noční obloha také nerušeně viditelná. Astronom Pavel Suchan oslavil včera kulatou 70. a možná ho znáte i z našeho vysílání.
1: Ta naše síť, obecná republiková síť takzvaných těch lidových hvězdár popularizačních, je jedna z nejhustších na světě.
2: Pochvaloval si Pavel Suchan, astronom a popularizátor vesmíru, na vlnách radiožurnálu v roce 2002. Tehdy působil na Štefánikově hvězdárně v Praze, kde se věnoval návštěvníkům.
1: To, co my ukazujeme a zpřístupňujeme veřejnosti, to znamená pozorování přes okulár dalekohledu v kopuli pod tou otevřenou štěrbinou pod tím vlastním nebem, tak je v podstatě už skanzen. Prostě to už se dneska ve vědě nedělá. Nejenom, že tam astronom v té kopuli vlastně není a sedí třeba v podzemní laboratoři a kouká na obrazovku, a dneska už běžně pracuje.

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Monika Chmilová, zazní zprávy.
1: Pacient s podezřením na ebolu dnes přiletí do Česka, podle Vojtěcha není hrozbou. Europoslanci podpořili zpřísnění kontroly zahraničních investic. Čeští hokejisté se na mistrovství světa připravují na duel s Itálií a dnes bude oblačno až polojasno, místy déšť, teploty až 23 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Pacient s podezřením na nákazu ebolou míří do Česka. Má přiletět v podvečer a speciální tým ho převeze v izolačním boxu do fakultní nemocnice Bulovka. Radiožurnálu to řekl ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Zdůrazňuje ale, že nemocnice